0: Hezký dobrý den vám všem, kdo posloucháte Dvojku, vám všem, kteří se naladili Pohodu. Takhle vás zdraví opravdu nabité studio číslo 1 tady na Vinohradské. A pokud si říkáte, že ten potlesk je větší než kdy jindy, máte pravdu, dneska je tady den otevřených dveří. A tolik lidí tady v S1 už hodně dlouho nebylo. Židle jsou obsazené, je to na stojáka, vy vepředu na ležáka. To je nádhera. Dámy a pánové, já se vám vůbec nedivím, že jste přišli. My jsme totiž vyhlásili, že je tu samozřejmě den otevřených dveří, ale je tady dneska sraz idolů. Sraz idolů, které máte rádi, které obdivujete, které jste nikdy třeba neviděli na vlastní oči a já jsem s tím ani nepočítal, ale když jsem procházel tou naší budovou, je tady den otevřených dveří, takže jsem potkal někoho, kdo je takovým idolem, že nemá tady u nás v rozhlase obdoby. To je prostě taková legenda, ale je mu 65 a vypadá pořád výborně. Dámy a pánové, naprosto nečekaně. Dnes opět po čase přichází sem k nám do toboganu osobně Hajaja. Hajajo, krásné, dobré dopoledne, to je on. Pokud jste ještě neviděli našeho pohádkového skřítka, ahoj. Ahoj Hajajo, dámy a pánové, to je on. Možná vás překvapuje, že v reálu má 2 metry. Pro všechny dámy to je takzvaný plyšový odtučňovací oblek. My vám to potom půjčíme. Během hodiny to udělá i 5 kilo. Zcela zdarma. Hajajo, je nám velkou ctí, já jsem úplně rozechvěn, ale když si takhle sestoupil z nebeských výšin sem, ty máš samozřejmě dneska hodně práce na junioru až do večerních hodin během celého dne, takže já jsem rád, že jsi otevřel ten dnešní tobogán a užij si dnešní den otevřených dveří. Dámy a pánové, legenda Českého rozhlasu, Hajaja osobně. Děkujeme. Děkujeme moc. To je nádhera, takové legendy a teď budu zvát další. Oni mi samozřejmě budou všichni vyvracet. Teď se nám přizabil o ten opatrně Hajajo. V těch 65. On nevidí, no tak je mu 65. No krásné dobré dopoledne, Hajajo odchází. Mně samozřejmě ti dnešní idolové budou všichni tvrdit, že nejsou idolové a že nejsou krásní a že nejsou obletovaní a že nemají plno faninek a fanoušků. Já vím, že to tak je. Prostě jim závidím, tak jsem si je pozval, abych zjistil, jak to je. Dámy a pánové, jako první přicházejí Veronika Kekubařová a Jan Nedbal. Krásné dobré dopoledne. Vítejte tady u nás. Ahoj, zdravím. Ahoj. Zdravím Honzo, krásné dobré dopoledne. Posaďte se u nás. Takhle to vypadá, když máme v rozhlase den otevřených dveří a vy jako idolové. Když jsem se vám ozval, že dneska je to sjezd idolů, aspoň na malou chvíli zaváhali jste, a nebo vám hlavou problesklo, a teď teda upřímně, že jste si řekli, no jako logicky mi volají, protože kdo jiný by tam byl, když se scházejí čeští idolové. Veroniko, jak je to konkrétně u vás, vy jako idolka?
1: No, já se teda omlouvám, já mám pocit, že jsme si tykali už dávno. Můžu tykat, Aleši?
0: Já si to,
1: tykat,
0: no, já si to Aleši, taky myslím, já jsem si chtěl potykat znova, tak
1: jo,
0: já jsem
1: tak jo, Aleš, ahoj,
0: čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau. Čau.
1: Jsme si to nechali na dnešní den, aby jsme to mohli takhle obnovit.
0: Děkuju ti, to je krásné. Si tykám s idolkou znova.
1: No, já jsem na to zapomněla, že jsi mi volal s tím, že to teda je setkání idolů. No, já jsem měla pocit, že jsi říkal, že jsi takzvaně jakoby nějak o mě řekli lidi, no. Jo? Že možná někdo třeba řekl, že by rád mě tady viděl.
0: Ano.
1: A já mám malý miminko a nikam moc nechodím, všechno odmítám. A na tohle jsem hrozně slyšela, že jestli si mě někdo přál, tak to už je takový závazek jako vůči tomu, co dělám, že jsem si řekla tak jo. A dneska si řekl vlastně, že to jsou idolové, na to jsem zapomněla a to mě trochu vyděsilo. A ty si ale pak ještě řekl vzadu, a nevím, jestli to je pravda, jestli jsi to řekl jenom nám, nebo to řekneš i tady divákům a posluchačům, že jsi se ptal umělé inteligence. Je to tak,
0: já jsem se ptal nejen našich diváků, protože já pravidelně vyzvídám, kdo tak jako frčí, aha, abych sem zval ty osobnosti. Aha. A vy jste právě idolové, ti z těch nejčastěji poptávaných. Pak jsem se ptal umělé inteligence, doma své skutečné inteligence a vůbec tak jako. Potom jsem zkusil, čili idolové, kteří dneska mohli, jste tady.
1: Přesně, já si myslím, no, že nikdo jiný nemohl, ale to nevadí. My jsme tady a jsme tady rádi.
0: Ne, idol vždycky může, ale prozraď upřímně, ty to přece víš, že se těšíš divácké přízni. Mimochodem, vítězka Stardance, hlavní hrdinka nejnavštěvovanějšího českého filmu všech dob. Vaše ženy v běhu smetly tankovej prapor úplně všechny. Ona prostě natočila nejsledovanější film, který vůbec kdy existuje. To je fascinující, jo. Další samozřejmě úspěchy, Davidský divadlo. Přece tě to musí někde ve skrytu duše hřát a někdy si řekneš, holka, to, co děláš, není až tak úplně blbý, ty lidi tě mají třeba rádi.
1: Jo, jako to, že mě mají lidi rádi, toho si vážím, protože to taky ještě v dnešní rozdělení době není úplně automatický a mám z toho radost. A mám radost, že to, co právě mě třeba dostalo do přízně těch lidí, jsou takhle hezký věci, jako je to Stardance, jako jsou Ženy v běhu, že to je vlastně podle mě i rodinná věc, na kterou se může dívat celá rodina. A teď akorát v tom svém mateřském období, protože fakt jsem téměř 9 měsíců teď byla doma, tak jako mi to přijde vlastně úplně neuvěřitelný, to když se vrátím takhle někam s rtěnkou a mezi lidi, že vlastně to je pravda. Takže mě to tak jako vrací zpátky, že jo, asi nějakou práci jsem dělala, ale na 9 měsíců jsem na to teď zapomněla.
0: A to mi neříkej, že když si doma děláš tu maminku, že si v nějakých vytáhnejch teplákách s drdolem na hlavě a že máš, já nevím, ten pavučinu v uchu, nebo já nevím, co všechno, jako že se o sebe vůbec nestaráš a jenom maminku.
1: Je to přesně tak, ale
0: fakt,
1: ne, jo. Ne, ale jako pavučiny ve vlasech a tak různě určitě mám někde, to si řekl moc hezky, a tepláky od mlíka, od přesní dávek, od všeho samozřejmě, tak to je realita. Jako nestíhá se nic jiného. Když jsem sama s ním celý den, tak to tak je, no.
0: Yeah.
1: Ale jako snažím se nezapomenout na to, že jsem žena, samozřejmě, to jo.
0: Žena v běhu, sluší ti to nádherně a já děkuju, že jsi udělala čas. Honza Nedbal. Tak já nemusím tady mluvit o Mašínech oboženě, o Janu Verichovi a tak dál, a tak dál, a tak dál. Určitě ho dobře znáte z divadla, z televizní obrazovky, z filmu. Honzo, jste idol. Cítíte se tak někdy?
2: Já si vážím moc toho, že nejdřív byl podle AI určitě George Clooney, Brad Pitt.
0: Ano.
2: A že jsem byl jako blízko, tak to
0: ale
2: je
0: fajn. Ale ty tady byli nedávno a my hosty bereme až po nějaké době, čili
2: rozumím.
0: Ač chlapci škemrali.
1: A oni neumí česky, víš, takže... No.
2: Rozumím.
0: A já neumím anglicky, takže mají kluci smůlu. Ale máte někdy ten pocit?
2: Ne, mně vůbec celý koncept idolu vlastně přijde strašně komický.
0: Jo?
2: Já si furt přijdu, že jsem úplně stejný, jako jsem byl, když mi bylo 13. Možná dělám jenom... se dá říct, doufám, trošku chytřejší rozhodnutí životní, ale celá ta expozice jako toho, že někde někoho vidíme a nějak si s ním jako stotožníme, tak já se strašně stydím, takže vlastně dělám, že to neexistuje.
0: Jo, takhle. No, ale dneska se předtím neschováte. Podívejte se, co je tady lidí a ti vám to potom připomenou.
2: Jo, ale tohle mi třeba nevadí, jakože jsem zvyklý z divadla, tohle je super a vím, že když bude potřeba, tak můžu mluvit a bavit se s těma lidma a budeme mít nějakou konverzaci, ale takovej ten... To idolství toho, to mediální idolství
0: je
2: mi vlastně takový, jakože moc nevím ještě, co s tím dělat.
0: No jo, ale na druhou stranu přeci jenom to idolství pro nás, jako když sledujeme toho chlapa, že jednou jste doktor, jo, a jste v seriálu a hrajete tam toho lékaře, potom běháte na těch lyžích, pak najednou zdrháte za hranice, jako to je prostě fascinující v tom, že vlastně my si do vás vkládáme to, co my jsme nikdy nezažili, a to je taky to idolství, nejenom, že si vás doma pověsím, ne teda já, ale někdo prostě nad postel.
2: Rozumím, jo, a je vlastně, možná to je jenom můj subjektivní názor, ale myslím si, že je to samozřejmě dobrý v něčem, když si lidi berou příklad třeba z nějakých jako skutečných hrdinů, z kterých si dělají idoly. To si myslím, že je naprosto relevantní. A akorát já se tak nepřijdu, takže asi jakoby pozitivní odpověď ze mě nedostaneš dneska.
0: Jo, jo. My už si taky tykáme, tak já jsem taky Aleš. Čau, já jsem, ty jsi který ročník?
2: 90.
1: Aleš omdlel, jo? Jenom abychom to vysvětlili.
2: Se oteplilo nějak, počkej.
0: 90. rok a už je idol, no. Ale já to nebudu nějak komentovat, protože ty děti, co přijdou v zápětí, jsou ještě mladší než my, ale já už jsem se smířil. Já tady dneska budu nejstarší.
2: Hajaja je nejstarší. Prosím,
1: nejstarší hajaja. Idol.
0: Ježiš, promiň, teď se mi ulevilo, mě úplně normálně se kousla pumpa. Hajaja tady byl, to je to. A když se podívám do publika, tak nejsem, děkuji. Ano, k vám mám ještě daleko. Konec urážek, pojďme k první písni. Jak vidíte, na den otevřených dveří jsme vytahli i naše rodinné stříbro. Ano, toto piano rozhlasové opravdu. Až bude nejhůř, prodáme Stenway a bude na několik dní vysílání. Ale dnes ho zapůjčíme mladému muži, který je taky idolem. Dámy a pánové, přichází pan Šimon Bylina. Zdravím tě, krásné dobré dopoledne, ahoj.
3: Já moc krát děkuju za pozvání, až tady dobzučí ty čmeláčci, nebo co to je. Chtěl bych zahrát písničku, která je od kamaráda, který už není mezi živejma, jmenuje se David Stypka.

Když nemá konce cesta tvá, když se ti zdá moc dlouhá, už sotva pleteš

0: Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, Šimon Bylina živě tady u nás v přímém přenosu toboganu, který dnes vysíláme u příležitosti Dne otevřených dveří. Mimochodem, když jsme se bavili o Hájovi 65 let, představte si tobogan sobotu co sobotu. A někteří z vás opravdu velmi pravidelně posloucháte a posloucháme už 36 let. 36 let bez jediné přestávky. My se společně setkáváme už 23 let. To tady děti, které přišly těch 36 let, to už ještě nebyly ani na světě, ale... Zeptám se teď, Šimone, tebe. My jsme si tady povídali o tom idolovství, o tom, že si vás lidé přáli. Jak to bereš ty? Cítíš se někdy jako idol?
1: Já vůbec nevím jako konceptuálně, co to vlastně znamená. Je to, ale samozřejmě v tvém případě to dává smysl, protože máš odžito, prožito, máš zkušenosti a je to... Já jsem... Cože?
0: Teď nevím úplně, jestli mě chválíš nebo urážíš, ale...
2: Ne, dožito.
1: No užito.
3: To nebyl ale ještě 36 let poslouchání. On měl sobotu někdy v životě. To ne, že tady každou sobotu, jak Leoš Mareš, trpí, že jo, 36 let.
0: Ano, ne, pokračuj, mě se ta děkovná řeč docela líbila.
1: Ne, tak abychom to nepřetláskali, ale v tém případě by se to rozhodně zasloužilo, tak já si myslím, že samozřejmě idolovství jako koncept mě teda rozhodně neslouží. Já jsem jenom člověk, který miluje to, co dělá, miluje život, který mu dává dary toho, že se může potkávat s tak krásnýma lidma. Prosím, zatleskejte si jenom, protože jste naživu. A že posloucháte takhle mimořádný pořad, který už je tady prostě takovou dobu a já jsem za to vděčný, že něco takového tady se děje. No.
0: Takhle to dělej ty idolové, já tě sleduju, to je ono, ještě vlastně sugeruje těm lidem kolo přesně jako divákům, že jsou a idolové si... a řekne, vím, že nejsem krásný, jakože samozřejmě, jako idolové, kdybys byl jako vošklivej, šerednej opravdu, že by si o tebe člověk kolo nevopřel, seš tam, kde seš, nebo ne?
1: Aleši, to je asi na Bohu, to už je na životu, ale dobře mi to vracíš, tady taková jakoby, jaksi domnělé odhalování manipulací, které opravdu manipulacemi nejsou, protože já jsem jako teďka za přípravu na té, respektive než jsem sem šel, tak jsem viděl asi 8-15 rozhovorů s tebou a já jsem fakt vděčný, že to jako vedeš takový jako laskavosti a jemnosti a prostě humoru. A to si myslím, že je to prostě podstatné v této době to tak mít a dělat to a stále si to připomínat, že život je z podstaty radostný a že to není tak těžký.
0: To je... On ví dobře, že teď je to období, kdy připravujeme hosty do toboganu na příští sezonu.
1: Ano.
0: A já nemusím dlouze zvažovat, kdo tady bude pravidelně
1: výborně,
0: zpívat,
1: má,
0: protože
1: měli.
0: Jsou, ano, Veronika s Honzou ještě mají 40 minut času to napravit, ale jako...
2: Máme ještě casting, probíhá.
1: Pojďme na to, Aleši, něco vyhrabat. Já jsem třeba, Aleši, zjistil, že ty jsi v nějakých 15... Jak se Aleš dostal k rozhlasování, víte to? On prej nakráčil ve 14, nebo v 15 letech do rozhlasu a řekl, tak tady jsem a zaměstnejte mě. Nebo něco v tomhle tom smyslu.
0: Nejhorší na téhle historce je, že je to pravda. Já jsem tam přišel, ano, ale...
1: To je obdivuhodný.
0: To je rok 92.
1: No to je
0: to existovalo.
1: To se narodil. Ne, ty jsi vlastně 90.
0: Ty jsi který ročník?
1: Já jsem 95, to já jsem ještě 3 roky tam byl v nějaký, nevím kde. Jestli mi to řekneš, Aleši, ty bys možná mohl říct, kde jsem
0: kde
1: byl.
0: Kde jsi byl? No. Na Houbách.
1: Děkuji.
0: Na Houbách, ale tenkrát to tam šlo, já jsem opravdu přišel do té privátní rozhlasové stanice, to byla novinka a řekl jsem, že to rádio není špatné, ale že jediné, co jim chybí, jsem já. Ta drzost v těch 14 letech byla fascinující, jako jo.
1: No a taky jsem slyšel, Aleši, že si prej, že jestli, určitě jste všichni chodili do školy, teda všichni nevím, nevím, ale prostě, že jste chodili do školy, takhle, děje se tam velmi často, že prostě na těch hodinách se nám chtělo čurat, ale třeba v některých školách jsme nemohli. Mně to přijde jako zločin, že se nemohlo, je to prostě hrozný, protože někde je to potřeba, ale samozřejmě někdo to třeba zneužíval. Aleš byl ten, který prý poprosil jakéhosi primáře urologie nebo čeho? Jak to bylo? Aby si vyjednal jaksi nějaké statutární potvrzení toho, ano? Aby na ty záchody a mohl, aby mohl chodit čurat.
0: Ty jsi vzdělán úplně, to mě fascinuje, jak kdybys tam byl. Ne, já jsem vydával...
1: Svojka našeptala.
0: Ne, to byl časopis Reportáž, který byl investigativní už před revolucí. My jsme nesměli během chodit na toalety a já jsem opravdu jel za primářem urologie do Sokolovské nemocnice. Zjistil jsem, co všechno se vám může stát, když se nejdete vyčurat. Udělal jsem z toho kauzu a mohli jsme začít chodit potom na malou i během hodiny. Ano.
2: To je fantastické, Aleš.
0: To je fantastické, ano.
1: Ty ombudsman lidství, prostě, to už od 15.
0: Ne, to je
2: budoucí minister školství.
0: Je. podívej, třeba kultury. Třeba kultury.
1: Životního prostředí.
0: Jo, život...
1: Nebo kouzel.
0: Ne, to je fascinující. Ano, taky dobře jsem mezi vámi idoly správně. Děkuji, přesvědčili jste mě. Ale abychom ta, aby ta naše sestava byla kompletní, pozvu dva muže, o kterých se dá říct, že jsou idolové, protože to jsou ti, které si vylepují dívky do svých skříněk, jo, kteří visí v těch dětských pokojíčcích a oni nám o tom poví své. Dámy a pánové, Martin a Miroslav Dubovičtí. Krásný dobrý den přejeme, pánové, pojďte sem za námi. Proderte se publikem, protože ahoj, já tě zdravím. Zdravím tě, ahoj, posaďte se u nás, anebo klidně, ano, osazenstvo se celé show. To je tak, hezky se uvolnili, aby bečeloři si sedli vedle mě. Tak, pánové, i mikrofony vám předají, Šimone, můžu, a máme jich tady, ano, máme jich tady dost. Pánové.
4: Krásný den.
0: Já bych teď ale opravdu chtěl říct, já jsem čet jako několik taky rozhovorů, že jako moderátorům se pletete, že neví, který jste který. To je asi téma, se kterým se často potkáváte. Velmi pilně jsem si nastudoval, který jste který.
4: Hlavně a... říkej, prosím, jak to poznáš.
0: Teď jsem teda úplně v pytli. Jo, ale opravdu jako bych nevěděl, protože vy jste jednovaječný. Já když jsem zjišťoval, tak... Člověk zjistí, který jste který, když si s váma povídá, jako jo, protože když začne, tady jsem se teda ptal opravdu inteligence a řekla, pokud jeden z nich začne mluvit o dceři, je to ten, pokud začne mluvit o vysoké škole, je to ten, pokud počkej, o operaci srdce,
4: jakože ten, kdo má dceru, jako taky blbej, nebo?
0: No, ne, ale já si totiž ani teď nepamatuju, který vlastně má tu dceru. Jo, já jediný, co vím naprosto bezpečně, je, že máte na jednom místě zvláštním tetování a to máte jenom jeden.
4: Je to tak. Teď kdyby... nevím, o kterém tetování právě mluvíš.
0: O tom, co teď není vidět. A ty ho máš nebo ne?
4: No, on má i Míra.
0: Ale jiný.
4: To je pravda.
0: A ty ho tam máš na tom místě, o kterém mluvím?
4: Asi jo.
0: Tak seš Martin.
4: Uhác to.
0: No, vidíte to a... Tím jsem vzbudil vaší zvědavost. Dá se to nějak rozeznat jako jednoduše? Vlasy máte malinko jako jinak? Nebo jak je to vizuálně?
4: Já si upřímně myslím, že jsme fakt každý úplně jiný.
0: No to víš, že jo, to samozřejmě. No, jasně, jasně.
4: Ono strašně fakt záleží, jak si člověk udělá vlasy, jestli se oholí a... Nevím, už tím jenom, no, tak jako...
0: No, ale podle toho tetování, ale to byste opravdu museli být do půl těla, jenom jako, abyste si nepředstavovali nějaký jako ukrutně intimní místo. Stačí do půl těla a to se pak jako už vidí.
4: Já jenom bych doplnil, ono ani občas to tetování jako ti nepomůže. Kdyby jsi viděl tu show, v který jsme s bráchou byli, tak ani to tetování nepomohlo.
0: Aha, no tak to je jedno, prostě seš Martin a ty se... Mirek sedí ke mně blíž. Alešku, pamatuj si to? Už ti není pár, Mirek sedí k tobě blíž. Pánové, to idolství ve vašem případě, vnímáte to nějak? Protože vy jste se díky právě tomu televiznímu pořadu stali idoly. To vám nikdo neodpáře. Jste idolové?
4: Jako abych řekl pravdu, já se tak necítím a vlastně je to, ten produkt Bachelor je opravdu skvělý. Já se toho strašně vážím, ale pořád nějak v sobě mám úplně jinou vizi toho, co je to být jako skvělý člověk a to ten titul Bachelor prostě nezajistí. Já dělím lidi na to, jestli jsou hodný a ten zbytek a to si myslím, že my dva chceme být prostě hodný a prospěšný a je mi jedno, jestli jsem bachelor nebo ne.
0: No ale přiblížilo tě to k tomu, protože kdybys nebyl bachelor, tak tady teď nesedíš a nemůžeš tady o tom mluvit. Mm-hmm. To sedíš někde doma a nebo v tetovacím salonu.
4: Jo, jak jsem říkal, prostě je to skvělý, samozřejmě to vnímáme, ten život nám to změnilo hrozně moc. A jo, jako jsme na takový jako pozitivní, hezký vlně a využíváme toho. No.
0: Jak? Jak může bachelor využít toho, že je bachelor? Já si dovedu představit, že miska, když vyhraje mis, tak najednou má větší šanci cokoliv udělat, co jako bachelor tak může.
4: No, já teď musím do toho bráchovi skočit.
0: Pro rozhlasové posluchače mluví Martin, to ten s tím tetováním.
4: Ono je na tom nejvtipnější to, že ty jdeš do té show a procházíš jí nějak a najednou si uvědomíš, že ty se staneš přesně tím idolem mnoha žen, ale ty vlastně z té show odejdeš s láskou. takže vlastně... to, že jsi idol, už je prostě jenom na plakátě.
0: Tak.
4: Protože máš doma svoji lásku.
5: A s tou ty musíš nějak podle smlouvy jako zůstat? Nebo vy jste ne, si... Já jsem to, jak to dopadlo? Jako vy jste si tam každý klofnul jednu? Nebo jste, jak to dopadlo? Já jsem to neto...
4: My jsme si každý klofnul dvě a smlouva je taky na dva roky, takže...
5: Ty máš ty dvě na dva roky a jako na vyzkoušení a pak jako řekneš, kterou si teda necháváš?
4: Přesně tak, tak to je jako by zkušební doba stejně jako v práci.
5: A ta druhá jako jde domů, nebo ta zůstane na úklid, nebo co jako...
4: Oni se tak střídají. Střídavá péče. Ne, dělám si legraci, samozřejmě žádná smlouva neexistuje, ona ani jako dle legislativy není možný mít smlouvu na vztah. A...
5: jak se Šimon zasmál.
4: Já se díky Šimonovi připravil vtipnej.
1: To nevadí.
5: No a tu teda jako máš tu jednu, čili ty ses tam jako opravdu zamiloval.
4: Opravdu jsem se tam zamiloval.
5: A tu máš tak. Doma, ale můžeš jí vrátit, kdyby to jako ne to.
4: Jo, vrátit nevím, nad tím jsem nepřemýšlel. Ani vracet teda nechci, ale no asi podle mě už by po druhé nemohla.
6: Já jenom tomu dodám, ono je, jako je to strašně zajímavý, protože samozřejmě člověk tam jde hledat tu lásku, ale do poslední chvíle nevěříte tomu, že by tu skutečnou lásku, takovou tu, o který si řeknete, že by to mohlo být na celý život, že ji tam fakt potkáte.
5: Jo.
6: A já si to jako fakt dneska myslím, za oba dva.
5: Že to jde.
6: Že to jde. A prostě nevěřil jsem z předchozích zkušeností, ze slovenských sérií, prostě nikdy to nedopadlo a u nás to prostě dopadlo.
5: My vám gratulujeme, pánové, ať vám to vydrží nadále, to je jako proč ne? Zeptám se dalších idolů, které jsou úplně z jiného ranku. Verunko, dovedeš si tohle představit, že tímhletím způsobem bys si vybírala partnera? Já si vzpomínám, když jsi byla před mnoha lety v toboganu, byla si prvně kek, pamatuješ? A já jsem se tě ptal, co se ti to stalo, kdo ti to jako dal, než jsem zjistil, že kek je úplně český normální kluk.
2: Kdo
5: že?
2: Mi příknul do jména?
5: No.
2: Veronika Kovařová. No.
5: Jak ty si vybírala, ty si taky měla nějaký předvýběr, ti přišel, anebo...
2: No samozřejmě celá puberta je o tom, že člověk vlastně vybírá prostě z nějakých jako těch zájemců, který se zrovna najdou, ne? Jako v podstatě takového bachelora máme všichni jako v té pubertě, jakože si můžeme takhle to testovat. Ale já nevím, jako mě to vlastně na jednu stranu, já jsem teda divačka, jo? To se musím přiznat, takže já jsem to sledovala.
5: Jo,
2: teda, teď s tím Miminkem to bylo trošku horší, že hůř jsem se na to soustředila, ale sledovala jsem celou tu jejich sérii. Fanděla jsem vám a mám z toho radost, z toho výběru. Člověk má pak pocit, že na to má jako podíl tím, že se na to díval, že jo. Vlastně jako že jste se takhle dobře vybrali.
5: Prostě
2: já jsem fanděla prostě v oběma těm holkám. No, nevadí. ale na jednu stranu je to vlastně jako hezký. Je to zajímavá představa, že by člověk jako mohl si takhle vybrat, ale na druhou stranu jako řeší i to, aby to nebylo jako dehonestující třeba pro ten zbytek, že někoho upřednostní nějakým způsobem a tak dále, ale mám pocit, že tady je to tak jako hezky ošetřený, že to je vlastně v pohodě.
5: Mm-hmm. Podívej, tak tady máte divačku. Ty se dneska setkáváš se svými idoly vlastně. To jsou ti, kteří sestoupili z televizní obrazovky.
2: Jo, tak já jako právě, že vy jste říkali, že neexistuje ta legislativa na vztah, jo, ale já mám teda prstínek manželství a nevím, co jsem podepsala.
5: No,
2: protože
5: jo.
2: To teda podle mě je legislativně jako podepsaný už. Takže můj idol sedí doma a hlídá naše miminko.
5: Yeah.
2: Ale samozřejmě tak jako jo, z televizní obrazovky určitě.
5: Jo, tak mě strašně překvapilo, já když jsem je viděl, mě hrozně potěšilo jako mužsky, ale to mi opravdu
4: prosím,
5: já už
4: prosím, ne.
5: Že když jsem je viděl, tomu se nebraň jako že v té televizi vypadá jako jsou ty chlapa, mě překvapilo, jak jsou strašně malí. Že bych jako myslel, že jako bacheloři máte opravdu 190 cm, to mě jako potěšilo. Škodolibě, musím říct jako, že...
4: Já tě vlastně naprosto rozumím, no.
5: No.
4: To je věc, se kterou nic neuděláme, ale je pravda, že v té televizi opravdu vypadáme větší.
5: No.
4: Takže nejseš první, kdo nám to říká. No,
5: proto jste tady v rádiu, protože tady my můžeme říct, že jste vlako...
4: A pozval bys nás, že jsme byli vyšší?
5: Kdybyste byli vyšší? Ne.
4: No, jasně.
5: Já zvu jenom starý a malý. Nově jenom starý a malý.
1: Záleží, jakou máš tu televizi, že jo?
5: Podívám se teď na Honzu. Honzo, my jsme si povídali o všech těch úžasných věcech, ve kterých jsi hrál a pečlivě si je vybíráš. To je to jedno idolství, ta práce herecká a najednou tahle ta soutěž. Jako jde tohle úplně mimo tebe, že si říkáš, tam bych v životě já nemohl vůbec fungovat. Že si na jiný vlně a zajímají tě jiný věci, nebo... Jo, jako jak ty to máš? Jak
3: já jsem podle mě jediný člověk na světě, který absolutně neví, o čem je řeč.
5: Já jsem právě z tebe teď chvilku
3: já
5: měl
3: nevím,
5: ten pocit,
3: jestli
5: že...
3: jestli to je na tom ostrově, já nevím, jestli to je někde v nějakém baráku, já vůbec nevím, co to je za lidi a vůbec nevím, co se děje, upřímně.
5: Celý se to jmenuje Růža Preně Vestu.
3: Aha.
5: Já to taky neviděl, to je zase jiný, to je zase jiný. Ale právě já jsem měl pocit, že to se úplně musí míjet, jakoby s tím, co děláš. Pánové, vy znáte tady toho chlapce?
4: Samozřejmě.
3: Znám. Známe, já tady doplním, ono to je i na vile, i na ostrově, takže vlastně jsi to trefil.
4: Aha, ale tohle není jakoby, že vy musíte přežít někde bez jídla.
3: No, já teď nevím, jestli můžeme být upřímný. No. Jako, ale vlastně, určitě to svým způsobem jako kurz přežití je.
4: Ale tohle, jakoby, tady vyhrávají lidi, kteří se nějak zbali navzájem.
5: No,
3: to je trošku něco jiného ještě, bych řekl.
4: OK, dobře.
5: No a o co tam teda šlo, když jste celou dobu, oni se tam před váma natřásali, aby vy, když přijete, jste jim dali tu kytku a šli jste pak domů?
4: Myslím si, že se Honza bavil o Love Islandu. Tady to je o tom, že tam je jako vždycky jenom jeden chlap a má na výběr několik žen.
1: Ježi, počkej, tak to je super.
5: Ty tamhle běháš po lese jako mašin, nebo rozumíš?
1: Proč já se brodím někde řekama prostě v prosinci, který má jeden stupeň, když můžu sedět na křesle a koukat se na holky.
5: Ale oni ještě se předbíhají, která prostě jako...
1: To je bombastický. A vy teda, jak jste dva, tak jste mě... Wow, tak to je...
5: Ne.
1: Tak to mi uteklo teda, to jsem hodně zaspal, jakoby dobrou věc.
5: Ale třeba bude další ročník, tak jenom kdybyste se tam v produkci zmínili, že tady pan Nedbal má dotočeno a že by byl ochoten si tak jít vybírat.
1: Tak jo, tak no. já si to dám.
5: A nebo uděláme rozhlasovýho Bachelora, víš, tam budou mít šanci. No, tam...
1: Jak si budeš jakoby hlasem natřásat, Aleši, ukaž. Já bych poprosil teď o 12 vteřin ticha, ano. Což tak sedí, si myslím.
5: Ano.
1: A Aleš se tu bude teď hlasově natřásat a balit Honzu Nedbala jenom podle hlasu. Takže můžeme všichni zavřít oči.
5: Já mám v přímém přenosu veřejnoprávního média balit
1: Honzu... Může to Honzu... být 6 vteřin, ale jenom hlasem. Tak já zavírám oči a nechávám to na tebe, jo? 3, 2, 1, teď.
5: Já už, když jsem tě viděl poprvé v tvé první inscenaci, tak jsem si říkal... Ten musí být mým hostem.
1: Chci ho.
5: Dámy a pánové, to byla první část rozhlasové show. Balení. My děláme jenom takové krátké rozhlasové formáty. Vy jste se s tím zrcali několik týdnů. Jo? Tady slyší a ví. Za malou chvíli přijde můj manžel, já vás seznámím a můžeme to dát dohromady. Dámy a pánové, to je den otevřených dveří tady.
1: Doslova.
5: To je otevřená náruč. Šimone, piano, ano, je připraveno. Co to bude jako další píseň, kterou teď?
7: Tak, já jsem chtěl mít původně rychlou, ale jak tady hovoříme teď o takových jako formátech, které jsou hodně takový rychlý, stresový, tak já zvolím naopak kontrapunkt píseň Pomalu, která vyšla na teďka album, který jsme včera pokřtili, jmenuje se Severní album. A je to pro všechny lidi, co zažívají stres někdy. Pomalu. Vždyť jsme si přišli jen hrát. A už není kam spěchat.

Tam, kde mě kája tma, vím, že jsi tu, když mlčím, vím, že nemusím se bát.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, tady v Českém rozhlase máme den otevřených dveří. Vy jste se přišli podívat do obřího studia S1. Jak to tady vypadá? Sezvali jsme ty, které jste si přáli. Je tady Veronika Kekubařová, Honza Nedbal, Šimon Bylina, Martin a Miroslav Dubovičtí. Jste v tomhle našem svatostánku, což je největší rozhlasové studio v Evropě. 24 metry na délku, 12 metrů na šířku, 11,5 metru na výšku. Tím na vás nějak nenarážím s tou výškou, ale 11,5 metru. A povídáme si o idolech, o idolství, ale víte, co mě by teď zajímalo, když to otočíme? Měli vy jste někdy nějakého idola? A je jedno, jestli jste měli opravdu v dětském pokojíčku jeho plakát, a nebo jestli je to herecký idol, ke kterému vzhlížíte, někdo, kdo prostě by se dal ve vašem životě označit jako idol? Veronika se zamyslela, tak schválně, kdo pak to, kromě tvého muže samozřejmě, splněný sen, kdo pak to je nebo byl?
1: No, vzpomněla jsem si na ten plakát Kelly Family v té skřínce. Ty tam byly určitě.
0: No, to byli fešáci jeden jako druhej.
1: Jo, dlouhovlasá rodinka krásná. Bylo to tak prostě, je to tak. Myslím si, že i ty lunetiky jsme poslouchali s holkama úplně bláznivě, že mě lízla tato doba. A mimochodem fantastické představení v Luneticích existuje. Krásná vzpomínka. No a jinak z toho hereckého světa, myslím si, že to byla a je vlastně pořád dál. Teď jsem ji viděla v televizi. Znova jsem si na to vzpomněla, jak dlouho už to trvá. Ten můj obdiv k ní byla paní Janžurová. Prostě tenhle všestranný talent. Paní dříve Veškrnová, teď Havlová, určitě taky svýho času. Z nějakého lidského hlediska vlastně vždycky jsem si říkala, s kým bych se chtěla potkat, s takovým svým nějakým idolem, jako načerpat něco z jeho bytí, byl třeba Dalaj Lama, že jsem si říkala, s tím se potkat a popovídat si tak nějak vůbec v životě, to by mě jako zajímalo. No, tak asi to byly první, co mě napadly takhle.
0: Je, tak to je hezký, krásná jména. Líbí, jak si to tak jako propojila, jak si říkala, ta jména, rovnou tě pozvu 13. června, a to fakt, kdyby si chtěla 13.
1: Kelly Family tady budou.
0: Já na ně nemám číslo, ale pozvu tě. 13. června slavíme ve Stavovském divadle 85. Ivušky Janžurové. A co se týče Dáše Havlové, v říjnu 3. října nedožité 90. Václava Havla, máš u mě volňásky, kdyby jsi chtěla přijít. A až dorazí ten Dalaj Lama, taky se tě ozvu.
1: Děkuju, pamatuj si mě, prosím.
0: Krásný typy, krásný mix. Co Honza? Honziku, když se podíváme mezi tvé idolky, idoly, koho tam najde?
2: Já myslím, že první byl Old Shatterhand. A za to vděčím mýmu dědečkovi, který bohužel už nežije, ale oni to má pořád u babičky ve skříni, mají neuvěřitelnou sbírku videokazet, kde nahrávali z televize prostě ty pořady. A u toho seděl ten člověk, nahrával to, pak to pauznul na reklamu, pak to zase zapnul a takhle se nahrával celý ten... A měli všechny Vinetuji, všechny Star Wars, všechny Terminátory. A tam já jsem vlastně se dostal k filmu, protože my jsme doma video neměli, na televizi mě nikdo moc jako nenechal koukat. Tady jsem přijel k babičce, tak jsem si sednul, vytáhl jsem sešítek a vím, že 113 je poklad na Stříbrném jezeře. Tak jsem to tam fláknul, koukal jsem se s dědou na Vinetua a Old Shatterhand byl můj první role model, se dá říct. A pak jsem trošku vyrost. A přišel Aragorn. A ten zůstal. To mě fascinuje doteď. Myslím si, kdyby Tolkien napsal Silmarillion před 2000 lety, jako vznikla Bible, tak máme pohodu. A lezem tady po stromech, mečujem se a hrajem si na dobrý a zlý a bylo by to hrozně pěkný. Mohl bys mít holku, co má špičatý uši. Kluka, to je jedno koho.
0: Ne, všechno, kdyby měla špičatý uši, beru i holku.
2: Všechno super. A nevím, já mě cítím se blbě, že jsem neřekl žádnou ženu, ale myslím, že první byla asi Avril Lavigne. To mě hodně sejmulo. Tu jsem si lepil na zdi, jakoby ještě když bylo bravíčko a tyhle ty.
0: To je hezký vidět, jak se posouvají ty generace, že ty videokazety tam hrajou, jako to už vy nekejvejte, vy už si nemůžete, bečeloři, pamatovat videokazety. Já si vzpomínám, že jako dítě jsem přišel k sousedce, bylo léto, a ona, léto připomínám, a ona se dívala na Tři oříšky pro Popelku v létě.
2: No, existují lidi, co nemají rádi léto, třeba já to taky nemám rád.
0: A to neříkám, protože bylo léto,
2: no, ale že tím připomeneš právě tu zimu,
0: Popelka,
2: víš?
0: Popelka šla vždycky jenom na Vánoce. Nebylo možné, aby je Popelka takhle v létě byla, jako, v televizi.
2: Jak jsi to udělal? Cestuješ časem.
0: A tak jsme tam šli znova a ona měla videopřehrávač, ještě jako ten, jak se otvíral nahoru, a já jsem to prvně v životě viděl, že na té velké kazetě není jenom hlas, ale i obrázek. Rozumíte tomu? Nebo na penál, když jsem měl první penál, na kterém byli Queeni, to všichni to se jako rozdělovat. Dneska už penály ani nemají. To je něco jiného než rakev, chlapci. To je jako, že pojďte do penálu. Penál se nosil do školy, možná se to ještě nosí dneska. Hezký idoly, taky Šimone. Tak kde se pohybuješ ty mezi idoly a idolkami?
3: No já to mám asi úplně jednoduchý, já nechci, aby to vyznělo nějak jako, jak říkají Angličani, cheesy, jo, ale já jsem v tom výču tady všech těch známých osobností a těch, tomu, že je velmi populární ten fenomén těch Marvelek, který většinou jako admiruje nějaký takový jako často nedostižený postavy, ale někdy už se mi líbí, že se to víc a víc vrací, že se vlastně obdivujou obyčejní lidi, kteří ale jaksi našli něco, co je prostě jako vede k tomu, že přestali prostě ubližovat jak sobě, tak i ostatním. Takže pro mě je hrdina a idol každý člověk, který si prostě stoupne do vlastní síly, ať už to znamená cokoliv, a prostě začne přestane útočit na ostatní, ale začne prostě u sebe a to je celý, takhle prostý to je.
0: Jsou takový dneska?
3: Bez pochyby. Jo. Já potkávám fakt jako čím dál víc denodenně prostě lidí, kteří jsou takhle. A přijdou mi, že už to nejde jinak v dnešním světě, který jako umí být tak chaotický a tak jako zaneprázdněný, úplně přiblblej. A mně přijde, že to nejde jinak, než si prostě stoupat do takové jako obyčejnosti, poctivosti a vracet se zpátky k přírodě. A nevím, přijde mi, že to je takhle prostý. No.
0: Kéž by se tohle hodně rozšířilo. Tak pánové, Mirek sedí vedle mě. Mirku.
4: No, já musím říct jenom, že já vlastně můžu skoro souhlasit, nebo ne skoro, ale souhlasím se všem, co tady padlo. Jenom navážu na Šimona, že mě ještě vlastně imponujou lidi, kteří mají na něco talent a něco vlastně chtějí dokázat. Takže to jsou všichni, jako vlastně vy všichni jste mý idolové a takhle to jako skutečně mám. A když půjdu do té historie, tak já jsem prostě koukal na Zoro Antonio Banderas.
0: Jak tleská jenom někdo, jak jsou tady jako zase faninky někoho jiného. Jo, no tak to je ta krásný idol. Ano, vedle mě sedí Mirek, Martin je ten dál setování. Martine, co tvé idoly?
4: Bude to asi divný, ale my jsme s bráchou koukali na televizi společně, takže... Takže je to dost podobný. Každopádně, kromě teda toho herectví, já jsem měl teda taky na plakátech Avril a Britney Spears, na který jsem jako rád koukal. A poslouchal.
0: Bratra to vyloženě pobavilo, ale jako ty jsi u toho byl, tak můžeš jako říct.
4: Brácha mi pořád kradl Cameron Diaz, kterou jsem měl vždycky jako položenou na stole a vždycky jsem si všiml,
0: že... Ty jsi měl na stole položenou Cameron Diaz.
4: Jako časopis, kde byla na titulce. Já to doplním, neměl, on ji pořád má.
0: Jako jak položenou?
4: Prostě Cameron Diaz je bráchy takový podle mě... Jak se tomu říká dneska moderně, crash.
0: No, ano.
4: Něco takového, no, tak to má brácha, no.
0: A jako fotku tam má, nebo co tam má?
4: No,
5: jí celou.
0: To se jako nějak prodává? Jako nějaká nafukovací napadlo, tak... Verunko, já jsem rád, že jsi to řekla, že si můžeš takhle koupit jako nafukovacího Banderase nebo Cameron Diaz. Já vím, že jsou dneska už různý a to on má doma?
4: No, jako, ne, jako Banderase?
0: No, toho máš ty.
4: No jasně.
0: Co jsi nafouknul, to máš, hochu, jako to jsi chtěl koupit něco jiného. Ale to, no to nám vysvětli, jak ti tam leží, prosím, jako fotka ti tam leží.
4: No samozřejmě, no časopis, kde je Cameron na titulní stránce, pochopitelně. A nezměnila se.
0: Když tam máš fotky,
4: pořád,
0: ten starý
4: pořád
0: časopis.
4: Vypadá stejně hezky a kvalitně.
0: Ten časopis.
4: Pokud...
0: No, ale pak přijde idol, vidíte ho ve skutečnosti, že? Třeba je menší, než jste si mysleli. Cameron taky potom, že? Nenalíčí se? Teď kdyby se vedle tebe probudila ráno?
4: Já jsem asi spokojený, i kdyby byla nenalíčená.
0: No a co chudák ta slečna, co jsi si vybral v té televizi?
4: Ta je nenalíčená ještě hezčí.
0: To byla správná odpověď. Závěrečná otázka. Za malou chvíli se budeme loučit. Samozřejmě pro vás, kdo jste tady, následuje autogramiáda, můžeme se vzájemně fotit. Nemyslím tedy jako my dva, tedy my dohromady, ale vy s námi. Ale víte, co mě zajímá vždycky u mých hostů? Co se jim právě aktuálně honí hlavou? Co zrovna dělají? Na co se těší? Čeho mají plnou hlavu? Verunko, kromě toho, že se vracíš domů do těch tepláků špinavých, uděláš si ten drdolek a počkáš na novou pavučinu, co teď tak jako je ve tvé hlavě?
1: Myslím, že nějakou naberu, až projdu dveřma rovnou. Ale ne, já jsem začala točit film teď, takže už točím. Je to trošku samozřejmě právě složitější kooperace, ale je se mnou malej na place a na kojení a na všechno, takže je to taková pro mě nová dimenze toho na chvilku se nadechnout zase té práce, takže to mě teď čeká na chvilku, ale je to jenom pár dní už a potom mám zase dlouho volno a ten maminkovský rozměr prostě toho, co to mateřství přináší, je tak obrovský, že to mě tak absolutně vyplňuje teď ten můj svět. I to maminkovství, i to partnerství, lomeno rodičovství, co to všechno přináší. A hlavně ten náš chlapeček je prostě fakt nádherný, je to celý vesmír a je to pro mě taky vlastně jeden z nějakých jako nějakých jako smyslů života a toho, jak se jako, jak otevřít toto srdce ještě víc s těma dětma, že člověk vlastně musí fakt odezdat úplně celého sebe a je to v pořádku a je to to nejkrásnější podle mě, nebo já to nechci říkat takhle nejkrásnější, protože je spoustu lidí, kteří děti nemají a třeba ani nechtějí, nebo mít nemůžou, takže takhle to nechci říkat, že to je to nejkrásnější, ale když se to děje, tak je to fakt nádherná věc.
0: Nový rozměr, to je krásný a to ti přejem.
1: A tím jsem se jenom chtěla omluvit, že se tady nemůžu fotit a podpisovat na autogramiádě a vyzývala jsem to dopředu, budu muset prchat za miminkem, tak
0: ne,
1: se omlouvám.
0: Tuto omluvu přijímáme. Kdyby jsi řekla, že točíš nebo hraješ v divadle, to si tě to necháme, maminkování samozřejmě. Jak se jmenuje křestní jménem malej kek?
1: My jsme to ještě tak vlastně jakoby neřekli. Ono se to tak jako někdo to ví, tak to jako běží, ale já se snažím co nejvíc mu nechat nějaký jeho, protože ten svět je fakt šílený.
0: Jasně.
1: Tak ho tak jako nechávám, aby měl zatím.
0: Ale jemu už jste to řekli.
1: Jemu jsme to řekli, jemu tak říkáme. On to ví, on se to dozví.
0: Já myslím, že úderem 18. narozenin se chlapec dozví,
1: jak se
0: jmenuje. Já
1: myslím, že to jednou někde prořeknu nějak jako dogmaticky, ale dokud to tak jako někde není, tak no. Na to netlačíme.
0: A víš vůbec, kdy má svátek? Schválně.
1: Vím. Vím to, Aleši.
0: Chytrá, jo? A že takhle na jaře, viď? Jako, nebo na podzim?
1: Na jaře, na podzim?
0: Na podzim,
1: že? V létě? No zajímavý.
0: Jo? Tak to z ní nedostanu. Dobře, Honzo, čeho máš ty teď aktuálně plnou hlavu, co tě baví, sázíš rajčata, pleješ na zahradě nebo točíš?
4: Skoro.
0: Fakt?
4: Jo, budu stavět komín příští měsíc. Já jsem koupil. Prostě jsem si obstaral takovou chatu na Sázavě, jaký srub v lese, v takovém údolí. To je taký prťavý. Tady jsem slyšel nějaký podcenění, že jo?
0: Ne, tam někdo velmi fandí.
4: Kolega z osady asi tady bude. A je to temný, je tam potok, v létě je tam třeba 23 stupňů max, takže ideální pro mě, já ty vedra nedávám. Mm-hmm. Budu stavit komín, budu tahat šutry z lesa na zahradu, aby jsem si tam udělal prostě ze šutru věci. Budu možná ty rajčata, ale na ty už je pozdě si myslím, a není
0: ne,
4: tam moc
0: sluníčko. Ne, to ještě včas, ještě, nesmíš, že semínka, musíš koupit už sazenice.
4: Budu stavět koryto potoka, musím vykopat, aby mi to neteklo na zahradu a budu prostě jenom s krumpáčem a s lopatou teď 3 měsíce a těším se.
0: To je idolská odpověď, budu s krumpáčem stavět komín, to je úžasný, takže
4: jak píšou lidi někdy v komentářích, že bychom se měli vrátit k lopatě a ke krumpáči, tak já s radostí právě teď,
0: jako když najdeš.
4: Kdyby se na to chtěl někdo podívat, může za mnou se přijít podívat, že se to bude dít.
0: Foť to a šoupej to na Instač, to tak bude jo, mít velký odezvy. Pánové Dubovičtí, co vy? Čeho máte teď plnou hlavu, co vás baví, co děláte? Čekal, ano, máte každý i 15 vteřin, když se tak dívám na hodiny.
4: Já budu asi strašně nudnej, ale my s bráchou máme hromadu práce, takže já mám v hlavě jenom další práci a tím, že zaměstnáváme mnoho lidí, tak mě čekají.
0: A co děláte? Vy jako i normálně pracujete, nebo jste jenom krásný?
4: Ježiš, to mě tam stačilo, že jsi řekl, že jsme krásný a ne, máme svoji práci, zaměstnáváme dneska přes 200 lidí asi.
0: A v jakých profesích? Nehledáte komínáře a krumpáčníka?
4: No, jako, kdyby tu byl Honza, tak asi jo.
0: Už jsem tě upíchnul, vidíš to? A bohatě mi stačí 10 až 15% za jeden výkop. Šimone, kromě toho, že tě čeká předpolední píseň...
3: Tak. Chápu, máme ten čas. Já shodou okolností točím stejný film jako tady Verunka.
0: Aha.
3: A do toho ještě jeden seriál s panem Vejdělkem a vydali jsme včera, jsme to pokřtili. Miminko se nám narodilo, jmenuje se Severní album a je to vysněná věc po 9 letech práce na sobě a jaksi odžívání věcí a nějaké jakési jako probolívání si životem a objevování, co to znamená vůbec žít a být člověkem, tak jsme vydali Severní album. A s tou písničkou asi se s váma rozloučím. No.
0: A já jsem moc rád, že jsme to mohli rozhlásit, když jsme ten Český rozhlas. Dámy a pánové, dnešní přímý přenos toboganu končí. Za týden se bude náš díl jmenovat Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Odtajní vám, nezbláznil jsem se, odtajní vám to Jitka Smutná, která bude i hrát a zpívat, Tonda Holub, Jirka Hána, ale i Kateřina Soukupová, Tereza Blašková a Jakub Kalián. Takový bude tobogán za týden a nezapomeňte, 25. května se uvidíme opět v Ypsilonce a připomeneme si Jana Šmita, který byl oslavil 90. narozeniny. Jirka Lábus, Lilian Malkina, Miroslav Kořínek a mnozí další. Dnes se s vámi loučí Veronika Kekubařová. Jsem rád, že dorazil Honza Nedbal, Martin a Miroslav Dubovičtí, právě teď u kytary Šimon Bylina a od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Mějte se krásně a přijeďte k nám na Den otevřených dveří. Jsme tady až do odpoledních hodin. Děkujem.
3: Dámy a pánové, holky a kluci, pokud cítíte, opakujte po mně. Hej, hej, horo divoká, přesně tak, kde je moje milá? Nebojte se toho, zpívat je léčivý.

0: Hej.
1: Pojďte pořádně nahlas, jako by to bylo naposledy v životě.
0: Hej.
1: Co je ono?
0: Řeko divoká, ty, co ve mně proudíš, ať se smrti nelekám,

společný tón všichni. Pojďte, pojďte, pojďte, nebojte se toho. Zpívání léčí. Pojďte, pojďte na hlas, nebojte se toho. Jako by to bylo naposledy v životě. Společný tón. Než my sami

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera z Klicperova divadla v Hradci Králové, kde cenu za rok 2009 převzala herečka Jana Štěpánková. Dnes vám nabízíme reportáž ze zákulisí, kterou natočili Marta Růžičková a Zdeněk Novák.
4: Jo, a dobrý všechno.
5: Jo, už to neznamená, že to bude smysl. Tak jedem.
6: Marto, jedou.
7: Jedou, já vím, ale kdo?
6: Lada Klokočníková s Mirkem Vaňurou.
7: Já jsem se domnívala, že hosté na zahradní slavnost, ale já si myslím, že bude dobře, když na ty hosty, protože zahradní slavnost je to takový hold přírodě a dobrým hostům. Tak to znamená, že na ně budeme čekat.
6: Ano, budou to už za chvíli. Lada s Mirkem se zatím hodí do gala. Slyšeli jste ten ruch, který tu je, protože už začíná být lehká nervozita, ale zdravá, zahradní nervozita, plná štěstí z prožitého večera.
7: No, my vám samozřejmě zprostředkujeme

0: jaká byla atmosféra v zákulisí. A to si myslím, že je velice zajímavé, protože do zákulisí nemá hned tak někdo přístup.
1: Ano, exkluzivně jen náš mikrofon, tedy mikrofon Marty Růžičkové
0: a Zdenka Nováka.
1: Tak jdeme čekat.

0: Vypadá to, že už přijel první host podle hluku, podle takového milého vítání bych řekla, že to nemůže být nikdo jiný než Leďa Kendall.
1: Ano, je to takové mírné pozdvižení. On je vždycky jako uragán.
0: Ano, určitě. Vítaný uragán.
1: To je tradiční pusa, snad v žádném natáčení ze zákulisí nechybí pusa.
0: No já si myslím, že
2: dám ti pusu jako husu, půjde spolu do cirkusu.
0: Letošní šarmantní osobnost je vlastně zahradní slavnost. A když by bylo na vás, koho byste pozval? Protože to je noblesní záležitost, zahradní slavnost.
2: Koho bych pozval? Pozval bych všechny handicapované lidi, ti, kteří nemají moc radosti, a určitě by za to byli velice vděční, kdyby se jim někdo věnoval, dal jim dobře najíst, napít a ještě by je k tomu pobavil. Tak to, tyto lidi bych pozval z celé republiky, asi já.
0: Dobře, a tady u nás v Hradci Králové?
2: Já jsem včera volal Jiřince Jiráskové a říkal, že má předpremiéru a že nepřijede. Takže tu tady budu postrádat.
1: A co hlavní host Jana Štěpánková?
2: No tak já musím říct, že k této dámě cítím úctu, že jo? Jako ke skvělé herečce, že? Leta hraje ve filmech, už jako kluk jsem se díval na ní. A je to prostě na místě, že takovýhle člověk dostane ocenění.
0: Gala večer šarmantní osobnosti, to je takové lehké nakročení k 65. Hradeckého rozhlasu. No a protože Leďa Kendall slaví 65., tak to má jistou spojitost a to nás velice těší.
1: To je naše štěstí letošní. Ano, cítíme štěstí, že to máme takhle pohromadě.
2: Dá se říct, že jsme takový dvojčátka.
1: Co popřejeme my dva Laďovi za rozhlas?
0: Hodně svěžesti, dobrý hlas, hodně štěstí, hodně zdraví a hodně dobrých lidí kolem.
1: A plno jarního elánu.
2: No já vám děkuji, abych vám přál, abyste pořád byli tak vstřícní k lidem a vysílali pořád ve vašem rádiu takový pořady, jak vysíláte. A vysílali takovou dobrou muziku, jako vysíláte.
1: Otočit fotografie, což v pořadu vidět nebude, ale vy jste teď slyšeli, že se fotografujeme zvěčnění navždy.
0: No jistě, no to je důležité. Pro vzpomínky.
1: Ano.
0: Pro hezké vzpomínky.
1: I na tenhle rozhovor budu zase dlouho vzpomínat. Laďa Kendall.
2: Děkuji a všem přeju příjemnou pohodu a já se přirazuji k vám jako vzpomínkář, protože já žiju ze vzpomínek. Já samozřejmě se dívám do budoucnosti, žiju z přítomnosti, ale vzpomínky to je moje parketa. Tak ahoj a zase někdy jindy. Díky.

0: život rád. Český rozhlas Hradec Králové jde vstříc usměvavému, optimisticky naladěnému
1: Zbigněvu Čendlíkovi. My vás moc zdravíme a jsme rádi. Zdenku, podívej se, to ty nikdy nemáš, takovouhle nádhernou kravatu.
2: Snažil jsem se tady být první, protože Laďa Krndlu minulý rok, já jsem poslouchal teď vaše vysílání a jsem slyšel, že on byl první, jo. Říkám si, tak já budu první tentokrát, já. No bohužel. Laďo, prosím tě, tohleto, to není kravata. Laďo, ty seš takovej odborník na tyhle ty věci. Já to budu mít premiéru dnes. Jak se to jmenuje? Co to je? Není to kravata? Co to je?
0: Takový šáteček pro muže, ale jak se to jmenuje? Ty to nevíš, Marto?
1: Ne, nevím.
2: Nevíš?
1: No. Je to noblesní.
2: A vypadá to dobře, je koresponduje to s událostí. Já si to vemu na sebe.
1: Každopádně se to k zahradní slavnosti velice hodí.
2: To bude noblesní.
0: Přímo garden party.
1: Noblesní hosté.
2: Prosím vás, paní redaktorko, pomůžete mi s tím, protože no. jsem...
0: Tak Marta Růžičková pomáhá připnout Zbigněvovi onen šarmantní doplněk k jeho obleku.
1: Vypadá báječně a my si tak povídáme s našimi hosty, s noblesními hosty, kteří přijedou na gala večer šarmantní osobnosti, abychom sdělili posluchačům...
2: Máme stejnou značku obleku. No tak já mám zahradní slavnostní rád, protože pro mě jsou spojené s nějakým dobrým grilováním, s dobrým masičkem, jo, takže to je především. Ale z takových těch různých filmů, těch historických, to si vybavuji, teď mám zrovna před očima takové ty luxusní na zámcích s bílým nábytkem, dámy skutečně v robách, jo, takže schází se taková ta smetanka.
0: No a hlavně scházejí se dobří přátelé povětšinou na zahradních slavnostech, kteří si mají co říct a mají se rádi.
2: No tak samozřejmě to očekávám, já mám lidi rád a doufám, že i ty, kteří na této slavnosti budou, tak budou mají mě také trošku rádi, no tak předpoklad dobré zábavy.
1: A teď nevím, zda to je záludná otázka, či nikoliv, je stejně takové naše vysílání?
2: Já bych řekl, uvidíme, ne, 100% skvělý a šarmantní a vysílání je s glancem. To takhle bych mohl charakterizovat vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Český rozhlas by měl být něco takového jako zahrádka s kultivovanou češtinou a báječnými hosty, čili
2: tak
1: skoro zahradní
2: slavnost. Čeština, to bude problém pro mě.
3: Já neznám žádného cizince, který by tak dobře mluvil česky jako Ziboš.
0: Právě, když se řekne Zbigněv Čendlík, tak každý odpustí jakýsi přízvuk a ocení naopak, jak říká Laďa, češtinu, která tu je.
2: No tak děkuji. Vy jste shovívali na mě.
3: Ne, je to pravda. A mně se líbí, všichni mu říkají Zibi, já mu říkám Ziboš.
0: Hezký český Ziboš.
1: No, je to rošťácké a mně nesmírně sympatické, že Zbigněv Čendlík má velice blízko k úsměvu, k humoru, k legraci, k vtipu, což je úžasné.
2: Já mám jeden vtip. Jo, víš, slyšeli jste to? Ale to je dlouhý, na vysílání to není. Jak ta jedna žena v 40 letech prožije srdeční záchvat, tedy leží na posteli v nemocnici a uzří tváři tvář Pana Boha a ptá se, Pane Bože, přežiju to? A Pan Bůh říká, milá dcero, přežijete a budete žít dalších 40 let. A tak si říká, no tak když budu žít dalších 40 let, tak prožiju ten život jako fešanda. Takže si řekla, když se zpamatovala, zůstanu v nemocnici díl, tak si udělala nějakou plastiku, liposukci, zmenšila zadek, tady si přidala silikony, že jo, narovnala, vyžehlila tvář, že jo. A když byla po posledním zakroku, tak jde ven z nemocnice, vstoupí do silnice a přejede jí auto a zemře. A ona zase uřeží Pana Boha tváři v tvář a vyčítá, Pane Bože, přece jsi mi přislíbil, že budu na zemi žít dalších 40 let. A na což Pan Bůh odpovídá, milá dcero, přisahám, ale já jsem vás fakt nepoznal.
1: Zachovat si vlastní tvář.
0: Ano.
1: No, to je důležité.
0: K zahradní slavnosti takové anekdoty patří určitě, ale Zbigněve ještě na závěr a nemusíme být vůbec střihem vážní, můžeme být dál veselý, Marta zatím uváže. Onen útvar.
2: Taký problém, rozumíš? Také budu k nepoznání, jak ta žena, víš.
0: Vítězka letošního ročníku šarmantní osobnosti Jana Štěpánková a slova Zbigněva Čendlíka na její adresu.
2: Prosím, nemůže být lepší. To je úžasná dáma a já jsem hrozně rád, že ona to vyhrála a že můžu tady být v takovej úžasné společnosti s Janou Štěpánkou. Poznáme se, já ji znám, ona mě nezná, takže...
0: Ona vás možná zná, ale ne, jak se říká, face to face.
2: Face to face, k tomu dojde dnes.

0: Václav Moravec po roce v loni líbal Evu Zálešákovou, letos tebe.
1: Taky.
0: Teď se nám i hlásí.
2: Ano. Když se díváme na Vedu Mládkovou, tak musím konstatovat, máte vkus.
1: To nejšaramantnější dáma.
2: Je to žena.
0: Přiletěla do Prahy, protože strávila 20 hodin letem.
2: Ve Frankfurtu.
0: To je úspěch, že jste vůbec mohla přijet. Přiletět.
2: Ano.
0: Já jsem právě se bál, že nebudu mít šaramantní osobnost k sobě, šaramantnější, tu nejšaramantnější. A nakonec
2: jiná není.
0: Díky bohu, že to dopadlo.
2: Ale jestliže vás přivedl, tak samozřejmě budete vtažená do víru zahradní slavnosti. A já si myslím, že vy si to zasloužíte. Zahradní slavnost, to jsou noblesní osobnosti.
3: Je
2: to
3: hodně. Děkuju. Já myslím, že já jsem totálně nekorupční.
0: Co jste si řekli, když Meda přiletěla? O čem jste si povídali cestou? Cesta byla dlouhá z Prahy. Ne, tak my s Medou, dovolím si tvrdit, a to je dar, že jsme přátelé už asi 6 let a strávili jsme letos spolu Vánoce a tak my si máme vždy o čem povídat. Story z nás udělalo maminku a syna. Tak už máme ledas, jaké...
3: Pravá maminka telefonovala, hrozně se zlobila na televizi, museli se omluvit, to nevíte?
2: Ne.
0: Tak se nakonec jsem seznámil. Adoptivní maminku se skutečnou maminkou, takže...
2: Čím jste si blízcí?
3: Tou nekorupčností.
0: Myslím také v názoru na to, že Meda je světoběžník a já si vážím lidí, kteří mají úspěch v cizině, což Meda měla, a je to člověk, který má vztah k rodné hroudě. A to je na emigrantech fantastické. Já mám také vztah k rodné hroudě, miluji východní Čechy a Letohrad.
2: Nejenom úspěch v cizině, ale já si myslím, že máte podporu slušných a dobrých lidí tady u nás a to je báječné.
3: Bohužel moc málo.
0: No možná jenom jsou vidět.
3: No tak já se snažím teď probudit.
2: Naši máte.
0: Václave, ještě nám povězte Jana Štěpánková a Václav Moravec. Teď tam není žádné plus jako ve story, ale myslím váš názor, váš komentář. Jana Štěpánková je úžasná herečka. Dovolím si tvrdit, že asi většina lidí si pamatuje z Nemocnice na kraji města, ale že její divadelní role převyšují všechny ty televizní, aniž bych, ale je to tak, že masové publikum ty lidi spíš vnímá z televize a před Janou Štěpánkovou smekám a je to hlavně skvělá i rozhlasová herečka.
2: Já nevím, jestli tohle je záludná otázka, ale já bych se chtěla zeptat, jak to, že jste nestratila za ty roky z politiky šarm?
0: A tak to nevím. To neď posoudí veřejnost.
2: Já konstatuju, že nikoliv. Já se ptám, jak to děláte?
0: Asi proto, že jsem obklopen lidmi jako třeba Meda a že je dobré být nohama na zemi a týkat se s takovými lidmi, kteří občas vás zase na tu zem, když se člověk přece jenom pohybuje v tomto prostředí, tak na tu zem mě pošlou a je to skvělé.
2: A stává se to?
0: Stává.
2: Obvykle zůstává u hry, takže když vám někdo řekne opravdu, co si myslí, tak je to báječné.
0: Říkají, naštěstí mám takové okolí a to je největší dar. Já se

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, na kterém jsme vyhlásili šarmantní osobnost roku 2009.
1: Český rozhlas Hradec Králové je prostě v šarmantní společnosti a ještě chvíli bude.
2: Ano, no jak ne, když se tady objevily tak významné osobnosti, jako je Zbigniew Čendlík, Václav Moravec, Jana Štěpánková. A teď jsme zjistili, že i Václav Altus.
1: Ano, prý je tady ve své šatně, tak jdeme zkusit, jestli už se naučil Baracka Obamu. Po šipkách, ne po kytkách nešlapej. Jo, tady. Václav Faltus je taková stálice vyhlašování šarmantní osobnosti, nechybí každý rok, protože ho mají prostě ostatní šarmantní osobnosti rádi.
2: Mluvili jsme se Zbigniewem Čendlíkem.
3: Ano.
2: A ten je velice zvědavý, včetně Ladi Kendla. Zdali umíte, hádejte koho?
3: Zbiňka. Zbiška.
2: Ne.
1: Koho pak jste tu před rokem slíbil?
3: Tak já toho naslibuju hodně. Já vím, že jsem loni někoho sliboval. Já jsem říkal, že se naučím Jana Přiučila.
2: Ne.
1: Je to trošku exotické, trošku za oceánem a trošku hodně vysoko.
3: Tak teďka opravdu už nevím, co jsem měl na mysli, protože těch hlasů je spousty. Jo, pana prezidenta Obam, no. Tak můžu říct, že jsem ho ještě pořádně, teda jako neskoušel, jsem se musel naučit jiný hlasy, že jo. Ale myslím si, že to je takový hlas, on má takový trochu dohloubky a to je hloubkový hlas. Jako teď tady pan Inspicient, co promlouval, tak právě jsem si říkal, že od toho se odrazím až k Obamovi.
2: Tak vy dobře víte, kdo se zúčastní letošní zahradní slavnosti. Nebude to spousta ostatních osobností, které máte vy rád. A protože tu nebudou, tak vás poprosím o pár hlasů.
3: Já tedy ještě nevím, kdo tu bude a kdo tu nebude, ale tak dovedu si představit, že nevím, jestli je teda pozvaný pan prezident, protože to by opravdu on zahradní slavnosti, zahradní party, to opravdu, to by se slušelo pozvat, ale když není, rád zastoupím. No a já myslím, že určitě rád by přijel spadní Dagmar i Václav, že, ale protože taky nevím, jestli z toho pozvali, tak si říkám, proč bych jaksi taky v tuto chvíli nezaskočil, no.
2: Tedy to jsou lidé, kteří by se možná rádi zúčastnili zahradní slavnosti, ale koho vy byste rád viděl?
3: Já myslím, že já tady třeba rád uvidím Zbigniewa Čendlíka, protože on tu je a je to můj soused vedle Slančkrouna. Takže my jsme sousedi a teď budeme tady v šatně taky sousedi, takže to jsem velmi rád.
1: Václav Moravec je taky odtamtud.
3: Václav Moravec je přímo z města, ze kterého jsem já. A já dokonce vím, no on vždycky říká, jestli někoho z Moravcova rodu napodobuju, jeho dědeček, ten měl krásný hlas, takový opravdu. Já myslím, že je dobré dělat někoho, koho všichni znají, ale
4: pan Moravec, jako děda šel tady Václav Moravec, prostě to byl takový zajímavý hlas, říkal, já mám vluka vzít televizička, že já jsem netušil, já prostě bude něco jinýho třeba, že prostě se dá úplně něco, no se na to novinaři, že jo, žurnalistiku nebudu to, že jo, má úspěchy, že jo, je to výborný.
2: Abychom nezůstali jenom u těch hlasů, Václave, proč vy se tak rád rozdáváte lidem?
3: Tak já myslím, že já vždycky říkám, že vlastně, když někam jedu, tak jako když jsem jel sem do Hradce, já jsem si neříkal, já jedu nějak jakoby pracovat, já prostě si to jdu užívat. A to se pak na tom výkonu samozřejmě musí objevit a on se to objeví a pozná se to, že jo. Takže Agor tady vlastně v Českém rozhlase v Hradci Králové, kde jsou moje počátky, že jo, protože vlastně filmový festival Veselohry komedie, tak vlastně to byly moje takový první kroky, že jo, a Silvestry a takže na to rád vzpomínám a jsem rád, že si to dneska můžu tady připomenout.
2: No to je báječné. Dělat celý život to, co člověka baví.
1: Výborně, tak to má být, i když tomu tak často není.
3: Já bych to přál každému, protože někdo by řekl, že to je koníček. Já bych řekl, že už to není koníček, to je kobyla, to je stáj.
2: Kdo vás inspiruje?
3: Já myslím, že mě vždycky pravdu třeba inspirovala tuhle nějaká paní, která v první řadě se tak krásně řechtala, až si, jak se říká, lidově cvrnkla, jo. A já jsem se jí pak omlouval jako lidi, říkal, prosím vás, nezlobte se na mě, já už to v životě neudělám. A on pá, já za sebe doručím, já asi jo.
1: Václave.
3: To byla zajímavá inspirace.
1: Teď by vám Marta mohla pomoci, nepochybuji o tom, že to zvládnete sám, ale uvázat tu kravatu a přitom byste nám mohl povědět tohle. Jana Štěpánková, nová šarmantní osobnost a váš náhled na ní.
3: Já myslím, že to je opravdu moc dobře, protože nemocnice na kraji města, že jo, a ona prostě má takový ten svůj krásný takový nadhled a taková pohoda z ní prostě čiší a tak jsem rád, že se tady dneska s ní můžu sejít.
1: Václave, na závěr, ne úsměv, ale smích.
3: Yeah.

0: Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, zdravíme vás. My se lidi ptáme, kdo je pro vás šarmantní?
1: V těch, co navrhujou ty šarmantní osobnosti, že tam chybějí třeba lékaři, že tam chybějí třeba profesoři, učitelky, které jsou šarmantní, protože tam jsou zpěváci a herci.
2: To záleží na vás, jestli budete nominovat.
1: Já jsem neposílala hlas teda žádnej, no.
2: To je pro... mohla.
1: Mohla jsem, no, tak protože to poslouchám každý rok. Každý den poslouchám Hradecký rozhlas, jo. Až i v noční linku poslouchám.
0: Petr Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý
0: den. My tu točíme se smrtelníky.
3: Ano.
0: A potkáme vás.
3: No vidíte.
2: A co? Smrtelníka,
0: ano,
2: nebo jak?
0: No doufáme.
3: Chcete něco říct?
2: Zajímají nás vaše šarmantní osobnosti. Koho máte rád? Koho považujete za noblesní osobnost?
3: Tak já, možná mě poslouchá moje manželka, pochopitelně svoji ženu, protože to je skutečná dáma, skutečná osobnost, já si ji cením a vážím, ale mám i jiné osobnosti. Například Julie Roberts, tu mám mimořádně rád.
2: Co byste jí řekl?
3: Julie Roberts,
2: v této chvíli byla před vámi.
3: Madam, obdivuji vás, já myslím, že by to stačilo.
0: 65 let rozhlasového vysílání z Hradce Králové, až vám bude 65, tak jaký bude Český rozhlas?
2: A nebo kolik vám bylo, když začal vysílat Český rozhlas Hradec Králové?
3: Když začal vysílat Český rozhlas Hradec Králové, ještě mi nebylo. Teďka jsem to musel spočítat, ale ještě mi nebylo. Ještě mi nebylo. Když mě bude 65 let, tak co nebude tak dlouho trvat, já bych chtěl, aby Český rozhlas byl v té samé kondici, jak je nyní. Abychom se všichni těšili na takovéhle setkání, jak dneska večer. A já myslím, že to bude úspěch. A aby nás posluchači měli rádi.
0: Petr Duhan, děkujeme.
3: Děkuji já.
0: Ještě by to chtělo alespoň jednoho z řad návštěvníků.
2: Ano.
0: Co tamhle ten sympatický pár?
2: Určitě.
0: Zdraví vás Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
2: Manželé vydají na zahradní slavnost, to je motor dnešního večera. Jaký mají pocit?
1: No pěkný.
2: Těšíme se na co?
1: Těšíme se na vyhlášení šarmantní osobnosti.
2: Typujete?
1: No, asi ano.
0: Jaký je tip?
1: Janu Štěpánkovou.
0: Komu pošlete za rok svůj hlas?
1: Tak to teda nevím teď. Já nevím, asi Rosák.
0: No, Jan Rosák, známý z našeho tandemu. A muž jistě řekne jméno ženy?
4: Těžko, manželka se dostane prostě do celé hry, že jo?
2: Tak dobře, tak mimo manželku.
4: Takových je.
0: Je to těžké, je to dilema pro muže, ale manželka by napověděla.
1: Já myslím, že Jiřina Bohdalová pro mě třeba.
5: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, na kterém jsme vyhlásili šarmantní osobnost roku 2009.
0: A je tady.
2: Ta odtahová služba, co jede kolem, a to možná slyšíte, není pro Jakuba Smolíka. Naopak, my ho chceme přitáhnout sem na zahradní slavnost.
0: Ano, Jakub Smolík ve svém džípu, teď ho umisťuje tady před Klicperovo divadlo, no bude to tady zdobit.
2: No samozřejmě, protože to je luxusní auto a já si myslím, že má takovou noblesu, která se sem hodí.
6: Dobrý den, dobrý den.
2: Lideme se vámi hezky a tak mě zajímá, s kým vám je hezky.
6: No mě hezky je jedině s mojí rodinou. Já mám 3,5letou holčičku Petru a s tou je mu nejlíp.
2: No a co posluchači?
6: No samozřejmě ty taky, jo, ale přiznám se, že nelíbí mi s Petruškou.
2: Vy jste je tak očoupnul, sice elegantně, ale očoupnul.
0: No možná, že na sebe navzájem trošku žárlí. Co? Alespoň rodina na posluchače občas.
6: No, Petruška ne, já vždycky říkám, Petrušku, já jdu teďko zpívat, víš, a ona říká, jo, tatínku, jdi, takže nežárlí. Petruška ne.
2: Vy sice většinou nespíváte na zahradní slavnosti, protože téma tohoto gala večera je zahradní slavnost. Zpíváte u ohně možná?
6: Ne, na koncert u ohně ne, to je milná, já jsem natočil dvě countryové desky, jo. A takový videoklip, kde jsem jezdil na koni, respektive moje dubléři, a od té doby si všichni myslí, jak já jsem prostě...
2: A my se mýlíme.
0: No, kaunu. Protože Jakub je spíš na motorky.
6: Spíš motorky, no. A ono je to docela takový for, že já vždycky, když někam přijdu a jsou tam nějaký koňáci, tak ke mně přijde a říká, hele, koupil jsem toho a toho, myslíš, že jsem udělal dobře a já vůbec nevím, o co se jedná, jako jo. Spíš skutečně ty motorky mě poslouchají daleko víc, jak ty koně.
2: No, proč si myslíte, že jste zaujal, že jste prostě ty posluchače oslovil?
0: Že si přejí vaše písničky třeba v naší hudební samoobsluze den co den.
6: Tak pro mě je to ta největší odměna. Já jsem vždycky takovýhle zájem neměl. Jako jo. A já jsem za sebou nikdy neměl nějaký tým lidí, který by mě někam pomohli. Já jsem shodou okolností bilancoval před půl rokem a za těch 30 let, co zpívám profesionálně, tak jsem byl 33krát jsem byl v televizi za těch 30 let, jo. Takže tady je skutečně vidět, že jsem nějaký za sebou ty tahuny neměl. Ono asi ty lidi dneska, nebo ty posluchačky dneska v této hektické době, tak pro ně je normální česká písnička takový trošku možná i ten příběh takový možná, že člověk vypadne z té reality. Jo. A já mám kliku v tom, že nastupující generace hodně zpívá anglické písničky, což nám, Čechům, dost pomáhá, protože nám to dává větší prostor.
2: I nastupující generace bere, když je někdo skromný, když je někdo normální, když nehraje, nepředstírá a když je svým způsobem pokorný. A to vy jste?
6: Mě doma vedli vždycky k tomu, nejenom k té pokoře, ale k tomu, že člověk by měl být slušný a že by se měl chovat tak, jak si přeje, aby se lidi chovali k němu, takže to je všechno.
2: Mít jistou noblesu.
0: Ano, třeba jako Jana Štěpánková, slova Jakuba Smolíka na adresu Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti.
6: Tak to musím říct, že teda to je persona, tomu se klaním já, ano.
0: A v čem?
6: Ve všem, to máte i v projevu, vizáži a za ty léta, co člověk má možnost nebo měl možnost sledovat tuto paní, tak to je ještě, já bych řekl, v úzovkách ze staré školy, protože dámě se tohle to nemá říkat, ale ono už takových hereček tady moc není.
2: Nejenom hereček, ale když si člověk představí, kdo by měl být šarmantní osobností, tak těch šarmantních, noblesních lidí je hrozně málo.
6: To je pravda.
0: A vy jste mezi nimi v desítce nominovaných, tak vám k tomu gratulujem.
6: Já se to hrozně moc vážím, děkuju.

0: My jsme se viděli, víte kdy? Před ohromnými lety, když Andulka Ferencová měla sedmdesátiny. A bylo to v Kolovratu. Tak tam jsme se viděli.
1: Pamatuju se na to, ano.
2: Vzpomínka Jany Štěpánkové a Marty Růžičkové. No, není nic hezčího, než se vidět po letech.
0: No samozřejmě, ale tak paní Štěpánkové je neustále šarmantní, ta nestárne. Já se musím zeptat, jak to děláte.
1: Ježiš, já nevím. Brejle to chce. Vy potřebujete brejle.
0: Já je nosím.
1: Tak si je vemte.
2: Ale já brýle nenosím, tady ty na blízko. A vy jste teď v mojí blízkosti a potvrzuju to.
1: Já jsem ve stínu. Ne, nechte to, nechte.
0: Paní Štěpánková, samozřejmě jste vyhlášena šarmantní osobnost roku. Což si myslím, že je docela příjemná záležitost. Nebo vás to zarmucuje?
1: Ne, chraň, překvapuje mě to jenom. Protože je tolik lidí, kteří jsou šarmantní a že zrovna já... Hele.
0: Ale my ještě máme čas.
1: Nepřipadá vám to divný?
2: A proč myslíte? Já myslím, že posluchači rozhlasu mají prostě vkus. A rozhlasoví posluchači mívají vkus, tedy posluchači Českého rozhlasu.
1: Ano, ano, děkuju vám, přijímám.
0: Můžu vám říct, že my jsme se ptali nejenom osobností, které se účastní tohoto večera, ale i diváků, kteří přišli, co říkají tomu, že Jana Štěpánková je jednou z vyvolených, která je nominovaná. Oni říkali, že je to úžasný typ.
1: Ano, no tak oni mě možná některý znají z Pardubic.
2: Naše srdeční záležitost.
1: Ano, to je pravda, to je
2: my jsme oba pardubičtí rodáci.
1: Tak to já ne. Já nejsem...
0: Když mě bylo, já nevím kolik, možná 5, tak jsem byla v Pardubickém divadle na Lucerně.
1: A tam jsem hrála.
0: Jste hrála Haničku.
1: To je trapný. Jí bylo 5 let a já hrála Haničku. Chápete to?
0: A Petr Skala hrál Mlynáře.
1: Ano, ano.
0: A bylo
1: ano.
0: To úžasné představení. Jediné, které si z dětství pamatuju. To znamená, že muselo být výborné.
1: No, tak asi jo, ale já jsem tam za těch skoro 6 let hrála úžasný, jako tam byl krásný repertoár v těch Pardubicích, tam jsem, já nevím, jak to dělal ten Novák, pak Jernek teda, jak to dělali, ale my jsme hráli, já už to říkám všude, ale zopakuju to, v Praze se hrála Parta Brusiček Karhana, hrála se Boženka přijede, což byl Traktor, nebo Samovazač, nebo něco takového, Šeřík v hlavě, a my jsme hráli Miseta, Shakespeara a Show. Já nevím, jak je to možné.
2: No asi osvícený šéf, který dokázal kopat za své lidi.
1: To určitě, byli to velký kumštýři, ale hlavně, kde na to vzali peníze? Tenkrát to byly valuty, že jo? To nebylo tak.
0: No, vy máte šarm po tatínkovi a protože já občas nahlížím do archívu, tak jsem tam našla vyznání vašeho tatínka našemu kraji.
1: A co řek?
0: Že je tady úžasně.
1: On je totiž z Mateřova, což jsou Pardubice, že jo? Já jsem sem taky jezdila jako dítě na prázdniny, a tak já to tu mám strašně ráda, ale ta rivalita Pardubice-Hradce mě překvapuje. Nevíte, proč to je?
2: No důvod, protože nikde v republice nejsou vedle sebe tak blízko 200-tisícová města.
1: To je pravda, to je pravda. Ale každý město má něco, že jo? Každý město má svůj půvab. Ty Pardubice jsou vždycky to staré město. To se mi líbí. Už dobře, musíme jít.
0: Jenom nám prozraďte, koho vy považujete za šarmantní osobnost.
2: Koho byste třeba poradila pro posluchače pro příští rok?
1: Je ale jejich hodně, bože můj, teď vy si vyberete. Vy máte herecký rejstřík, nebo nemusí, může vědecký. Já fandím doktoru, já strašně fandím doktoru. Doktora nějakýho, to je potřeba tu medicínu, protože ta medicína jde tak strašně dopředu a jsou tak strašně.

0: Krásné povídání s Janou Štěpánkovou máme za sebou a letošní pohled do zákulisí končíme na velmi netradičním místě.
1: No, my končíme začátkem gala večera.
0: Ale kde to končíme? Nad jevištěm, na ochozu. Vidíme onen slunečník, zahradní párty.
1: Ano, Ladu Klokočníkovou a Miroslava Vaňuru. A protože tady na dveřích je napsáno zákaz vstupu, pojďme pryč.
0: Ano, pojďme ven s přáním, že se posluchačům snad rozhovory se šarmantními lidmi líbily.
1: No já si myslím, proč ne? Slyšet lidi, které vídáme na televizní obrazovce, které slýcháme z rádia a slyšíme je jako normální, příjemné osobnosti, které přijali a na nic si nehrají, je velice pozitivní zjištění.
0: Těmito slovy se loučí Marta Růžičková
1: a Zdeněk Novák.

Zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost 2009, natáčeli Marta Růžičková a Zdeněk Novák. Za týden vám nabídneme ohlédnutí za 15. ročníkem této ankety, ve kterém nejvíce hlasů od posluchačů získala herečka Eliška Balzerová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hobby magazín. Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek, to nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
3: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
2: Zásadní je asi volba místa.
3: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
2: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
3: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice. Těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
2: Co je ten další krok?
3: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejné veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
2: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
3: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
2: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
3: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
2: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
3: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, kde se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnin. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
1: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení je klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrnělými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zryjete, zaryjete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folí, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkatý vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po třech týdnech potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete jak sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chrousta, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám ta rada pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, do jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobby redaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
2: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová fólie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
3: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
2: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů. Ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaký kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
1: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástroj, přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat, tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta fléta samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom natyčí taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? A tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
1: No kdyby nehrála? Tak asi ji vezmete a teď švihnete o stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hrály všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji. Fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojičínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit, ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, července předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, za chvilku vyrážím na knižní veletrh v Praze. Mám tam besedu a autogramiádu. A moc se tam těším, protože není nic optimističtějšího a pozitivnějšího, než vidět lidi, kteří kupují knihy, aby si je mohli přečíst. V úterý jsem vystupovala v Kolíně. Nějaký pán mi tam k podpisu přinesl fotografie staré 32 let. Tehdy jsme byli v Kolíně s Milanem Steindlerem, mým producentem, který je dnes mým přítelem, a hercem Tomášem Hanákem na besedě po premiéře filmu Díky za každé nové ráno. Pán, který mi fotografie přinesl, řekl, že je až neuvěřitelné, jak ten čas rychle utekl, a vyzval mě, abych napsala další scénář k filmu. Jenže napsat a prosadit filmový scénář je moc náročná cesta, na které je mnoho překážek. Mají podobu režiséra, producenta, herců, financí, no a tak dávám přednost knížkám. A právě ty a veletrh mne inspirovali k dnešnímu omeletkovému tématu. Budeme si dnes v omeletkách společně číst. Omeletky právě začínají a jistě víte, že jde o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, omeletky jsou dnes o čtení a knížkách. Číst se dá rychle nebo pomalu. Číst se dá v knize, v mapě, z ruky, anebo mezi řádky. A někdo tvrdí, že umí číst myšlenky. Někdo slibuje, že vám z očí vyčte každé přání. A když se někomu podaří číst ve vašem srdci, dost často vám to potom všechno sečte. Myslím, že mou velkou srdeční záležitostí je moje psaní. Když mi bylo asi 12, zjistila jsem, že mi dělá nesmírně dobře, když mohu popisovat své postřehy, své představy, situace, které jsem zažila a které vyvolaly mou ironii a smysl pro nadsázku. Myslím, že když napíšu povídku nebo i jen pár vět, které mi mluví z duše, že cítím stejné uspokojení a stejné štěstí, jako mají závodní atleti, když zdolají náročný závod a vběhnou do cíle. Občas se ale mé psaní nějak zhatí a to pak mám pocit, jako když mě zmlátí latí. Psát jsem začala velmi brzy, když jsem byla malá, protože můj tatínek psal na stroji básně pořád a mně připadalo proto naprosto normální, abych taky psala básně. A když jsem začínala profesionálně psát, jeden dramaturg, kterému jsem nosila své výtvory, mi pořád nechával něco přepsat. A pak nakonec prohlásil, že by bylo dobré scénář zkrátit a vyhodit jeden obraz. A já povídám, no a který? A on na to, to máte jedno. Často vystupuji na besedách ve školách. Po jedné besedě na základní škole jsem dostala děkovný dopis, ve kterém stálo. Vážená paní Pavlovská, děkujeme vám, že jste nám přišla něco povědět, přestože jste mohla dělat něco užitečnějšího. Jednou jsem psala, stíhala jsem termín a do toho přišla moje dcera, že si se mnou potřebuje promluvit. Řekla jsem jí, ať spustí, ale po straně jsem pořád koukala do svých papírů a škrtala si v nich. Ale mami, ty mě vůbec neposloucháš, ohradila se dcera. No ale poslouchám, odpověděla jsem trošku neupřímně. Neposloucháš. Kdybys mě poslouchala, tak by ses už dávno rozčílila.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, protože právě probíhá v Praze knižní veletrh, tak dnes máme na programu knihy. Manželství kamarádky je v krizi. Kamarádka tvrdí, že má svého muže přečteného a že si je vážně jistá, že je jí nevěrný. No ale definitivní důkaz jí stále chybí. A nedávno mi telefonovala. Tak už ho teď pozoruju i v noci, jestli třeba ze spaní něco neřekne. No ale on je zákeřnej. On chrápe a mlčí. Nejradši se chystám na rande. Taky jsem napsala knížku s názvem Rande. Nejradši se nechávám milovat. Taky jsem napsala knížku s názvem Ať zešílí láskou. Nejradši nakupuju a proto propaguji svou radu Nejlepší doping je shopping. A nejradši slyším dech svých dětí a nejradši se nechávám obdivovat. A ze všeho nejradši čtu a jim. Když mi bylo 12, objevila jsem knihy. A taky jsem objevila plněné koláčky, plundry. Marmeládový za 45 a tvarohový za 55 haléřů. Je těžké si najít někoho, o kom by člověk mohl říci, ano, to je on, s ním chci strávit celý zbytek života. K tomu, aby se tak stalo, musí mít protějšek určité znaky, které člověka přesvědčí, že jsou si souzeni. A jednou za mnou přišla kamarádka celá zmatená, že dostala naprosto šílenou nabídku k chození. Přišel za ní její nový spolužák, se kterým si už několikrát dlouze do večera povídala o filozofii, složitosti literatury 20. století, no a podobně. A asi po dvou týdnech vzájemných diskuzí za ní spolužák přišel s dvěma lístky do státní opery a s otázkou, nechtěla bys se mnou jít do opery? Myslím, že jsme pro sebe intelektuálně zajímaví. Uklidňuje mě čtení. Mám velkou potřebu knih. Když jsem byla naposledy plenit knihkupectví, zaujal mě pán, který si kupoval dva tituly. Hovory s Bohem a Jak diskutovat a vyhrát. Mám kamarádku, která čte v nouzi úplně všechno. Jednou, když jsme spolu zůstali kvůli špatnému počasí trčet na Kypru na letišti, přistihla se mi, jak strápeně zírá aspoň do novin v řečtině. Její životní heslo je Já chci vidět písmenka. A tahle kamarádka mě inspirovala k radě. Co chceš, to si přečti, jenom účty nečti.

0: Milí posluchači dvojky, nevím, jestli jste vášniví čtenáři, ale dnes jsou prostě tématem omeletek knížky. Romány mnohdy fungují i jako zdroj pochybné vzdělanosti, stejně jako se veškeré mé znalosti o zpracování lnu a obávám se, že i znalosti většiny národa opírají o poznatky pocházející z knihy Jak krtek ke kalhotkám přišel. Tak se krásná literatura postarala i o mé znalosti historické. Veškeré mé poznatky o starověkém Egyptě pocházejí z Walteriho Egyptiana Sinueta. Moje matka neuměla nic vyhodit. Jednou v létě se s nadšením pustila do probírky knihovny na chalupě. A když jsem asi za 3 hodiny přišla obhlédnout situaci, zjistila jsem, že prakticky všechny knihy jsou na svém původním místě. Vždyť si vůbec nic nevyhodila. No ale ano, protestovala matka. Myslím, že tady bez toho se už obejdeme. A ukázala na stůl, kde se krčil jediný titul. Příručka Jak se chovat v těhotenství z roku 1912. U Jordánu, u mé kamarádky, dcery režisérky Věry Jordánové, pořádali často koniáž párty. Když na chalupě paní režisérka nechtěla vyhazovat staré knihy, tak jí připadalo důstojnější opéci si na nich buřty. Jeden můj kamarád z FAMU, Miloš, před lety vymyslel Nabelovu cenu. Ta se uděluje dílu, které je nejvíc na belu. Někdo prožívá detektivku, někdo je v science fiction, pro někoho je něco horor, pro jiného jenom románek, no a často je to všechno komedie. Někdo říká, řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kde jsi tu knížku ukrad. A jednou jeden švédský knihovník jednomu ze čtenářů řekl, že ta kniha, kterou si vypůjčil, je tak nudná, že mu promine, že jí měl doma 39 let.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, omeletky jsou dnes plné knížek a já jsem si pro vás připravila několik zajímavých informací. Možná, že nevíte, že Svět knihy Praha patří mezi největší literární akce ve střední Evropě. Nejkradenější knihou z knihoven bývá Bible a hned za ní často následují knihy o astrologii a psychologii. Vědecké studie ukazují, že už 6 minut čtení denně dokáže výrazně snížit stres. A lidé, kteří pravidelně čtou beletrii, mívají vyšší míru empatie, lépe rozpoznávají emoce druhých lidí. A existuje termín tsundoku, to je japonské slovo, pro hromadění knih, které si koupíte, ale nikdy je nepřečtete. V některých starých knihovnách byly knihy přivázané řetězy ke stolům, aby je lidé nekradli. Kniha tehdy měla často cenu domu. Vůně starých knih má své chemické vysvětlení. Vzniká rozpadem papíru a lininu. Proto staré knihy voní trochu jako vanilka. Lidé si mnohem častěji pamatují informace přečtené z papíru než z obrazovky. A nejdelší román na světě má přes 13 000 stran. A taky existují knihy vázané do lidské kůže. Tento styl vazby se používal hlavně v 18. a v 19. století a dnes je považován za velmi kontroverzní. Některé knihy byly napsané na toaletním papíru, například ty knihy pro pašování textu do vězení. Nejprodávanější knihou historie je Bible a druhou nejprodávanější knihou bývají citace Mao Tse-tunga. Série Harry Potter a Kámen mudrců byla několikrát odmítnuta nakladateli, než ji někdo vydal. Paní Rowlingová psala první díly Harryho Pottera v kavárnách, protože doma jí byla zima a neměla peníze na topení. No a v Japonsku existují automaty, které místo limonády prodávají povídky. No a my si po písničce jednu povídku společně přečteme.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se pře ně vůbec a proč by

0: A teď vám v omeletkách přečtu text posluchače pana Dana Pazdírka. A jeho příběh se jmenuje Ganz fajný život. Vrhám se do úklidu bytu mé maminky, která před nedávnem zemřela. Bylo jí požehnaných 94 let a celý život jsme ji měli u sebe. Ve starém i novém domě měla vždy svůj vlastní byteček. Bylo to pro nás velmi praktické. Když byl náš syn malý, tak jsme neměli žádný problém s hlídáním. Babička se o něj vždy výborně postarala. No a teď, když ona sama potřebovala pomoc, tak jsme se o ní postarali zase my. S nostalgií teď stojím v prázdném pokoji a mé oči plují prostorem. Ve vzduchu tu zůstal pod ní závan její optimistické energie. Možná to bylo jejím původem z Ostravy, kde strávila veselé mládí a stále na ní vzpomínala a používala některé ostravské výrazy. Musím se mimo děk usmívat, když usedám na zvláštní křeslo, které sama vyrobila. Bylo to asi před 40 lety, když jsme se vrátili z jakési oslavy a máti stála triumfálně uprostřed svého pokoje a u nohou jí ležela pohovka perfektně přeříznutá pilkou na dvě poloviny. Řez si pečlivě narýsovala křídou na látky. Křída a stará tupá pila ležely vedle nebohé pohovky. Tak a teď z toho budou dvě křesla. Říkala to s velikou píchou v hlase a podupávala u toho nožkou. Toto gesto jsme u ní dobře znali a proto jsme nic nenamítali a raději se po oslavě uložili. Ráno skutečně stála dvě zbrusunová a dokonce i čalouněná křesla v jejím pokoji. A na jednom z nich maminka unaveně spala. Naším příchodem se probudila a jenom hlesla. Sem z té fušky ganz hin. No to byl její styl. Něco vymyslet a okamžitě i udělat. Tak. A teď na jednom z těch křesel sedím a před očima mi defilují různé příběhy z jejího života. Ty by vydali na samostatnou knihu, ale jedna vzpomínka byla zvlášť povedená. Když jsme se nastěhovali do nového domu, bylo našemu Honzovi 10 a mě táhlo na 50. Komplet šedé vlasy a podsaditá postava mi přidávaly na věku minimálně 10 let. A když jsem šel s Honzou, mnohdy jsem musel vyslechnout věty typu dědeček vzal vnoučka na procházku. No a podobné nelichotivé komentáře. Nový dům stál na kopci a jedna ze silnic vedoucí do města byla právě v konečné fázi rekonstrukce. Těsně před otevřením. Ještě na ní nebyl provoz. A to zlákalo mého syna k projížďce na takové té miniaturní kovové koloběžce. V té době na ní jezdili i manažeři. Měla nosnost až do 130 kil. My s manželkou jsme mu dělali doprovod a já současně i reportážního fotografa. Honza jezdil a já fotil. Na můj vkus se v jízdě ovšem držel moc při zdi. Jezdil hodně opatrně a bez jakékoliv fantazie. Naval to sem, houkl jsem na něj. Ukážu ti, jak se má pořádně jezdit. Vzhledem ke studenému jarnímu počasí jsem měl na sobě kožich a poměrně drahý fotoaparát mi visel na krku. V zápalu exibiční jízdy s téměř akrobatistickými prvky jsem si neuvědomil, že povrch silnice je mnohdy ještě namrzlý. Výsledkem mé šaškárny byl parádní karambol. Žena i synek z toho měli druhé Vánoce, parádně se řechtali. Ležel jsem na zemi vpleten do koloběžky. Jednou rukou jsem triumfálně držel zachráněný foťák. Druhá ruka ale dopadla hůře. Palec byl zlověstně vyvrácen v nepřirozené poloze a začal modrat. No nic, šoupnu na to obklad z odstanu hlinitého a bude to cajk. Zavil jsem k ústupu zpět domů. Ale moc dobře mi nebylo. Musel jsem ovšem před synkem hrát tvrdáka, kterého jenom tak něco neskolí. Doma mi pochroumaný prst starostlivě prohlédla maminka a nekompromisně prohlásila. Tomáš Ganz parádně zlomený, mazej do nemocnice. Řekla hlasem, který nesnesl odpor. A víš ty co? Já pojedu s tebou, kdyby se ti třeba udělalo blbě. Jenom se trochu hodím do figury, kdybychom třeba někoho potkali. Měla nový kabát, který hodně slušel a dělal jí i docela mladší. A za chvíli jsme už byli v poloprázdné čekárně chirurgické ordinace. Než jsem se zorientoval, Máti se celým tělem vmáčkla do přijímacího okénka a polohlasně dávala pokyny přijímací sestře. Potom se z okénka vysunula a jako by nic si sedla na nejbližší židli. Musíme počkat, špitla. Zhroutil jsem se také na nejbližší židli. Ruku s nešťastným palcem jsem zaparkoval na klíně. Čekárna byla plná pacientů, kteří s trpitelským výrazem čekali, až jim bude pomoženo. Za chvíli se z okna vysunula hlava přijímací sestřičky. Přivřenýma očima přijela čekající pacienty. Pomalu a pátravě zleva doprava a potom ještě jednou a nakonec zmateně s povytaženým obočím a mírným pokývnutím hlavy spočinula pohledem na mé matce a ta s kamennou tváří pokrového hráče hlavou a pohledem kývla směrem ke mně. A sestra vytřeštila oči a přímo v okýnku explodovala nekontrolovatelným smíchem. No to je ta kokolo. Nemohla ani mluvit. Nechápavě jsem s trpitelským výrazem sledoval nečekaný vývoj situace. No tak pojďte do ordinace. Snažila se sestra už zase ovládat, no ale moc jí to nešlo. A když jsem vstoupil do ordinace, stála už u doktora a něco mu špitala do ucha. A doktor byl ke mně zády. A pomalu se otočil a teď pro změnu explodoval smíchem on. Promiňte, snažil se s přemáháním o seriózní tón. No ale ta vaše maminka. A zase se prohnul smíchy. Nic jsem nechápal. Stál jsem uprostřed ordinace, ruku s palcem toporně před sebou. Sestra se na mě podívala a pomalu a hodně srozumitelně mi naservírovala vysvětlení. Vaše matka mi doslova řekla, sestři, máme tady úraz, asi zlomenina palce. Víte, můj chlapec, a na tom slově si dala hodně záležet, jel na koloběžce. I toto slovo hodně procítila. A upadl, chudák. Potom sestra pokračovala. No a já v té ordinaci hledala toho chlapce s koloběžkou. No a uznejte, větu nedokončila, ukázala na mě šedovlasého fotra. Co tedy jako chlapec opravdu nevypadal. Po ošetření, které proběhlo v celá uvolněné atmosféře, jsem se vyvalil zpět do čekárny. A chlapec je zpět, vykřikl zcela neomalně jeden z pacientů v bujaré náladě. Někdo mi, myslím, dokonce zatleskal a zahalekal, jo, koloběžka, to je svinstvo. A vůbec všichni pacienti v čekárně ztratili svůj trpitelský výraz a každý si mě s neskrývaným zájmem prohlížel. A někteří se u toho i dost neomaleně pochechtávali. Pochopil jsem, že v mezičase mého ošetření maminka všechny řádně informovala a hlavně je pobavila. S velice smíšenými pocity jsem opustil čekárnu a vypotácel se z nemocnice. To byl ganz feiny for, ne? Konstatovala maminka před špitálem. Tenkrát jsem to neúplně ocenil, ale nyní v tom stichlém pokoji ta vzpomínka vykreslila na mé tváři široký úsměv. Díky, mami. Ten život s tebou byl opravdu ganz feiny. Zašeptal jsem do ticha.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.

Ganz fajný život se jmenoval příspěvek posluchače pana Dana Pazdírka, který jsem vám v Omeletkách zde na dvojce přečetla před písničkou. No a protože si dnes v Omeletkách povídáme o knížkách, je víc než na místě oslovit vás, amatérské spisovatele, abyste psali, abyste mi posílali své výtvory. Pište své příběhy a posílejte je prosím na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. No a protože další rozkoší kromě četby je pro mě jídlo, tak si připravíme společně to, co jsme včera měli k obědu. Uděláme si společně kuře s paprikami, rajčaty, cibulí, česnekem a cuketou. Ideální je koupit si velká stehna anebo kuřecí čtvrtky. Do pekáče dáme nakrájené na větší kusy asi 4 bachraté papriky, rozčtvrcené 4 cibule, 4 jednostružkové oloupané česneky, 2 na kostky nakrájené cukety a asi 15 rozpůlených šery rajčat. Zeleninu osolíme, opepříme, posypeme granulovaným česnekem, bazalkou, tymiánem a rozmarínem. A položíme na zeleninu kuřecí porce, které okořeníme kořením napečené kuře a uzenou paprikou. A přelijeme olivovým olejem. A pak na každou porci vložíme proužek másla. A vše pečeme zakryté na 200 stupňů asi hodinu a půl. No a potom pekáč odklopíme a dopečeme do zlatova. A ideální přílohou je čerstvý chléb, který namáčíme do šťávy, no a nebo na másle opečené noky. A je to moc dobré, dobrou chuť. Jiří Žáček jednou řekl, bývaly časy, kdy býval čas na čtení knih. Dnes čteme z důvodu tísně už jen recenze, abychom se potěšili představou, jak báječné knihy bychom četli, kdybychom na ně měli čas. Jeden mladý umělec napsal sbírku básní a nazval je Proč žiju? A rukopis mu byl vrácen s poznámkou redaktora. Protože jste nepřišel osobně. No a já říkám, život je román se špatným koncem a děj, pitomec za pitomcem. A je tvůj život na belu? Kup si dobrou novelu. No a nebo poslouchejte Omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: se a řemesla. Na zimu pak zajížděli na dvory či pozemky sedláků, s nimiž udržovali dobré vztahy.
1: Úřady se snažily regulovat kočování a žebrání zejména represemi.
2: Leckdy se jim přepisovaly skutky, kterých se sice dopustit nemohli, ale bylo lehké to na ně svést.
1: Toulky první republikou. Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
5: Zůstaň se mnou, Maty, co pak chceš, aby byl smutnej?
3: Tak koho máš radši?
6: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
7: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
6: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
8: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
6: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
9: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
9: Ministerstvo vnitra připravilo zpřísnění podmínek pro ukrajinské uprchlíky. Pouti smíření z Pohořelic do Brna se dnes zúčastní víc než tisícovka účastníků sudetského srazu. Ráno bude slunečné, postupně zejména ve východní polovině území kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků. Jde například o systém dočasné ochrany humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských aut. Cílem je podle resortu posílení bezpečnosti Česka. Návrh v pondělí projedná vláda.
10: Zpřísnění pravidel pobytu v Česku by se mělo dotknout zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Změny přibližuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
11: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky.
10: Opoziční poslanci chtějí o změnách jednat, striktně je nevylučují. Třeba bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN ale kritizuje způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
12: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou přátelé, oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
10: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
9: Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Litr benzínu zlevní oproti včerejšku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moci stát nejvýše 42 korun a 8 haléřů za litr, zlevní tedy o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit i v pondělí. Z Pohořelic do Brna v 9 hodin vyjde pouť smíření, akce účastníků víkendového srazu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Pochod vede symbolicky proti trase vyhnání Němců z Brna po konci druhé světové války. Pouť skončí odpoledne na výstavišti, kde se konají sudetoněmecké dny. Pokračuje Veronika Smyslová z pořádajícího festivalu Meeting Brno.
13: Na pouť smíření máme v tuto chvíli registrovaných 1300 návštěvníků, kteří vlastně přijedou z Mendlova náměstí do Pohořelic, plus samozřejmě naši přátelé z Německa, kterých bude cca 1200. Velká část těch německých účastníků pojede zpátky na výstaviště, protože v 10.30 začíná oficiálně se zahájí sudetoněmecké setkání.
9: Sjezd Landsmannschaftu v Brně budou i dnes provázet protesty. 35. výročí Národního parku Šumava dnes oslaví lidé v Kvildě. Den Šumavy tam začne v 10 hodin. Návštěvníci shlédnou výstavy v obecním sále a vyzkoušejí si třeba podmalbu na sklo v muzeu. Na místě mohou debatovat s odborníky, dodává mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
14: Potkají se s našimi odborníky, ať jsou to prostě zoologové, biologové. Budou jim tam vlastně kolegové informovat o tom, jaké jsou třeba novinky s ohledem třeba na vlky, rysy, ale na losa Emila. Děti tam budou mít celodenní možnost dozvídat se hrou nějaké novinky.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
9: Ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou opět vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů v Čechách až 28, v 1000 metrech na horách kolem 19 na Šumavě a v Krušných horách 23.
1: Doprava.
9: Na 84. kilometru D1 směrem od Prahy je odstaveno nákladní auto po defektu, hlavně kamiony tam

0: mohou náhle vybočovat a stejně tak na 120. kilometru v témže směru. A na 31. kilometru D11 směrem od Prahy je odstaveno osobní auto, za zatáčkou je označeno světelnou šipkou. Zprávy končí, Monika Valentová je tu pro vás.
1: Protože začíná sobotní dobré ráno a my jsme rádi, že ho trávíte spolu s námi, tedy s Pepou Maršálem se mnou a ještě s Petrem Sakálem z režie. Před námi je, jak jsme slyšeli, pravděpodobně hodně teplá sobota s datem 23. května. Zjistila jsem, že před 90 lety se narodil český a slovenský matematik Milan Hejný, před 80 scénárista a spisovatel Oldřich Dudek a dnes je také Světový den želv. Takže oběma pánům a všem želvám všechno nejlepší.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

Už víme, že dnes je Světový den želv, což samozřejmě nemohou pominout mnohé zoologické zahrady a také nepominou. V Pražské se želvy sloní a želvy obrovské tradičně vracejí do venkovního výběhu a podle chovatelů se na to vyloženě těší. Mají totiž rádi sluníčko a zřejmě asi tuší, že UVB paprsky jim pomáhají, aby se správně vyvíjeli krunýře. V zooparku Zájezd nedaleko Kladna zase mají všechny druhy suchozemských želv, které se vyskytují v Evropě, takže želvu zelenou, zelenavou, žlutohnědou a vroubenou. V Zoo Děčín se ujali želv nádherných, pocházejících z jihu Spojených států. A kromě nich zoo chová také želvy anámské, což je kriticky ohrožený druh z Vietnamu. Velkou vzácností jsou u nás vodní želvy, které chová jenom málo zoologických zahrad, ale jednou z nich je Zoo Brno. Tam v expozici Tropické království zastihnete karetku novogvinejskou. No a nebo můžete v rámci želvých oslav zajet do Žďáru nad Sázavou, protože zdejší kostel Navštívení Panny Marie, jeho autor, slavný architekt Jan Blažený Santini, navrhl s půdorysem ve tvaru želvy. A želvu má obec i ve znaku. Ona, želva, je velmi sympatické zvíře a byla sympatická nejenom Santinimu. Ona je totiž symbolem stálosti ve víře, věrnosti a trpělivosti a díky dlouhému životu je i symbolem houževnatosti, vytrvalé snahy a šťastného vnitřního růstu. Ostatně želvy na zemi žijí už 110 milionů let a přežily dokonce i dinosaury.

0: počasí.
1: Na telefonu je Štěpán Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak jsme slyšeli ve zprávách Pepy Maršála, tak vypadá to úplně krásně s nadcházejícím víkendem. Není-liž pravda?
2: Je tomu tak, i když dneska bude nějaká kupovitá oblačnost odpoledne, počítáme s tím spíš ty východní polovině našeho území, jinak slunečno. Teploty by měly se pohybovat od 21 do 26 stupňů, v Čechách dokonce místy bude až 28, v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů. No a zítřejší den, tam sice bude více oblačnosti, zpočátku sice jasno nebo polojasno, ale během dne přechodně až oblačno, ale jsou předpokládané nějaké výjimečné přehánky, že se můžou objevit, ale teploty by měly být vyšší zítra od 25 do 30 stupňů Celsia.
1: No tak, já myslím, že kupovitá oblačnost je jenom roztomilým doplňkem na tom celém krásném víkendu, který se nám rýsuje. Děkujeme pěkně a zdravíme. A já myslím,
2: děkuju také.
1: Tak je 6 hodin 13 minut. Já myslím, že následující písnička se úplně hodí. Život je krásný, Krištof.
0: Monika Valentová a sobotní Dobré ráno
3: na Dvojce.

0: Následující reportáž nás na dvojce zavede do Karlových Varů, které instalují nový orientační systém. Město postupně vymění staré ukazatele a plánky, které už podle radnice technicky ani vizuálně nevyhovují. A nové tabule a ukazatele jsou v centru Varů instalovány právě teď.
1: Pánové momentálně vrtají kotvy na budoucí informační systém města Karlovy Vary.
2: Na instalaci orientačního systému dohlíží Milan Lanzinger. Už je tedy hotový betonový základ.
1: Ano, ten už tady je hotový. V tuto chvíli je to příprava toho základu vlastně na instalaci buď to toho sloupu nebo toho tomu orientačního systému. A paní architektka musí schválit už tu orientaci a umístění toho sloupku nebo toho totemu.
2: Za kancelář architektury města má orientační systém na starosti Kateřina Havlíková.
3: Po městě se budou samozřejmě prvky, které je potřeba nějak stavebně zajistit, aby měly základ, aby byly odolný.
2: Právě instalujete desítky ukazatelů a informačních tabulí po celém městě, kde je obyvatelé a návštěvníci města uvidí.
3: Nové informační prvky budou umisťovány strategicky na vstupech do města, ať už se jedná třeba o terminály, o nádraží nebo o sběrná parkoviště. Mají tedy za úkol zachytit třeba nějaké větší skupiny návštěvníků a správně je nasměrovat. Nový systém bude také graficky sjednocený.
2: Původní ukazatele byly vyvedené v zeleno-bílé barvě.
3: Ten nový systém se bude objevovat ve dvou barvách, v modré a potom ve zlatavé. Modrá bude sloužit právě pro informace o městských budovách, o památkách v rámci lázeňského území, zatímco ta bronzová nebo zlatavá barva ta bude odkazovat na cíle v lázeňské krajině.
2: Stojíme i kousek od původního orientačního prvku.
3: Můžete třeba tamhle vidět původní vitrínu s celoměstskou mapou. Je na takových dvoukovových sloupcích, které už jsou přece jenom trochu zašlé. Je to doplněné ještě další reklamou, která přece jenom posiluje vizuální smog v ulicích a podává informace, které třeba úplně nutně ten člověk, co hledá jednoduché info v mapě, nepotřebuje.
2: Mluvčí magistrátu Karlovy Vary Jan Kopal, proč bylo zapotřebí vyměnit stávající informační orientační systém?
4: Ten původní byl z 90. let a v podstatě nám nevyhovoval už nejenom vizuálně, ale především i umístěním a strukturou, protože město se od té doby poměrně změnilo. Jsou tady nové věci, které dříve nebyly, typu Císařské lázně.
2: Kolik to bude město stát?
4: My jsme to konečné zhotovení a instalaci systému vysoutěžili za 5,25 milionu korun bez DPH. A jelikož je to infrastruktura cestovního ruchu, tak nám 85% těch nákladů pokryje dotace z integrovaného regionálního operačního programu.
2: Nový informační a orientační systém bude nainstalovaný do 19. června. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas. What's the

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Naším hostem bude lektorka Feng Shui a životní rovnováhy Blanka Van Kennen. Co si na vlastní cestě k harmonii tvrdě odžila a odpracovala? Jak si máme vytvořit příbytek na míru, který vyživuje tělo i duši? A proč stojí za to intenzivně vnímat přírodu, vlastní rodovou linii a v neposlední řadě také sny?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré jitro. Ministerstvo vnitra navrhuje zpřísnit podmínky pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek i pravidel dočasné ochrany. Uprchlík by o ni nově mohl přijít například při návratu na Ukrajinu delším než 30 dnů, teď je to 90. Resort zároveň navrhuje nové povinnosti pro vlastníky aut. O změnách bude v pondělí jednat vláda, opozice je zatím striktně neodmítá. Evropská unie a Mexiko na společném summitu podepsali dohodu o posílení ekonomické spolupráce. Má usnadnit vzájemný obchod i investice na obou stranách. Očekává se například odstranění cel, a to zejména v zemědělském sektoru. Cílem je i snížit závislost na Spojených státech. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Litr benzínu zlevní oproti včerejšku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moci stát nejvýše 42 korun a 8 haléřů za litr, zlevní tedy o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit i v pondělí. Stát by měl aktivně podporovat dobrovolné očkování, shoduje se většina Čechů v průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Se zapojením státu souhlasí přibližně 3/4 respondentů, včetně možných informačních a reklamních kampaní. Podpora je vysoká napříč voliči různých stran, hlavně u lidí s vyšším vzděláním. Ještě tento víkend se lidem otevírají hrady, zámky a další památky v soukromém vlastnictví v rámci dnů soukromých hradů a zámků. Návštěvníci se dostanou i do běžně nepřístupných prostor a některými objekty je provedou přímo jejich majitelé. Zapojí se například zámek Neústupov, Karlova Koruna anebo hrad Houska. Součástí programu jsou i večerní prohlídky, koncerty a výstavy.
0: Počasí.
3: Ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou opět vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů v Čechách do 28, v 1000 metrech na horách kolem 19 a na Šumavě a v Krušných horách až 23.
0: Doprava.
3: D1 směrem od Prahy je teď neprůjezdná po vážné nehodě kamionu a dvou osobních aut. Objíždí se to velmi pomalu přes čerpací stanici a narůstají tam kolony. Lze sjet na Velkou Bíteš a zpátky se pak vrátit u 9 křížů. A pozor, v Praze na jižní spojce ve směru k Průmyslové ulici před odbočkou do Hloubětína na vozovce mezi pravým a levým pruhem leží sražená srna. To byly zprávy, Monika má opět slovo.
4: Za okny je sobota s datem 23. května 2026, je 6 hodin 33 minut, svátek slaví Vladimír a Vladimíra a my jsme rádi, že sobotní dobré ráno trávíte s dvojkou. Už za chvíli se budeme věnovat vámi tak oblíbené četbě na pokračování a také nesmrtelným knížkám Astrid Lindgrenové. Tak hezké ráno, ať se vám s námi hezky vstává.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: No to nevím, na to si musíte odpovědět sami. Každopádně já znám odpověď na otázku, jaká četba na pokračování nás chystá, nás čeká dnes na dvojce. Je totiž oblíbenou kapitolou programu dvojky, takže k ní teď ráda pozvu vás všechny. Od 19. května, což bylo úterý, čteme z knihy Miloše Kočky Prameny živé vody. O životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice. Knížku pro rozhlas upravil Pavel Linhart, který dramatizaci i zrežíroval. A v ukázce zřejmě poznáte mimo jiné Ninu Divíškovou a Jana Kačera.
1: Ne, nedá se to vydržet.
2: Ach, můj bože.
1: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
2: Co mám dělat, Franci?
3: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
4: Nerada zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala a když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna? Teď? A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tuňkou. Trochu pije. Váhá. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
3: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí.
0: Tolik ukázka z Pramenů živé vody. Pátý z 11 dílů si můžete poslechnout i dnes v tradičním čase, tedy po 22. hodině. A už dnes po 13. máme na programu Hru na sobotu. To dá rozum, když je sobota. Jmenuje se Takový beznadějný případ a jejím autorem je Přemysl Rut. Hlavní hrdina sám sebe považuje za naprosto beznadějný případ. Nepamatuje se, kde bydlí, jak se jmenuje, vlastně ani kdo je. Dnes má před sebou poslední den v práci. A od zítřka by měl odejít na odpočinek, ale kam, když nikde není doma? Schválně, jestli poznáte, kdo se ujal role hlavního hrdiny. Tady je ukázka.
6: A zvonek? Kde pak byl tehdy zvonek? Vysoko. Dneska už není tak vysoko, ale právě proto nevím, jestli jsem tu dobře, jestli tu ještě bydlím. To by se dalo vyčíst z jmenovky, řeknete. Já vím, jméno tam je, ale vím já, jestli moje. Já jsem to svoje zapomněl. Vy mi to nebudete věřit, protože máte byt. Dobré bydlo. Trvalé bydliště. A když se do něho vracíte, tak vám to vaše bydliště vždycky znova úhlednými písmeny připomene, kdo vlastně jste. I kdybyste se v tom zmýlili a nedopatřením odemykali třeba dole u Bambasových, však oni už by vám Bambasovi řekli, kdo je u nich Bambas a kdo jste u nich vy. A tuhle jistotu já právě nemám.
0: Ano, správně, byl to Josef Kemmer. Takový beznadějný případ Přemysla Ruta dramaturgoval Dušan Všelicha a v roce 1991 zrežíroval Petr Adler. V programu Dvojky hru najdete dnes po 13. hodině. 6 hodin 43 minuty, sobotní dobré ráno pokračuje.

0: V rámci rozhlasového projektu Severské léto, které se přece jenom blíží, když je teprve květen, uslyšíte v červenci dramatizaci knížky Pipi dlouhá punčocha a v srpnu to budou Děti z Bulerbinu. Obě nesmrtelné knihy samozřejmě z pera švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Ta druhá, tedy Děti z Bulerbinu, ožívá tady u nás v rozhlase jako audiopříběh úplně poprvé.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla a podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Bulerbinu.
1: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi.
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
3: První audioknižní zpracování Dětí z Bulerbinu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A literární klasiku teď střídá klasika hudební. Jiná interpretace a jiné aranžmá písničky dua Habka Horáček, Kocour se schoulil na tvůj klín, zpívá Štěpán Kozub. A já myslím, že se to celé náramně povedlo. Ostatně posuďte sami, je 6 hodin a 50 minut. Posloucháte sobotní Dobré ráno na Dvojce.
6: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

Jaře, a ty to dobře víš, má krásko s přetěžkými líčky, snad je tvůj

na druhé. Víří prach. I ve zvířeném prachu cest.

0: Ach, co dodat. Možná jenom to, že je potřeba zase trochu rozproudit krevní oběh, jak jinak než během. V Krkonoších to umějí, tam se stále více běhá, to bez ohledu na věk. V letošním roce výrazně přibylo místních běžeckých závodů pro veřejnost, které pořádají obce anebo spolky. Prakticky každý víkend je vypsaný přespolní běh, závod do vrchu nebo běh přes překážky. Pojďte se na to Benecko podívat.
1: 29, Rudolfská Valentina, 130 Zemanová,
2: připravit,
1: start!
2: Baru, pojď ještě, pojď!
3: Podél trati stojí desítky fanoušků, mezi nimi jsou rodiče, prarodiče, spousta kamarádů.
4: První závodník zbíhá, teďka se uvidí, jak ještě bolej polena nebo jak se rozcvičil.
3: Šestiletý František běžel s taťkou. Jak se běželo?
5: Skvěle.
3: Kde byl nejhorší úsek?
5: Ten nejhorší na tom konci, ten placák.
3: Pomohl taťka?
6: Taťka to pustil, no. Z prvního na druhý místo. Bohužel.
3: Kde přišla krizovka?
6: Letos ta trať byla opravdu těžší a vyběhnout ten kopec je fakt těžký, no, takže půlce toho kopce už mě došlo.
3: Pětiletá Amálka běží dnes dvakrát, jednak sama trať a potom s kým?
7: S tátou.
3: Jaký je ten kopec? Co tam máte za překážky?
7: Svalom a štříšky.
3: Prozradíš mi, s kým trénuješ?
7: Jedou.
3: Takže běháte celá rodina?
6: Je to tak.
3: Tatínek Dominik už se tady vydýchává po závodu.
6: Bez tréninku je to těžký. Běháme celá rodina, takže se to dědí tak z generace na generaci.
3: Kolika začínaly vaše děti běhat?
6: Už úplně od malička, já myslím tak rok a půl běžela první závod. Šla, běžela.
3: Přichází na start postupně ti starší.
8: Rozcvičování probíhá normálně od hlavy až po nohy.
3: Lucka Hlubcová už se chystá na trať. Jak jste se připravovali na dnešní závody?
8: Měli jsme tréninky třikrát do týdne a v průběhu víkendu taky něco bylo.
3: Jaké úseky jsou nejhorší?
9: Asi ten kopec na tom Kejnosu. Ten, jak se běží nahoru.
3: Prudký?
9: Jo.
3: Jaká je taktika do takového terénu?
9: Přežít.
3: Do cíle doběhli všichni v pořádku a většina účastníků už se těší na další závody. Ty se budou konat například v Dolní Kalné nebo v Přivislavi u Staré Paky. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Tak jestli teď už zavazujete tkaničky na teniskách a vybíháte, tak jsme samozřejmě rádi, že jsme vás motivovali k pohybu. Pokud ne, vůbec nic se neděje, zůstaňte pěkně u kávy, u čaje a poslouchejte sobotní Dobré ráno na dvojce. Je 6 hodin 56 minut a zhruba za 3,5 minutky vám přineseme čerstvé zprávy.

0: Meteor na dvojce.
1: Končí život v ráji vždycky zánikem? Využijeme zombí buňky? A kdo nám pije krev?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku a v Ralsku na Českolipsku táboří 3,5 tisíce skautů. Ráno bude slunečné, postupně zejména ve východní polovině území kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na více než 30 dnů, teď je to dnů 90. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
5: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
3: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už zařazena na pondělní zasedání vlády. Americký lékař, který byl v Africe v kontaktu s pacienty nakaženými ebolou, je i dál bez příznaků, informovala fakultní nemocnice Bulovka. Muž bude v izolaci 3 týdny po inkubační dobu. Jeho pobyt neomezuje provoz nemocnice. Do Česka přicestoval ve středu, o jeho převoz požádala americká ambasáda. Právě teď začíná výluka vlakových linek mezi Brnem a Olomoucí a Brnem a Přerovem. Do 1. června kvůli stavebním pracím a opravě trati nepojedou rychlíky z Brna do Prostějova a Přerova a osobní vlaky z Vyškova do Přerova a z Nezamyslic do Prostějova nahradí je autobusy. Pokračuje mluvčí koordinátora dopravy na Jižní Moravě Květoslav Havlík.
6: Důležité je to, že v Brně bude nástup do autobusu náhradní dopravy u viaduktu Křenová, čili před nádražní budovou. Dál budou zastávky obvykle u železničních stanic a ve vybraných případech přímo na zastávce autobusu IDSIMK v dané obci.
3: V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku je zhruba 3,5 tisíce skautů z Česka i dalších evropských zemí. Dnes začíná hlavní program setkání Intercamp 2026. Organizátoři účastníkům zajišťují jen nejnutnější potřeby, jinak se o sebe musí postarat sami, pokračuje mluvčí skautu Barbora Trojak.
7: Oni si tady vaří všichni sami, musí se postarat sami o sebe. To je trochu specifikum právě Intercampu, že nemají, dejme tomu, full service, když to tak řeknu, ale musí si uvařit, vozí si vlastně často i z vlastní sprchy a podobně.
3: Akce končí v pondělí.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost, ale k večeru se většinou opět vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, v 1000 metrech na horách kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23.
4: Doprava.
3: D1 směrem od Prahy je teď neprůjezdná po nehodě kamionu a dvou osobních aut na 166. kilometru. Objíždí se to pomalu přes čerpací stanici a narůstají kolony. Lze sjet na Velkou Bíteš, zpátky se vrátíte u 9 křížů. A kolem 32. kilometru D10 směrem od Prahy je na vozovce sražená srna. Dávejte tam pozor. Zprávy končí, teď opět Monika.
8: Ano, myslím, že v 7 hodin v sobotu se sluší v klidu se nasnídat. Za chvíli budeme podávat omeletky a dalším chodem bude med. Pozveme vás totiž na akci Jedu v medu. A my jsme rádi, že v tom jedete s námi, tedy že trávíte sobotní dobré ráno s dvojkou a teď i s Michalem Hrůzou pro EMU.
4: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Krásné vyznání Mira Žbirky teď na dvojce vystřídá téma takové zemitější, škola, učení a zkoušky. Ano, právě toto stresující téma zaplní totiž dnešní popolední omeletky. Jak se ale s učitelskými zkouškami během školních let vyrovnávaly děti Haliny Pavlovské, to se možná dozvíte z následující ukázky.
1: Někdy jsem zkoušela jako pes se svými dětmi. Má dcera je v určitých vědních oborech po mně. Proto jsem byla šokovaná, když jsem zjistila, že dostala z chemie jedničku. A ptala jsem se, jak to proběhlo. A dcera mi řekla, že při laboratorních pracech dělali pokus a že jim trochu chemické sloučeniny spadlo na zem. A mladý profesor jim okamžitě zadal písemku, jak se sloučeniny na zemi zbavit. A všichni psali o různých způsobech neutralizace chemické látky jinou chemikálií. A má dcera dostala jedničku, protože napsala, šla bych si pro smetáček a lopatku. Syn Petr byl zkoušen při občanské nauce z ústavního práva občanů naší republiky. Učitel chtěl, aby jmenoval 10 občanských práv. Když Petr nereagoval, řekl mu, no tak dobře, tak jmenuji aspoň 5. A Péťa opět nic neříkal. A zoufalý učitel nakonec žadonil, no tak aspoň jmenuji jedno jediné právo, které máš jako občan tohoto státu. A do všeobecného chichotání třídy Petr odpověděl, mám právo mlčet.

0: 7 hodin 16 minut posloucháte sobotní Dobré ráno na dvojce. Já jsem vám slibovala na tuhle půl hodinu dvouchodové menu. Takže po omeletkách je tady ten slibovaný med. Jak žijí včely a další opylovači a proč jsou velmi důležití pro krajinu? Tak to se mimo jiné dozvíte, když zajdete na akci Jedu v medu do Národního zemědělského muzea v Praze. Teď máme na telefonu tiskovou mluvčí paní Terezu Plaveckou. Dobré ráno přeju.
1: Dobré ráno posluchačům.
0: Tak vy už, paní Plavecká, jedete v medu hezky dlouho, protože to celé připravujete. Tak nám řekněte, co to vlastně za akci je? Možná, že někdo slyší o ní poprvé. Kolikátý ročník se koná?
1: Tak je to už 7. ročník celodenní akce u nás v Národním zemědělském muzeu v Praze a je věnovaná vlastně nejen včelám, ke Světovému dní včel, který byl před pár dny, ale je to takový náš, dá se říct, úplně nejsladší den v roce v muzeu. A je věnovaný nejen fascinujícímu světu včel, medonosných, které určitě posluchači znají, ale i dalším opylovačům, kteří jsou důležitý třeba divokým včelám nebo taky čmelákům, kterých u nás žije několik desítek druhů.
0: Mm-hmm. Takže je to dnes tedy, pouze dnes, v Zemědělském muzeu v Praze. Od 10 hodin tuším.
1: Ano, ano, dnes začínáme v 10 hodin.
0: Ano.
1: A začínáme vlastně výbornou medovou snídaní na muzejním dvorku a už můžu prozradit, že se budou podávat medové jednohubky, pardubický perník nebo třeba šálek čaje s medem.
0: Tak to zní dobře. A na co dál se ještě můžeme těšit?
1: Vlastně na návštěvníky čeká jak takový, řekněme, vzdělávací program, tak ale i interaktivní nebo tvořivé dílny. Já bych z programu doporučila třeba setkání se včelaři, protože to je vždycky to je ve 13 hodin, kdy návštěvníci mohou vidět samotné stáčení medu úplně od začátku toho procesu na střeše muzea. A nebo výbornou degustaci medu, protože med není nikdy jenom jeden, ale vlastně profesionální včelař z Valašska Petr Vičan návštěvníkům prozradí, jak vlastně rozeznat kvalitní med a co všechno se dá říct, že ovlivňuje jeho chuť. Proč vlastně neplatí, že ten med je jenom jeden. To bych určitě doporučila.
0: Já jsem se tady dočetla ve vašem programu, že se chystá prezentace chorvatského včelařství. A to mě zaujalo, jak se asi nejen, že med není jenom jeden, ale ani včelařství není jenom jedno tedy.
1: Je to tak. Samozřejmě je to vždycky závislé na tom, kde ty včely žijí a v jakém je to prostředí, jaký tedy oni, na jakých květinách, jaké vlastně květiny oni opilují, jaký potom ten med podle toho má chuť a v jakém regionu tedy žijí. A ano, letošní novinkou je vlastně prezentace chorvatského včelařství a prezentace takových jako speciálních a méně známých druhů medu. A k tomu můžu prozradit, že se budou péct i chorvatské speciality, ve kterých je med, které se nazývají, to možná posluchači neznají, starogradský, teď abych to řekla správně, starogradský papremiak, anebo se budou smažit dalmatinské fritule.
0: Dobře, dobře. Tak já si myslím, že to jste nás docela nalákala. Předpokládám, že ani děti se nudit nebudou. Je to tak, že tam pro ně jsou určitě nějaké aktivity?
1: Určitě. My jsme speciálně muzeum zaměřené hodně na děti a rodiny. Ale právě bych chtěla posluchače pozvat všechny, že tato akce je určitě určena pro širokou veřejnost. Užijící děti, dospělí, seniori, skupiny, jednotlivci. Protože my bychom vlastně rádi všem připomenuli, že včely nejsou, že včely jsou vlastně důležité, že nejsou pouze takovou tím obrázkem na medu a že v situaci, kdyby vlastně jejich populace včel výrazně poklesla, tak vědci spočítali, že by nastal především kolaps ekosystému a měli bychom vlastně na světě dost velký problém v zemědělství, ale že by lidstvo přežilo třeba jenom 4 roky už. Takže my bychom vlastně chtěli taky ukázat, jak včely a i další opylovače můžeme chránit. A to samozřejmě rádi už malých dětí a rádi jim to tady na těch našich akcích ukážeme.
0: Tak děkujeme mockrát za pozvánku. Já jenom zrekapituluju, že v Zemědělském muzeu Praha, v Národním zemědělském muzeu, abych byla přesná, dnes od 10 do 17 hodin akce pro celou rodinu Jedu v medu. Tereza Plavecká, tisková mluvčí, moc děkuju.
1: Ano, my taky moc děkujeme a zveme.
0: Ať se to všechno vydaří. 7 hodin, 22 minuty, posloucháte sobotní Dobré ráno.

0: Meteor na dvojce.
1: Končí život v ráji vždycky zánikem? Využijeme zombí buňky? A kdo nám pije krev?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo 7:30.
5: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Ministerstvo vnitra navrhuje zpřísnit podmínky pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek i pravidel dočasné ochrany. Uprchlík by oni nově mohl přijít například při návratu na Ukrajinu delším než 30 dnů, teď je to dnů 90. Resort zároveň navrhuje nové povinnosti pro vlastníky aut. O změnách bude v pondělí jednat vláda. Opozice opatření zatím striktně neodmítá. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Litr benzínu zlevní oproti včerejšku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moci stát nejvýše 42 korun a 8 haléřů za litr, zlevní o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit i v pondělí. Ještě tento víkend se lidem otevírají hrady, zámky a další památky v soukromém vlastnictví v rámci dnů soukromých hradů a zámků. Návštěvníci se dostanou i do běžně nepřístupných prostor a některými objekty je provedou přímo jejich majitelé. Zapojí se například zámek Neústupov, Karlova Koruna nebo hrad Houska. Součástí programu jsou i večerní prohlídky, koncerty a výstavy. Sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, letos patrně roztaje rekordně brzy. Poslední zbytky sněhu by měly zmizet ještě v květnu. Letošní vrstva sněhu dosáhla výšky necelých 5 metrů, což je nejméně za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Podvodů spojených s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá. Kyberzločinci zakládají webové stránky s falešnými obchody se suvenýry anebo podvodnými sázkovými platformami. Chtějí přitom ukrást peníze i osobní údaje.
5: Počasí.
4: Ráno máme slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se ale většinou opět vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, v 1000 metrech na horách kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23.
5: Doprava.
4: D1 směrem od Prahy je stále neprůjezdná po nehodě kamionu převážejícího auta na 166. kilometru. Objíždí se to pomalu přes čerpací stanici a je tam teď kolona, v ní se zdržíte zhruba 20 minut. Na 84. kilometru D1 směrem od Prahy stojí ve stoupacím pruhu nákladní auto po defektu, projíždějte kolem opatrně. A na 111. kilometru D5 směrem na Prahu je odstaven tahač, i tady dávejte pozor. Zprávy končí, naposledy dnes předávám slovo Monice.
6: Já za něj děkuji, nebudu mluvit v následující půlhodině sama. Poradkyně zdravého životního stylu Míša Lavíčková nás naučí pesto z rukoly a pak budu volat Dalibora Gondíka. Ano, i v sobotu ráno, protože ranní dvojka zkrátka nikdy nespí a dnes se řádí v Litomyšli.
5: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Slibovala jsem, že zavolám expertce na zdraví, životní styl, stravování a dlouhověkost, bioložce Míše Levíčkové. Stalo se, je na telefonu, přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno, Moniko, a všichni zdraví.
0: Děkujeme. My jsme se spolu dohodli, Michaelo, že se pověnujeme teď rukole. Takže já jsem nadšeně souhlasila, protože vy máte vždycky dobré nápady, ale stejně ptám se proč.
1: No, protože rukola patří mezi 20 potravin z rostlinné říše, která je nejvíce bohatá na obsah živin. Navíc má skvělou chuť a myslím si, že jí v kuchyni hodně ještě v Čechách podceňujeme. Takže já bych jí chtěla dát šanci.
0: Ona je hořká, to je takové vlastně první jednoduché, co člověka napadne, který ochutnal rukolu. Takže možná v tom je trošku problém, ne? V té její oblibě.
1: Možná všichni preferují v Čechách takové ty nevýrazné salátky, ale ta hořkost je tam velmi cenná. Ona nám podporuje trávení a zároveň vlastně pomáhá k prevenci rakoviny, protože ta hořká látka je sulforafan a ona potlačuje růst rakovinových buněk. Hmm. A já si myslím, že vlastně ta chuť je zajímavá, ji mám strašně ráda. Ona z každého fádního jídla udělá podle mě okamžitě jakoby hvězdu. A zároveň snese i nějaké vaření lehounké a pečení třeba na pice, aniž by se ztratily úplně všechny ty výživné látky. Takže to je jako jedna z jejich takových těch super schopností.
0: To zní dobře. Vy máte recept na pesto z rukoly. Musím říct, že pesto z medvědího česneku a tak dále, to se hemží všude éterem, internetem, ale tohle jsem ještě neslyšela, tak jsem zvědavá.
1: Ano, právě proto jsem ho vybrala, protože je to taková specialita. My si můžeme vybrat, jestli tvoříme pesto nebo pomazánku podle toho receptu a na základě toho potom rozemeleme ořechy, které budu zmiňovat buď najemno nebo nahrubo. Takže základem pro nás jsou cashew ořechy, kterých potřebujeme pro celou rodinu třeba 1,5 hrnku. Mm-hmm. Potřebujeme lahůdkové droždí, což je takový jakoby prášek deaktivovaného droždí. Není to klasické droždí a běžně se už koupí ve všech supermarketech a toho potřebujeme 1/4 hrnku. Mm-hmm. A tady to spolu dohromady vlastně dáme do sekáčku. Přidáme sůl, pepř podle chuti, to si potom doladíme, začínáme nějakým malým množstvím. A přidáme česnek, zhruba jeden stroužek. Kdo má rád pikantnější, tak dá víc. A rozsekáme to nahrubo, anebo velmi najemno, pokud míříme k pestu. A potom vedle, v nějaké jiné nádobě, potřebujeme právě rukolu. Potřebujeme takové nadupané 3 hrnky rukoly, aby to bylo opravdu jakoby těžké množství, aby nám tam nespadlo jenom pár lístků, ale opravdu velkou kopu rukoly. A tu rozmixujeme tyčovým mixérem na kaši s olejem, s olivovým olejem, kterého dáme asi 4 hrnku. U toho pesta se nemusíme bát toho olivového oleje dát i víc. A přidáme citronovou šťávu z poloviny citronu a všechno to rozmixujeme na takovou jako zelenou kašičku. No a v míše už to smícháme všechno dohromady s těmi rozmixovanými ořechy, promícháme tu zelenou rukolovou šťávu. Ono nám to krásně začne houstnout, vytvářet pomazánku, případně přidáme víc toho olivového oleje, pokud míříme k pestu. Kdo je nadšený do pikantních chutí a toto by mu nestačilo, tak přidá ještě třeba drcené chili nebo chili olej a tu chuť už si dále vyladíme podle sebe.
0: Musím říct, že po těch omeletkách, co jsme tady probírali a po medu, tak to bylo příjemná změna, ta rukola, to zhořčení. Kontrolujte mě, Míšo, já jsem si tady psala, jenom zrekapituluju pro naše posluchače. 1,5 hrnku kešu, 1/4 hrnku lahůdkového droždí, sůl, pepř, česnek dle chuti, nadupané 3 hrnky rukoly jsem si napsala. Ne, tak a potom rukolu rozmixujeme na kaši se 1/4 hrnku, s olivovým olejem 1/4 hrnku a se šťávou z půlky citrónu.
1: Přesně tak. A máme velmi zdravou pomazánku, nebo velmi zdravé pesto, které je plné antioxidantů, vitamínu K, takže nám posiluje kosti proti osteoporóze. Máme tam spoustu vlákniny, která je důležitá pro naše trávení a tak dále. To bych mohla v tom výčtu pokračovat pořád dál.
0: Skvěle. Já moc děkuju a děkuju, jak říkám, za tu změnu. I hořkosti je někdy potřeba. Míša Levíčková v 7:41 na dvojce. Díky.
1: Hezký víkend všem. Na shledanou.

0: Ve 7:45 je spolu s námi vzhůru Dalibor Gondík, protože zkrátka ranní dvojka nikdy nespí a on je toho živým a bdělým důkazem. Dobré ráno, Dádo.
1: Dobré ráno. Musím teda říct, že tady v Litomyšli je to ráno krásné. Dával jsem už na Instagram dvojky video z ranního běhu kolem zámku. Kontroloval jsem, jestli máme to správné místo na náměstí. Zkrátka, ranní dvojka přijela na gastroslavnosti do Litomyšle.
0: Vy si umíte vybrat ty akce. Já jsem tady viděla, že jste zahájili olomouckým tvarůžkovým festivalem a tak dále. No. To je nějaká strategie, viď, abyste se i najedli, já to chápu.
1: No, tak jistě, jak Jakub má pořád hlad a já se o něj musím trošku starat. Regina vypadá, jak vypadá, no tak to mám na to říct.
0: Ano, a tím si řekl vlastně jména, jenom jména, já dodám příjmení, Regina Květoňová, Jakub Kaloč, Dalibor Gondík, to je ranní dvojka. Prosím tě, co naše posluchače a vůbec lidi, kteří třeba nejsou vaši posluchači, ale přijdou na Smetanovo náměstí, co je tam čeká?
1: Tak vlastně jste řekla úplně přesně, ta akce je taková dvojaká, bych řekl, taková trošku schizofrení.
0: Ano.
1: Protože ano, my přijedeme na náměstí na nějakou akci, v tomto případě gastronomické slavnosti Magdaleny Dobrnové Rittigové a máme tady místní program. To dejme tomu nesouvisí konkrétně s vysíláním, i když je tady všude, máme tady stan, máme tady kavárnu ranní dvojky, máme tady vysílací jezdičko, krásně polepený. A jsme součástí toho programu. To byla vlastně taková základní domluva. Já jsem vždycky někam zavolal a říkal se, dobrý den, my vám uděláme hodinu program a vy nás tam nechce celý den. A takhle jsme se domluvili. Takže my tady celý den máme nejrůznější aktivity, Regina a Jakub milují focení a podepisování, tak to je něco pro ně. Potom na jevišti, konkrétně tady, představ si, budeme vařit. Já jsem si včera tady
0: vaři
1: v hotelu Zlatá hvězda předpřipravil s Jakubem 200 porcí takových dobrot.
0: 200 porcí uděláte?
1: 200 porcí, no 100 a 100. Oh. No, je to důležitý, no.
0: No a co to, co to bude, můžeš prozradit?
1: Je to doudlebův reginák, neboli Rittigův puk, což je věc, která se nedá popsat.
0: Aha, dobře, tak
1: ale
0: nevím.
1: Ale bude to strašně dobrý. Myslím si, že když včera profesionální kuchaři v hotelu Zlatá hvězda viděli, jak Jakub vrtá do salámu vrtačkou, tak jim přecházelo a říkali, tak takhle, dělali jsme tady už letos, ale tohle ještě ne.
0: Tak no. Já nevím, jestli jsme neodradili teď spíš, ale ne, já doufám, že ne.
1: Ne, vůbec, to je fakt strašně dobrý. On koupil čistý nový vrták, vydezinfikovaný. A potom já jsem dělal na popud jako částečně Reginy a vůbec celého internetu takzvaný domácí kebab v houstičce. To se musí prostě předpřipravit. Vemeš mletý maso, okořeníš ho dle vlastní chuti, dáš to mezi dva pečící papíry, rozválíš to na tenkou placku a dáš to na 180, třeba na 30 minut. A za chvilku vytáhneš normální, regulérní kebab. Natrháš to, dáš to do houstiček, udělal jsem dva dipy, jeden hořčičnej a jeden takovej červenej a trochu salátku, samozřejmě nakrouhaný zelí. A je to. Tak máme 100 a 100 porcí, to se těším.
0: No,
1: tak to je náš jevištní program. No a potom to nejdůležitější pro naše posluchače, a to je vysílací program. Ve 14:00, teď v podstatě 07, protože tam bude rozhlasová hra, máme hodinové vysílání. Přijde paní Klimešová tady z místního muzea, včera byla nádherná výstava artefaktů a celé historie Magdaleny Dobromily Rittigové. No potom tady bude Lukáš Ende, což je kuchař, který, prosím tě, vyučila, pomáhá neslyšícím kuchařům, no studentům teda. Takže zajímavá věc, tak si budeme taky povídat.
0: To bych chtěla vidět znakovou řeč vlastně s noži v rukou, že?
1: Ano. Oni se musí domluvat znakovou řečí, někdy potřebují ale ruce na krájení a vaření. No, to jako je
0: pěkný.
1: A to je voříšek. No a potom tady máme ještě nejrůznější další hosty. No zkrátka, jak říkal Ondřej Nováček, ředitel programu, já jsem zvědavý, jak se vám to tam do té hodiny vejde. A já jsem říkal, nevejde.
0: To je jasné, ale jak jsi říkal, jste tam vlastně celý den, takže co se nevejde do živé hodiny, tak potom přeteče plynule na Smetanově náměstí. Takže 100 kebabů a 100 té druhé věci, kterou se bojím vyslovit.
1: Doudlebův reginák.
0: Já, takhle, dobře. Tak kdyby nic, tak jenom tohle je úžasná pozvánka. Dádo, pozdravuji Reginu, pozdravuji Jakuba. Děkuji. A nějak si to pokuste užít spolu s těmi návštěvníky
1: no jasně,
0: a s posluchači. No tak jinak to neumíte.
1: Už, Po čtvrté a děkuju, že jsme si takhle mohli ráno chvilku povídat a já zase běžím.
0: Dobře, dobře, tak jo, Dalibor Gondík, měj se hezky, ahoj, díky moc.
1: Ahoj, napředanou.
0: Je 7 hodin 50 minut, posloucháte sobotní dobré ráno, možná teď už se díváte, kdy jede autobus nebo vlak do Litomyšle a to jsme rádi. Marie Rotrová, zřejmě letos nikde nejsou kytky, právě teď pro vás.

Sobotní dobré ráno končí a otevírá se slunečný a teplý májový víkend. Pokud ho budete trávit alespoň část s dvojkou, tak nám bude samozřejmě potěšením. Za chviličku Pepa Maršál přinese čerstvé zprávy. Po 8 hodině vás čeká meteor, po 9 stříbrný vítr. No a od 14 hodin, jak jste před chvilkou slyšeli, živé vysílání raní dvojky z litomyšlského Smetanova náměstí. Tak je 7 hodin 54 minuty, já se od mikrofonu loučím, když si dneska vzpomenete na želvy, třeba na ty mořské, které jsou velmi ohrožené. Můžete se také podívat na stránky mořskéželvy.cz a tam uvidíte, jak byste mi jim mohli pomoci. Dnes je totiž Světový den želv, takže jim přejeme všechno nejlepší. A samozřejmě Vladimírům a Vladimíram, které dnes slaví svátek. Děkuji za pozornost, od mikrofonu se loučí Monika Valentová.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál se budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19.

0: zprávy.
1: Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal průzkum. A kyberzločinci zneužívají fotbalového mistrovství světa ke krádeži peněz i osobních údajů. Ráno máme slunečné, postupně zejména ve východní polovině území kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. 3/4 lidí v Česku si myslí, že by měl stát aktivně podporovat dobrovolná očkování. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Právě o podpoře očkování se přou vládní partneři z hnutí ANO a SPD.
2: S podporou očkování souhlasí 82% voličů ANO, skoro stejně jako u stran z někdejší koalice Spolu. Tam je to 83%, říká výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.
3: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost u chřipky nebo HPV viru. Zavázalo se k tomu už za předchozí vlády v národní očkovací strategii. Současný šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO v ní hodlá pokračovat.
4: Ten zásadní směr, to znamená skutečně, že tady chceme mít proočkovanost a bránit šíření infekčních chorob, za mě je správný.
2: Hnutí SPD ale považuje výzvy k očkování za nátlak a chce strategii předělat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nejméně 82 lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Nezvěstných zůstává 9 osob. Uvedla to dnes agentura AFP s odvoláním na čínská státní média. Ta jen o chvíli dříve uvedla, že více než 50 obětí si vyžádal výbuch v uhelném dole. Stalo se na severovýchodě Číny. Každá 1/40 webová stránka s tematikou fotbalového mistrovství světa je podezřelá. Tvrdí to společnost Checkpoint Software Technologies, podle které je cílem vylákat z lidí peníze i osobní údaje. Často jde o weby, které využívají klíčová slova jako FIFA nebo World Cup, aby pak provozovali falešné obchody se suvenýry. Před neoficiálními weby varuje také Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.
5: Je vhodné nakupovat také suvenýry od oficiálních prodejců, a to proto, že se objevuje řada padělků. Varujeme před tím dlouhodobě, protože samozřejmě padělek přináší nekvalitu.
1: Světový šampionát ve fotbalu začne v Americe 11. června a hned v noci na 12. nastoupí česká reprezentace ke svému prvnímu utkání v základní skupině, a to proti Jižní Koreji. V Praze 14 se dnes uskuteční veřejná rekonstrukce atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z roku 1942. Akce začne ve 13 hodin v ulici Na Obrátce. Doplní ji odborný výklad historiků, tematické diskuse i natáčení připravovaného historického filmu Ležáky.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Ráno máme slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. V 1000 metrech na horách kolem 19 na Šumavě a v Krušných horách až 23.
0: Doprava.
1: D1 směrem od Prahy je stále neprůjezdná po nehodě kamionu převážejícího auta na 66. kilometru. Objíždí se to přes čerpací stanice a je tam kolona asi na 10 minut. Na 84. kilometru D1 rovněž od Prahy je ve stoupacím pruhu nákladní auto, projíždějte opatrně. A na 150. kilometru D1 rovněž směrem z Prahy je omezení, tam se zdržíte 15 minut. To byly zprávy, hezkou sobotu.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Ze světa vědy právě přilétá
7: rozhlasový Meteor, váš spolehlivý společník.
6: Nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
7: a Kateřina Březinová.
6: Prvohorní halucinace.
7: Končí život v ráji zánikem?
6: Neznámé formy života.
7: Kdo nám pije krev?
6: Využijeme zoo.

0: Hned na začátku Meteoru využijeme stroj času a vypravíme se do minulosti planety Země.
1: Ano, za nevšední podívanou. Často bývají za nejbizarnější výtvory evoluce označováni dinosauři. Ale to je proto, že byli velcí a každý je zná.
0: Máte jiné kandidáty?
1: Rozhodně. Z kameněliny nám ukazují otisky živočichů neskutečných tvarů.
0: Jenže obvykle ne celých, jen jejich tvrdých částí. Měkké tkáně se nedochovaly.
1: V drtivé většině ne, ale existuje několik nalezišť tak skvěle zakonzervovaných, že i tyhle části těl si můžeme prohlédnout.
0: Jakého živočicha vyhlásit vítězem ankety nejpodivnější tvor?
1: S velmi silným kandidátem přichází paleontolog Štěpán Rak. Jak jsem řekl, musíme se vydat do minulosti, do dne, kdy byl učiněn prazvláštní objev.
2: Ta minulost začíná 30. srpna 1909. V tomhletom roce a v tom dni totiž americký geolog Charles Doolittle Walcott nalezl v Britské Kolumbii ve skalistých horách spoustu skamenělin. A jedna z nich znamenala velký přelom, protože o té skamenělině kolují různé legendy, příběhy a je natolik neuvěřitelná a vypadá jako halucinace, doslova do písmene, že i ten název vědecký halucigénia má celkem právem. O co přesně jde? Totiž v Burgesském průsmyku v Britské Kolumbii, v té Kanadě, v břidlicích, takových velmi jemnozrnných horninách, nalezl neuvěřitelné společenství živočichů s měkkými částmi, trilobitů, stykadly, živočichy z výplní, střev a ze vším. A nalezl také cosi, asi 3,5 cm dlouhé, trnité, něco, co mělo takové končetiny s dlouhými trny, na zádech takové chobotovité výběžky a hypertrofovanou takovou obrovskou kulatou hlavu. Takový zvláštní ocas. Prostě zvíře, které vypadalo jako okousaná kostra ryby a o kterém se vlastně nevědělo vůbec nic.
0: Podivné zvíře. Asi si ho ani nedokážu představit.
1: Zmatení odborníků bylo velké. Netušili ani, jestli je to samostatně žijící tvor nebo jenom část jiného většího živočicha.
0: Tyčka dlouhá jako sirka, ze které dolů ční 7 párů jehlovitých nohou, na hřbetě má stejný počet dvojic chobůdků a vpředu velkou hlavu.
1: A teď přijde velké překvapení.
2: Takhle bylo malováno, kresleno, rekonstrukce, všechno možné. Ovšem, až Martin Smith z Cambridge si vzal tu skamenilinu a dalších 165 nalezených halucigénií a napadlo ho, že třeba není úplně kompletní, nebo že možná pod tím kamenem ještě něco je. A odkryl se do té doby neuvěřitelný příběh. Protože to, co bylo považováno za končetiny, nejsou končetiny, ale naopak hřbetní trny, které to zvíře chránily před predátory, a ty chobotovité výběžky, které čněly bez nějakého většího účelu směrem nahoru, jsou končetinami. A to, co vypadalo jako hypertrofovaná, obrovská, taková skoro zduřelá hlava, tak nebyla vůbec hlava, ale přesně opačná část těla. Pravděpodobně tím tlakem toho nadloží vytlačený obsah střev. Čili z něčeho, co vůbec není hlava, se stala hlava a hlava byla přesně na druhém konci. Na takovém chobotovitém výběžku a Martin Smith pod mikroskopem odkryl preparační jehlou, kompresorovou hlavu s očima i s takovými zoubky.
0: Neuvěřitelné. Všechno obráceně. Vršek a spodek, hlava i konec prohozené.
1: Tenhle obrat se odehrál v 70. letech. I tak tento živočich budil velkou pozornost.
2: Halucigénia se stala opravdovým symbolem burgeských břidlic, protože takové zvíře do té doby nebylo odnikud jinut známé, než se podařilo objevit ho v provincii Yunnan v Číně v klasické lokalitě Chengyang. Chengyang je lokalita mnohem lépe přístupná než burgeský průsmyk ve vysokých horách, který je v zimě naprosto nepřístupný, ale v té Číně jsou to obrovské odkryté plochy. Je to ještě asi o 10 milionů let starší, čili nějakých 518, 515 milionů let a podařilo se tam najít další jiný zcela nový druh halucigénie. Ta je trošku delší, má asi 5 nebo 6 cm, má víc párů končetin a na zádech, na hřbetě má takové kratší ty výstupky. Má také oči, také má tyto všechny náležitosti, které má mít a známe k dnešnímu dni tedy 3 druhy halucigénií.
0: Vyloučen je tedy omyl. Nalezeno bylo mnoho jedinců, následně rozdělených do několika druhů.
1: Ale stále tenhle živočich dělá vědcům problémy.
2: Halucigénia je velká neznámá. Velká neznámá v tom, kam vlastně patří. Mnoho paleontologů se domnívalo, že patří mezi nějaké červy, mezi nějaké podivné tvory, a mnoho vědců díky tomu novému objevu se přiklání k teorii, že patří mezi panartropoda. To jsou členovci, zároveň drápkovci a želvušky. Taková zvláštní veliká skupina živočichů, kteří patří mezi ekdysozoa, tedy svlékající se periodicky živočichy s vnější kutikulou, jejich tělo produkuje hormon ekdyzon, podporující právě to svlékání. Živočichové s článkovaným tělem, s párovými končetinami, s nervovým ústrojím na ventrální straně, tedy na spodní, a s jedním nebo s dvěma drápky na končetinách.
0: Halucigénia tedy žila někdy před 500 000 let, to znamená ještě v prvohorách. Dnes ji ale na Zemi nemáme. Znamená to, že vyhynula, nebo se evolucí přeměnila v něco jiného?
1: Tohle je důležitá otázka. Dnes mají vědci za to, že následníky jsou suchozemští drápkovci, takový malý, jakoby sametový červy. Vývojový mezičlánek byl patrně nalezen už 40 let před samotnou halucigenií.
2: Když se podíváme do roku 1865, tak v té době byl nalezen živočich Paleocampa anthrax. To slovo anthrax je trošku podivné, trošku děsivé, ale nespojujeme si to s ničím, s čím toto slovo známe, ale je to podivuhodná skamenělina. Pochází z amerického Illinois státu, je v takové pelokarbonátové břidlici a je karbonského stáří, čili nějakých 300-310 milionů let. Takže nějakých 200 milionů let mladší než tenhle ten tvor rodu Halucigenia. No a tahleta Paleocampa anthrax byla revidována. To znamená, vědecky byl ten nález opět podroben studiu, dokonce synchrotronu, kde na něj byly vysílány takové paprsky, byl podroben i skenovacímu mikroskopu a zjistilo se, že i tento živočich, který vypadá jako taková zvláštní červitý organismus, je prapředkem těch drápkovců, ale pochází z sladkovodního prostředí. Podobné nálezy známe i z Francie, které jsou zjevně sladkovodního prostředí a pravděpodobně tedy z těch kambrických přes 500 milionů let starých jedinců evolučně se za těch 200 milionů let stali jedinci sladkovodní a z nich potom jedinci suchozemští. Paleocampa anthrax má na svém hřbetě kolem 1000 jehliček, takových skleritů, takových opravdu obranných mechanismů, které ho pasivně chránili jako bodliny ježka.
0: Takže nohatá a trnitá halucigénia, žijící ve slané mořské vodě, se proměnila přes sladkovodního nástupce až do dnešní suchozemské verze.
1: Ono 500 000 let je opravdu dlouhá doba a byla spousta času se vyvíjet.
0: A co naše území? Máme tady nějaké stopy?
1: Ano. U Jinců.
2: Jince jsou krásný městys nedaleko Hostomic, Příbrami, a Petr Kácha v 90. letech objevil podivuhodnou skamenilinu. Ta skamenilina je bohužel dost nepříznivě zachována, protože ty skameniliny z jineckého Kambria jsou mnohem hůře zachovány než z té britské Kolumbie a z oblasti Chengjiang, protože tam se jedná o výjimečné zachování naprosto měkkých částí úplně všeho. Ale ta skamenilina, kterou našel Petr Kácha, měří asi 2,5 cm, má takové trnovité výběžky a má končetiny. Těch končetin má dokonce přes 20 párů a těch trnů má 10 nebo 12 párů. Je to asi polovina toho živočicha, měří asi 2 až 2,5 cm a je považován a je i publikován jako první zástupce halucigénie z Čech, z barandienské oblasti.
0: Halucigénie. Živočich, který by se jistě umístil na předních příčkách ankety o nejpodivnějšího tvora planety.
1: I meteor by se rád umístil v jisté anketě na pěkném místě. Ale to se stane jedině, pokud se najde dost posluchačů, kteří mají náš pořad rádi a odezdají nám hlas.
0: Ano, účastníme se opět ankety Podcast roku. Budeme rádi, když nás podpoříte na www.podcastroku.cz.

0: Představte si, že děláte experiment, docela dlouhý, a když skončí, nevíte, jak dopadl.
1: Někdo smazal data? Vše pohltil požár?
0: Kdepak, žádná nehoda. Všechny informace máte zpracované, výsledek je jasný.
1: V tom případě přeci musím vědět, jak to dopadlo.
0: Ale ne, co to znamená a co nám výsledek říká. Jeden takový experiment si připomeneme.
2: Stalo se tento den, 23. května. Americký biolog John Calhoun se po válce podílel na boji proti hlodavcům ve městech a přitom si uvědomil, jak málo toho víme o jejich způsobu života. Proto realizoval řadu experimentů, ve kterých krysí a později myší populace různé velikosti nechával žít za různých podmínek a pozoroval, jak si vedou. V létě 1968, to působil v Národním ústavu duševního zdraví v Marylandu, umístil do plně kontrolovaného prostředí 4 páry myšek. Měli prostor, soukromí, potravu i bezpečí. Veterináři je pravidelně kontrolovali a v případě potřeby léčili. Prvních 10 měsíců se populace každých 55 dnů zdvojnásobila. Potom růst postupně klesl na třetinu. Od 30. měsíce se zcela zastavil, přestože kapacita prostoru bohatě stačila. To měla kolonie asi 2200 obyvatel. Rozvrat pokračoval až 23. května 1973, necelých 5 let po zahájení pokusu, vydechl naposledy poslední člen, starý samec. Jak Calhoun tento výsledek interpretoval? Zjednodušeně řečeno, starší členové si natolik navykli na blahobyt, že se o něj odmítali dělit a nové generaci dávali najevo, že na privilegovaná místa nikdy nedosáhne. To mladé demotivovalo a přestali se o cokoliv snažit. Jakmile se všechny sociální role zaplnily a žádná ze skupin neměla šanci jejich strukturu změnit, komunita, tak říkajíc, zatuhla a jen trpně přežívala v materiálním dostatku, pohodlí a bezpečí. Calhounův experiment, porůznu opakovaný, vyvolal řadu úvah, mnohdy naprosto protichůdných. To proto, že se na něj, jako na všechno, co se nějak týká lidí, dá nahlížet všelijak. Podle nátury konkrétního člověka, jeho osobní zkušenosti, společenského postavení či životní filozofie. Jinak řečeno, každý v něm nachází to, co chce vidět a plýtvá svým ostrovtipem, aby svůj názor obhájil. Pravda, člověk není myš. Avšak otázkou je, do jaké míry se vnitřní ustrojení obou živočišných druhů opravdu liší. Nakolik je výchova schopna ovlivnit zděděné animální jádro naší psychiky? Domýšlivý antropocentrista, zmámený příkladem elit, bude tvrdit, že máme na to, abychom dokázali v žádoucí míře prosadit svoji dobrou vůli. Zhrzený humanista zase s ohledem na všechny ty nehynoucí projevy nerozumu a nelidskosti řekne, že navzdory občasným hvězdným hodinám to trvaleji nedokážeme. Nevíme. V každém případě Calhounův experiment s myším rájem nutí k zamyšlení. Skončil totiž totálním vymřením na den přesně před 53 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Možná není úplně chytré usilovat o to, aby se měla celá lidská společnost dobře.
0: Příliš blahobytu škodí? Opravdu?
1: Musí zůstat motivace něco dělat, posouvat se.
0: Myslím, že ať budeme bohatí jakkoliv, některé sny nám zůstanou. Třeba objev života ve vesmíru.
1: Život má nekonečně podob a dovede neuvěřitelné věci. Kolik jsme toho jenom na Zemi ještě neobjevili?
0: A co když někde ve vesmíru existují úplně neznámé formy života, které fungují na zcela jiných principech než ten náš?
1: Myslíte jako bez vody, kyslíku?
0: Klidně můžeme fantazii pustit mnohem dál.
1: Ale jak to udělat seriózně? Může se podobnými úvahami vůbec věda zabývat?
0: Na to se ptáme astrobiologa doktora Tomáše Petráska.
2: Můžeme si to představit jako takové pomyslné schodiště, kde my jsme tedy život na bázi konkrétních biologických molekul, většinou tedy na bázi uhlíkaté kostry, v kapalné vodě, v pozemských podmínkách. A na tom, řekněme, nejnižším pomyslném schůdku by byl život, který by byl tomu našemu hodně podobný, ale lišil by se třeba v tom, jaké si vybral ty základní kameny. Že by to byly stále uhlíkaté molekuly, ale byly by třeba trošku jiné. Že třeba by používal jiná písmenka v tom genetickém kódu, nebo by používal jinou sadu aminokyselin, ale v zásadě by šlo o život stále dost podobný tomu našemu.
0: A když se posuneme na onom pomyslném schodišti dál?
2: Potom si můžeme třeba představit, že jako rozpouštědlo by nemusel používat vodu, ale nějakou jinou kapalinu. Tady ve sluneční soustavě vidíme, že ne všude je kapalná voda, ale máme i tělesa, jako je třeba Saturnův měsíc Titan, kde existují moře, řeky, jezera vyplněná kapalnými uhlovodíky, metanem, etanem, kde je tedy výrazně nižší teplota než tady na Zemi. Ale můžeme si říct, dobře, je to nějaká jiná kapalina, můžeme zkoumat, jestli by tam mohly být rozpuštěny nějaké jiné složité molekuly, které by mohly fungovat jako základ života. Dalším možným rozpouštědlem je třeba čpavek, který se taky zřejmě vyskytuje na některých chladných tělesech sluneční soustavy v atmosférách plných obrů. Takže by mohl existovat život na bázi organických molekul rozpuštěných v čpavku možná.
0: Buďme ještě odvážnější.
1: Co třeba život, kde nebude hrát hlavní roli uhlík jako v nás?
2: Není to zase až tak úplně jednoduché, jako nahradit uhlík něčím jiným. Ono jednak chemické prvky jsou každý trošku jiný, takže i třeba křemík, který je uhlíku v některých věcech podobný, tak by zdaleka nemohl fungovat jako náhrada uhlíku. Nemůže vytvořit všechny molekuly stejné, jako může uhlík. Prostě některé věci nedokáže. A i chemické vlastnosti těch molekul jsou pak úplně jiné. Ty křemíkové komplexní molekuly jsou většinou mnohem křehčí, takže by nemohly existovat v přítomnosti vody, nemohly by existovat v přítomnosti kyslíku a většina z nich by vůbec ani nebyla stabilní při pozemských teplotách.
0: Dobře, ale to je stále jen z pohledu života, jak ho známe my. Je jasné, že kdybychom v něm chtěli něco změnit, že se celý systém rozsype a fungovat nebude.
1: To je pravda, jenomže život založený na úplně jiné podstatě neznáme. Proto máme tendenci porovnávat ho s tím známým. Mimochodem, ukazuje se, že uspořádání života tak, jak ho známe na Zemi, je nejvýhodnější. Že k tomu vesmír vytvořil ideální podmínky.
2: Faktem je, když se bavíme o takhle exotickém životě, že ten uhlík má celou řadu výhod. Nebo vůbec už ta kombinace uhlík a voda. Protože zdá se, že voda je ve vesmíru velice běžnou látkou, je téměř na všech kosmických tělesech v nějaké formě obsažená, což zdaleka nemůžeme říct ani o metanu, ani o čpavku, ani o nějakých případných jiných rozpouštědlech. A komplexní organické molekuly na bázi uhlíku jsou ve vesmíru naprosto všudy přítomné. Že máme už třeba v mezihvězdných mračnech, máme na kometách, máme na planetách. Zatímco třeba ty jejich křemíkové protějšky jsou neporovnatelně vzácnější. A když to vezmeme i z toho kosmického měřítka, tak uhlík je v měřítku celého vesmíru mnohem běžnější než křemík. A naše vlastní planeta, takové neobvyklé místo, protože tady je uhlíku relativně málo a naopak je tady velká koncentrace křemíku v horninách. A přesto, že tedy ten chemický poměr je tady úplně opačný, než jaký bychom očekávali ve zbytku vesmíru, tak se tady vytvořil život právě na bázi uhlíku, nikoli v křemíku. Takže ani to, že toho konkrétního prvku jaksi nadbytek lokálně, neznamená, že to přebije tu chemickou tendenci. Takže je z toho zjevné, že asi život na bázi uhlíku bude preferovaný.
0: Zdá se pravděpodobnější, že jinde by život mohl vzniknout na podobných základech jako na Zemi, než že by byla ve vesmíru masově rozšířena, z našeho pohledu, exotická forma života.
2: Dá se říct, aspoň v těch základních rysech asi ano. Dá se, že opravdu voda a organické látky jsou ve vesmíru hojné, ale na druhou stranu zase nesmíme podceňovat i tu lokální rozmanitost. Může hrát poměrně značnou roli a my pořád nerozumíme tomu procesu vzniku života natolik, abychom mohli říct, že když změníme nějaké podmínky, třeba nepatrně, že to nebude mít velký dopad na to, jak ty živé bytosti vypadají. Těch věcí, které by mohly být v životě jinak, je spousta. A jestli zatím něco z výzkumu vesmíru jsme pochytili, tak je to, že tam panuje neobyčejná rozmanitost. A i pokud většina života bude na bázi uhlíku a vody, tak pořád ještě nás mají čím překvapit.
1: Všechno ale vychází z našich znalostí a zkušeností ze studia hmoty a atomů. Jenomže podle odhadů se vesmír skládá asi ze čtvrtiny z temné hmoty, jejíž podstatu neznáme. Co když i na ní je nějaký život?
2: Tak je pravda, že to by byl úplně život na nějaké zcela exotické bázi nějakých zcela neznámých elementárních částic, tak to je asi dobrý námět na sci-fi, nebo pokud třeba se dozvíme něco o temné hmotě víc, tak můžeme uvažovat tímhle směrem. Tak určitě si lze představit život, který by byl úplně na nechemické bázi, který by byl třeba na bázi, dejme tomu, nějakých struktur z plazmatu, z magnetických polí, ale aspoň trošku si to umíme představit jenom tam, kde jde o nějakou hmotu, kterou můžeme aspoň třeba pozorovat nebo měřit a nějak si představit, jak se chová. Abychom mluvili o životě, musíme vědět, že je to prostředí, které je nějakým způsobem energetické, které je schopné uchovávat informaci. Když si třeba představíme světlo, tak to nemůže být samo o sobě základem života, protože ty fotony si letí každý po svém, spolu vlastně nějak gravitačně ani jinak neinteragují a nemůže tam docházet ke vzniku těch struktur, které si jako život představujeme. Ale už třeba jako existují spekulace, pochopitelně velmi divoké a na úrovni sci-fi, že třeba na povrchu neutronových hvězd by mohl existovat život na bázi jaderných reakcí. Že prostě protony a neutrony se tam přelévají a vytvářejí nějaké molekulám podobné útvary, které by se mohly stát základem velmi exotického života. To je třeba příklad života na nechemické bázi, ale problém tady je, že nejenom, že takový život tady na Zemi nemáme, ale my bychom ho ani neuměli nějak rozpoznat.
1: Kam nemůže věda, tam se pouští fantazie.
2: Takhle se třeba hovoří o tom, že i tady na Zemi bychom mohli mít takzvanou stínovou biosféru, tedy nějaké formy života, které jsou pro nás natolik exotické a třeba natolik odlišné od všeho, co známe, že bychom je nebyli schopni jako živé vůbec rozpoznat a že třeba někde v nějakých, já nevím, hlubinách Země, že existují třeba bytosti na bázi nějakého magmatu nebo nějakých minerálních krystalů, ale my prostě jako takové vůbec nedokážeme identifikovat.
0: A teď ať někdo zkusí najít důkaz, že to tak není.
1: To nikdo nedokáže. Ale nějaký úplně exotický život ve vesmíru samozřejmě být může. Náš pohled na to, co je život, je silně zkreslen tím, co známe z naší planety.
2: Můžeme si to přirovnat, že jsme v situaci člověka, který vyrostl zavřený ve sklepě, kam mu jenom pode dveřmi podstrkovali misku s jídlem. A teď on si představuje, jak vypadají jiní lidé.
0: A taková představa musí být nutně velmi zkreslená.
1: Jako ta naše. A zůstane jí, dokud nějaký další život ve vesmíru konečně neobjevíme.

0: Jak často asi učitelé slyší před tabulí slovo nevím?
1: Podle mě až příliš často. Holt, kdo se neučí, nemůže uspět.
0: Ale co když jde o věc, kterou neví nikdo?
1: Pak je slovo nevím nevyhnutelné.
0: Zabývá se jim i francouzský fyziolog poloviny 19. století Claude Bernard, a tedy i dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
2: Pouze vědec má právo říci nevím.
1: Souhlasím.
0: Pochybnost je základní nástroj vědy.
1: Neznalost není slabost, ale startovní bod.
0: Poctivé nevím je lepší než sebevědomý nesmysl.
1: Pak jsou ale otázky, na které známe odpovědi velmi dobře. Třeba, jak se šíří nemoc.
0: Zadržte, to mají poznat naši posluchači sami.
1: Pravda. Čeká nás další návštěva v rámci našeho cyklu Tajemný host Meteoru.
0: Dnešní host patří mezi nejméně vítané letní návštěvníky. Neštěká, nebzučí a přesto z něj mají lidé větší strach než z většiny šelem.
1: Stačí procházka v trávě a může se k vám připojit. Vítejte.
3: Děkuji za pozvání. Já vlastně nikoho nepronásleduji, jen čekám, až půjdete kolem.
0: Takže nelovíte?
3: Ne. Nejsem lovec, jsem trpělivost. Vylezu na stéblo trávy nebo na nízký keř, natáhnu přední nohy a čekám. Klidně týdny.
1: Jak poznáte, že jde kolem hostitel?
3: Mám na předních nohou velmi citlivý smyslový orgán. Říká se mu Hallerův orgán. Cítím oxid uhličitý ve vašem dechu, tělesné teplo, pach potu a vibrace kroků.
0: Takže poznáte, že jde kolem teplokrevný tvor.
3: Přesně tak. Nemusím vědět, jestli je to srná pes nebo člověk. Důležité je, že má krev.
1: A je pravda, že na nás padáte ze stromů?
3: To je mýtus. Do výšky nelezu. Většinou čekám nad zemí maximálně do 1 metru. Nejčastěji v trávě nebo na keřích.
0: A když se někdo otře?
3: Přichytím se. A pak hledám vhodné místo k zakousnutí.
1: To znamená?
3: Místo s tenkou kůží a dobrým prokrvením. Pod kolení jamky, třísla, pod paží, za ušima.
0: A zakousnutí bolí?
3: Je v mém zájmu, aby nebolelo. Do rány vypustím látky proti bolesti a proti srážení krve. Čím později si mě všimnete, tím déle se můžu krmit.
1: Jak dlouho sajete? Tedy pokud si vás nevšimneme.
3: Dospělá samice několik dní. Za tu dobu zvětší svou hmotnost i 100x.
0: Vážně, tolikrát?
3: Ano. Z plochého tělíčka o velikosti zhruba 3 mm se stane šedá kulička velká přes centimetr.
1: A kolik druhů vás existuje?
3: Na světě je známo asi 900 druhů. V Evropě je nejznámější klíště obecné. Ixodes ricinus.
0: A to může přenášet nemoci.
3: Ano, z nich nejznámější jsou klíšťová encefalitida a lymská borelioza.
1: Ty ale nespůsobujete přímo vy osobně.
3: Ne, já jsem jen dopravní prostředek. Mikroorganismy se dostanou do mého těla při sání krve nakaženého zvířete a při dalším krmení se mohou přenést dál.
0: Kolikrát za život vlastně saje jedno klíště?
3: Jen 3x.
1: Tak málo?
3: Nejdřív jako larva, potom jako nymfa a nakonec jako dospělec. Po každém krmení se svléknu a přejdu do dalšího vývojového stádia. Po posledním sání nakladu vajíčka a sbohem a šáteček.
1: Takže sajete, abyste získali živiny pro změnu stádia.
0: A v období mezi tím?
3: Čekám. Můžu hladovět i několik let.
1: Kolik vajíček nakladete?
3: Samice po posledním nasátí naklade obvykle 2 až 3 000 vajíček.
0: A kde se vám daří nejlépe?
3: Ve vlhkém prostředí. V listnatých a smíšených lesích, na loukách s vyšší trávou, sucho je pro mě nebezpečné.
0: Takže horké a suché léto vám nesvědčí.
3: Přesně tak. Potřebuji vlhko, jinak vyschnu.
1: No a kolik vás může být, dejme tomu, na 1 hektaru lesa?
3: V dobrých podmínkách i 10 000.
0: No, takže procházka přírodou je někdy trochu loterie.
3: Spíš statistika.
1: A co vás zastaví nejspolehlivěji?
3: No, bych si raději nechalo pro sebe.
1: Prosím.
3: Všímavost hostitele. Když mě najdete brzy a odstraníte, šance na přenos infekce výrazně klesá.
0: Takže kontrola po návratu z přírody, nejenom z lesa, ale i z parku nebo od rybníku.
3: Ano, já spoléhám hlavně na to, že zapomenete.
1: Jak jste slyšeli a jistě všichni poznali, naším hostem bylo klíště.
0: Tvor, který většinu života jenom čeká a přesto patří mezi nejúspěšnější parazity planety.
1: Hovořil s námi hlasem Jana Batika.

0: Je čas trochu vás postrašit.
1: Nepovídejte, asi jste se přehlédl v kalendáři. Halloween je na podzim.
0: Ať je kolikátého chce, čekají nás zombie.
1: Oživlé mrtvoly.
0: Začnu drobným výletem do historie. Vycházejí z kultu vůdů.
1: To je dobře známá záležitost. Vůdů je úplně zotročená osoba, slepě či nevědomně vykonávající příkazy jiného člověka, který ji ovládá.
0: No tak to byla zombie chápána v kultuře od druhé poloviny 20. let 20. století až do roku 1968, kdy byl natočen film Noc oživlých mrtvol, ve kterém byla zombie ukázána jako nemrtvý člověk.
1: Tohle pojetí už dobře známe. Mrtvola vystupuje z hrobu a snaží se uspokojit svou touhu po krvi pojídáním čerstvého lidského masa nebo mozku.
0: Uklidnit nás může fakt, že zombie ve skutečnosti nikdo nikdy nepotkal.
1: No jistě, z vědeckého hlediska je to úplný nesmysl.
0: No v případě člověka jako celku ano, ale v případě lidských buněk...
1: Vy mě děsíte. Chcete říct, že existuje něco jako zombie buňky?
0: Odpovídá doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
2: Zombie buňky, to je takový termín skoro jako z nějakého hororu nebo z knížky, ale ty zombie buňky existují. To je opravdu jeden z extrémně vzácných případů, kdy vidíme reanimaci ve smyslu v tom, že něco, co již zemřelo a bylo mrtvé, tak znovu oživíme. A způsob, proč se to dělá a jak se to dělá, je hrozně zajímavý a v přírodě se nevyskytuje. Je to teda novinka, kterou jsme vymysleli my jako lidé a neděláme to proto, abychom vyrobili zombie, ale děláme to proto, abychom dokázali vyrábět organismy, které by se nám hodily třeba v průmyslu. A těmi organismy tady myslíme bakterie, ty buňky, o kterých se bavíme, jsou bakteriální. A my bychom rádi do těch bakterií třeba vložili geny a umožnili tak, aby ty bakterie vyráběly třeba nějaké chemikálie, které vyrobit technologicky je obtížné. Ta příroda je v tomhle tom skvělá, protože umí vyrobit všechno, ale kde je jednodušší to izolovat z nějakého již existujícího organismu, než to vyrábět chemicky v laboratoři. A nakonec naprostá většina chemie, kterou máme, je dneska založená na ropě, což vlastně jsou pozůstatky živých organismů, které celou tu složitou chemii, na které jsme dneska my závislí, vyrobili.
1: Příroda umí lecos, o tom není pochyb, ale co ty zombie buňky?
0: Vytvořit je nebylo snadné, už jenom proto, že je těžké poznat, jestli už je buňka opravdu mrtvá a zároveň ne natolik zničená, aby nemohla díky zásahu člověka fungovat dál.
2: Ten původní experiment, ten už je starý, když v roce 2010 tým Craiga Ventra vyvinul metodu, jak chemicky nasyntetizovat DNA. My umíme krátké kousky syntetizovat, je poměrně jednoduchý proces, ale krátké kousky. To znamená, dejme tomu desítky, maximálně nízké stovky písmenek genetické abecedy, ale takový genomy nejjednodušší bakterie, to jsou miliony. Takže takhle velký kus neumíme udělat, ale to, co umíme udělat, je udělat malé kousky, které pak se překrývají a my použijeme nějaké enzymy, které tyhle ty krátké kousky pomocí těch překrývajících se úseků, které k sobě komplementárně pasují, tak se stavíme do celého genomu. A to se jim povedlo v tom roce 2010 a sestavili genom organismu, který se jmenuje mykoplazma, a vzali žijící buňku mykoplazmy a mikromanipulací z ní vytáhli tu její DNA a vložili tam tuhle tu chemicky nasyntetizovanou DNA a ten organismus dál žil.
1: Experimentuje sice už 16 let, přesto mi přijde až neuvěřitelný.
0: Samozřejmě určité pochyby, jestli bakterie ožily jenom díky zásahu vědců, existovaly.
2: Ty bakterie jsou velmi účinné v tom, že dokáží nějaký kousek DNA, který se někde potuluje, vzít a začít ho používat. To vidíme dobře dneska v medicíně, kdy nám vznikají ty multirezistentní kmeny proti antibiotikům. A to není tak, že by si každý z těch kmenů znova tu rezistenci vytvořil. On ji spíš získal nějaké jiné bakterie, třeba úplně jiného druhu. Prostě narazí na kousek DNA, protože ten kousek DNA mu pomůže přežít, tak si ho zainkorporuje do své DNA a dál ho používá. Takže ten absolutní důkaz toho, že ta buňka, ve které jsme vyměnili tu genetickou informaci, že tam žádná ta její původní genetická informace třeba nezůstala a nepomohla nastartovat to čtení genetické informace nové, tam nebylo.
0: Pochyby obvykle rozptýlí nový, průkaznější experiment. A ten byl právě dokončen.
2: Vzali dvě různé buňky, pořád jsou to mykoplazmy, protože ta mykoplazma je proto extrémně vhodná a s jinými buňkami se nám to zatím nedaří. A kdo ví, jestli to někdy podaří, ale ty mykoplazmy jsou na to vhodné. Takže oni vzali mykoplazmu jednoho druhu a chemicky tu její DNA takzvaně zkroslinkovali, to znamená provázali ji a vlastně ji úplně rozbili. Asi tak, jako kdybychom do knihy nalili mezi každou stránku lepidlo a slepili to. Je to prostě už nečitelné a nemůže to fungovat. Tím získali buňku, která byla z hlediska toho fungování mrtvá, protože jak buňka žije? Tím, že si přečte genetickou informaci, podle ní vyrobí nějaký protein a ten protein potom zastává v té buňce nějakou funkci. No a v okamžiku, kdy v té buňce není ta genetická informace, tak pochopitelně tam ještě pořád ty enzymy, které do té doby fungovaly, jsou, takže ta buňka je schopna ještě fungovat, ale už nežije, protože nemá z čeho by tu informaci o tom žití brala. Nemůže nic změnit, prostě dojede. Je to asi jako když, já nevím, letadlu se vypnou motory, tak ono taky hned nespadne na místě, ale ještě doplachtí.
1: A co s touto buňkou, s k nepřečtení rozleptanou DNA, ale funkčními enzymy?
0: Jde jediné, udělat z ní zombie buňku.
2: Do téhle té buňky, kde bylo jisté, že žádná genetická informace není, že je všechna zničená, tak do ní vložili novou genetickou informaci. Ovšem v tomto případě ne toho samého organismu, ale jiného typu mykoplazmy. A protože tam pořád ty enzymy všechny byly, které umí číst DNA tu informaci, umí z ní vyrobit nové proteiny, tak naskočil nový život, tedy, a byla to buňka už jiného typu.
1: Oni tedy principu oživení buňky využili k tvorbě buňky s jinou DNA.
0: Všechno v buňce bylo stejné, jenom vyráběla podle nového vzoru.
2: Najednou ta buňka se přetvořila do toho jiného druhu, který vlastně byl vyrobený chemicky, a to do budoucna nám umožní vyrábět DNA jakoukoliv. I třeba ještě neexistující organismu. Dnešní umělé inteligence, které my známe spíš jako ty chatboty, které se naučily na lidském jazyku, tak už existují takové, které se učí na DNA, číst DNA, a ty pak stejně tak jako ty chatboty dokáží generovat nějaký text, tak oni dokáží generovat nějakou DNA ve smyslu té genetické informace. A tohle je významný krok k tomu, abychom dokázali si tedy nadizajnovat organismus, který bude dělat to, co potřebujeme.
1: Přemýšlím, jestli tohle je nebo není nová schopnost lidstva stvořit nový život.
2: Tyhle ty zombie buňky, které chvilku nežily a které pak začaly žít podle jiného návodu, to jsou hrozně zajímavý fenomén, který posouvá tu biologii skutečně až na hranici nedávné sci-fi. Tedy dokážeme ten život možná ne přímo stvořit, pořád ještě potřebujeme tu existující buňku, která funguje, jenom do ní vložíme tu novou informaci, ale už se to tomu stvoření života hodně, hodně přibližuje.
1: A máme jásat nebo se bát?
2: Někdo si to možná poslechne a bude nadšený, jak to funguje, ale někoho možná trošku zamrazí, protože tady si opravdu zahráváme tedy s něčím, co je otázka, jestli máme tak docela pod kontrolou, protože právě vidíme, že ten život je neuvěřitelný v tom, když už jednou se někde uchytí, jak se dokáže přizpůsobit, co všechno dokáže udělat. Takže pochopitelně existuje řada různých regulačních opatření, co by se takhle smělo dělat a nesmělo dělat, a takové organismy většinou musí mít v sobě nějaký gen, který jim neumožňuje normálně fungovat, takže třeba musí mít nějaký supplement, bez kterého nemůžou fungovat a který se venku nevyskytuje, aby nemohli utéct. Ale ano, ty technologie jsou mocné a dokáží vyrobit i věci, kde možná ještě ani na to nejsme mentálně připraveni, prostě protože ten vývoj jde tak rychle, že o tom ani nepřemýšlíme, myslím, jako společnost. Nemáme na to možná ani ten názor, jestli bychom to dělat měli anebo neměli.
1: Tohle není snadné rozhodování.
0: Nicméně ve světě se firmy a laboratoře doslova předhánějí, kdo přijde jako první s něčím novým.
1: Úplný boj. Jak je na tom Evropa?
2: Nejenom v biologii, třeba i v těch umělých inteligencích, tak Evropa je v tomhle podstatně opatrnější a zavádíme velké množství regulací. Máme třeba tu EFSA, to je ta European Food Safety Authority, tedy orgán, který, kdo by chtěl takové modifikované organismy pěstovat v Evropě nebo prodávat je v Evropě, tak musí splnit hodně přísná kritéria, která jinde ve světě plnit nemusí, což na jednu stranu dělá tu Evropu bezpečnější, ale na druhou stranu nás to teda výrazně zpomaluje, protože taková malá firma, která by měla možná dobrý nápad, tak skoro nemá šanci to v Evropě prosadit, protože je to tak náročný proces získat povolení. To též platí pro medicínu, to též platí pro ty umělé inteligence, jako co všechno bychom je měli nechat dovolit dělat a co ne. Takže to je velmi složitá otázka, protože bohužel v té přírodě, a my jsme součástí přírody, platí, že ten, kdo roste rychleji, tak přiroste toho, kdo roste pomaleji. Takže přílišná opatrnost, která by mohla se zdát být rozumná, by zároveň mohla vést k tomu, že povede k té extinkci. No ale občas ty přírodě během historie se stalo, ne občas, velmi často se stalo, že ten, kdo rostl příliš rychle, tak taky vyhynul, protože si to všechno spotřeboval. Takže na tohle to není asi jednoduché a správné řešení, ale je dobře si o tom povídat, abychom si na to udělali názor, abychom pak jednou dokázali společně dojít ke konsenzu, tohle chceme, ale tohle nechceme, tohle to nedělejme.
1: Máme o čem přemýšlet?
0: Aby se nám jednou podivné zombí buňky nerozlezly po planetě.

0: Když se řekne továrna, člověk si představí haly, stroje, potrubí.
1: A hlavně hluk, kov a spoustu lidí v montérkách.
0: Jenomže, co když existují továrny, které žádné komíny nebo těžké stroje nemají?
1: A přesto v nich vznikají věci, bez kterých by se moderní medicína neobešla.
0: Továrny, které rostou, dýchají a někdy se dokonce pasou na louce.
1: Zní to skoro jako pohádka.
0: Realita dnešní vědy. A možná vás překvapí, jak blízko k ní máme. Z geneticky modifikované zoo biologa profesora Jaroslava Petra čte Ivo Tajmr.
2: Živé bioreaktory. V roce 1921 objevili kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best inzulin a položili tak základy pro léčbu cukrovky. Vzácný hormon ale neuměli získat jinak než izolací ze slinivek zvířat poražených na jatkách. Na tom se mnoho nezměnilo až do roku 1978. Tehdy vnesli genoví inženýři lidský gen pro inzulín do bakterie Escherichia coli a namnožení mikroby podle něj produkovali lidský hormon. Bakterie nebo kvasinky s upravenou dědičnou informací pěstované ve velkých uzavřených nádobách, takzvaných bioreaktorech, pak vyráběly pro farmaceutické firmy nepřebernou škálu bílkovin využitelných k léčbě nejrůznějších chorob. Tento výrobní postup je založen na skutečnosti, že všechny pozemské organismy používají v dědičné informaci stejný genetický kód. Instrukci lidského genu tak dokáže přečíst nejen lidská buňka, ale i bakterie, kvasinka nebo buňky rostlin či živočichů. Vždy se podle něj vyrobí lidská bílkovina. Některé složitější bílkovinové molekuly ale prodělávají v lidských buňkách ještě dodatečné změny. Vážou na sebe například molekuly některých cukrů. V bakterii nebo kvasince ale tohle pocukrování neproběhne správně a na kvalitě léku se to projeví. Nejenže nemusí správně zabírat, ale může dokonce pacientův zdravotní stav zkomplikovat. Jako východisko se nabízí vnášení lidských genů do zvířecích či dokonce lidských buněk a jejich pěstování v bioreaktorech. Tak bychom sice získali bílkovinu v potřebné kvalitě, ale bylo by to dost komplikované a v neposlední řadě i drahé, protože pořizovací cena a provozní náklady bioreaktorů jsou vysoké. Jako levnější alternativa se ukazuje pořízení živého bioreaktoru. Zvířete, které má v dědičné informaci zabudovaný lidský gen pro léčivou bílkovinu a tu pak vylučuje z těla ven. Obvykle vědci volí pro tyto účely ovce nebo kozy, jejichž samice pak vylučují lék v mléce. Jedním z prvních léků produkovaných živými bioreaktory byla bílkovina antitrombin. Ta má v lidském těle za úkol držet na uzdě srážlivost krve. Mnozí lidé trpí zvýšenou srážlivostí a hrozí jim trombóza, při níž krevní sraženina omezí průtok krve cévou a naruší tak zásobování krví tkáně či orgánu. Následky mohou být fatální. Hrozí mozková mrtvice, infarkt myokardu a další závažné zdravotní komplikace. Američtí genoví inženýři proto vnesli do dědičné informace koz lidský gen pro antitrombin a z mléka zvířat ho potom izolovali. Lék obstál ve všech testech a pod označením Atrin je dostupný i u nás. Na ovce a kozy v roli živých bioreaktorů padla volba, protože tato zvířata dojí poměrně hodně mléka a brzy dospívají. Výrobu léku tak lze spustit dříve, než kdyby se vědci rozhodli sáhnout po skotu. Krávy sice nadojí mléka podstatně více než ovce či kozy, ale dospívají o poznání později. Ze všeho nejdůležitější je však kvalita léku. Při získávání léčivých bílkovin se proto vyplatí upřednostnit spolehlivého producenta, který bílkovinu správně podcukruje. Potom ani nevadí, když množstvím mléka nijak nevyniká. Některé léky se tak získávají třeba z mléka králíků s upravenou dědičnou informací. K velmi zajímavým živým bioreaktorům se řadí kur domácí. Slepičí vejce je v podstatě bílkovinná konzerva. Na trhu jsou proto i léky, které vyrábějí ve svém organismu slepice s upravenou dědičnou informací a léčivou bílkovinu ukládají do vaječného bílku. Dnešní nosná plemena snesou do roka přes 300 vajec. Teoreticky může každé vejce obsahovat až gram léčivé bílkoviny v ceně desítek tisíc dolarů. Pro převoz plata takových vajec ke zpracování ve farmaceutickém provozu by se asi nejspíš hodil pancéřovaný vůz s ozbrojeným doprovodem. Náklady na výrobu bílkoviny se přitom pohybují kolem 40% výdajů potřebných k produkci v tradičním bioreaktoru s bakteriemi či kvasinkami. Pokud by se tedy o nějakých slípkách slušelo říkat, že snášejí zlatá vejce, platilo by to zcela jistě o liních kura domácího, nesoucích v genomu lidský gen pro léčivou bílkovinu.
1: Takže místo ocelových nádrží někdy stačí živý organismus.
0: Přesně tak. A často levněji, účinněji a v kvalitě, kterou bychom jinak získávali jenom obtížně.
1: Až příště uslyšíte o výrobě léků, možná si místo továrny představíte něco úplně jiného.
0: Třeba obyčejnou farmu, jenom s neobyčejným posláním.
1: A to je pro tentokrát vše. Za týden se u dalšího Meteoru těšíme.
0: Naslyšenou.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Jsme rádi, přátelé, že jste si jako víkendového společníka vybrali právě Dvojku. Už za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Více o našem programu se dozvíte třeba na webu dvojka.rozhlas.cz.
3: Bylo 9 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka.

0: povinného očkování setkává jen výjimečně.
1: Jde o závažné onemocnění s možným i fatálním průběhem. Díky vysoké proočkovanosti jsou dnes případy vzácné. Rodiče proto opakovaně informujeme o významu a přínosech očkování. Pokud i přes doporučení očkování odmítnou, zaznamenáme jejich nesouhlas do zdravotnické dokumentace formou podepsaného reverzu.
0: Evropská unie a Mexiko na společném summitu podepsali dohodu o posílení ekonomické spolupráce. Má usnadnit vzájemný obchod i investice na obou stranách. Očekává se například odstranění cel, a to zejména v zemědělském sektoru. Cílem je i snížit závislost na Spojených státech. V Jáchymově na Karlovarsku dnes pokračuje pietní setkání věnované památce politických vězňů pronásledovaných komunistickým režimem. Navazuje na včerejší setkání v Horním Slavkově u Rudé věže v Ostrově a v Ostrovském domě kultury. Dvoudenní vzpomínkový program organizuje spolek nositelé odkazu Jáchymovské peklo. Jehož členové setkání pamětníků a rodin politických vězňů organizují od 90. let minulého století, pokračuje členka spolku Blanka Matějíčková.
2: Hlavním důvodem bylo, že od roku 19 vlastně jsme ten spolek založili, aby jsme mohli pokračovat v tradici Jáchymovského pekla s tím, že jsme to slíbili jednak politickým vězňům, kteří už nejsou mezi námi, a i těm politickým vězňům, kteří ještě jsou mezi námi. Fandí nám, chtějí, aby jsme to dělali, aby prostě takhle ta vzpomínka zůstala pořád zachovaná.
0: Pietní akt u kostela svatého Jáchyma začíná za necelou hodinu. Na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava dnes v Praze dohlédnou stovky policistů. Přímý souboj o záchranu v nejvyšší soutěži začne na Julisce ve 14 hodin a podle odhadu policie by na zápas měl dorazit velký počet fanoušků Baníku, říká její mluvčí Jan Daněk.
3: Pražská policie připravila standardní bezpečnostní opatření, budou to standardně jak policisté z kriminální služby, pořádkové služby, tak i z dopravní. Na místě budou i kolegové z antikonfliktního týmu, jejichž hlavním úkolem je předcházet případným problémům.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Je slunečno, postupně zejména ve východní polovině území kupovitá oblačnost, k večeru se většinou opět vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23.
5: Doprava.
0: Opatrně na 15. a půltém kilometru D1 směrem od Prahy v připojovacím pruhu, tam stojí nákladní auto. Na stém 66. kilometru D1 v témže směru se po nehodě jezdí už aspoň odstavným pruhem. Osobním autem už se tam příliš nezdržíte, spíše kamiony. A na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte asi čtvrt hodiny před omezením u letiště. V opačném směru je to zhruba na 10 minut. Zprávy končí. Hezké chvíle s dvojkou.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemné sobotní dopoledne z Dvojky. Už za chvíli vám nabídneme premiérové vydání pořadu Stříbrný vítr. Jitka Novotná si pozvala spisovatelku a také lektorku životní rovnováhy. Víc prozrazovat nebudu, poslouchejte Stříbrný vítr už za pár okamžiků. Krátce po 10. Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad, no a po 11. Jitka Smutná, Kateřina Soukupová, Antonín Holub, Jiří Hána a další, jako hosté Aleše Cibulky v Toboganu na téma Ptáci, zvířata a moji příbuzní, krátce po 11. Po 12. pak Halina Pavlovská a po 13. hodině skvělá rozhlasová hra s Josefem Kemrem a Ivou Janžurovou v hlavních rolích. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s Dvojkou.
5: Stříbrný vítr na Dvojce.
4: Se zajímavými ženami.

mému dnešnímu hostu mě přivedla kniha. Dostala jsem ji jako dárek, přistupovala k ní s jistou obezřetností a když se pak blížila poslední stránka, věděla jsem, že se k ní budu velmi ráda vracet. Přinesla mi totiž vítanou porci sklidnění a také určitého úsměvného připomenutí věcí mnohdy velmi jednoduchých, prostých a přirozených.

0: zemích. Naši předci by se nejspíš dobře bavili tím, kolik úžasu a nadšení projevujeme nad záležitostmi pro ně zcela samozřejmými a hluboce zažitými. Pojďte tedy naslouchat vyprávění o tom, jak šťastně a harmonicky můžeme žít i v časech, jimž tak mocně vládnou technologie, ale v nichž se stále nabízí velká opora v přírodě, rodině, dobrých vztazích k druhým i nám samotným. Ve Stříbrném větru vítám lektorku životní rovnováhy Blanku van Kenen. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Blanko, byla jste už jako holka a studentka tak mocně napojená na přírodu a na své kořeny?
1: Strašně ráda bych řekla, že byla, ale opak je pravdou. Byť jsem v přírodě trávila poměrně hodně času, pocházím z lyžařské rodiny, tak jsem ji nevnímala jako něco, co mě bytostně obohacuje a co má nějaký svůj vlastní život. Jezdila jsem do přírody prožít sporty, prožít zážitky, vracela jsem se nabitá, ale nebylo to místo, o které bych se dokázala opřít, když třeba prožívám nějakou těžkou chvíli.
0: To už dneska umíte, ale všechno to má svůj velký vývoj. Vy pocházíte z Ostravy, Poruby. Co si nesete životem z toho raného dětství v tomto kraji, v době normalizace a také z kontaktu se socialistickým vzdělávacím systémem? Víte to, určitě to máte nějak utříděné.
1: Já jsem ročník 1973. My jsme byli velmi silné ročníky, takže ve třídách nás bylo hodně dětí. Já si pamatuju, že jsem chodila do první F, to znamená, tam bylo 6 prvních tříd, jestli se nepletu A, B, C, D, E, F. A taková, řekla bych, ta masovost, jak ve škole, tak potom na střední škole i na vysoké škole, myslím si, že jsou takovou velkou charakteristikou mého dětství a mládí. Tam nebyl nikde moc prostor pro nějakou jedinečnost. Proto vlastně dát prostor tomu jednotlivému dítěti, aby se nějakým způsobem projevilo. A já jsem se vždycky snažila spíš tak jako zapadnout do davu, moc na sebe neupozorňovat, což se mi na jednu stranu dařilo, na druhou stranu ne, protože já jsem hodně vysoká. Ve 12 letech už jsem měla 182 cm, byla jsem nejvyšší z celé třídy po celou dobu základní školy, takže umíte si představit, že zapadnout se mi moc nedařilo, vždycky jsem hodně vyčnívala. A celkově taková strategie dětství a mládí byla jít s davem, nijak na sebe neupozorňovat, mít co možná nejlepší známky a doufala jsem, že to mi nějakým způsobem zařídí šťastný život.
0: Takže snaživá holčička?
1: Přesně tak.
0: Jak vás napadlo, přemýšlím, jestli to byla ta intence jít s davem na Ostravsku, studovat ekonomii na Vysoké škole Báňské technické univerzitě?
1: To je velmi zajímavá otázka. Já jsem se snažila dostat do Prahy na VŠE, to mi ale nevyšlo. Takže jsem zůstala ve svém rodišti v Ostravě. Já jsem se hlásila na vysokou školu v roce 91, tedy těsně po revoluci, a ta ekonomie se jevila jako super nápad, jako něco velmi praktického, čím se uživím, a bylo to velmi populární téma a zdálo se, že bych opravdu v tom mohla se uplatnit. Já mám analytické myšlení, dokážu být přesná, když se soustředím, takže jsem se domnívala, že to je ta má cesta životem.
0: Uplatnila jste se skvěle, vykonávala jste náročné povolání a dokonce jste potom 2 roky pracovala pro svého českého zaměstnavatele přímo na Manhattanu, kde jste byla jediná ze střední Evropy. Představuji si správně, že jste se tak ocitla pod obrovským tlakem?
1: Představujete si to velmi správně. Já, když jsem šla pracovat do USA, to mi bylo 32 let, tak jsem nad tím moc neuvažovala, všechno se seběhlo hodně rychle, ale dnes zpětně hodnotím, že ten tlak na to se vlastně uplatnit a obhájit v zahraničí byl opravdu velký.
0: Jak vypadal váš život?
1: Já jsem měla velmi bohatý život na Manhattanu, jak pracovní, tak i společenský. Já jsem měla obrovské štěstí, že jsem v New Yorku potkala spoustu známých, navazovala jsem snadno vztahy s dalšími, zejména tady cizinci. Ale pracovně to začalo být od začátku velmi, velmi náročné. Co jsem nečekala, bylo množství služebních cest do Londýna. Takže první, co se stalo, že sotva jsem se začala usazovat na Manhattanu, tak mě začal zaměstnavatel vysílat do Londýna poměrně často a pravidelně. První cesta byla úžasná, byla jsem nadšená. Druhá cesta už byla taková, že jsem najednou začala zjišťovat, že je člověk unavený z časového posunu mezi New Yorkem a Londýnem je 5 hodin. A když jsem do Londýna letěla asi po 15, tak už jsem to brala spíš jako trest, ale měli jsme tam tým, se kterým bylo potřeba spolupracovat. Takže takový jeden velký aspekt toho života v New Yorku bylo hodně časté cestování, balení, vybalování.
0: Tak si říkám, že důsledky na sebe asi nenechali dlouho čekat, nebo možná nechali dlouho čekat, ale každopádně se dostavili. V jaké podobě, jak jste říkala tomu stavu, jehož jste se nakonec dobrala?
1: Já už jsem tehdy do New Yorku, myslím, jela poměrně hodně a dlouhodobě unavená a vyčerpaná z velmi náročného zaměstnání. A ten New York, jednak je to nesmírně rychlé město, čili tam se žije opravdu rychle, a zároveň ty pracovní povinnosti a zároveň potřeba se znovu obhájit v novém pracovním prostředí vedly k opravdu ohromnému vyčerpání. Já tomu říkám domorku kostí. Byť jsem v New Yorku prožila strašně krásné 2 roky, tak zároveň je to místo, kde jsem poprvé prožila kolaps fyzický, kdy jsem se jedno ráno nemohla dostat z postele. A strašně mě bušilo srdce a opravdu jsem si myslela, že umírám.
0: Kdy jste pochopila, že musíte nějak naložit se svým životem, zásadně změnit způsob, jakým ho vedete, aby vás tyto stavy nepronásledovaly trvale a nepřivedly někam, kde se opravdu člověk ocitnout nehodlá?
1: Já musím říct, že mě to trvalo docela dlouho. Já sama o sobě někdy ráda říkám, že jsem opravdu těžký případ. Já jsem si pořád nějak myslela, že se musí změnit ti lidé kolem mě. Čili já jsem pořád čekala, že mi nadřízení přestanou dávat tolik práce, za prvé.
0: Že na vás budou hodní.
1: Že na mě budou hodní a že přece někdo už konečně uzná všechnu ohromnou práci, kterou jsem odvedla, a že přece už konečně začnu dostávat té práce méně a někdo si všimne, že bych taky mohla mít volný víkend. A trvalo mi ještě několik dalších let a další bolestné kolapsy, až téměř ztráta smyslu života, než jsem v jednu chvíli si uvědomila, že ta změna musí nastat ve mně.
0: Co bylo prvním aktivním krokem? Protože si myslím, že tyhle vzorce se zejména v těch euforických porevolučních letech objevovaly často, takže možná nejeden z našich posluchačů důvěrně ví, o čem hovoříte. Jaká byla vaše cesta ven z tohoto zakletí nebo prokletí?
1: Já se možná ještě trošku vrátím zpátky. Já jsem díky velmi dlouhé pracovní době už někdy ve věku, řekněme, 26-27 let začala trpět bolestmi zad. Řešila jsem to dlouhodobě s fyzioterapeuty, s lékaři, což mi pomáhalo, ale ty problémy se vlekly a jedna kolegyně v práci mi tehdy řekla o tom, že tady v Praze je nějaká skupina tai chi a že jí to pomohlo na záda. Já jsem tehdy tai chi neznala, bylo to něco úplně jiného, než čemu jsem se věnovala celý život. Já jsem se vždycky více věnovala takovým těm akčním sportům, lyžování, turistika, jízda na kole. Takže k tomu tai chi jsem přistupovala s takovou velkou jako opatrností, ale ta záda opravdu bolela, takže jsem tam jednoho dne přišla. A stalo se něco, co jsem absolutně nečekala. Ne, že by mě 1 hodina tai chi zprostila bolestí zad, ale já jsem z té hodiny odcházela s tím, že jsem si úplně vyčistila hlavu. To se bavíme o nějakém roce 2005. To pro mě bylo fenomenální, takže první krok byl, že tai chi mi začalo pomáhat zpomalovat se a začalo ukazovat, že může existovat ještě nějaký jiný svět, jiný způsob pohybu, který mě postupně spojuje sama se sebou.
0: A způsob náhledu na život, tím pádem jste přilnula i k různým východním naukám a postupům, protože vím, že jste později vystudovala třeba Feng Shui, takže to byl ten začátek?
1: Byl to ten začátek, přesně tak. Hmm.
0: Jednou z vašich učitelek byla specialistka na osobní rozvoj Denise Lin, která má sama za sebou náročný životní příběh. Ona v 17 letech málem umřela. Čím vás zaujala natolik, že jste se opravdu stala posléze její studentkou?
1: Já když jsem poprvé viděla někde na fotce Denise Lin a když jsem poprvé četla jednu z jejich knih, já jsem cítila nesmírnou vřelost, laskavost a moudrost. A já jsem nesmírně zatoužila potom s ní studovat. Když jsem skutečně potom měla možnost být v její přítomnosti, tak mě naprosto ohromila svojí veselostí, spontánností, moudrostí zároveň. A ohromnou laskavostí. Já jsem se cítila v její přítomnosti absolutně přijímaná taková, jaká jsem.
0: A nepřipadala jste si jako úplně jiný člověk, když jste vyskočila z toho tvrdého biznisu do světa osobního rozvoje, takového celkového sklidňování, harmonizace? Teď to byla totální schizofrenie, ne?
1: Máte pravdu, cítila jsem se jako jiný člověk a když jsem potom v roce 2010 odešla ze zaměstnání, tak jsem úplně nevěděla, co hledám. Já jsem jenom věděla, že musím najít nějakou cestu, jak žít zdravěji a jak žít více v rovnováze. Může to znít jako fráze, ale já jsem v té době už cítila, že ten tehdejší životní styl mi nedává absolutně smysl. A to je jako velmi depresivní, když od základní školy jsem se pořád snažila a dělala všechno to, co mi ostatní říkali, že mě přivede ke štěstí a pak je vám 36, 37 let a vy se šťastná necítíte, vy si říkáte, ty tohle nemá žádný smysl. Tak to mi dalo obrovskou motivaci zkusit najít nový, jiný způsob, jak žít, abych ten životní smysl cítila.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: My už víme, že Blanka van Kennen po období obrovského profesního nasazení pochopila, že je třeba zvolnit, že si posléze po přestěhování do Spojených států amerických za manželem dokázala najít novou profesní cestu, ale také bylo zapotřebí najít tam svůj domov, vybudovat si ho. A k tomu vám, myslím, v nemalé míře dopomohlo učení Feng Shui. Jak se přihlásilo o vaši pozornost?
3: Tím hlavním impulzem pro to, abych se začala zabývat nebo poznávat, jak funguje energie příbytku, bylo právě období po svatbě, kdy jsem tak trochu narychlo se přestěhovala za mým manželem do New Jersey, do jeho bytu. A samozřejmě jako nadšená novomanželka jsem si myslela, že začíná nádherná, prosvětlená, prozářená etapa života, což začínala, ale stalo se něco, s čím jsem nepočítala. Já jsem se v tom manželově bytě v podstatě od první chvíle necítila dobře. Nejdřív jsem úplně nevěděla, čím to je, byla jsem z toho hodně zaskočená. Já jsem v tom bytě předtím několikrát byla, ale tehdy jsem byla na návštěvě na pár dní. A najednou jsem tam byla s těmi svými dvěma kufry. Nevzala jsem si sebou žádné milé předměty, třeba moravskou keramiku. A začalo mi docházet, že tam vlastně není nic mého v tom bytě. Že tam je hodně věcí neúplně ladem, že by to chtělo tam pořádně vygruntovat, zorganizovat.
2: Tak jste tam začala řádit jako černá ruka.
3: Takže jsem tam začala tak trochu řádit. Máte pravdu. Bavíme se o roce 2010. Já jsem do té doby nikdy vlastně se nezamýšlela nad tím, jak třeba změní energii v příbytku zelená barva, jako barva přírody. Já jsem tak jako polehoučku začala zjišťovat, aha, když tady teda trošku vygruntuju, třeba vnesu zelenou barvu, zapálím svíčku, nebo dám třeba kytku do vázy, což pro mě zase byla tehdy novinka. Já jsem nikdy předtím neměla v příbytku živé květiny. Najednou jsem si začala všímat, že se tam něco jako malinko změnilo.
2: A Feng Shui jste potom i vystudovala. Tahle nauka má určitě nějaká základní pravidla, která tady nemůžeme do detailu probírat, ale která jsou podle vás natolik jednoznačná, důležitá a přenosná, že bychom je tady mohli vyslovit třeba i pro potřeby našich posluchačů.
3: Já jsem vystudovala takzvané intuitivní feng shui. To znamená, to je feng shui, které má jedno důležité pravidlo. A to je o tom, že když se cítíme doma dobře, tak je to dobré feng shui, které zároveň vychází z toho, že my všichni v sobě víme, jak se chceme doma cítit. Ten směr feng shui, který jsem vystudovala, zároveň má techniky a metody, jak si pomoct více zvědomit, jak se chci doma cítit.
2: Což je možná velká otázka, zejména v dnešní době, kdy doma pobýváme tak málo. Jak to ovlivňuje náš pocit z toho domova, když se tam vyskytujeme mnohdy jenom na přespání?
3: To máte naprostou pravdu. My žijeme z tohoto pohledu ve zcela přelomové době, kdy trávíme doma nejméně času za celou historii lidstva. A tím vlastně našemu domovu tu práci nesmírně komplikuje, protože domov nás chce podpořit. Domov nás chce vyživit, ale tím, že tam jsme tak málo času, tak mu vlastně nevytváříme dosti velký prostor, aby to mohl dělat. A dalším negativním důsledkem je to, že nemáme tak moc prostor věci doma organizovat, protřiďovat, propouštět dál. A velmi často dneska se nám doma hromadí věci a z mnoha domovů se stávají skladiště.
2: Ano, to jste mi připomněla. Já jsem si o feng shui samozřejmě lecos přečetla a to téma třídění je tam velmi časté, intenzivní. Začala jsem třídit tak, že jsem dnes nemohla najít nic na sebe, jak jsem to všechno důkladně protřídila. Ale když to teď vezmu trošku seriózně, řekněte, k čemu je třídění dobré i pro naši duši?
3: Možná první věc, kterou bych uvedla, která není až tak na první pohled zřejmá, je, že když začneme doma třídit věci, a teďka opravdu mluvím třeba i o tom, že vytřídím pár ponožek nebo dva prošlé jogurty v lednici, tak jakoby se začnu vnitřně cítit silnější. Dokonce moje učitelka Denise Lynn vypráví příběh, kdy jednou nějaký muž volal a řekl, že je opravdu na dně a že uvažuje o tom, že spáchá sebevraždu. Ona mu řekla, máš v prádelníku uspořádané všechny ponožky? On říkal, no nemám. On říkal, tak otevři ten prádelník a začni organizovat svoje ponožky a já tam jedu. A ten člověk tím, že si utřídil tu zásuvku v prádelníku, tak se najednou začal malinko cítit líp a dostal se z toho nejhoršího stavu a ten příběh měl dobrý konec.
2: Tak pouklidovou euforii známe především my ženy, řekla bych.
3: Je to tak, pouklidovou euforii všechny milujeme. Vždycky bychom se po třídění měli cítit jako vítěz, jako vítězky. To znamená nebrat si moc velké sousto. Nikdy nechceme udělat to, že vytaháme všechny věci ze skříní a po hodině zcela vyčerpané odpadneme, všechny věci ze skříně jsou stále na podlaze a vlastně cítíme se hůř předtím, než když jsme začínali. Takže brát si jen tak velké sousto, jaké můžeme ukousnout.
2: A teď mi řekněte, co se zračilo na tváři vašeho manžela, když jste se jala třídit věci v jeho bytě?
3: Já jsem musela postupovat velmi opatrně.
2: To je možná důležité pravidlo.
3: To je velmi důležité. Obecně se říká, že není dobré třídit věci druhých lidí. Ale s manželem jsme se spolu domluvili na jednom pravidle, které mu se líbilo a to je nová věc domů, jedna věc z domu. To znamená třeba, když jsme mu koupili novou košili nebo nový pár bot, tak jsme zároveň se domluvili na tom, že jedna košile nebo jiný pár bot, že půjde na charitu, že půjde z domu.
2: Teď s tím pravidlem jste mi připomněla další, které jsem od vás získala. Čeho chcete ve svém životě míň, to z domova uberte a čeho chcete víc, to do svého domova dodejte. Tak když budu chtít doma a ve svém životě třeba více zdraví, jak to udělat?
3: Pro zdraví určitě dodat do příbytku něco, co vás nabíjí, co je vitální. Tady jsme se bavili o zelené barvě. Zelená je barva přírody, určitě živé rostliny. Zajímavá velmi z pohledu zdraví je kuchyně, protože kuchyně je místo výživy a je velmi vhodné mít v kuchyni vystavené ovoce, zeleninu, mít tam třeba obrázek z přírody, tak aby vlastně energie kuchyně na vás působila vitálně, aby když do ní vstoupíte, tak aby se z ní cítila energii, sílu, zdraví.
2: Teď jste nakousla další téma, jednotlivé místnosti, co by měly vyjadřovat, symbolizovat, na co bychom u nich měli pamatovat. Tak kuchyň jsme zmínili, co obývací pokoj, ložnice.
3: Obývací pokoj je velmi zajímavá místnost z pohledu feng shui a z mojí zkušenosti z praxe je to překvapivě dnes místnost, se kterou tak trošku bojujeme a zápasíme. Protože například u ložnice víme, že je to samozřejmě místo, kam chodíme regenerovat, je to zároveň místo vztahu, je to místo romantiky, lásky, vášně. Nicméně obývací pokoj by měl být v prvé řadě místo, které spojuje rodinu, kde máme prostor být spolu s ostatními, kde opravdu dochází ke komunikaci a kde se buduje komunita, třeba i s přáteli, se sousedy. My dnes čelíme velké výzvě, protože obývacímu pokoji dominuje televize. Televize je velmi důležitý zdroj informací, zábavy, radosti. Nicméně může dělat trošku paseku z pohledu toho, jak vlastně můžeme využívat místnost obývacího pokoje, to místo, ten prostor právě k budování rodiny a ke komunikaci. Z mojí zkušenosti tam často není dnes prostor k tomu, aby se rodina sešla.
2: Jak to změnit?
3: Tak je potřeba si to v prvé řadě dát jako prioritu. Pamatuji si na konzultaci, kterou jsem dělala v jednom rodinném domě. Paní, která se na mě obrátila, přišla právě s tím, že by chtěla posílit rodinné vztahy, ale zjistilo se, že obývací pokoj slouží jako taková herna pro psa a že vlastně je potřeba vůbec zahájit s manželem a s dětmi rozhovory o tom, jaké má rodina priority a kde tedy vytvořit to místo, kde by si mohli společně povídat a trávit chvíle.
2: A pes jim nakonec ten obývák uvolnil?
3: To úplně nevím, jak to dopadlo. Zajímavé je, myslím si, že to je na tom nakonec to nejdůležitější, cesta je cíl. Z mé zkušenosti málo kdy se podaří v příbytku vytvořit všechno perfektní podle všech pravidel feng shui.
2: Perfektní to rozhodně být nemusí a nedej bože, abychom se pořád porovnávali s různými časopiseckými a instagramovými výjevy. Vidíte, to je potom zhoubné. Ale ještě jedna věc mě u těch místností napadla. Nezřídka se stává, že ženy doma žádný svůj soukromý prostor nebo soukromý pokoj na rozdíl od dětí a povětšinou i od mužů nemývají. Je to špatně?
3: Z mého pohledu je velmi důležité to, že domov by měl podporovat všechny členy té domácnosti ideálně stejnou měrou. Takže v realitě dynamika vztahu je často taková, že ne všichni členové rodiny v rámci příbytku mají stejné množství prostoru. A to může samozřejmě dlouhodobě vést k oslabení některých členů rodiny a často ta žena si uvědomuje, že něco schází, aniž by se třeba uvědomila, že nemá to klidné místo, kde se může když ne zavřít, tak třeba ponořit do nějakého velkého ušáku, na chvíli zregenerovat. Je nesmírně důležité, ještě víc než velikost osobního prostoru, je moci mít doma svoje osobní milé předměty a symboly, které vás podporují. Hmm. A já znám příklady z praxe, kdy třeba maminka chce mít doma vystavené sošky andělů, ale rodinní příslušníci jsou alergičtí na sošky andělů a ona bojuje o to, aby se tam mohla někde v koutku vystavit jednu sošku anděla. Zase cesta je cíl, nejde teďka o to přesně, jak vyřešíme tu danou situaci, ale aby ona se trošku postavila sama za sebe, jako člověk, který vlastně tu domácnost zpravidla vede, který ji uklízí, který ji opečovává, který pečuje o další členy rodiny, aby i ona tam měla prostor, který je takzvaně jen její a který ji vyživuje a posiluje.
2: Určitě se i vy, Blanko, potkáváte s tím, že někomu zní takový apel na umístění symbolů v domácnosti trošičku záhadně nebo šamansky, řekněme. Ale vy vyznáváte tady tyhle symboly pro štěstí. Co to třeba může být, nebo co je to u vás doma?
3: Já nejsem úplně orientovaná na klasické symboly feng shui, i když mám nesmírně pozitivní vztah k čínské kultuře i díky tai chi. Pro mě jsou dneska ty nejdůležitější věci doma tkaniny. Já miluju ubrusy, miluju len, takže pro mě je třeba jedna z nejdůležitějších věcí mít na jídelním stole, kde i ráno medituju, kde si zapisuju sny, mít tam nějaký velmi příjemný, ideálně lněný ubrus, který mě jako tak hladí a tak vyživuje a vyzařuje z něj síla a láska přírody.
2: To mi řekněte, k čemu vám ten snový deník slouží?
3: Já jsem se začala zabývat sny a více si zvědomovat, že se mi vůbec zdají sny relativně nedávno, je to asi jen 8 let a začala jsem si zapisovat sny, protože mě začalo zajímat, co se mi to děje v tom nitru v noci, proč se mi zdají třeba nestíhací sny. Mně se často zdávalo v minulosti o tom, že odjíždím na letiště a nemám zbalený kufr a je hrozný stres a spěch. A začalo mě zajímat, proč se mi některé sny opakují. Tak jsem si je začala zapisovat.
2: Proměňuje se to nějak díky tomu, že si je, jak říkáte, zvědomujete?
3: Mně se sny v poslední době hodně proměnily. Začala jsem mít hodně velmi pozitivních, krásných a posilujících snů. Začala jsem mít sny, které mě třeba dávají radu, jak něco udělat v reálném životě. Začala jsem i zkoušet dávat před usnutím otázky a čekat, zda mi sny přinesou odpovědi. Někdy se to podaří.
2: A to mi řekněte, co vám sny poradili?
3: Mně se podařilo skrze sny napojit na mého dědečka, který zemřel, když mi byly 3 roky a který původem pochází z Ukrajiny a my jsme úplně ztratili kontakt na naši ukrajinskou rodinu. A já jsem se jednou před usnutím zeptala snů, jaké jídlo měl rád můj dědeček, kterého jsem nikdy nepoznala. A sny mi dali odpověď, že měl rád švestky. Přišlo mi to tehdy strašně málo. Nicméně já jsem se postupně začala skrze švestky na toho mého dědečka ladit. A byť jsem už dlouho předtím se snažila získat informace o naší ukrajinské rodině a napojit se na tu rodovou větev, strašně dlouho se mi to nedařilo. A skrze ladění se na švestky a dalšími metodami jsem se skutečně s tou rodovou linií dokázala spojit a po několika letech jsem dokonce objevila naši ukrajinskou rodinu.
2: Tak to mi budete muset vyprávět ještě dál v písničce.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je koučka osobního rozvoje a poradkyně Feng Shui Blanka Van Kennen. My už jsme si řekli leccos o receptu na harmonický domov. Troufla byste si formulovat i recept na šťastný život?
1: To je velká otázka samozřejmě. Je to o tom, jak si vůbec definujeme štěstí a šťastný život. Ale musí v něm být radost. Radost je totiž naše palivo. Já sama osobně jsem většinu svého dětství a mládí úplně radost neprožívala. Radost je velmi často spojená s tím, že děláme nějakou aktivitu, která nám přináší radost, že třeba žijeme nějakou svou silnou stránku, svůj talent. A já jsem shodou okolností mnoha vlivy osudu postupně všechny své silné stránky a koníčky opustila a té radosti bylo v životě míň a míň a to potom velmi souvisí i s vyčerpáním, které jsem prožila. Takže pokud bych mohla dát jednu radu pro šťastný život, tak snažit se jít za tím, kde máte svou radost a mohou to být jenom malé věci. To nemusí být žádné jako velké radosti typu dovolená u moře. To může být o tom, že pokud mi dělá radost dívat se třeba na nebe, nebo číst si knížku, nebo jako v mém případě zapisovat si sny je pro mě velká radost, tak snažit se tomu dát prioritu každý den.
0: Víte, já si říkám, že ty radosti objevovat je dost náročné v současném světě, který je plný tolika různých podnětů a někdy i záležitostí, jež nás rozptilují. A co to vyžaduje, abychom udrželi kurz toho života, který je pro nás optimální?
1: Z mého pohledu nás vede proud roku. A vedou nás 4 roční období. Jinak to má introvert, jinak to má extrovert. Já mám třeba teďka za sebou životní období, kdy jsem 3 roky prakticky úplně zastavila společenský život a potřebovala jsem být hodně sama. Obecně to vyčerpání vede k tomu, že začneme se hodně ladit na to, tak teda co mě vyčerpává, v jakých situacích jsem vyčerpaná a proč zase, i když jsem třeba byla na nějakém večírku, kde vlastně bylo hrozně moc milých lidí a dobře jsem si popovídala, ale jak to, že teda najednou se cítím tak vyčerpaná? Takže každý to máme trošku jinak, to, jak žít a kolik podnětů sneseme. Ale já jsem ty hlavní odpovědi našla v proudu roku, protože podzim a zima nám právě umožňují se více obrátit dovnitř a více si ujasnit, co chci, co nechci. A to, co zjistím na podzim a v zimě, začít aplikovat v reálném životě na jaře a v létě. A z mé zkušenosti to nesmírně pomáhá ujasnit si, co je pro mě důležité.
0: To jste mi připomněla, že vaši knihu Návrat domů jsem četla v opravdu příhodném čase v zimě, takže už jsem si potom nevyčítala, že jsem sklidněná doma, neobíhám předvánoční večírky, že si vychutnávám všechny ty aromalampy a horké kořeněné nápoje, nemluvím o alkoholických, a zimu jsem přestála docela v pohodě. Ale jak to vysvětlit třeba svým zaměstnavatelům, že se hodláme napojit na cykličnost roku a v zimě prostě zvolnit? Takové otázky od klientů určitě dostáváte, ne?
1: Dostávám. A důležité je udělat aspoň malé krůčky. Můžu stále chodit do práce, ale hodně si pohlídat ten čas, který mám po té pracovní době a malými krůčky, malými změnami se trošinku přiblížit k tomu, co je v zimě přirozené. V zimě je přirozené vlastně se stáhnout dovnitř ke kořenům a opravdu si říct, co je pro mě v životě důležité.
0: No a vy potom, Blanko, na jaro a v létě explodujete se svými aktivitami?
1: Já můžu říct, že už teďka to skutečně mám tak, že na jaře cítím obrovskou explozi a boom energie. Samozřejmě jarní únava a tak dále byly mým chlebem, které jsem znala každý rok, ale za posledních několik let jsem dokázala už změnit rytmy svého těla, takže na jaře cítím obrovský příval energie, dokážu jet ve velice vysokém tempu celé léto a potom na podzim začnu zvolňovat, protože se vlastně cítím unavená po tom aktivním jaru a létě. A to mě přirozeně vede k tomu, abych na podzim začala zpomalovat.
0: Já jsem ve vašich materiálech narazila i na zmínku o energetickém deníku. Kdy jste si ho začala vést vedle toho snového? A k čemu je takový energetický deník?
1: Energetický deník je něco, co určitě mě strašně moc pomohlo a naprosto mi to otevřelo oči, protože já, když jsem zažívala vyčerpání, tak já jsem byla opravdu odpojená od sebe a moc jsem nevěděla, co se děje. V okamžiku, kdy jsem si začala ráno zhodnocovat předešlý den a začala jsem si říkat, tak teda co mi nejvíce vzalo energie ten předchozí den, tak se mi začalo tak jako pomaličku rozsvěcovat v tom, že aha, tady si z toho naplánovala moc. Tady už si neměla jít na tuhletu akci, protože už si předtím byla 12 hodin v práci. Najednou jsem jakoby začala vidět, že to, že se cítím vyčerpaná, že to má nějaké svoje důvody, že se toho nabírám strašně moc, což mě vůbec nedocházelo velmi dlouhou dobu, protože já jsem byla od dětství, od mládí vlastně zvyklá opravdu jet na maximum a dělat denně nesmírné množství aktivit. Přesto jsem nicméně většinou večer končila s pocity viny, že jsem toho neudělala dost. Takže energetický deník nám může nesmírně pomoci ujasnit si, co mě nabíjí a co mě vyčerpává.
0: Tak snad to stihneme evidovat. A vím, že také často zmiňujete jako prospěšnou mentální techniku vizualizaci. To znamená vykreslit si vlastně představu ideálního dne nebo života nebo podoby výsledku nějaké práce. Doporučujete tuhle techniku všem?
1: Tak já pracuji nejvíce s vizualizacemi z přírody, to znamená ve svých kurzech, když dělám relaxace s meditacemi, tak jsou vždy založené na popisování příjemných míst v přírodě, protože příroda nás velmi uvolňuje. Takže zejména pokud žijeme ve městě, tak pokud cítíme stres, těch technik jistě je hodně, ale jedna z nich je prostě zkusit si představit místo v přírodě, které máte rádi. Může to být les, může to být louka, může to být pláž a je možné se vlastně přenést do toho místa, napojit se na jeho energii.
0: Což mi připomíná, že vy velmi ráda pozorujete ptáky, že?
1: Přesně tak. Já jsem se dostala k ornitologii taky relativně nedávno. Vůbec jsem si nejdříve nemyslela, že bych někdy mohla rozeznat ptáky, ale postupně jsem se naučila rozeznávat ty základní druhy, protože ptáci mají tu hroznou výhodu, že jsou vlastně všude. Takže i dneska, když jsem tady k vám jela, nebo teďka tady z okna, jsem zachytila nějakého ptáčka na střeše a je to pro mě ohromný zdroj naděje a inspirace a vitality a té kreativní síly, která to tady všechno tvoří a která nás podporuje.
0: A když už jsme takhle hezky v přírodě, která místa z vaší nové domoviny, tedy ze Spojených států amerických, jsou pro vás z hlediska toho přírodního zázraku opravdu neuvěřitelně mocná a přitažlivá?
1: Určitě je to pobřeží Atlantického oceánu, ke kterému mám zhruba hodinu jízdy. Tam se cítím opravdu šťastná. Tam cítím živel oceánu, ten nádherný vítr na tvářích. A když se zadaří, tak vidět třeba vyskočit delfína, pozorovat dracky, sbírat mušle, je pro mě obrovský zdroj energie a síly. Na druhé straně je nesmírně důležité pro mě mít nějaký každodenní zdroj síly a opory v přírodě. Tím je jednak moje zahrada a jednak v blízkém parku jeden dub, ke kterému každé ráno chodím a který mi dává hodně síly.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Lidé a rodina zvlášť se mají potkávat, mají být spolu, o tom víme své mnozí, Blanka van Kennen samozřejmě také. Jak se vám ale dařilo si nějak udržet kontakt s rodinou po tom, co jste se přestěhovala do Spojených států amerických? Říkám si, že jste asi do určité míry musela strádat, ne?
3: Strádala jsem a poměrně hodně. Řekla bych, že jsem zažila docela silný pocit vykořenění, který byl samozřejmě teda daný tím přestěhováním, tím, že jsem se vdala do židovské rodiny, tím, že jsem neměla nikoho kolem sebe, s kým bych mohla prožívat naše křesťanské svátky a tradice. Ale jak se říká, všechno zlé k něčemu dobré, mě to začalo přivádět k tomu více se napojovat na mé vlastní předky a více vlastně vnášet různé naše tradiční předměty do mého domova a více vědomně se zkusit opřít o mé prarodiče, praprarodiče a i ty vzdálenější předky, více se opřít o všechny ty výzvy, které překonaly jejich houževnatost a více to využít v mém vlastním životě.
2: Jakým způsobem se s tak odlehlými předky můžeme a máme propojit? Jaké jsou z vašeho pohledu ty osvědčené nástroje nebo metody, které nás s těmi lidmi, jež nemůžeme poznat osobně, zblíží?
3: Těch metod je celá řada. Záleží jen na každém z nás, jakou si vybereme. Rovnou chci podotknout, že pokud to necítíme se ladit na nějakého konkrétního předka, nemáme třeba dobrý vztah s některým z prarodičů, tak není nutné se do něčeho nutit. Ale například tady v Praze, když se projdeme, tak vlastně cítíme tu historii. Cítíme ty lidi, kteří to tady všechno vystavěli. Zajímavé je, že třeba na naše dávné předky se můžeme ladit i skrze vzduch, protože vzduch obsahuje prvek argon, který vlastně je stálý a všichni naši předci ho měli ve svém těle, ho dýchali. Takže vzduch, který dneska tady nadechujeme, už vlastně měl ve svých plicích Václav Havel nebo dělník na Karlově mostě nebo lovec mamutů.
2: Tak to je pro mě trošku těžko uchopitelné, ale takové napojení se skrze fotky, to si představit dokážu, protože já vím, že vy to takhle provozujete se svou prababičkou Anou z Uherského Hradiště, což je můj rodný kraj, a já mám podobné zážitky se svou babičkou Eliškou, na kterou se vždycky ráda na fotkách dívám a zřetelně cítím tu její hřejivost a laskavost a vlídnost. Takže to je asi jedna z dalších cest a pak třeba přes určité konkrétní manuální úkony, které vykonávali jak oni a můžeme je tedy vykonávat i my, že?
3: Určitě přes vlastně veškeré domácí práce, přes práce na zahradě se můžeme napojit na předky při pečení kuřete nebo při škrábání brambor, při pletení. Můžu si představovat, jak mý předci vykonávali ty stejné činnosti. Mě velmi baví si představovat například při západu slunce, že všichni mý předci jistě taky milovali západy slunce. Je to opravdu velmi jednoduché, těch možností je nespočet a jde o to jenom najít si tu svou vlastní, kde opravdu cítím to napojení. Cítím tu velmi dlouhou řadu lidí, kteří šli přede mnou, kteří byli tak houževnatí, kteří překonali překážky, kteří přežili, kteří mi ukázali cestu a díky kterým tady jsem.
2: Můžu, Blanko, jedno velmi osobní téma?
3: Určitě.
2: Říkáte překonat překážky. Já se domnívám, že velkým a složitým tématem ve vašem životě bylo to, že se vám nesplnil sen mít děti. Jak jste se přes tohle přenesla tak, abyste žila šťastný a spokojený život? A ptám se za všechny ty ženy, které jsou na tom podobně a cestu vyrovnání se s touto skutečností mají třeba ještě před sebou.
3: Tohle je hrozně velké téma. Kdybyste se mě na to zeptala před 5 lety, tak bych vám odpověděla, že jsem se s tím vyrovnala na 100%, že jsem si našla v životě jiné naplnění. Nicméně po 50 jsem začala zjišťovat, že úplně s tím tak vyrovnaná nejsem, že přece jenom v mém životě děti schází a začala jsem cítit velkou lítost, velký smutek. A bylo strašně důležité si to pojmenovat. bylo strašně důležité přestat dělat tu silnou hrdinku, tu statečnou ženu, která prostě nějak jen tak přijme to, že vlastně nemá to každodenní naplnění a živost a veselí, které děti většinou do našeho života přinášejí. Takže mně se tohle podařilo pojmenovat, kdy jsem si sama pro sebe řekla, Blanko, tohle je stále problém, ty to nemáš přijaté, ty to nemáš zpracované. A rozhodla jsem se, že potřebuju děti vnést do mého života. Vůbec jsem nevěděla, jak to udělat, ale první, co mě napadlo, byla zima, že jsem si koupila boby a šla jsem bobovat na blízký svah, kde jsem se i hned dostala do toho dětského elementu a živlu. A dokonce jsem začala uvažovat o tom, že bych zkusila práci v mateřské školce. Nicméně zjistila jsem, že ty nároky jsou asi dost vysoké, že bych to možná ani nebyla schopná vykonávat. Ale dala jsem si ten záměr, že chci mít ve svém životě děti a z ničeho nic jednoho dne v létě se na mém facebookovém profilu objevila informace o, anglicky se tomu říká jakoby advocate, to znamená někomu, kdo obhajuje práva dětí. A na podzim jsem si udělala certifikaci a dneska podporuji 3 sourozence, kteří jsou v pěstounské péči, kteří byli bohužel tady odňatí rodičům z důvodu zanedbávání a mým úkolem je ty děti pravidelně navštěvovat a hrát si s nimi a podávat zprávu soudci, který řeší ten případ, zda se dobře vyvíjejí, jestli mají nějaké potřeby, které nejsou naplněné.
2: Ani nevíte, jak jste mě potěšila touto informací. Je to hezké, že děti takto vstoupily do vašeho života. V závěru bych se vás ráda zeptala, jestli dnes věříte, že je v naší moci si svůj život nastavit podle sebe, podle svých přání a představ a ideálů.
3: Já věřím v to, že zároveň to je možné, že zároveň máme vždycky výběr, máme volbu, ale zároveň věřím, že je tady nějaký větší plán a že jsme součástí většího celku a že i lidé v našem životě nám neustále vnáší novou dynamiku do našeho života. Takže asi bych se znovu vrátila k tomu, co už jsem tady jednou řekla, že opravdu cílem je ta každodenní cesta a ta každodenní radost a přijímání, pokud se vyskytnou nějaké překážky, tak přijímání toho, co přijde s co nejvíce otevřeným srdcem.
2: Jsem moc ráda, že jsem vás na malém úseku vaší cesty mohla provázet. Naším hostem byla paní Blanka van Kennen. Děkuji za to.
3: A já mnohokrát děkuji za pozvání do tohoto pořadu a také za pozvání do této nádherné budovy Českého rozhlasu. Pro mě je dnešní den velký svátek, já se tady cítím jako v 7. nebi a je pro mě velká čest být v této historické budově. Takže mnohokrát děkuji.
2: Bylo nám potěšením. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Tak to bylo další premiérové vydání pořadu Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na pořadu i tentokrát spolupracovala Lenka Čurdová. A ještě připomínám, přátelé, že po 10. po zprávách se na vás těší Ondřej Soukup.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Na jihu Kalifornie unikly do okolí nebezpečné chemikálie, úřady evakuovaly 10 000 lidí. Památník obětí odsunu v Pohořelicích někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Máme slunečno, postupně zejména ve východní polovině území kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Úřady v kalifornském okrese Orange County evakuovaly kvůli úniku nebezpečných chemikálií na 40 000 lidí. Vysoce toxický a hořlavý metylmetakrylát unikl z nádrží v letecké technologii.

0: předčasného. Tohle se opravdu stane.
1: Hasiči nádrže chladí vodou a snaží se získat čas na nalezení cesty, jak únik zastavit. Památník pochodu smrti v Pohořelicích na Brněnsku v noci na dnešek před poutí smíření někdo pomaloval hákovými kříži a policisté hledají pachatele, řekl mluvčí Pavel Šváb. Pochod je součástí festivalu Meeting Brno, přičemž letos je jeho součástí i sraz sudetoněmeckého landsmanšaftu, vyrazil od památníků zhruba před hodinou. Stát by měl podle 3/4 lidí v Česku aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas. V polovině května odpovídala víc než 1000 lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní hnutí ANO a SPD. Z voličů ANO jich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran někdejší koalice Spolu je to téměř stejně 83%, řekl za agenturu Median Vojtěch Dufek.
2: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
1: Pro podporu očkování jsou také častěji lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním, než lidé se základní školou nebo středním vzděláním bez maturity. Na Jindřicho-Hradeckou úzkokolejku vyjedou od pondělka vlaky každý den. Turistický provoz počítá se 3 páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Je slunečno, postupně zejména ve východní polovině území kupovitá oblačnost, ale k večeru se opět většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 19 na Šumavě a v Krušných horách až 23.
4: Doprava.
1: Na 150. kilometru D1 směrem od Prahy je omezení a před ním kolona skoro na půl hodiny. Pozor na 96. a půltém kilometru D3 směrem od Prahy kolem Soběslavy v levém pruhu je nějaká překážka a na D5 směrem od Prahy je omezení u Loděnice, zdržíte se až 15 minut. To byly zprávy, hezké sobotní dopoledne.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
5: Haló, Soukup? Haló?
3: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
6: Jmenuji se Ondřej Soukup a vysílám a vysílám a vysílám a hlavně vás zdravím. Over My Shoulder. O té skladbě se říká, že to je jedna z nejkrásnějších a nejlépe stárnoucích písní skupiny Mike and the Mechanics. Jemná, nostalgická, výborně zaspívaná Paulem Kerrickem, což teda musím říct, že je pravda. No, skupina Mike and the Mechanics je britská partička, kterou založil v roce 1985 Mike Rutherford, který je především známý ze skupiny Genesis. On byl původně baskytarista, ale posléze se stal kytaristou. A tahle kapela vznikla jako jeho vedlejší projekt v době, kdy Genesis zrovna nefungovaly naplno. Skladba vyšla na albu Beggar on the Beach of Gold, což znamená žebrák na pláži ze zlata, nebo spíš žebrák na zlaté pláži, a vyšlo v roce 1995. Text téhle písně působí jako vzpomínka na minulý vztah nebo na ztracenou blízkost. Není to velké dramatické rozchodové drama, je to spíš takový tichý okamžik, kdy člověk jako přes rameno v uvozovkách nahlíží zpět do svého života a zjišťuje, že minulost v něm pořád zůstává. Paul Kerrick v textu písně zpívá: ohlížím se přes rameno a vidím ten pohled v tvých očích. Nikdy by mě nenapadlo, že by to mohlo skončit. Nikdy jsem se nechtěl rozloučit. Ohlížím se přes rameno s bolestí hluboko v srdci. Kéž bychom mohli začít znovu, místo toho, abychom se tak vzdálili. Všichni mi říkali, že odcházíš. Zvláštní, že jsem to věděl jako poslední. Zlato, prosím, řekni mi, že se mi to jenom zdá. Prostě nikdy, nikdy tě nechci nechat odejít. Takže over my shoulder.

Tak to byl Mike Rutherford se svojí skupinou, s takovou tou vedlejší bokovkou Mike and the Mechanics, a teď to bude jeho kámoš Phil Collins. Collins začal svou profesionální hudební kariéru jako bubeník s rockovou skupinou Fleming Youth a poté pokračoval ve skupině Genesis nebo Genesis, račte si vybrat. A v Genesis hrál na bicí a zpíval pouze jenom druhý hlasy Petru Gabrielovi. Ale po Gabrielově odchodu v roce 1975 se právě z Collinse stal hlavní zpěvák. A počas se rozběhl společně s účinkováním ve skupině i svou solovou kariéru, čímž teda dopomohl Genesis k větším úspěchům. Co by solový zpěvák on prodal, představte si to, víc než 100 milionů kusů nahrávek. A vznik jeho písně Against All Odds, čili navzdory všem překážkám nebo proti všem očekáváním, vůbec nebyl jednoduchý. Tehdy režisér Tyler Hackford požádal Collinse, aby mu napsal píseň pro film Against All Odds, a tak se Collins vrátil k písni, která se nedostala na jeho album Face Value a byla s názvem How Can You Sit There, a upravil ji tak, aby se hodila do filmu. To se občas dělá, víte, že máte složenou písničku pro něco a pak najednou přijde tady možnost jí dát někam jinam, tak ji předěláte, změníte text nebo ji přearanžujete, transponujete, aby mohla být, původně byla pro zpěváka, aby byla potom pro zpěvačku a tak dále. No a Collins na vznik téhle písně vzpomíná, že vznikla ze stejného utrpení, v jakém vznikl i zbytek alba Face Value. Vlastně se mu zpočátku vůbec nelíbila. Říká, více mi líbila písnička You Know What I Mean, ale myslel jsem si, že na albu je místo jen pro jednu z nich. Nevím, co by se stalo, kdyby se mi neozval režisér Tyler Hackford. Přitom Against All Odds byla první ze 7 solových hitů, se kterými se Collins dostal na první místo v amerických hitparádách, přičemž všechny ty písničky se v žebříčcích objevily v 80. letech. A v té době se mu dařilo i z Genesis, včetně hitu Invisible Touch, který se v roce 86 také dostal na první místo. A tahle nadprodukce hitů ovšem vedla k určitý únavě z Collinse a vlastně k negativním reakcím v 90. letech, kdy ho někteří kritici označovali za symbol kýčovité popové kultury. V rozhovoru pro časopis Rolling Stone v roce 2010 chudák Collins přiznal, že ho kritika tak ranila a řekl, že přispěla k jeho sebevražedným myšlenkám. Kritici, dejte si pozor, co píšete. A v článku říkal, že to přece nebyl on, kdo jeho písně přehrával kolem dokola. On jenom hudbu tvořil, skládal, naspívával. A o několik měsíců později Collins oznámil svůj odchod do důchodu a napsal: Končím, abych mohl být každý den na plný úvazek otcem svých dvou malých synů. Přičemž tahle ta písnička vynesla Collinsovi v roce 84 cenu Grammy za nejlepší vokální výkon. Byla nominována na Oscara za nejlepší původní píseň, ale prohrála tehdy s písní I Just Called to Say I Love You Stevieho Wondera. A Collins tuto cenu nakonec získal až v roce 99 za píseň You'll Be In My Heart, kterou napsal pro film Tarzan. A ještě jednou ocituji Collinse. On říká, měl jsem asi 10 milionů dobrých důvodů, proč tuto píseň pro film adaptovat. Bylo to v podstatě jako říct, tady je 10 milionů dolarů. Chtěl bys je? Text jsem měl napsaný ještě než jsem ten film viděl, zbývalo dopsat hudbu. A když na ten film vzpomínám, první věc, která mi přijde na mysl, je velikost prsou Rachel Wardové. Myslel jsem si, že jsou fantastická. Zřejmě měla na tu hudbu velký vliv. A to je vše o vzniku písně. Prostě vítězí fantastická prsa Rachel Wardové. A i tam mohou zamotat skladatelů v mozek a přispět ke vzniku slavné písně. Poslechněte si ji.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Dream a little dream of me. Sni o mě malý sen. To je krásný příklad toho, jak starý standard se může proměnit v generační popový hit. Původně jde o píseň z éry předválečného amerického popu, ale právě tahle kalifornská skupina, teda Mamas and the Papas, z ní udělali ikonickou nahrávku 60. let. Ale tu písničku napsal už ve 30. letech Fabian André, ten měl asi francouzský původ, a Wilbur Schwant, to teda vypadá na Němce, ten ji napsal dohromady s ním a text vytvořil Gus Kahn. Tak to bude asi žít, takže to byla takováhle kolaborace. A faktem je, že od té doby vznikly stovky nahrávek téhletý písničky. Nakonec, abych pravdu řekl, já stojím za jednou z nich. Lucka Bílá ji naspívala s textem Gábiny Osvaldové pod jménem Hvězdy jako hvězdy v roce 1998. Ale ta verze od The Mamas and the Papas, ta jí celosvětově tuhle písničku proslavila. Ovšem písničku nahrál jako jeden z prvních, nebo vůbec snad první, v roce 1931 interpret Ozzie Nelson a byla to verze opravdu velmi poplatná své době. Znělo to stejně, jako kdyby ji zahrál Ondřej Havelka a jeho His Boys. A v roce 1957 ji nahrál Bing Crosby. Prostě to byla klasická americká nahrávka té doby. Velmi dokonalá aranž, bohaté smyčce, takový ty všechny jejich průchodný tóny, což Američani velmi dobře umějí. A do toho největší medák ze všech medáků Crosby. A já ji schválně pustím, ať ji můžete porovnat s následující o 11 let mladší nahrávkou Mamas and Papas. Takže Bing Crosby a Dream a Little Dream of Me, kterou jsem našel na jeho kompilaci Among My Souvenirs.

Je to nádherný, vidíte, to je nostalgie. Mně se tahle verze od Bing Crosbyho strašně líbí. Ovšem, teď to budou s tou samou skladbou The Mamas and the Papas, kteří ji nahráli v roce 1968 pro album The Papas and the Mamas a zpívají především Cass Elliot, prostě Mama Cass. A zajímavé je i vznik jejich verze, protože podle dobových zdrojů měla skupina píseň ráda už dřív a znovu se k ní vrátila a nahrála ji teprv až po zprávě o smrti spoluautora písničky Fabiana Andrého, to je ten Francouz. A Michelle Phillips, to je další zpěvačka Mamas and Papas, vzpomínala, že ji v dětství znali i díky rodinné vazbě na Andrého. Nahrávka má navíc něco atypického na začátku. Poslouchejte dobře, než začne zpěv, je slyšet studiová atmosféra a pak ohlášení, které říká "And now, to sing this lovely ballad, here is Mama Cass." A to dodává nahrávce takovou intimní, skoro domácí atmosféru. A ještě jedna věc. V té úplně původní nahrávce z roku 30 nebo 30 a něco je zachována stejná harmonická vazba mezi hlavním tématem a refrénem. A Mamas a Papas se připisuje harmonické vychýlení téhle střední části, což nahrávce samozřejmě dodává takový zvláštní napětí. Ale ona to není pravda, protože kdo poslouchal pozorně předcházejícího Binga Crosbyho, tak ten harmonický skok už tam je v té jeho nahrávce, která je o 11 let starší. Takže vidíte, jsou to strašní lháři v těch encyklopediích a na všech možných stránkách. No, já je občas odhalím, ale myslím si, že většinou ne. Tak tady je fenomenální Mama Cass a The Mamas and the Papas.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Haló Soukup a tady je Ondřej Soukup. Skoro absolutní rým. Jara Cimrman by měl určitě radost. Dreamer, čili snílek, to je velmi známá balada od Ozzy Osborna a opravdu dost se liší od jeho tvrdých kytarových písniček. Je majoritně postavená na klavírním doprovodu a vyšla na albu Down to Earth, čili Dolů k zemi, které vyšlo v roce 2001. A autory skladby jsou Ozzy Osborne a další dva jeho kámoši z kapely. A hlavně producentem nahrávky byl Tim Palmer a ten byl po celé album zásadní. On ho nejenže produkoval, ale také se na něm autorsky podílel na části materiálu a hrál na něm i na další nástroje. A Ozzy o něm velmi často mluvil. Doslova řekl, že bez Palmera by prý to album vůbec možná nevzniklo. A to je na Ozzyho dost výjimečný, protože on jen tak někoho nechválil. Textově je Dreamer písní o naději, strachu, o budoucnost světa a přání lepšího života pro další generace. Ozzy sám ji označoval jako svou verzi Imagine od Johna Lennona. A smysl písně je podle něj spíš humanistický než náboženský. Mluví o tom, že lidé ničí svět, ale zároveň pořád existuje touha po lepších dnech. Zpívá. Dívám se oknem na svět venku, váhám, jestli matka země přežije, doufám, že jí lidstvo jednou přestane zneužívat. Konec konců, jsme tu právě jen my dva a tady stále bojujeme o naše životy. Sleduji, jak se všechno v dějinách opakuje znovu a znovu. Jsem snílek, odsnívám si svůj život, jsem jen snílek, který sní o lepších dnech. Dívám se, jak slunce pohasíná, jako každý z nás. Doufám, že Úsvit přinese znamení. Tentokrát trochu lepší místo pro ty, kteří přijdou po nás. Jsem jen snílek, odsnívám si svůj život. Oh yeah. Tvá vyšší moc může být Bůh nebo Ježíš Kristus. Na to mi skutečně tak moc nezáleží. Bez vzájemné pomoci není pro nás žádná naděje. Žiju ve snu, v představách. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kdybychom jen my všichni mohli najít smíření, bylo by to krásné. Kdybychom mohli žít jako jeden, kdy všechen ten hněv, nenávist a fanatismus zmizí, jsem jen snílek, dnes si odsnívám svůj život. Dreamer a Ozzy Osbourne.

Tak to byl Ozzy Osbourne. Známý zlobil, ale tady se hodně tak jako stišil, zmírnil a zduchovnil. Visage. Visage byla britská synpopová skupina a v listopadu 1980 vydali u Polydor Records single Fade to Grey, který se stal jejich nejslavnější skladbou. Ale teda musím říct, že tu písničku lepili jak kočička s pejskem dort. Původně to totiž byla jen instrumentální skladba a napsali ji Billy Currie a Chris Payne. Payne vymyslel basovou linku a pak k ní akordy a Curry postupně doplnil zbytek. No a oni všichni hráli v doprovodné kapele nějakého týpka, asi Newman nebo jak se jmenoval, to je jedno. A ten k ní vymyslel bicí a nějak se rozhodli, že skladbu vydají jako skupina Visage. Pak napadlo dalšího, že vlastně by se k té instrumentální složce dala přivařit ještě zpěvová linka a rovnou napsal text. A to byl Mitch Ure, další člen Visage. A na té písničce ještě zajímavé, že její část je ve francouzštině. Steve Strange i Mitch Ure každý tvrdil, že to byl jeho nápad použít francouzštinu. Ve finální verzi skladby francouzský text namluvila Bridget Arendt, což byla tehdy mladá studentka z Lucemburska a ta byla v té době přítelkyní Rustyho Edgena a to byl další člen skupiny Visage. Teda v těch jejich členech je takovej zmatek. Já jsem jich za celou dobu jejich existence napočítal 13. Odcházeli, umírali, další nastupovali. Fakt není jednoduchý si všechny zapamatovat. A aby to bylo jasný, nakonec se stejně všichni pohádali o autorství téhletý písně. Ale píseň byla úspěšná, vlastně právě proto se pohádali, kdyby nebyla úspěšná, tak se na to vykašlali. No a tato píseň úspěšná stala se hitem po celé Evropě a v mnoha zemích byla v hitparádách na prvním místě. Text téhle písně, podporovaný chladnou syntetizátorovou doprovodnou hudbou, tak vytvářel pocit vyprázdnění, ocizení, ztráty barvy a identity a už vlastně samotný titul Fade to Grey, což znamená něco jako vyblednout do šedi, tak to opravdu není klasická milostná písnička. Je to spíš náladový portrét člověka, který se propadá do apatie, chladu a vnitřního odpojení. Zpívají. Jeden muž na osamělém nástupišti, jeden kufr sedící po jeho boku, dvě oči hledící chladně a tiše, bojí se, když se hodlá skrýt, ach šedneme, šedneme, ach šedneme. Muž na osamělém nádraží s kufrem po boku, pevné a chladné oči, se bojí, když se hodlá skrýt, ach šedneme, šedneme. Cít déšť jako anglické léto, slyš noty vzdálené písně. Vystupují ze zádi reklamy, přející si, aby život nebyl tak nudný. Zešedni, zešedni, ach, šedneme, šedneme. Hodně povzbudivý, že ano? No tak dobře, tak Fade to Grey.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Teď to bude píseň Šebestián, kterou zpívá Michal Kocáb. Já něco řeknu o Šebestiánovi posléze svatý. Ten se narodil kolem roku 255. Jeho otec byl úředníkem v Narboně. Jeho matka pocházela z Milána, takže vůbec není jisté, ve kterém z těchto měst se narodil. Své mládí strávil v Miláně a kvůli svému dobrému chování se stal důstojníkem tělesné stráže císaře Diokleciána. Dokonce se stal kapitánem pretoriánské gardy na císařském dvoře. Ovšem otevřeně se hlásil ke křesťanství a pomáhal chudým křesťanům. Proto ho císař Dioklecián odsoudil k smrti. Tenhle trest provedli numičtí lukostřelci. Ti se ale, když do něj nastříleli pár šípů, domnívali, že už je mrtvej a nechali ho tam ležet. Ale Šebestián nebyl mrtvej a byl nalezen vdovou svatou Irenou. A ta zjistila, že ještě žije, starala se o něj, dokud se neuzdravil. Ovšem Šebestián si nedal pokoj, vrátil se k Diokleciánovi, aby ho přivedl ke křesťanství. A tomu to trošku nějak vadilo, dokonce se prý rozlítil a přikázal, aby milého Šebestiána v cirku umlátili kyji. Jeho tělo pak bylo vhozeno do Maxima, což byla městská stoka. A křesťané pak tělo nalezli, protože jim bylo ukázáno ve snu. A potom Šebestiána pohřbili v katakombách za hradbami. A nad jeho hrobem byla zbudována trojlodní římská bazilika San Sebastiano Fuori le Mura, která patří dodnes mezi pět nejvýznamnějších poutních bazilik města Říma. A Sebastián pak po svém svatořečení začal být uctíván jako patron atlétů, vojáků, střelců, hrnčířů, kartáčníků a obchodníků s kovovým zbožím. No a Michal Kocáb si jeho osud a jeho boj za své přesvědčení vzal jako námět šansonu. Text mu napsal Michal Horáček, hudbu si napsal samozřejmě sám a píseň si naspíval. Teda já nevím, co bylo dřív, jestli hudba nebo text. Chtěl jsem se ho na to zeptat a tak jsem mu volal, ale on mi jako obyčejně nevzal telefon. No, on mi za pár dní určitě bude volat naspátek, co chci, ale to bude pozdě, takže to necháme s otazníkem. Ale myslím, že text byl první, protože Horáček se snaží, aby jeho texty byly zhudebněny a ne naopak. Tak tady je Kocábův zpěv a jeho hudba. Já za sebe musím říct, že jeho šansonový a písničkový věci se mi líbí víc než ty tvrdý rockový. A Michal je přes všechny vady v řeči hrozně dobrý zpěvák s neskutečně muzikálním a charismatickým projevem Šebestián.

No, to dohrál Pavlíček určitě, tadyhle ten vrs na konci. A ještě jsem zjistil, že já někdy říkám Sebastián, někdy Šebestián, a zjistil jsem, že Kocáb zpívá Sebastián. Takže ruším všechny Šebestiány a bude to jenom Sebastián. A teď to bude Dobytí ráje, Conquest of Paradise a Vangelis. To je nejslavnější téma z filmové hudby k historickému filmu 1492 Dobytí ráje od režiséra Ridleyho Scotta z roku 92. Hudba vznikla pro Scottův film o Kolumbově výpravě právě v roce 1492 a ten film byl natočený k 500. výročí téhle události. A Vangelis na ní pracoval po předchozí spolupráci s Ridley Scottem na filmu Blade Runner, pro který napsal diametrálně odlišnou, ale fantastickou hudbu. Musím říct, že to je jedna z mých nejoblíbenějších filmových hudeb. Skladba Dobytí ráje je postavená jako monumentální hymnický téma. Pomalý pochodový rytmus, široké syntetizátorové plochy, výrazný sbor a taková slavnostně epická gradace. Až ji uslyšíte, určitě si vzpomenete, protože ji pro naše lidi statečně naspíval muzikálovo-operní herec Dan Hůlka. A velmi často se řeší, zda se ve skladbě zpívá latinsky. Nespívá. Jde totiž o vymyšlený jazyk, který zní jako latina. Prostě jakási koláž zvukomalebných slov znějících latinsky, a nebo já nevím, jestli Vangelis vzal rovnou latinská slova, která se hodila na frázování a zvukově odpovídala záměru, no a bylo vymalováno. A já vám totiž teď k tomu řeknu jedno sladký tajemství. Latině v podstatě dnes skoro nikdo nerozumí a přitom zní nádherně. Takže pokud si Vangelis text napsal sám, tak bral i autorské tantiémy za textaře. A byla to celosvětově slavná skladba a mohla vydělat za celou dobu své existence velmi hrubým odhadem, zjišťoval jsem to, 4 miliony eur. A to celé jako jediný autor dostal. Evangelos Odysseas Papathanasiou, což je prosím Vangelisovo skutečné jméno. A kdyby si vzal textaře, tak ten dostane polovinu. A uznejte, že to je přeci rozdíl dostat 2 nebo 4 miliony euro. Tak o tom hodně přemýšlejte, až napíšete slavnou hudbu a budete hledat textaře. No a touto dobrou radou se s vámi loučím. Váš Ondřej Soukup. Přeji krásný den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ty bys chtěla působit jako bezchybná.
2: Mladinka, světová herečka. Já už dopředu vím, že to tak nebude.
3: Iva Janžurová, žena mnoha rolí a tváří, očima své dcery, režisérky Teodory Remundové.
2: Tady jsem se narodila. To byl můj první životní skok po hlavě.
3: Dokumentární portrét Janžurka.
1: Tuhle jsou milostní dopisy tvoje.
2: Že já jsem to hned neházela do koše.
3: Dnes večer na ČT1 a v i vysílání.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Památník obětem odsunu Němců v Pohořelicích někdo v noci pomaloval hákovými kříži a nehoda na ostravském hlavním nádraží zastavila provoz do Polska i na Slovensko. Máme slunečno, postupně zejména ve východní polovině území kupovitá oblačnost a teplotní maxima do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršal. Neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži památník odsunu Němců v Pohořelicích, oznámil to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Stalo se tak před dnešní poutí smíření, která má připomenout takzvaný pochod smrti po druhé světové válce. Zemřelo při něm asi 1700 brněnských Němců, pachateli za pomalování pomníku hrozí až 3 roky vězení.
2: Událost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme.
0: Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Ten letos poprvé hostí i sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Provoz na železničním koridoru z Ostravy do Bohumína stojí. Na ostravském hlavním nádraží vykolejil nákladní vlak. Nehoda ovlivňuje dopravu z Česka do Polska nebo na Slovensko. Část spojů jede podle webu Českých drah odklonem přes Havířov. Zároveň zavádějí náhradní autobusovou

0: Kostel lázní Zdeněk Kopal a nezávislý starosta obce Jan Pospíšil. Kněz salesián Jan Blaha pak požehnal Kristiánovu prameni. Ten můžou lidé ochutnat v nově opravené pící síni, která je přímo tady na kolonádě, kde se právě nacházím a která je také opravená. Areál lázní si lidé můžou prohlédnout při komentovaných prohlídkách. Uvidí například Klamgalasův palác nebo třeba úložiště pramene. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Do Česka v neděli znovu podle meteorologů dorazí saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi mají blížit 30 stupňům. Do přízemních vrstev atmosféry by se ale dostat neměl. Do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. Pětiletá Cvijana tak obohatí genofond stáda cirka 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku, řekl ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
2: S podkrušnohorským zooparkem v Chomutově spolupracujeme dlouhodobě, poskytl například zubry pro rezervace na Lipně nebo v Rokycanech a společně jsme vyváželi zubry do Španělska nebo Nizozemí.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Je slunečno, později ve východní polovině území kupovitá oblačnost a k večeru se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. V 1000 metrech na horách 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23.
4: Doprava.
1: Na 150. kilometru D1 směrem od Prahy je omezení a před ním kolona na víc než půl hodiny. Na 251. kilometru D1 směrem na Prahu velmi opatrně v pravém pruhu leží blatník. A na jižní spojce směrem k Průmyslové za Lanovým mostem se srazila 4 auta kolony na 20 minut. To byly zprávy teď Tobogan a Aleš Cibulka.
4: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo jste právě naladili Český rozhlas Dvojka. Vám všem, ať jste kde jste, kteří posloucháte Český rozhlas Pohoda. V přímém přenosu začíná tak jako každou sobotu už 630 let bez přestávky tobogán. Dámy a pánové, když jsem odtajnil téma toho našeho dnešního toboganu, leckdo z vás se mě ptal, jestli jsem se nezbláznil a co to znamená. Pak jste si ještě přečetli jména osobností, které přijdou a to už jste v tom měli guláš úplně. Ale my vám to hned odtajníme. Ten dnešní tobogan má podtitul Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Přicházejí vám to vysvětlit Jitka Smutná a Antonín Holub. Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne, první dva hosté dnešního toboganu, ale jak vidíte, těch míst je tady dneska celkem 6. Krásné dobré dopoledne, posaďte se, kde se vám to líbí. Ano, Jitka samozřejmě strategicky, protože bude zpívat, Tonda doprostřed, hezky jsme se rozvrstvili, krásné dobré dopoledne, vítejte v toboganu.
1: Děkujeme.
0: Jitko, mikrofon je před vámi.
2: Dobrý den, ráda vás vidím a pozdravuji posluchače, přeji jim krásný předpolední čas.
0: Děkujeme velmi. Jitko, zeptám se vás jako dámy jako první, co to teda znamená? Ptáci, zvířata, moji příbuzní, do toho vy společně s holubem, to bych možná toho ptáka už jako dobře, je tady za holuba, ale kam se to dneska vypravíme?
2: Vypravíme se do pražské zoo. Opravdu, vypravíme se tam poslední týden v červnu, a poslední týden v srpnu, protože tam budeme hrát divadelní hru
1: Ptáci, zvířata a moji příbuzní.
2: Tak. A je to komedie a je to nádherný zážitek pro nás i doufám pro diváky. Pokud vím, tak už sloni se báječně bavili, takže budou zase.
0: Já hned, když jsem se o tom dozvěděl a Tonda, když mi o tom minule tak jako špitnul, že tohle to chystáte, okamžitě se mi to zalíbilo. Vršovické divadlo Mana, krásný historický svatostánek. Jitko, co vás přimělo k tomu, že nehrajete v kamenném divadle ve své oblíbené Maně a že jdete do zoo a dokonce do bývalého Slonince?
2: Já miluju slony a miluju zoo, takže pro mě je to úplně jasná zpráva, že můžu hrát divadlo na

0: a mém nejoblíbenějším místě.
1: A to je hezky, když kolegům potom řeknete, že jdete do divadla, že jdete hrát divadlo, ano. A vlastně jdete do zoologický.
0: No ale víte, já tam chodím už před představením dřív o hodinu a počkám si na tu dobu, kdy to začne řídnout ty davy těch dětí a turistů a cizinců, který rádi chodí do zoo, že jo? A já se tam probouzím, teda procházím sama. A probouzím se tam taky.
1: Když je hezky, tak tam i klimbnete někde.
0: Tak.
1: Až půjdete do zoologické.
2: Protože to je to super, tam... že my to hrajeme po zavíračce, takže celá zoo se zavře. Aha. A až teprve začnou pouštět diváky, kteří si nemusí kupovat lístky jako do zoo speciálně, ale jenom na to naše představení. Z každého lístku jde 200 korun pro zoo.
1: Ano.
2: A my tam hrajeme takhle, jakože vidíme, co se tam děje, když odejdou ty lidi, tak jak tam mluví ty zvířata mezi sebou a jaký měli náročný den a tak.
1: Ty už jsi se z toho zbláznil, já koukám, to je hezké.
0: Ne. Ale... Mě si tuhle stěžoval jeden pelikán, fakt.
2: Tak přijďte, bude sranda.
1: Já vám věřím, děti.
2: Ano, já tě seznámím, ale
1: pelikán to a ty tam máš taky. A kdo je tvůj nejlepší kamarád ze zoologické zahrady?
2: Já vždycky měl rád gepardy, tak gepardy, no, za těma chodím.
1: Holub se kamarádí z gepardy, všechno je možné.
2: Oni se mnou moc ne, ale... No,
1: mrkám na publikum, nesmí se jim odporovat, souhlasit se musí to, ví, že si stěžoval pelikán. Co to je za inscenaci? Ona se nějakým způsobem přímo do té zoologické zahrady hodí, že tam hrajete tuhletu věc a já, přiznám se, zahanbeně jsem to neznal, ale já jsem zjistil, že to je velký trhák, no. To, co hrajete.
0: Je to knížka, která vyšla v 60. letech a pro mě se tehdy stala trhákem, protože já jsem nikdy nebyla u moře, až myslím po 20. roce svého života a to se odhrává na Korfu, na ostrově Korfu ve 40. letech, kdy jedna britská maminka se třemi téměř dospělými a jedním malým klukem, tím Benjaminkem, se pronajmou dům na Korfu. A najednou jsem viděla moře, protože Gerald Darrell, který to napsal, britský autor a taky původní zakladatel britské zoo na ostrově Man, kde ochraňoval zvířata. To byla vlastně první taková zoo, která shromažďovala ohrožené druhy. Tak on byl taky spisovatel, že?
2: No a taky je po něm pojmenovaný jeden holub, tak jenom aby se to propojilo všechno, tak je Darrellův holub.
1: A tohle bych ti...
2: růžovej.
1: Tohle bych ti i cel... Růžovej holub, no? Jistě, samozřejmě. Já mám nejradši bledě modrý, fialkový, takový to, víš, že jo. No, z tebe bude mít maminka radost. Ale...
2: A já tam hraju toho 12-letýho kluka, to máme v rodině, protože maminka už 20 let hraje 8-letou holčičku v Rdym Budžesovi.
1: Tak mně nedošlo, že vy jste na hospitalizaci celá rodina vlastně. To... A předstírá, že chodí do školy. No jistě, tak samozřejmě. Ale Tondo, ty máš zkušenosti úžasný samozřejmě s divadlem v Paříži. Tam si hrál a hraješ, zase budeš hrát. Ano. A tyhle ty různý performance a netypické věci, protože u nás v Česku se to teprve učíme. To, že jsou třeba letní scény, to už tady pár let je, ale že by herci vycestovali takhle někam a hráli na neobvyklém místě, to je tam běžný, že si takhle seberou a jdou vlastně z toho, z té jistoty. Víš, ta maskérna, tohle to všechno.
2: No divadlo nikde není jistota, ale já jsem tam hrál v jednom pouličním divadle, hráli jsme Shakespeara na ulici a tak jsme to hráli prostě na polí. Na parkovišti, pod cirkusovým šapitem, pod venku, různě, tak jsme na zámku, v zámku přímo, že jsme dělali imerzivního Hamleta, takže takhle na tohle jsem zvyklý, no.
1: Takže zoologická úplně normální, to je vlastně luxus.
2: Zoologická je úplně.
1: Ale je pravda, pořád. Že jak mluvíš o tom, že herci hrají na ulicích a všechno, to možná u nás za pár týdnů taky bude jako... Co my víme, kterým směrem se bude kultura ubírat? Já myslím, že to bude velmi modní.
2: To ani není vtipný už.
1: Mně to došlo hned, jak jsem to říkal, ale až uvidíme holuba...
2: Já bych se tomu strašně rád smál, ale... Ty bláho.
1: Smích skrz slzy. Dámy a pánové, jak vidíte, další místa jsou připravena, ale v tobogánu se pravidelně hraje i zpívá. A my dneska využijeme toho, že je tady Jitka, že společně s ní dorazila Katka Soukupová. Máme ji v první řadě. Krásné dobré dopoledne. Usedá k pianu a vlastně S divadlem Mana to taky tak trošku souvisí, protože tam jste křtili nové CDčko, V proudu budem stát, o něm se ještě povíme. Ale no. Jitko, jaké písničky tady dneska teda zazní, díky vám?
0: Tak to jsou naše písničky, které jsme napsali s Katkou. Já texty, něco vzniklo z mých veršů a Katka je zhudebněla.
1: Moc se těšíme.
0: První se jmenuje Manželská.
1: Manželská. Dámy a pánové, milí posluchači, Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Pohoda, to jsou stanice, které právě posloucháte. Antonín Holub je tady, Jitka Smutná u zpívacího mikrofonu, u piana, Katka Soukupová a další hosté se chystají.

život. Zvednem se na poslední chvíli, jdem válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili.

okamžiků a od mírových dohod. Zvedneme se na poslední chvíli, jdem válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili. Tak později jdem, každý den

0: Jitka Smutná za doprovodu Katky Soukupové. A mně se moc líbí ta atmosféra, která se tady rozprostřela. Ten text byl kouzelný a já si dokážu představit teď, jak hospodyňky připravují ten sobotní oběd, jak usedli, stlumili guláš na plotně a řekli si, to je o mně, o tom mým Pepovi přece, teď to je ono a je úplně jedno, jaká jména si tam dosadíte. Dámy a pánové, jsme v divadle Mana, jsme v zoologické zahradě, je tady Jitka Smutná, Antonín Holub, ale vy vidíte, že je tady ještě pár míst volných, takže já teď pozvu vlastně dva tvoje sourozence.
1: Ano.
0: A potom, když jste začali s tím, jako že člověk může říkat, co chce, pak pozvu ještě Karla Čapka třeba, jako není problém. Dámy a pánové, přicházejí Tereza Blažková a Jakub Kalián a Karel Čapek v tuto chvíli pan Jiří Hána. Krásné dobré dopoledne. Návštěva z vršovického divadla Mana je v tuhle chvíli kompletní. Ano, vy jste se tak rozprostřeli, ano, dáma v letních šatech, pánové ji obklopili a možná vás to přiměje i k tomu, že se dneska podíváte na web, zjistíte, kde je vlastně Mana, zjistíte, jak je to krásný historický prostor a třeba se mrknete, co se tam všechno děje. Tak já bych možná začal nejdřív u sourozenců, tedy u ptáků, zvířat a tvých příbuzných, tak nejmladší sourozenec, Tondo, nebo jak se tam jmenuješ v té hře?
2: Ano, Gerald Darrell, vlastně hraju toho autora, který vypráví ten příběh o té své rodině.
0: Ano.
2: A zároveň je mu tam asi 12 let.
0: Ano, ano, ano. No, mně bude 16, takže, ale proč ne? Dneska se lže všude, proč ne u nás? Kdyby si nám, Geralde, představil tady své sourozence?
2: Tady sedí Margo. Představ se, Margo.
3: Hezké sobotní odpoledne.
0: Ano.
3: No, odpoledne, dopoledne. Já se předbíhám. Já už se vidím v té zoo, totiž
0: lepší,
3: v červnu.
0: Je lepší se předbíhat,
3: já už mám
0: i
3: odpoledne. Ještě štěstí, že jsem neřekla večer, protože my, jak jsme noční ptáci většinou, herci, tak já vždycky, když někam přijdu, tak už mám na jazyku dobrý večer. Takže ještě odpoledne je ještě dobrá varianta, bych řekla.
0: Ano, ne, sama, ano, noční ano. Pták je tady holub, ano.
2: Růžový.
0: No. Jitka se hlásí, matka rodiny.
4: No, je to Tereska Blažková.
0: Ano.
4: Jinak.
3: Ano, ano, já jsem se zapomněla představit, vidíte to, já už jsem ta Margo, já už jsem vlastně trošku, když někdo řekne Margo, já trošku říkám, že já margotím, že ta postava, kterou já hraji, tak my jsme trošku rozdílné povahy a jak se jí nechávám unést leckdy, tak jako margotím.
4: Takže
3: jsem vám to vlastně předvedla teďka.
4: Teď se to děje, ano.
0: To je krásné. Než zmargotíte úplně, Teresko. Vím, že vždycky někdo, kdo je třeba u rozhlasového přijímače, si řekne Ježišmare, Tereza Blažková, nebo když nahlásím hosty, tak první otázka, která je teď velmi častá, je, v čem ona hraje? A to je otázka, mně se otvírá kudla v kapse, že řeknu třeba v divadle hraje. A někdo řekne, ne, a v kterým se? Já řeknu, no hraje tu nejmladší sestřičku, v tomhle seriálu svádí tam, jo, to je tadleta. Čili v čem hrajete? Jinými slovy, co nám o sobě prozradíte?
3: Ano, ano, tak, no, Aleši, to se ptáte, co vám prozradím. Já jsem velká drbna, tak já bych vám mohla leccos prozradit, ale nevím, jestli by to rozhlasový přijímač snesl.
0: Ale jsme tady tak ale mezi sebou.
3: Mezi námi, děvčaty. Ale v čem já hraji, tak je to právě ve Vršovickém divadle Mana, ať už ptáci, zvířata a moji příbuzní, nebo právě v inscenaci Zahraj to znovu same, Woodyho Elena. Pak mě můžete vidět 31. května, zrovna zase ve Vršovickém divadle Mana, kde se chystá takové pohádkové, už skoro večer, takový pohádkový oslí spiknutí se to jmenuje.
0: Ano.
3: Zase to napsal Gerald Darrell. Tak to bych vás moc ráda pozvala, to přijďte. Ať už malí děti nebo velké děti klidně ať přijdou.
0: Ano.
3: Nejsme jako ta stavebnice, která byla jenom do 99, tak my nemáme žádný limity, může přijít kdokoliv. A pak hraju ještě, to by vás možná mohlo zaujmout, Adinu Mandlovou.
0: No.
3: V Mladé Boleslavi.
0: Tak fakt jo.
3: Tak to vás srdečně zvu.
0: Děkuji.
3: No, bohužel ne Natašu Golovou, ale Adinu
0: Mandlovou. To nevadí. To je, já miluju tuhle generaci mladouk, jak se dokáže prodat.
3: Jo?
0: Co u vás novýho, už vím, kde hrajete, s kým no. To hrajete, vstupenky mám, ubytování v Boleslavi,
3: přesně,
0: všechno tohle.
3: Přijďte klidně i ke mně domů, ať to máme z fleku.
0: Hledáte někoho na úklid, nebo?
3: Na návštěvu.
0: Aha, dobře, výborně. Velmi děkujeme, Tereza Blažková. Teresko, teď už se známe. Jakub Kalián, co nám povíš o svém bratrovi, Tondo, ano?
2: Ten hraje nejstaršího bratra, Larryho Darrella, který byl vlastně opravdu spisovatel. Mm-hmm. A tak je to takový intelektuál.
1: No, já určitě intelektuál nejsem, teda.
0: Proti úkol?
1: Ne, já zdravím všechny posluchače a také dobré dopoledne, teda. A jo, je to tak, hraju Larryho a nelératím ani, spíš tak láteřím většinou.
0: No a co nám o sobě prozradíte vy? Pro ty, kteří teď třeba, teď si vybavte, že jsou i ty režiséři u těch rozhlasových přijímačů a ty říká, hele, novej mladej, už mám všechny ty, co už někde hráli, ty Hány už známe, potřebujeme tu novou mladou krev, že jo? Tak teď je ta šance.
1: No já se asi nedokážu prodat takhle dobře jako Tereska, to bohužel teda.
3: Já se neprodávám, já jenom slušně odpovídám.
0: No jistě, samozřejmě.
1: Ne, tak tenhle skill bohužel nemám, ale můžete mě vidět taky ještě v divadle Mana, třeba v Kočce na kolích, a nebo třeba v divadle Pod Palmovkou, v Bezrukém Frantíkovi nebo v Pygmalionu. To jsou takový menší roličky, ale i tam mě můžou diváci potkat.
0: Děkujeme a my jsme rádi, že poznáváme Jakuba Kalijána. Jakube, děkuju za to, že jste tady taky společně s námi. Jirka Hána, ten už přeci jenom jsem tam v něčem hrál, ale ty tady pokukuješ, že před tebou na tom stolku kromě pití leží i takový drobně znavený chlebíček.
5: Ano, ano. Hezké poledne, dámy a pánové, vám přeji. No právě, já jsem si říkal, proč tady ten chlebíček je takový tady osamocený, tak jsem koukal, pro koho je. No, tak
0: dostal jsem ho já.
5: Aha, to je tvůj.
0: Ale bylo mi hloupý ho dát před sebe, tak jsem ho šoupil k vám.
5: K nám, jo.
0: Aby
5: jo,
0: jako
5: jo.
0: To nevypadalo, že musím během pořadu, že už jako nevydržím, že si musím dát polovině chlebíček,
5: jo,
0: abych již nedostal.
5: Ano. Ne, tak mi to přišlo taková jako hezká dekorace, tak jsem na to koukal prostě.
0: Po druhé písni ho šoupnu před Jitku, aby se nám tady jako stěhoval. Jirko, prosím tebe,
5: ano.
0: Vršovické divadlo Mana, mm-hmm. Tahle parta,
5: ano.
0: Jak ty sem vlastně dneska zapadáš do té?
5: No, já jsem hrozně rád, Aleši, že jsi zmínil, že jsem tady za Karla Čapka, protože když se tady, já když jsem se díval potom na program, o jakém tématu by se tady dneska mělo hovořit a o jakém představení, ty jsi říkal ptáci.
0: Ptáci, zvířata a moji příbuzní.
5: Zvířata a moji příbuzní, tak jsem si říkal, sakra, ale teď já v té inscenaci nehraju. Co já tam budu říkat, co já tam budu povídat. Oni mi telefonovali, že to mám i za Karla Čapka. Jak já Karla Čapka navážu na ptáky? Jak já Karla Čapka navážu... No, jo, a říkal jsem si, já žádné zvíře jsem nikdy nehrál, jo?
0: No.
5: Tak jsem si říkal, o čem budu povídat, ale prostě vlastně jsem rád, že tady z herci divadla Mana jsem a že mám možnost také třeba o tom Karlu Čapkovi něco říct.
0: Ano, já jsem si právě říkal ptáci zvířata.
5: Ano.
0: A jsem říkal, který nejslavnější pes se člověku vybaví, že?
5: Samozřejmě Dášenka.
0: Dášenka.
5: No, jasně.
0: A když Dášenka, Karel Čapek, toho už si nepozvu, pozvu Hánu.
5: Jo, a dobře, chápu.
0: Sleduješ můj myšlenkový pochod?
5: Ne, ale to je dobře, děkuju.
0: No. Ne, já jsem teď už přišel na to, že díky téhle inscenaci, když jsem se podíval i na stránky vašeho divadla, i na to kouzelné místo,
5: ano.
0: Že by bylo dobré vůbec říct, že tenhle ten prostor je,
5: ano.
0: Že se tam dělá úžasné divadlo, i třeba pro náročnějšího, pro běžného diváka. Mm. Tak v čem ty tam všem hraješ, prosím
5: tě? Já tam hraju jenom v Karlu Čapkovi.
0: Jenom v tom
5: Já hraju jenom
0: o tom
5: v Karlu Čapkovi.
0: Co to je?
5: Jak to říci, ten prostor je pro mě hrozně zajímavý, to divadlo jako takové. Já si pamatuju, my jsme tu inscenaci odpremiérovali v divadle Rokoko roku 2017, hráli jsme to do covidu. Po covidu bohužel byl takový, že to všichni víme, co se divadlům stalo. Přišlo nové vedení, řekla, že ta inscenace je moc... Jak to nazvali? No prostě, že je taková moc, prostě nepřijali jí, což
0: jako
5: mě...
0: jako příliš pro nás intelektuály?
5: No, já nemyslím, že ani tak intelektuální, jako spíš je poučná, nazvali, že inscenace je poučná.
0: To je
5: strašný. Což mě přijde zvláštní, že když je poučná inscenace, že je vlastně špatná, nebo já nevím, jak jo. A tak jsem rád, že vlastně Věra Mašková se postarala o to, která tady dneska je, dámy a pánové. Věra Mašková je autorkou scénáře Karla Čapka, takže já mám obrovskou radost, že tady dneska sedí, protože ta inscenace je, ten scénář je nádherný, ta inscenace je nádherná a prostě jsem rád, že ta inscenace neodešla, neumřela v úvozovkách a přešla právě do divadla Mana, kde máme možnost jí hrát. Ten prostor je něčím takový útulný, kouzelný, samozřejmě postupně tam dochází k různým jako rekonstrukcím a úpravám. Je to samozřejmě jiné, než to bylo v divadle Rokoko, jo? Ale když budu mluvit o této inscenaci, ona je velice technicky náročná, zázemí, technika, rekvizity, je nás tam opravdu hodně, ta inscenace je stavěná, takže se neustále ty obrazy nebo ty herci, že se různě prolínají, že to není o tom, že by skončil jeden obraz a hned po nějaké přestavbě začal další, že jsme se to snažili propojovat tak, aby tam byl neustále tah, jako v té inscenaci, aby ten divák byl neustále v nějakém napětí, což si myslím, že se daří. Takže mám radost toho, že v té Maně se to hraje. Trošku bolestivé je bohužel to, že tím, že my jsme byli dříve v angažmá v Rokoku, tak jsme tu inscenaci mohli hrát 3x, 4x do měsíce. Bohužel teď, jak jsme se rozutekli, já jsem z městských divadel pražských odešel už v roce 2019, tak jsem vlastně na volné noze a stalo se i to, že jiní herci odešli a my se bohužel tak často dohromady nedáme. Takže pro mě je trošku bolestivé to, že tu inscenaci hrajeme třeba jednou do měsíce, což u tak nádherného textu Věrky, u tak aktuálního textu, od toho, já to nechci zdržovat, já bych tady pořád povídal o Čepkovi a o tomhle textu, jsme tady kvůli Zou, ale to, co ten Karel Čapek, jaký byl člověk, jaký byl humanista, filozof, spisovatel, vzdělanec, obrovský vzdělanec, tak co on byl schopen všechno napsat, tak vlastně ta Věrka, když tu hru napsala, tam jsou tak nádherné aktuální věci, které se neustále z dějin opakují. Ať to byla předtím hrozba před Německem, dnes víme, co se ve světě odehrává, nekažme si poledne, ale prostě je to tak neustále aktuální a ta historie se tak neustále opakuje a ta bohužel ta společnost, i když máme nějaké cíle, máme nějaké hranice, máme pocit, že jsme humanisté, tak jak vidíte, tak ty dějiny se neustále opakují. Tak si vždycky říkám, kdy ten člověk dojde toho bodu, že opravdu už budeme tak vzdělaní, že některé věci nedopustíme. Ale asi jako lidé na to pořád nemáme.
0: No Jiříku, ty čapkovatíš. Ty čapkovatíš a to je vidět u těch rolí, jak přechází, ale v tvém případě tobě to svědčí.
5: Děkuju.
0: Já se obávám, jestli ta inscenace není drobně vzdělávací, ale už teď mě to láká, protože pokud to někdo myslel hanlivě nebo nepříjemně, to je už pro mě tak lákavá věc, jako to je přece krásný tohle o něčem říct. Že jo? Ale hlásil se Jakub?
1: Ne, já jsem jenom říkal, že proto je důležitý chodit do toho divadla právě, abychom se vzdělávali.
0: Má pravdu, předsedo. Jitka, ta tam hraje taky v úžasných kusech.
4: Já tam hraju jednu z několika matek, které hrajou v divadle Mana, včetně té Čapkovy matky. A tady v tom představení hraju asi 4 matky a střídám zástěry u toho. Lidi musí hodně koukat, jakou mám zástěru, aby zjistili, jaká jsem matka, že jo? Ale teď si z toho dělám legraci. Víte, co je zajímavé? My poznáme na tom představení, jaká je situace ve společnosti, jaká je nálada ve společnosti. Protože ve všech krizích, ať už to bylo v Rokoku, nebo i teďka v těch letech, co to hrajeme v Maně, vždycky, když je ve společnosti nějaká velká krize, nebo se ta krize blíží, tak ty reakce těch diváků jsou vášnivější, nadšenější, prostě protože tam dochází ke spojení té předváleční hrozby v tom 38. roce, kdy to pak nadlouho skončilo, nadlouho se to přervalo a hroznýma věcma prošel ten svět, tak vlastně oni reagují na to, že ježiš, to nám tak připomíná to, co teď máme, to, co teď hrozí, to, jak se vrátit k tomu humanismu, k té morálce. Jak to uděláme? Já bych si říkala, kdyby ty lidi se dovedli spojit jako ty diváci, kteří odcházejí z divadla a tohle to vymyslet spolu. A zajímavý na tom je, že my to hrajeme i pro studenty. A ať mi nikdo neříká, že mladá generace je hloupá nebo nespolečenská nebo příšerná. Jo, mají míň vychování, to bych řekla. To jo, chovají se někdy jak hovada. Ale co se týče té duše a toho směřování ke svobodě, k nějaký otevřený společnosti, která nehodnotí každýho zhora, tak to je nádhera. A i ti mladí lidé se tedy na Čapkovi prostě nadšeně vyskakují a křičí a občas si připadáme jak na fotbale.
5: O, dali jsme gól.
0: Děkuju a jsem rád, že to zaznívá tady v Toboganu a na vlnách Českého rozhlasu. A já si myslím, ideální teď navázat další písničkou. Co vy na to? Dámy, Katka Soukupová poznala svou chvíli, přichází.
4: Ano, bude to písnička V proudu budem stát, po které se jmenuje naše album.
0: A já vám za chvilku to album ukážu, protože pozor, ono to vypadá na první pohled jako CDčko. Já jsem to CDčko otevíral jako CDčko, ale v tom CDčku není CDčko. Nechte se překvapit, ano, jak říká, zůstaňte u svých rozhlasových přijímačů. Dámy a pánové, Tereza Blašková, Jakub Kalián, Jirka Hána, Tonda Holub a teď Jitka Smutná a Katka Soukupová.

0: Jitka Smutná, Katka Soukupová a titulní píseň z jejich společného alba V proudu budem stát. Mně se moc líbí taková ta aktuální, řekl bych, usebrací nálada, jak každý si tak jako i na chvilku zavřel oči a v tom brutálně uspěchaném čase si říkal, hele, kousek toho hezka nechám vniknout i k nám domů. Jitko, zeptám se rovnou vás, já nevím totiž, jestli mám prozradit kouzlo toho CDčka, abych zas neochudil ty, kteří si ho pořídí, aby potom otevření zůstali v šoku tak jako já.
1: No, musím se poradit. Katko, mám prozradit kouzlo toho CDčka? Ano.
0: Jo?
1: Ano.
0: Ano? Tak dobře. Tak se, ano, milí rozhlasoví posluchači, teď se pečlivě dívejte na své rozhlasové přijímače. CDčko vypadá jako CDčko. I jsem ho vybalil z toho igelitu, jo? Ale když ho otevřete, není tam CDčko, ale v takové měkké schráni je úžasná fleška. Ale ta fleška ještě navíc má podobu karabinky, takže vy si to můžete připnout na klíče, na opasek, do ucha si to strčit, kamkoliv to dát a na té flešce je celé to album. Jitko, čí to je nápad? Já to vidím první v životě, já si s tím hraju jako malý kluk, že to je krásný.
1: No, je to společný nápad s Katkou, prostě když vydáváte v mém věku CDčko, tak musíte mít mladý parťáky, který jdou dopředu a kteří vás něčím taky překvapí a poučí vás.
0: Je to prej ve věku, taková mladice, takováhle nová věc, to nemá, rozumíte, to nemá ani Helenka Vondráčková takovouhle věc a ta je ještě starší. Ta zůstala, ta je u vinilů, jo, a teď tohleto, to, ne, to až se dostane do Řitky tohleto, bude přemýšlet, co nového vymyslet, ale zase pozor, laťka je vysoko a až vydáte další album, už budu otevírat a řeknu si, jaký nový nosič už tam bude. Tam už bude nějaký čip, že jo?
1: No, to bude. My vás překvapíme.
0: Budeme se velmi těšit. Budeme se velmi těšit. Vracíme se do divadla Mana, které jste možná dneska objevili. Třeba se tam zajdete podívat. A když jsme se bavili o tom, co tam kdo hraje, Tonda Holub, u kterého mám pocit, že se v poslední době rozhodl, že bude hrát ve všech inscenacích, které se v Česku vůbec hrají a zkoušejí. Ty máš taky teď před sebou zajímavou novinku a taky nádherná klasika a veliká výzva.
2: Ano, a to je Obsluhoval jsem anglického krále. Mm-hmm. Budeme hrát, který krásně taky zdramatizovala Věra Mašková, stejně jako představení Ptáci, zvířata a můj příbuzný. Mm-hmm. No a příběh asi představovat nemusím. Obsluhoval jsem anglického krále, ale to překvapení, ale ta zajímavost je, že tam jsme jenom ve třech lidech. Budeme to hrát tři herci. Bude tam Tereza Vítu, pan Jan Vlasák, bude nás režírovat Petr Snos. Režíruje nám Petr Svojitka a text právě zdramatizovala Věra Mašková. Hmm. Takže jak se dá ve třech lidech odehrát takovýhle životní příběh vlastně, tak jsem na to sám zvědavý.
0: No proč ne? Proč ne? A promiň jenom, ať se v tom zorientuju, do toho zkoušíš Baťu?
2: Ano, klan Baťa, který poběží přes léto na kampě.
0: A do toho ještě zkoušíš nějakou další věc?
2: Ano, teďka budeme mít obnovenou premiéru představení Olmerka, který přesouváme, který jsme odkoupili z divadla Viola, odkud jsme odešli a máme premiéru 18. září v Činoherním klubu.
0: Mm-hmm. Teď mě napadá, že ve chvíli, kdy nás poslouchají nějací herci a jste ve stádiu, že divadlo, kde hrajete, už vás nechce. Já začínám tady jako, vidím, že vás čekají světlé zítřky, protože to je vlastně nový vítr pro vaše představení, protože se uchytí jinde a bude se mít dobře. Tondo, prosím tě, od chvíle, kdy jsi byl tady v Tobogánu s mamčou tenkrát a říkal si, že se vracíš z Paříže, že se zrovna stěhuješ a že nevíš, do čeho píchnout, jestli se tady vůbec někde uchytíš, to byl fofr, to není ani, to bylo
2: teďka zkouším tři věci najednou.
0: No.
2: Za den, jeden den mám tři zkoušky takhle jdoucí po sobě.
0: Ale tím se dostávám i k tvým mladým kolegům. Jaký divadlo tebe vlastně baví? Ty jsi vůbec, když jsi se vracel z Francie, nepředpokládal nebo nechtěl, že půjdeš do klasického velkého kamenného divadla do angažmá? Tohle tě baví, ta pestrost a to, že jsi jeden den v zoo, druhý den na kampě?
2: Ano, přesně to mě baví. Tu práci dělám taky, protože je strašně rozmanitá, že nemusím chodit každý den do toho, do té stejné kanceláře a tam mm-hmm. sedět, ale protože je to život a že to takhle je živý a strašně rád tak jezdím na zájezdy, to taky strašně rád. Jezdím jakože v autě a pumpičky a to miluju.
0: Ještě řekni takové, a čím je to dál, tím je to lepší.
2: Já to tak mám, teďka jsme se vrátili z Litovle a z Lunchcrowna s představením Dobře rozehraná partie, kde jsem byl s rodičima, tak to bylo
0: dvoják možné. Ve studence na tebe, na otočku, ale Jediný, kdo to takhle miloval, byl Pepíček Zima. Honza Přeučil to miluje.
1: A
0: čím
1: já
0: je to dál?
1: Miluju taky.
0: Taky?
1: Ano. Proto jezdíme i na koncerty, kromě divadelních zájezdů, tak jezdíme na koncerty po celé republice.
0: Můžeme si po vysílání povídat o tom, kde mají nejlepší párky v rohlíku. To jsou takový jako odborníci, říkají, tam zastavíme, tam mají výborný párek v rohlíku a dobrý kafíčko. Jirka Hana působí dojmem, že ten už nevyjíždí za Prahu. Teď si se úplně vyděsil, že kolegové jezdí, nebo ty to máš taky?
3: Co? Promiň, pardon, že...
0: Už neslyší dědek. Ne, jezdíš no, rád 50 na zájezdy? Teďko. Nebo už jenom vyšetřuješ?
3: No prosím tebe, ne. Jezdím na zájezdy samozřejmě taky. Já to mám takový pestřejší z toho v tom, že když jsem odešel z Městských divadel pražských, tak jsem začal vlastně zkoušet v divadle Ungeld. Teď jsem se hodně uchytil v divadle Bez zábradlí. Do toho mám naskoušenou inscenaci s Filipem Raimontem a s Hinkem Čermákem v divadle Metro. Teď mě čeká příští rok na jaře zase zkoušení v divadle Ungeld. Ještě letos nebo na podzim mě čeká zkoušení v divadle Bez zábradlí. Mám za sebou zase premiéru divadle Bez zábradlí. Teďko Soukromé životy s Janou Strikovou. A jak navážu na tebe, jak jsem mluvil o té pestrosti. To je právě to, co mě na té práci strašně baví. Neříkám, že mě úplně baví cestovat a papat jako nějaký vošklivý párky jako na pumpě. Fakt jako nejsem úplně, nemám to rád. Fakt to nemám rád, jo. Každý jsme nějaký jiný, ale
0: ale když tam mají, víš co, někde mají takový ty pikantní kečupy jo, a ty jo, jsou moc jo. Dobrý a někde mají hořtici takovou, která já je výborná. Vím, no.
3: Já vím, hele, ty hořtici ochutnáš je v tom ten ocet, aby to bylo nastavený. Fakt jako ne, jo. Vůbec nic nejeste. Na pumpách prosím vás nejeste vůbec. Ne, ježišmano, teď jsem si zavařil. Ne, v každém případě, co jsem chtěl říct, já tuhle tu práci miluju z toho důvodu, ta pestrost, jo. Teď jsme tady mluvili o Karlu Čapkovi, takže jeden večer hraju Karla Čapka, druhý den do divadla Bez zábradlí, tam si zahraju agenta Štázy. Představení Berlín, třetí den do divadla, zahraju si prostě terapeuta, který dělá terapeuta Hinkovi Čermákovi a Filipovi Raimontovi, čtvrtý den do divadla, zahraju si Soukromé životy s Janou Strikovou, kde vlastně manželský pár, který se tak strašně miluje a touží po sobě, že bez sebe nemůžou ty lidé žít, ale zároveň vy vidíte, že se dostali, nebo že jsou v situaci, kdy jako lidé nejsou schopni se posunout dál, protože oni po sobě jenom touží jakoby fyzicky touží po té společnosti vzájemné, po té přítomnosti vzájemné, ale když jako lidé mají udělat nějaký důležitý krok dopředu, tak tam se to zastaví, protože to neumí. A je to vlastně strašný boj toho a já jim hrozně fandím. Já, jako který vlastně tu Janu v té inscenaci miluje a chci s ní jít dál, tak ale vím, že mám určité hranice, které už dál nejsem schopen překročit, protože to neumím. A v tom je to přijde něčím krásné a bolestivé, protože si myslím, že tyhle ty věci se ve vztazích opravdu dějí. Jo, vy někoho milujete, chcete s ním žít, ale pak víte, že je nějaká hranice, přes kterou to nejde dál, takže vlastně to nemá budoucnost. Jo, nebudu prozrazovat, jak to funguje, teda jak to dopadne, ale...
0: jak to funguje u vás doma,
3: ne,
0: ale...
3: Ne, no, takže prostě ta pestrost téhleté práce, ať už v divadle, nebo na natáčení, kdy jste jeden den v pitevně, druhý den prostě, já nevím, na věži prostě pražského letiště, třetí den tady, čtvrtý den tady, mě neustále baví seznamovat se s těmi lidmi z daných oborů a přebírat jejich zkušenosti, získávat jejich zkušenosti. To je prostě úžasný.
0: Fascinující povolání, ale stejně říkám si, někdo, kdo má jakoby to normální povolání, že chodí každý den do té své kanceláře, tam se setká s těmi stejnými lidmi, jde s nimi na oběd, si říká, já bych zešílel tohle mít. Jako, jsou to krásný dva světy. Jitko, jak to máte vy? Taky přece experimentujete, zkoušíte?
1: No, je to bezvadný, protože i když já už teda tolik neskouším, ani tolik nehraju, ale teď momentálně natáčím krásnou věc, osmidílný seriál pro Českou televizi o OSPODu a o dětech, které jsou ohrožení. Tak to je úplná nádhera, je to krásně napsané a ta práce mě hrozně baví. Tak tu pestrost taky mám ráda, ale já si to musím ještě jakoby prosvětlit vždycky něčím, kde nejsem v roli. Kde to jsem já? Kde můžu s těma lidma mluvit napřímo? A oni mi rozumějí, dívají se na mě a vidím, že vidí mě jako člověka a ne jako maminku Darylovou tady v rodině těch krásných dětí a milých. Jo, ale oni to mají taky těžké, protože oni by tu pestrost taky rádi, ale víte, jak strašně těžce se v téhle profesi začíná? jak se hledá to místo, a nejen v téhle, v uměleckých profesích obecně, nejen v téhle. My si pozveme někoho, kdo už to má nějaký jméno a on přitáhne lidi a takhle se uvažuje. A pak máte výborný lidi, výborný hudebníky, výborný herce, mladý, a oni se nedostanou takzvaně k práci. A já vím třeba tady o Jakubovi, Jakub Kilián, chce jít do mimo pražského angažmá. Můžete mi říct, proč po něm někdo už neskočil? Můžete mi říct, proč tenhle kluk netočí seriály? Já to nevím. Já bych mu dala roli v seriálu.
0: Okamžitě, a teď u těch rozhlasových přijímačů, Jakube, zapište si do deníčku Dnešní den. Jitko, vaše, nevím, kolik bere Jitka, jestli 10 nebo 15%
4: by měla
0: dáváte,
4: začít režírovat,
0: podle mě.
1: Ne.
0: 20%.
4: Já myslím, že by Jitka měla být ředitel v nějakém divadle, jako podle mě.
1: Ne.
0: Já bych rovnou vynadal těm režisérům, který vás ještě neobsadili, a Teresku, že česká kultura je...
1: To jsou moje děti, tak já musím, že jo, být na něho
0: hodná. No, jak je to těžký prorazit? Za nás před těma 20 lety to bylo složitý a mysleli jsme, že po absolventiáku přijdou hodní strýčkové a rozeberou si nás do divadel. Jaký je to dneska, Teresko?
5: Já bych řekla, že teď je to těžší mnohem víc. Ještě musíme brát v potaz to, že pokud, jestli jste holka nebo kluk.
0: No, co je protože lepší, co je horší?
5: Já si myslím, že kluk, určitě.
0: Je horší?
5: Ne, je lepší. Je lepší. No. Protože přeci jenom dřív se psaly zkrátka hry pro 20 chlapů a jednu ženskou.
0: Jo.
5: A my se o tu jednu ženskou prostě třeba pereme 100 holek.
0: Jo.
5: Když to o těch 20 kluků nebo 20 chlapů se pere 18 kluků a ty dva se ještě musí přemlouvat, aby vůbec šli hrát.
0: No na mě nenadávejte, vy to říkáte mě, jak kdyby...
5: Ne, já vysvětlím
0: tu naši
5: situaci.
0: Chvilku jsem za to úplně cítil vinu, jakože zase, proč nenapíšu něco jiného?
5: Právě, tak já právě tak jako apeluju, že scénáristé by mohli brát v potaz ženy, dámy, ať už, a hlavně jakéhokoliv věku, ať je to pěkně pestré. Takže je to náročnější. A teď ještě do toho hrajou další role, to jsou sociální sítě.
0: No, které... ale to je přece lepší, vy se můžete prodat, nemusíte čekat, až vás obsadí do nějakého seriálu, ale na těch sockách můžete říct, tady jsem připravená, a když máte v té hře, ať je tam těch 20 chlapů, ale když je tam jedna dívčí role, ať je moje.
5: To je ano, ale zase si vemte, že to dělá nejen já, ale dalších právě těch 100 slečen.
0: Ale vy jste nejlepší.
5: Tak to já zapomínám říkat. Ježiš, tak to je skvělý, že vy jste to řekl. Děkuju vám.
0: Ty ostatní slečny, co by tam dělali? Nejsou talentovaný, nemají jiskru v oku, jakou máte vy. Chce něco říct v tuhle chvíli, Jakub nemá.
4: Já jsem na to Instagramu hodně a tu Terku tam vidím a je nejlepší, je to pravda.
0: Ano, vemte je spolu jako ideální pár.
5: Ano.
0: Romeo a Julie, už byste byli trošku po sezóně, ale jako to...
5: My jsme v tom listopadu, jak bylo Romeo a Julie na konci...
0: To jste zas brzo. To by ještě brala Jitka v tuhle chvíli. Ale já se dívám na hodiny, je tady další písnička. Vy jste se nám, Katko, zaposlouchala v první řadě. Nedivím se, my tady prodáváme mladé umělce, víte, takže...
1: Tak, tahle písnička se jmenuje Němá noc na řece. Sun, jsou to zhudebněné moje verše. Katka udělala krásnou píseň a my ji tady zkusíme zahrát.
0: Velmi děkujeme a je nám ctí, že je to právě v přímém přenosu Českého rozhlasu v Toboganu na vlnách Českého rozhlasu 2, Českého rozhlasu Pohoda. Katka Soukupová a Jitka Smutná.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Jitka Smutná, Katka Soukupová, vám tak sluší tenhle rozhlasový svatostánek, největší rozhlasové studio v Evropě, a je fascinující sledovat, jak si získáváte diváky. Škoda, že je nevidíme u těch rozhlasových přijímačů, a mě se vybavuje, že Jitka, to vy nevíte, vy jste mladí, mě provází celým mým životem. To vy nemůžete pamatovat, ale to možná na Jirku, ale ty si taky ještě to vůbec ne. Jitko, pohádce Šaška Bumbáce, pamatujete Šaška? Ano. Pamatujete někdo Šaška Bumbáce? Ne, Jirka Hána, to už je, ty jsi čertík Bertík už, ale...
1: To si pamatuje tvoje generace možná, no. A ta starší už to zapomněla.
0: Já jsem na pomezí, já jsem kdy ještě matně a tam byla, jo. Jitka a zářila, no, Šašek, jo, Bumbác.
1: To byl totiž televizní pořad Ostravské televize, no. Pro 4- až 7-leté děti,
0: ano.
1: S písničkami původními, a já jsem tam hrála s takovými loutkami. Měla jsem na ruce tu rouru od koberce,
0: ano,
1: polepenou, ano. Filcem barevným, jako rybu, jako štiku.
0: Ano.
1: Takhle vystrčený ty prsty, a furt jsem dělala takhle, a jsou děti, kteří z toho měli psotníček a jsou poškozeni a chodí k psychologům.
0: Ano. No, to právě mám, jo. Proto si to pamatuju.
1: Já vím, to je, ano, ano. Tak to tam naneste to téma, jo.
0: No, ne, teď, jak se to udělala tou rukou, úplně se zhorosil, ale hned si vemu tabletu a jsem v pořádku. Tak to je můj dětský prazážitek. Milí diváci, milí posluchači, pomalinku se budeme loučit, ale já vás pozvu vlastně na dva tobogany, které nás čekají v Brzku. V pondělí budeme přetáčet v divadle Y. Budeme opět točit v Y-ce a to bude vzpomínka. Vzpomeneme na Jana Šmita, který by oslavil 90. narozeniny, a dorazí třeba Lilian Malkina, dorazí Mirek Kořínek, kompletní soubor Y-ky, který zazpomíná na tohoto muže, který Y-ku založil. Za týden se tady sejdeme a to bude zajímavá parta. Jiří Štrebl, herec, mi nedávno řekl, že jeho maminka se narodila ve stejný den jako já, tedy 25. března. Já jsem si to zapamatoval. Jiřího Štrebla jsem pozval, on řekl, že přivede tu svoji maminku, tak já jsem mu řekl, ať veme rovnou i sestru. Takže ta přijde taky, a říkal jsem, ať vezmou někoho, kdo zaspívá, tak tady bude Lucie Šoralová. To je, myslím, taky jako celkem. To je něco jako ptáci zvířata. Vidíte, že moje myšlenkové pochody, to mám z té štiky na ruce. Buďme rádi, že aspoň tohle mě napadá. A co se týká divadla Mana, kam jste všichni zváni, my to ještě možná nevíte, ale my budeme na podzim, já to vlastně nesmím ještě říkat, ale tak jen tak mezi námi, my budeme vysílat tobogan v přímém přenosu z Many, protože jedna vaše kolegyně bude na podzim slavit kulatiny a my tu její 80. oslavíme v Mani, kde teď hraje v jedné inscenaci.
2: Která?
0: To se nesmí říkat, zatím to víme jenom my a Daniela Kolářová, ale více jako nikdo jiný. Tak, ano, tak tolik jenom na závěr. Já snad nebude vadit, že jsem to zatím jen tak drobně naznačil. Některým chytřejším už to možná i došlo, ale...
2: Mně ne.
0: Působíš tím dojmem. Ale tak, dámy a pánové, zajděte se podívat do Many, stojí to za to, na něco z toho, co tam nabízejí, a já jsem moc rád. A samozřejmě do zoologické zahrady, do Slonince, na tuto úžasnou rodinu, kde je maminkou Jitka Smutná a má tam své ratolesti Terezu Blaškovou, Jakuba Kaliána a Antonína Holuba. Až uvidíte v novém televizním seriálu nebo filmu Terezu s Jakubem, Je to naše práce. A až uvidíte v nějakém seriálu Jirku Hánu, tak to ještě nebyla naše práce. A moc děkuji i Katce Soukupové, která přichází ke klavíru s poslední písní. Je to tak. Dámy a pánové, mějte se krásně a já jsem moc rád, že dneska tu padla ta slova, která padla, protože věřím tomu, že padla na úrodnou půdu.
1: Tak. A písnička se jmenuje Město.
0: Děkujeme moc. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka, mějte se krásně a těším se v pondělí v Y-ce a za týden tady ve studiu číslo 1 v Toboganu.

chodec drzí, píská

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Stovky lidí se dnes vydali na pouť smíření z Pohořelic do Brna. České výdaje v souvislosti s válkou na Ukrajině loni meziročně klesly, ukazuje to státní účet za minulý rok. Bude převážně slunečno a teploty v Čechách až 28 stupňů. Hezké sobotní poledne vám přeje Denisa Žižková. Stovky lidí se právě účastní pouti smíření, jdou asi 30 kilometrů z Pohořelic do Brna v opačném směru vyhnání Němců po konci druhé světové války. Setkali se u památníku obětí takzvaného divokého odsunu. Pouť je pravidelnou součástí festivalu Meeting Brno a letos i sudetoněmeckého sjezdu, proti kterému část lidí protestuje.
2: A nehýbat se a nemrkat a tři.
3: Fotograf Roman Franc na vysokozdvižné plošině fotí hromadnou fotku stovek účastníků poutě smíření. Je tu mnoho lidí z Německa, někteří vůbec poprvé.
4: Dojatá Claudia Rabenstein, jejíž rodina byla vyhnána. Mrzí, že se tohle ve světě stále děje. Setkání přijala podpořit studentka historie Tereza Lefflerová. Diví se, proč tu skupinka lidí před Němci protestuje.
5: Ani za to nemůže, to je jak kdyby mě to řekl někdo. A jakoby já jsem to neudělala.
3: Nápad desítek protestujících.
6: To jste asi čeští fašisti.
3: Dohlížela

0: rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
1: Vláda loni vydala meziročně méně peněz na podporu Ukrajinců zasažených válkou. Přímé výdaje klesly zhruba o 2 miliardy na 15 miliard korun. Kabinet to uvedl ve státním závěrečném účtu za loňský rok. Upozornil ale, že číslo nezahrnuje utajované údaje. Největší část výdajů tvořila humanitární dávka nebo platba veřejného zdravotního pojištění za válečné uprchlíky. Naproti tomu klesla podpora školství nebo příspěvek na nouzové ubytování osob z Ukrajiny. Současná vláda tvrdí, že nelze jednoznačně vyčíslit dopady zaměstnanosti Ukrajinců. Ovšem podle posledních údajů, který zveřejnila minulá vláda, odvedli Ukrajinci jen za třetí čtvrtletí 2025 do státního rozpočtu 8 miliard 200 milionů korun. Páteční výbuch plynu v čínském černouhelném dole ve městě Changchun nepřežilo nejméně 90 lidí, uvedla to čínská státní televize. Záchranáři z něj vysvobodili dalších skoro 250 lidí. Podle agentury Nová Čína překročila hladina oxidu uhelnatého v dole povolené limity.
2: Na místo zamířili stovky záchranářů. Čínský prezident Xi Jinping je vyzval k tomu, aby nešetřili síly a neúnavně pátrali po dalších přeživších. Nařídil taky vyšetřování incidentu. Jeho příčina zatím známá není. Podle státních médií úřady zajistili vedoucího důlní společnosti. Čína je největším světovým znečišťovatelem ovzduší. Uhelné elektrárny považuje za spolehlivé řešení oproti přerušovaným dodávkám energie z obnovitelných zdrojů. Nehodovost se v čínském uhelném průmyslu v průběhu let daří snižovat. V minulosti bylo běžné, že závažná neštěstí čínské úřady zametaly pod koberec. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Ještě dnes a v neděli mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova koruna nebo hrad Houska, na kterých budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou také večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude převážně slunečno, zejména ve východní polovině území se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 21 až 26, v Čechách až 28, v 1000 metrech na horách kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů.
0: Doprava.
1: Na D1 na trase Praha-Brno čekejte dvě zdržení. První je kratší kvůli zúžení na Šmykalce. Fronta je na pár minut od nájezdu z Benešova z 21. kilometru. Druhé o mnoho delší, ale naberete kvůli omezení před Osovou Býtyškou. Kolona je v obou pruzích, začíná před sjezdem na Velké Meziříčí západ na 141. kilometru a sune se krokem až na kilometr 150,5. Tam zůstává zabraný levý pruh, ucpává se už začíná i průtah Meziříčím, silnice 602 a fronta popojíždí od Orlenu. Příjezd do metropole Ústeckou D8 komplikují následky nehody ve Kbelské, směr Hloubětín před odbočkou na Vinoř pojedete pouze jedním pruhem. Zdržení je od sjezdu na Březině ve téměř půlhodinové. A na jižní spojce před Barandovským mostem řeší také vážnější kolizi, průjezd je tam obtížný. Kolona se tvoří za nájezdem od Vídeňské a je to na více než 20 minut. Přeji vám šťastnou cestu a na dvojce už má slovo Halina Pavlovská.
4: Milí posluchači Dvojky, dcera kamarádky mé dcery dělala minulý týden maturitu a pak hned zkoušky na vysokou školu. Vnuk mé kamarádky se dozvěděl, že složil úspěšně přijímačky na gymnázium, a můj vnuk prohlásil, že se už teď bude muset připravovat na talentovky na školu, kam se chce přihlásit za rok. A já si vzpomněla na všechny své stresy, které mne pronásledovaly před každým zkoušením, každým psaním testů, před všemi pohovory. A rozhodla jsem se, že si dnes právě o zkouškách pohovoříme v omeletkách. Omeletky právě začínají a nemusím vás určitě zkoušet, protože vy jistě víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Mladý artista přijde k řediteli cirkusu a uchází se o angažmá. Na otázku, co dovede, odpoví: napodobuju ptáky. No, takových tu máme. No dobrá, když nechcete, tak nechcete. Pokrčí rameny mladík a odletí oknem. Tento vtip jsem vám, milí posluchači Dvojky, odvyprávěla teď proto, že mi docela trefně uvádí dnešní téma, které chceme projednat v omeletkách. Budeme si totiž povídat o zkouškách. Snad nejkurioznější byla má zkouška na FAMU z politické ekonomie. Napsala jsem si na kolena taháky, data a pojmy a abych odvedla pozornost profesora, vzala jsem si velký výstřih. Pozornost jsem sice odvedla, ale ne natolik, abych zkoušku udělala. Profesor se ale neovládl a když jsem od něj odcházela, tak mě plácl přes zadek. Za nefér hru jsme byli potrestáni oba. Já proto, že jsem musela zkoušku opakovat po prázdninách. On proto, že už tam po prázdninách nebyl. Hned ten den, co mě totiž plácl, tak dostal infarkt. Má sestřenice lékařka mi vyprávěla o svém spolužákovi, jak reagoval na střeleného a obávaného anatoma. Profesor, obklopený řadou mladých mediků, vždy sáhl do obrovité nádoby plné kostí. Jednu kost vylovil, ukázal ji na pár vteřin studentovi a ten pak měl říci vše, co o ní ví. Bylo tedy třeba reagovat velmi rychle. Když přišla řada na spolužáka sestřenice, profesor vytáhl maličkou kůstku, vyhodil ji do vzduchu, chytil ji a sevřel v dlani. A pak se autoritativně zeptal, co to je? Přítel kůstku ani nezahlédl, ale nechtěl si to nechat líbit. Vyhodil do vzduchu své klíče od bytu a zeptal se, kde bydlím? No a dostal za jedna, protože dobrý lékař potřebuje ducha přítomnost, když dělá závažná rozhodnutí. Učitelku na angličtinu, která si myslela, že ji nevyvede z míry žádná výmluva jejich žáků, proč neodevzali včas domácí úkoly, šokoval jednou otec jedné žákyně, který se jednoho dne přiřítil do třídy, podal své dceři několik papírů a pravil: právě jsem to dodělal, doufám, že to ještě stihneš včas odevzdat. Dcera našich známých dělala přijímací zkoušky na vysokou školu, na policejní akademii a musela prokázat dobrou kondici. Měla se udržet určitou dobu na bradlech. Byla drobná a tak jí zkoušející museli na bradla vysadit. Pak na ní ale zapomněli a tak získala omylem nejvíc bodů. Bála se totiž skočit sama dolů. No jo, život tě často donutí být šampionem zleknutí.
1: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka.

0: Milí posluchači Dvojky, o zkouškách jsou dnešní omeletky. Nikdy nezapomenu, jak jsem se učila na biologii v prvním ročníku na gymnáziu a vůbec mi to nešlo. Učili jsme se tehdy strukturu nerostů a já úplně plávala. Tak dokonale, že jakmile byly první třídní zkusky, tak si profesorka na biologii hned, jak vstoupila před rodiče, zeptala, kdo je má matka. A ta řekla, že na studium, na gymnázium nemám duševní kapacitu a měla bych se o štěstí pokoušet jinde. Máma byla rozhorčená. Ona byla vysokoškolačka, premiantka. Můj otec byl na škole taky premiant a já, že nemám kapacitu ani na střední školu. Hovořila tam rozčileně a plamenně, až mě to vybičovalo. A šla jsem do Národního muzea a chodila jsem tam každý den, až jsem strukturu nerostů znala jako biče mrzká. A profesorka na biologii mě pak vyzkoušela a pak ještě jednou před dalším profesorem, protože mi čtyřku z pololetí na vysvědčení na konci roku zvedla na jedničku. A jedničku jsem z biologie měla na gymplu až do maturity, protože jsem se stala miláčkem paní profesorky a ta mi nadržovala, že i když jsem často nevěděla nic, tak jsem byla premiantka. Někdy jsem zkoušela jako pes se svými dětmi. Má dcera je v určitých vědních oborech po mně. Proto jsem byla šokovaná, když jsem zjistila, že dostala z chemie jedničku. A ptala jsem se, jak to proběhlo. A dcera mi řekla, že při laboratorních pracech dělali pokus a že jim trochu chemické sloučeniny spadlo na zem. A mladý profesor jim okamžitě zadal písemku, jak se sloučeniny na zemi zbavit. A všichni psali o různých způsobech neutralizace chemické látky jinou chemikálií. A má dcera dostala jedničku, protože napsala, šla bych si pro smetáček a lopatku. Syn Petr byl zkoušen při občanské nauce z ústavního práva občanů naší republiky. Učitel chtěl, aby jmenoval 10 občanských práv. Když Petr nereagoval, řekl mu, no tak dobře, tak jmenuji aspoň 5. A Péťa opět nic neříkal. A zoufalý učitel nakonec žadonil, no tak aspoň jmenuji jedno jediné právo, které máš jako občan tohoto státu. A do všeobecného chichotání třídy Petr odpověděl, mám právo mlčet. S dcerou jsem taky trpěla, když jsem se spolehla, že už je velká a nemusím jí ráno vypravovat do školy. Jednou v pátek se mě na ulici jakási žena ptala, jestli bych dceři nekoupila k narozeninám budík. Udiveně jsem se jí ptala, proč myslí, že by potřebovala budík. No jsem její učitelka, máme spolu mít ráno hodinu, odpověděla. No vrátila jsem se domů, kde dcera pořád ještě v pyžamu v kuchyni snídala. Tak hádej, koho jsem před chvílí potkala. No koho? Paní Nováčkovou, odpověděla jsem. A dcera si vzala další lžičku, s klidem na mě pohledla a zeptala se, kdo je to? Taky si vybavuju, jak syn Petr, když byl na 3leté prohlídce, tak se choval jako idiot a nic nevěděl. A při zkoušce zraku byl úplně vyřízený, protože nerozpoznával srdíčka, 4 lístky. A já jsem se styděla. Zabral až na kolečko a pravil. Kdyby to bylo vyplněný, tak je to zákaz vjezdu všech vozidel.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači dvojky, tématem dnešních omeletek jsou zkoušky. Ta zkouška zraku, kterou ve 3 letech absolvoval můj syn, o čemž jsem vám vyprávěla před písničkou, mi připomněla, jak moje maminka byla jednou na vyšetření a jak s takovým lehkým úsměvem lékaři řekla: vždycky, pane doktore, když na sebe kouknu do zrcadla, tak se mi zvedne žaludek. A lékař suše poznamenal: no, takže zrak máte v pořádku. Zkoušky mohou být velmi různorodé. Já si vám teď svěřím, jak často trpím, když si něco zkouším na sebe. Zkoušela jsem si legíny v sekáči se šatstvem po hvězdách a vyzkoušela jsem si černé, o kterých prodavačka řekla, že patřily Simoně Krajinové. No vezmu si je, řekla jsem, jen mi netvrďte, že je opravdu nosila Simona Krajinová. Nosila, ujistila mě prodavačka, když byla těhotná. Jak se mění relace? Matčin známý vdovec absolvoval sraz abiturientů ze základní školy. No šílenost po 60 letech. Ovšem, klofla ho tam spolužečka Hanička, které se už před těmi 60 lety líbil. A on klofnut a celý rozpačitý z té přemíry vášní na stará kolena vyprávil mé mámě. Víš, ona tedy není moc hezká. No ale jaký dělá roštěnky? Já jsem byla doslova zatížena zkouškou, když jsme s mužem ještě před svatbou putovali Tatrami a on mě nutil vylézt na nějakou vysokou horu. Po 5hodinovém výstupu jsme odpočívali na jejím vrcholu a nedaleko nás se usadila jiná skupina, která stoupala za námi. A já jsem zaslechla, že si jeden z nich postěžoval, jak mu je horko. A zeptal se kamaráda, jestli by si nechtěl dát pivo. No a ten kamarád byl překvapen. Ty sem sebou táhl pivo? Zeptal se. Ne, odpověděl první mladík, zatímco se přehraboval v kolegově batohu. To pivo si sem vynes ty.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes vás v omeletkách zkouším. O zkouškách si totiž vyprávíme. Moje kamarádka mi vyprávěla, jak její přítel neobstál v partnerské zkoušce. No a jak ho nechala. Jednou v noci ji totiž probudil zvonek. Ona otevřela a za dveřmi stál její milý v pyžamu. No a ona byla úplně šokovaná, že neleží vedle ní. A partner jí rozpačitě vysvětloval, že se mu zdál sen, že je požár, no a že v hrůze z ohně vyskočil oknem. No a kamarádka mi rozčarovaně řekla, no a tak jsem ho nechala. Vždyť on se vůbec nesnažil mě z toho ohně dostat. Můj známý bezděčně uspěl ve zkoušce, o které nevěděl. A to, když jeho žena na Brandově pracovala na zahraniční zakázce a setkala se se svým idolem a celý den pak mluvila jen o tom, jaké má oči, vlasy a nádhernou postavu. A její přitloustlý manžel se začínající pleší pochopitelně trochu žárlil. A naštěstí náhodou večer zaslechl, jak manželka telefonuje s matkou. Víš, mami, říkala zrovna, já jsem se s ním nechala vyfotit a on je fantastický. No a pak se odmlčila a dodala. Ale neumím si představit, že by v polední pauze přijel domů jenom proto, aby mi vylovil z akvária mrtvou rybku. Manžel se jednou rozhodl, že našeho psa vycvičí, aby mě chránil, když jsem sama doma. A vzal každý den noviny a předstíral, že mě s nimi bije. Po několika dnech výcviku začal Otelo vrčet a tahat manžela za paži, aby ho zarazil. No a tak to šlo asi 14 dní a manžel byl náramně pyšný na svého hlídacího psa. A pak jednou večer předstíral, že mě chce uhodit, tentokrát bez novin. A Otelo se statečně vrhl ke dveřím, popad noviny a roztrhal je na cucky. Kamarádka byla s manželem na dovolené v Řecku. Stáli docela sami na ostruhu nad mořem a pozorovali západ slunce. Obloha byla rudá, oranžová a safírově modrá. A v tom se kamarádka otočila k manželovi a z ničeho nic řekla. Jestli sem přivedeš nějakou jinou ženskou, rozbiju ti hubu. No jo, určitě platí. Když nemáš štěstí, použij pěstí.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, o zkouškách si dnes povídáme v omeletkách. A na řadě je teď stylová povídka. Jmenuje se O ušlechtilých koníčcích. S mou dcerou jsme vyplňovali přihlášku na střední školu. Když jsme narazili na rubriku Zájmy, tak má dcera řekla Zábava. Byla to vypjatá situace. Přihlášku jsme vyplňovali na poslední chvíli. Jednou jsem ji už polila černou kávou a pak jsem zase do kolonky povolání napsala své rodné číslo. Vůbec jsem neměla chuť žartovat. Napíšu fotografování, řekla jsem pevně. No naposled jsem fotila v loni, řekla dcera. No tak napíšu četba, rozhodla jsem se. Nečtu, řekla Beruška. Tak napíšu hudba, osvítil mě Duch Svatý. No hudba je fajn, přiznala dcera. Ale aby to byl vysloveně můj zájem, no tak to teda ne. No tak napíšu. Hryzela jsem rozčileně pero a ani jsem neměla čas uvažovat o tom, že jsem porodila nevzdělaného idiota. Chtěla jsem jen mít slušně vyplněný formulář a byla jsem zrudlá námahou, protože vyplňování rubrik a čtverečků bylo pro mě věcí nesmírně vyčerpávající. A taky posvátnou, protože jsem vyrostla v socialismu, kdy špatně vyplněné papíry mohly znamenat smrt. Taky jsem jednou v americkém kapitalismu kvůli špatně vyplněnému blanketu skončila v celé s 25 prostitutkami. Když jsem propisovačce ohryzala barevný vzorek, tak dcera řekla, já vím, že bych tam měla mít napsáno, že můj zájem je literatura a divadlo, anebo cizí jazyky. Ale já chci dělat pořád jenom to, co mě bude bavit. A když mě to bude bavit a budu tím pádem šťastná, tak přeci budu dělat všechno dobře. A když to ti lidé na té střední škole neví, tak jsou blbí a já tam chodit nechci. Dobře, kapitulovala jsem v časovém presu, ale výraz zábava není, myslím, v pořádku. Chce to nějaké jiné, výstižnější slovo. Dcera mi vzala pero z ruky a začala mu pro změnu ohryzávat hrot. Za chvíli měla ústa zmodralá inkoustem a její oči svítily stejně temně. Tak tam, mami, napiš život, řekla. Napiš prostě, že můj zájem je život. A já na svou dceru koukla, zblblá všemi těmi frázemi, které do mě hustí na večírcích, v televizi, v rádiu a časopisech. A najednou jsem si vybavila pana Mrázka, který nám měl přivést stavební materiál, ale už dvakrát nedodržel termín a mluvil tak arrogantně a líně, že mě připadal jako ještěr z pravěký hor. No a taky jsem si vzpomněla na svou kolegyni Horákovou, která je teprve 20, ale je vyprahlá věčnou unavou a názor na něco má, až když ho někdo řekne. A taky se mi vybavil kamarád Jirka. Ten se rozvedl a pije tak moc, že mu zešedly tváře a jeho rozum, kdysi tak bystrý, ustrnul ve fázi tvrdohlavého 5letého dítěte. A došlo mi, že tyhle lidi život asi nebaví. Že ho jen setrvačně žijí v kolejích zrezivělých jako poušť. A došlo mi taky, že život taky zřejmě není zájmem těch, kteří jsou schopni nemít nikoho rádi. A došlo mi, že ta moje nekulturní holčička má díky své nezralé prostotě absolutní pravdu. A tak jsem na její přihlášku napsala do políčka zájmy život. A hned jsem taky vzdychla, protože mi bylo jasné, že si paní učitelky řeknou, jak může být to dítě chytré, když evidentně nemá pokom. PS. Myslím, že zájmy život mé dcery jsou nesmírně plnohodnotné. Včera šla totiž někam na koncert. Nechty si barvila černým lakem. A když jsem vyjádřila pochybnost o vhodnosti odstínu, tak mi řekla, mami, já si ty nechty musím nalakovat na černo, protože až se budu v klubu Belmont doválet po podlaze, tak takhle na nich aspoň nebude vidět ta strašná špína. No, a to je nakonec taky fakt.

0: Milí posluchači Dvojky, před písničkou jste v omeletkách, které jsou dnes o zkouškách, slyšeli povídku, kterou jsem před časem napsala a která se jmenuje O ušlechtilých koničcích. Já jsem moc ráda, že někteří z vás reagují na mé výzvy a taky mi posílají své příběhy. Posílejte je dál. Posílejte je prosím na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu. Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. No a teď je na řadě text posluchačky paní Heleny Vlčkové s názvem Teta Máňa. Jednou jsem telefonovala s mou maminkou a stěžovala si, jak můj syn, kterému je 11, přistupuje benevolentně k matematice. Měl spočítat nějakou slovní úlohu. A namísto toho, aby výsledek skutečně spočítal, tak si ho, jak on říká, typnul. Takže to vypadalo asi takhle. Syn řekl, výsledek je 15. A já na to, jak si k tomu výsledku přišel. A on, ne, 16. A já, a proč 16? A on, ne, 12. A já, proč 12? A on, 13. A pak mi už došla trpělivost, takže jsem ho požádala, ať příklad přede mnou spočítá s postupem celý nahlas. No a také jsem mamince říkala, že nechápu, kde se v synovi takový přístup bere, protože po mně ani po svém tatínkovi, mém partnerovi, to určitě nemá. A moje maminka zavzpomínala, jak naše teta Máňa, byla to mé babičky sestra, takže vlastně má prateta, když byla na základní škole a moje babička ji měla na starost, protože byla nejstarší, tak měla spočítat sloupeček početní příkladů. A teta, protože si chtěla jít hrát ven, si všechny výsledky vymyslela. A moje babička se divila, že to má tak rychle hotové. A když to po tetě začala přepočítávat, tak zjistila, že ani jeden příklad není správně. No a mně se rozsvítilo. Asi se ty geny nějak přes druhé koleno zamíchaly a můj syn má svůj přístup k matematice po tetě Máně. Tetu Máňu jsme měli všichni moc rádi. I když jako děti jsme se jí trochu báli, protože mluvila hodně nahlas. Její manžel špatně slyšel a jak byla zvyklá, křičela na všechny. Bydlela na venkově kousek za Prahou a chovala slepice, králíky, husy. Také jsem u ní viděla, jak se líhnou malá kuřátka. Jako děti z Prahy jsme jinde nic takového neviděli. Jednou jsme jí se sestrou uprosili, aby nám dva králíky, bílého a černého, půjčila na léto domů jako mazlíčky. Měli jsme je na zahradě v drátěné ohrádce. Často nám utekli a my je pak chodili po okolí hledat. Bylo to ještě před koncem školního roku, takže rána bývala dost stresující. Po prázdninách jsme králíky tetě vrátili. Nebyla moc ráda, byli vyběhaní sportovci a musela je ještě dlouho vykrmovat. A my měli velkou radost, že jsme jim trochu prodloužili život.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.
3: Už zase skončil flán.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Teta Máňa se jmenoval text posluchačky paní Heleny Vlčkové, který mi poslala do Omeletek na Dvojce a který jste slyšeli před písničkou. Já jsem měla taky tetu Máňu. Byla jako má máma učitelka. A vždycky, když jsme k ní přijeli na návštěvu, tak mě zkoušela. Návštěvám jsem se proto raději vyhýbala. Já ráda zkouším nové recepty. Třeba máte stejného koníčka. A třeba jste si ještě nikdy nepřipravili křehký slaný koláč. No tak si ho uděláme teď spolu. Jdeme na to. Na křehký slaný koláč potřebujeme křehké těsto, 3 vejce, 15 deka tvrdého síru, 1 šlehačku, 1 pórek, 3 jarní cibulky, 1 stroužek česneku, sůl, bílý pepř, muškátový květ, třešňovici nebo sekt, případně 1 bílý jogurt nebo zakysanou smetanu. Potřebujeme křehké těsto, které je nejideálnější koupit v supermarketu. Spolu s pečícím papírem ho stačí jen roztáhnout do formy na koláče. A na těsto dáme 3 rozšlehaná vejce, zahuštěná asi 15 deky čedaru, nebo goudy, nebo ajdamu, nastruhanými najemno. 1 šlehačku, pórek nakrájený na kolečka, 3 mladé cibulky nakrájené na kolečka, 1 rozdrcený stroužek česneku, sůl, bílý pepř, špetku muškátového květu a máme-li, tak buď náprstek třešněvice nebo bílého šumivého vína. A vůbec není špatné dát do hmoty 1 bílý jogurt nebo půlku zakysané smetany. No a vše prostě dohromady vlijeme na těsto a při 180 stupních pečeme asi 30 až 40 minut. A koláč hezky vypadá, když ho posypeme čerstvými bylinkami a dáme si k němu rajčatový salát. Je to mňam. Gabriel Laub pravil, je to smutné poznání, ale nejsem největší génius na světě. Není to ovšem spravedlivé. A Sokrates řekl, život bez zkoušek nestojí za žití. A já, protože jsem z generace, kdy nám bylo do hlavy vtloukáno heslo Lenina, říkám, učit se, Googlem tajně jistit se. No a to je všechno. Vykašlete se na zkoušky, dejte si něco dobrého a poslouchejte Omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Toulky první republikou. Světla a stíny doby.
1: Jak se žilo Romům za první republiky?
2: Od jara do podzimu brázdili kraj, protože si to vyžadovala jejich profese a řemesla. Na zimu pak zajížděli na dvory či pozemky sedláků, s nimiž udržovali dobré vztahy.
3: Úřady se snažily regulovat kočování a žebrání zejména represemi.
1: Leckdy se jim přepisovaly skutky, kterých se sice dopustit nemohli, ale bylo lehké to na ně svést.
0: Toulky první republikou. Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
4: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ukrajinské uprchlíky v Česku nejspíš čeká zpřísnění podmínek pro pobyt. V Praze si dnes lidé připomínají vojenskou operaci Anthropoid. Bude převážně slunečno, teploty 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Ministerstvo vnitra navrhuje zpřísnit podmínky pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek i pravidel dočasné ochrany. Uprchlík by o ní nově mohl přijít například při návratu na Ukrajinu delším než 30 dní, teď je to 90 dní. Rezort zároveň navrhuje nové povinnosti pro vlastníky aut. O změnách bude v pondělí jednat vláda. Opozice je zatím striktně neodmítá. Provoz na železničním koridoru z Ostravy do Bohumína stojí. Na ostravském hlavním nádraží vykolejil nákladní vlak. Nehoda ovlivňuje dopravu z Česka do Polska nebo na východní Slovensko. Část spojů jede podle webu Českých drah odklonem přes Havířov. Zároveň zavádějí náhradní autobusovou dopravu. Omezení se týká i vlaků dopravce RegioJet. Správa železnic čeká, že odklízení potrvá až do dnešních 22 hodin. Lidé v Praze si dnes připomínají 84 let od akce Anthropoid a útok na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Organizátoři připravili přednášky, výstavy dobových předmětů a oblečení anebo historické ukázky, včetně rekonstrukce samotného atentátu v pražském Hloubětíně. Z místa se hlásí náš reportér Mikuláš Vochoska.
2: Součástí rekonstrukce dobové auto, kostýmy i kulisy připravili je filmaři, kteří tady v Hloubětině natáčí snímek o akci Anthropoid a vypálení obce Ležáky. Součástí rekonstrukce je i komentovaná ukázka atentátu s výkladem historiků. Akce má veřejnosti přiblížit nejen průběh atentátu, ale i československý protinazistický odboj. Po skončení rekonstrukce jsou pro návštěvníky připravené debaty s odborníky a setkání s herci. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Odvolací komise fotbalové asociace podle soudu chybovala, když trestala bývalého hráče Michala Hladíka. Ten měl kvůli sázkám ovlivňovat zápasy. Zakázala mu na 4 roky účast v soutěži a musel zaplatit 250 tisíc korun. To je nejpřísnější trest v historii asociace. Podle pražského městského soudu ale orgán asociace chyboval, když neumožnil Hladíkovi a jeho advokátovi účast při výslechu svědků.

0: Na východě bude zvětšená oblačnost, k večeru se ale opět vyjasní, teploty 21 až 26, v Čechách až 28, v 1000 metrech na horách kolem 19 a na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna čekejte kolonu kamionů, začíná za sjezdem na Velké Meziříčí, západ na 142. kilometru, osobní auta brzdí kousek před omezením na 150. kilometru. Silnice 12 Praha-Kolín u odbočky na Bilany, tam zasahuje množství záchranářů u nehody osobního auta, které skončilo mimo komunikaci, tak projíždějte opatrně. A na D7 v Praze před omezením u letiště je v obou směrech kolona a zdržení asi 20 minut. Přeji vám šťastnou cestu a slovo teď má Roman Víšek.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemné sobotní odpoledne, přátelé, a zvu vás k poslechu rozhlasové hry. Josef Kemmer v hlavní roli hry Přemysla Ruta, takový beznadějný případ. Hrdina lehce absurdní komedie sám sebe považuje za naprosto beznadějný případ. Nepamatuje se, kde bydlí, jak se jmenuje, vlastně ani kdo je. Dnes má před sebou poslední den v práci a od zítřka by měl odejít na odpočinek. Ale kam, když nikde není doma? Naštěstí se potkává se svou nadějí v podání Ivy Janžurové, která se ujme jeho případu a začne ho provázet na jeho cestě domem, kde nejspíš jako malý chlapec bydlel a kde by na některé jmenovce pozvonkem mohlo být jeho jméno. Tak ať se vám příjemně poslouchá.

Promiňte, já teď najednou nevím, jestli jsem tu dobře. Nemám tu jistotu. Ne, že bych neznal cestu, prosím vás, vždyť jsem tu bydlel. Tu kliku jsem ohmatal já. A co mi to dalo práce? To nebylo jako dneska. Už jenom na ní dosáhnout. K tomu se muselo stát na špičkách. Copak to by samo nebylo nic tak těžkého, kdyby člověk nemusel zároveň kolenem zatlačit dovnitř, aby se dveře otevřely dřív, než mu klika nahoře vyklouzne z ruky a zámek zapadne zase zpátky. A to, když se nepovedlo napoprvé, bylo zle. Muselo se odpočívat a čas utíkal. A zvonek? Kde pak byl tehdy zvonek? Vysoko. Dneska už není tak vysoko, ale právě proto nevím, jestli jsem tu dobře, jestli tu ještě bydlím. To by se dalo vyčíst z jmenovky, řeknete. Já vím, jméno tam je, ale vím já, jestli moje. Já jsem to svoje zapomněl. Vy mi to nebudete věřit, protože máte byt, dobré bydlo, trvalé bydliště. A když se do něho vracíte, tak vám to vaše bydliště vždycky znova úhlednými písmeny připomene, kdo vlastně jste. I kdybyste se v tom zmýlili a nedopatřením odemykali třeba dole u Bambasových, však oni už by vám Bambasovi řekli, kdo je u nich Bambas a kdo jste u nich vy. A tuhle jistotu já právě nemám. Tuhle ani žádnou jinou. Jaká pak jistota bez domova? Ale abych ze sebe nedělal chudinku, mohu si za to taky trochu sám. Když jsem byl malý, když jsem měl doma, když jsem bydlel tady za těmi dveřmi, tak jsem jistě měl i jméno. Nějak mi říkali, jenomže já jsem je neposlouchal. Já jsem se pořád těšil, až mi budou říkat pane. Tak jsem se těšil, až jsem to doma nevydržel a vydal jsem se do světa. A svět mi říká pane. Svět mi říká pane, ale svět říká pane každému, aby nás mohl všechny strkat

0: jednoho pytle. Svět mi říká, pane, jako by mu šlo o to, abych si už nikdy nevzpomněl, jak jsem se jmenoval. Ale já stejně dobře vím, že nejsem žádný pan. Abych byl pan, musel bych být pan Hikiš nebo pan Dikita, pan Duchecký, pan Kusích, pan Pytrl nebo pan Uhýrek. A já jsem jen takový hejhula. Hejhula s kufrem, i když ani hejhula není to pravé slovo. To pravé slovo bývalo napsané tady na té jmenovce. A snad by tam ještě mohlo být. Co by mu to udělalo? Pane Bože, ať je všechno při starém, ať není pozdě, ať jsou doma.
1: Tomu říkáš za světla doma? Kolik je hodin?
0: Kolem 8. Nevidím na hodinky. Že bych tu byl dobře. Znělo to vážně odtamtud. Je tam někdo? Mami!
1: Neumíš pozdravit? Jak se říká?
0: Děkuji. Totiž dobré chutnání. Ne, ahoj. Já jsem tak překvapený, že jste doma.
1: Kde máš čepici?
0: Jak to čepici? Na hlavě.
1: Nevymýšlíš si. Mám ti sáhnout na noc.
0: Ale mami, to přece, proč bych... Mami, otevři a přesvědčíš se sama.
1: A co pak je tohle?
0: Co?
1: Že to řeknu tátovi.
0: Hlavně už otevřete.
2: Když se přiznáš, nic se ti nestane.
0: Všechno vám povím, ale pusťte mě dovnitř. Já mám mokro v botách. Už je tma.
1: Než se oženíš, tak se ti to zahojí.
0: Na to jsem už starý. Já jsem se vrátil. Já, váš... Vy víte, kdo. Kdo to má vědět, když ne vy? Pusťte mě.
1: Ještě se třikrát vyspíš a přijde Mikuláš.
0: Mikuláš? Jaký Mikuláš? Teď jsem přišel já. Už jsem tady. Už hezkou chvíli. Co pak mě nepoznáváte?
1: Nešermuj tou vidličkou.
0: Jakou vidličkou?
2: I když nevím, tak se zeptám.
0: Já se ptám.
1: Nemluv s plnou pusou.
2: Nemlaskej.
1: Nesrkej.
2: Kousej pořádně.
1: Papej, vystydne ti to. Foukej, je to horké.
2: Zapíjej to a poleze ti to lépe do krku.
1: Až se napapáš, tak nám to povíš.
2: Kam zaskoukáš?
0: Tatínku, já spím v létě na lavičkách, v zimě v nádražních čekárnách.
2: Nikam nepůjdeš.
0: Kam bych chodil? Já chci domů.
1: A kdo bude dojídat ty brambory?
2: Už zase u toho sedíš hodinu.
0: Hodinu stojím venku.
2: Na co hodinky? Já jsem měl první hodinky až v 18 letech.
0: Já chodím od 18 let po ulicích. Od 18 let si vybírám povolání tak, abych mohl chodit po ulicích služebně a přitom hledat volný byt.
1: Tak se s tatínkem nemluví. Hezky, tatínka, odpros.
0: Tati, já už to víckrát neudělám. Byl jsem pojišťovacím agentem, listonošem, metařem, teď jsem lampářem, ale volný byt jsem nenašel.
2: Na to jsi ještě moc malý.
0: Zítra mám jít do důchodu. Zbývá mi rozsvítit poslední lucernu. Kam se pak odeberu na odpočinek?
1: Ukaž, že jsi hrdina.
0: Prosím vás.
1: Zapni se. Která ručička to udělala?
0: Co?
2: Nevystrkuj tu nohu.
1: Už jsi kakal.
2: Počkej, ty si jednou vzpomeneš.
0: Já si vzpomínám. Já si pořád jen vzpomínám. Pořád jen já si vzpomínám. Teď si vzpomeňte vy.
1: Žádná pohádka nebude.
0: Teď zase vy.
1: Říkám ti to česky.
0: Krásná jmenovka. Celá září jako ze zlata. Už je tam dávno jiné jméno. Haló, paní.
3: Slečna, prosím pěkně, slečna, pane.
0: Promiňte, slečno, ztratila jste klíče.
3: Neztratila, vy jste je našel.
0: Já jsem je našel, ano, protože jste je ztratila. Tady jsou.
3: To jste rád, vidíte.
0: Proč?
3: No, že jste našel klíče.
0: Spíš vy jste ráda, ne?
3: Proč já? Já jsem je nehledala.
0: Já taky ne.
3: Chyba. Kdybyste je hledal, už jste je mohl mít.
0: Proč já bych hledal vaše klíče?
3: Máte snad svoje?
0: Nemám.
3: A co pak je tohle?
0: Klíče.
3: No, ještě, že to uznáváte. Tak si je strčte do kapsy.
0: Osobo, neblázněte.
3: Slečno, prosím pěkně, slečno, pane.
0: Slečno, neblázněte. Vždyť vám budou chybět.
3: Nebudou.
0: Vy máte dvoje.
3: Proč? Vy máte mě.
0: O tom nic nevím.
3: Ale víte, jenom nezapírejte.
0: Slečno, já jsem vám velice vděčen za ten nález, ale proto ještě nejsem povinen. Ostatně já jsem se vás neprosil.
3: Přece se nebudeme hádat na ulici. Pojď domů. Tam si to povíme.
0: Co si to dovolujete? Pusťte mě. Já bohu díky nebydlím.
3: Ale jdi.
0: Nemám kam. Jsem už takový beznadějný případ.
3: Beznadějný případ? A to říkáš mně?
0: Musel jsem vám říci pravdu.
3: Pravdu? Ty lháři.
0: Proč?
3: Protože já jsem tvoje naděje.
0: Prosím?
3: Já jsem tvoje naděje.
0: Vy?
3: Představoval jsi mě jinak?
0: Ne, ale já jsem nikdy žádnou naději neměl. Jak já mám najednou poznat, to byste musela nejdřív dokázat.
3: Pro začátek mi mohly stačit ty klíče.
0: Klíče? K čemu mi budou?
3: No, jeden by mohl být ke sklepu, jeden nejspíš k domu, další asi ke schránce, ten k půdě a co já vím, tenhle k bytu.
0: Já nemám byt.
3: A k čemu jsou ty klíče?
0: Tak dobře, mám byt, ale nevím kde.
3: A to už zní jinak, ne? To zní nadějně.
0: Víte, víš, kolik je na světě bytů?
3: Vím, že jeden je tvůj.
0: Ale který?
3: Třeba tenhle. Račte, pane.
0: Tady bydlí Domalíp.
3: To nejsi ty?
0: Ne, já nejsem Domalíp, já jsem...
3: Takový hejhula. A nemohl by se ten hejhula jmenovat Domalíp?
0: Vlastně určitá naděje by tu byla.
3: To je dost. Tak to zkus.
0: Odemknout. A co když někdo přijde?
3: Když někdo přijde, tak ho pozveš dál. V tom je právě výhoda bytu.
0: A co když někdo přijde odtamtud, zevnitř?
3: Tam bydlíš ty. A ty jsi přece venku.
0: A co když nemáme správný klíč?
3: Poslechněte, pane Domalíp. Jestli se budeme takhle dohadovat před každými dveřmi, tak nebudeme bydlet do smrti. Mně to nevadí, já umírám poslední. Ale tobě už moc času nezbývá. Dělej.
0: Nejde to. Víš co? Necháme toho, dokud je čas.
3: Naopak. Dokud bude čas, tak toho nenecháme. A času bude spousta. Od zítřka si v důchodu. Jenom nestrácet naději.
0: Tobě se to řekne.
3: Já se o to i postarám. Vezmi kufr a pojď.

0: Tady jsme nebyli.
1: Tady je tma. Nepřečtu jmenovku.
0: Domesovi. Když se chce, je to docela čitelné.
1: V té tmě jsi mohla vymyslet kohokoliv.
0: Tady máš brýle, přečti si to sám.
1: Ty máš snad brýle do tmy?
0: Skoro. Kdo si je nasadí, tomu se rozsvítí v hlavě.
1: Ukáž. Podívejme se. Růžová jmenovka. Tady bydlí někdo zamilovaný.
0: Jmenovka je šedivá, ale je tvoje. Čti.
1: Domesovi.
0: No, už mi věříš.
1: Teď už nevěřím ani sobě. Jako bych se díval tvýma očima.
0: Tak já bych zase s dovolením odemkla tvou rukou, ale rychle.
1: Z té jmenovky je jasně vidět, že jich tam bydlí aspoň dva. Já jsem jenom jeden.
0: Se mnou nepočítáš?
1: Ty jsi taky jenom jedna. Přece nemáme stejné příjmení.
0: Co ty víš o mém příjmení? Vždyť neznáš ani svoje.
1: Tak já to zkusím.
0: To bych prosila.
2: Co tu se ve?
1: Teď už nic. Já ne, to ona.
2: Jaká ona?
1: Tady, slečna. Přiznej se.
2: S kým to mluvíte?
1: On tě nevidí.
0: Ty snad vidíš jeho naději.
2: No tak, co tu pohledáváte?
1: Byt. A vy?
2: Vy máte ještě tu drzost.
1: To není drzost, to je naděje. My zkoušíme, jestli tu nebydlíme.
2: My tu nebydlíme. Tady bydlím já. Ty tady nemáš co dělat. A jestli okamžitě nevypadneš...
0: Neboj se, hejhula, ten tu nebydlí. Využil toho, že nejsi doma a vykrádá ti byt. Dej na mě, je to zloděj.
1: Já bych radši odešel.
2: Máš strach, co?
1: Že bych měl strach. Jsi opravdu naděje?
0: Strach by byl chlap a měl by velké oči.
1: Strach by byl chlap a měl by velké oči.
2: Pro tentokrát tě budu považovat za blázna. Ale běda ti, jestli tě tu ještě nachytám.
0: To bys mohl říci zrovna tak ty jemu.
1: To bych mohl říci zrovna tak já vám.
2: Jak jste to myslel?
1: Jak jsi to myslela? Prosím tě, zjev se mu, vysvětli mu to. Udělej něco, ať tě vidí.
0: Hej, hulo, viděl kdy kdo jinou naději než tu svou?
1: Mohl bych vidět tu vaši?
2: Pane, až mi dojde trpělivost.
1: On má zase trpělivost. Neznáš se s ní?
0: Možná od vidění.
2: No tak, na co ještě čekáte?
1: Až vám dojde trpělivost.
2: Ven! Takový hejhula.
1: Vy mě znáte? Nevíte o mě něco bližšího?
3: Hejhulo! Tady je otevřeno!
1: Kde?
3: Tady! Copak nevidíš světlo? Ah, takové bydleníčko bych si dala líbit.
1: Počkej! Musím vyzkoušet ty klíče a přečtu si vizitku. Dominák.
3: Hej, hulo, za mnou! A přezuj se, ty bačkory ti budou. A ten převlečník, proč si mi neřekl, že jsi lepší člověk? To bych nevěřila, že bych zrovna já mohla být naděje lepšího člověka. Představ si, tady visí ještě jeden klíč. Takový divný. Ten bude od auta. Hej, hulo, víš, že jsem nikdy nejela autem? Tady je dveří. A všechny otevřené. Kam dřív? Je, tam ne, tam je prales.
1: Ten se nehodí.
3: To není prales, to je koberec. Ale těch květů. Kdo jste? To jsem já, v zrcadle. Hej, hulo, pojď se taky na sebe podívat. Máš tu i postel s nebesy. A na stropě ty výjevy. Ty jsou z tvého života? Schválně, jestli tě poznám. Tohle by si mohl být ty, když jsi byl mladý. Ale nevidím dobře skrz ten křišťálový lustr. A všude rozsvíceno.
1: Tenhle taky ne.
3: Zrovna ti tu odbíjejí hodiny. Hej, hulo, k tomu bytu patří celý kraj. Zavři dveře, ať není průvan. Já otevřu na balkon to, jak se tomu říká, francouzské okno.
1: Jestli neodemknu ani tím posledním, tak zbohem naděje.
3: Kde jsi, hej hula?
1: No tady, zkouším klíče.
3: Na co klíče? Vždyť je otevřeno.
1: Ale ne pro mě.
3: Prosím tě, pojď dál. Kdyby tu někdo bydlel, tak by si to přece zamkl.
1: Kdybych tu bydlel já, tak bych to přece odemkl. Pojď ven. Tak. Pojď ke mně. A dávej pozor. No. A nejde odemknout.
3: Ty jsi zabouch. Ty jsi ale...
1: To jsem. Ale nejsem dominák.
3: Hej, hulo. Nemrač se.
1: Někdy nevím, co ze mě ještě uděláš.
3: Neboj se, zloděje ne. Zloděje dělá příležitost.
1: Ale ty jsi teď byla hodně podobná.
3: Opravdu? My jsme sestry. Ale já se k ní nehlásím. Ona je tak trochu... Kdo ji chytne za pačesy, ten si s ní může dělat, co chce. I prasečinky. Jenom je nesmí pustit. Jak ji pustí, tak mu uteče. Víš, hej, hulo, ona nectí mravní zákon. Nemá zábrany. Kdežto já...
1: Ty mlč. Tobě jsem zabránil já.
3: Hej, hulo. Odpust mi to. Já se ti odměním.

0: Pojď sem. Rychle. Tady chybí jméno.
1: Škoda.
0: Počkej. Tady chybí jméno, tudíž tady chybí člověk.
1: Mně taky chybí jméno. Podle tebe mi chybí i člověk?
0: Naopak. Podle mě tenhle člověk patří do tohoto bytu.
1: Proč zrovna tenhle člověk?
0: Protože zrovna jméno tohoto člověka se do posledního písmenka shoduje se jménem uvedeným na této jmenovce. No, měl byste tedy do posledního zoupu shodovat i klíč tohoto člověka se zámkem v těchto dveřích. To přece má svou logiku, ne?
1: Spíš tvou.
0: Jak to myslíš?
1: Tak mě oslov tím novým jménem.
0: Na nějakém slově přece nesejde. Máš byt, hej holo. Pro sebe. Ať už jsi kdokoliv.
2: Nepůjdu domů, byl bych doma byt. Nepůjdu domů, byl bych doma.
1: A tohle byl kdo?
0: Nikdo. Podívej se na vizitku. Vždyť se ani nejmenuje.
1: Tak to já jsem taky nikdo. Já vlastně vůbec nejsem. A kdo není, nemusí ani bydlet.
0: Hej, hulo, nevzdávej se naděje.
1: Ty myslíš jenom na sebe. Co vlastně si pocit, nálada, rozpoložení, utkvělá představa. A aby zachránila tu svou pochybnou existenci, si ochotna prohlásit, že já, chlap z masa a kostí, vůbec nejsem. To by se ti hodilo. Kdyby nebylo lidí, to by se vám žilo vy. Principy, abstrakce, kategorie, to byste se měli, kdybyste se nemuseli potkávat a potýkat v nás.
0: To nám tedy křivdíš. Vezmi si třeba takové neštěstí. Nechodí po horách, ale po lidech.
1: Proč mi hned vyhrožuješ neštěstím? Jiné argumenty nemáš?
0: Mám. Za neštěstím chodím já. My máme svého člověka vždycky na půl. Neštěstí ho potká. A já ho už potom nikdy neopustím. Hej, hulo,

0: stát. Vstupte, pane.
1: Nějaká Emílie. Pojď pryč.
0: Ale kde? Nevidíš ten starý inkoust? Ta už tu dávno nebydlí.
1: A proč tu má jmenovku?
0: Protože jsi tam nedal svoji, hejhulo. Teď se budeš muset jmenovat Emílie.
1: To na mě nechtěj.
0: Hejhulo, jméno si nemůžeš vybírat, jméno musíš přijmout. I kdyby bylo směšné, aspoň tě přinutí, abys mu dodal vážnosti. I kdyby bylo obnošené, aspoň ti nezbude, než mu dodat lesku.
1: Ale to nejde přes noc. To je na celý život.
0: Proto se jména dávají novorozencům, dokud mají život před sebou. A dokud se jim to nemusí takhle složitě vysvětlovat. Hejhulo, když už si své darované jméno zapomněl, tak sebou teď mrskni. Ber jméno, které je volné, a jestli se ti nezdá dost dobré, zjednej mu renomé. Potom je s tebou rádi vymění i majitelé tak zvučných jmén jako...
1: Víš co?
0: No.
1: Já raději zkusím odemknout. Nejde to.
0: Zapomeň na to. Nic jsem neřekla.
1: A co když...
0: Co ještě?
1: Co když tam ta Emílie bydlí? Co když tam už 33. rok ohřívá gulášovou polévku, která, jak známo, se ohříváním vylepšuje? Co když tam nad tou dnes už dokonalou polévkou čeká, až jednoho dne... Emilo!
0: Tak to jsme si nedomluvili. Že ti není hamba, pojď okamžitě domů.
1: Kam?
0: Chci říct si o dům dál. Hejhulo, koukni.
1: VB. To je jméno?
0: Monogram.
1: A to je co?
0: Zkratka. Narážka na jméno, srozumitelná pouze rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Až tady odemkneš, vyšiju ti ta písmena na peřiny, nechám ti je vyrýt na příbory a vytisknout na dopisní papíry.
1: Teď jenom, jestli jsem Václav Bauše nebo Vojtěch Blahu.
0: To se dozvíš uvnitř. Klíče máš.
1: To se nám povedlo. Rychle pryč.
2: Přejete si?
1: Prosím vás, nevíte, jestli jsem Václav Bauše nebo Vojtěch Blahu?
2: Nevím. A nechtějte, abych si to zjistila.
1: Zjistila? Vy jste...
2: Bezpečnost.
1: Bezpečnost? Já vám vedu naději.
2: Tak moment, já si vezmu tušku.
1: Dovolte, abych vás představil. Moje naděje, bezpečnost. Na to se musíme napít. Já sebou vždycky nosím něco pro zahřátí.
2: Pane, já jsem tady ve službě. Napřed služba, potom družba.
1: Vy tady nejste doma?
2: Ne, já tu sloužím.
1: Smím vědět komu?
2: Všem.
1: I mně?
2: I vám, pokud vás postihla nehoda nebo bezpráví.
1: Mě postihla naděje.
2: Tak proč jste přišel sem?
1: Protože ona mě přivedla.
2: Vy jste byl přiveden. Vy tedy nejste oběť, vy jste pachatel.
1: Já nevím, kdo jsem.
2: Vás jsem se neptala. Pusťte už ke slovu tu, co vás přivedla.
1: Jistě, promiňte.
2: Poslouchám.
0: Vážená kolegyně, děkujeme vám za věrné služby. Už jich nebude zapotřebí. Ode dneška tu bude bydlet tady pán se mnou.
2: Tak co bude?
1: No, už bylo. Vy jste neslyšela? Moje naděje říkala, že tady bydlím já.
2: S takovou naději se rozlučte.
1: Ale vždyť vy sama uznáváte, že jste tu jenom ve službě.
2: Nebo si vás tu nechám.
1: Vy byste si nás tu nechala?
2: Buďte rád, že mám zrovna důležitější případ.
1: Neměli jste spolu něco? Nějaký ideologický boj?
0: Tam má k ideji daleko.

0: telefon. Kdyby to tak bylo pro mě.
1: Taky, že to pro tebe je.
0: Prosím tě, kdo by mi volal?
1: Vím já. Postav kufra, jdi si to vzít.
0: Kde to zvoní?
1: Tady, za dveřmi.
2: Prosím? Ne, ten tu nebydlí. Nic se nestalo.
0: Jako vždycky.
1: Co stojíš? Otevři.
0: No, slyšela jsi, ne?
1: Slyšela jsem, že tě tam někdo hledal.
0: No proč mě?
1: Protože je to tvůj byt.
0: A proč tedy ten domečka říkal, že tam nebydlím?
1: Hej, Hulo, domečka si ty? Uvažuj. Jak mohl ten, co tam za tebe bere telefony, vědět, že tam bydlíš, když ses teprve chystal odemknout?
0: A jak se ten, co za mě bere telefony, tam vůbec mohl dostat, když klíč mám já a teprve jsem se chystal odemknout?
1: Vidíš? To je podezřelé. Odemkni a zeptej se ho.
0: Já tě jednu.
2: Domečka. Ano, zase. 23 45 67. Jak jsem řekl, žádný nedoma tu nebydlí.
1: Hej, Hula.
0: Co je? Domečka nejsem.
1: Proč bys chtěl být ještě domečka, když už jsi nedoma?
0: Nedoma? Ten tam přece nebydlí.
1: A ty tam snad bydlíš?
2: Seznam samozřejmě mám. Vy jste taky případ.
1: Taky případ? Proto ti volá.
2: Okamžik. Ale ne, nejsem hodný. Milostivá, ten váš nedoma vůbec není v seznamu. Nejspíš nemá telefon.
1: Hej, Hulo, nemáš telefon, ale máš jméno.
2: Jistě, že ani adresa. V telefonním seznamu jsou pouze adresy telefonních účastníků. Ženská, nebrečte. Nebrečte. Naděje umírá poslední.
1: Neříkala jsem ti to.
2: Není zač. Příště bude chtít, abych jí šel toho chlapa hledat na ulici.
1: Tak co? Co ty na to, pane nedomo? Ukažte se, jak vám to jméno sluší.
0: Jestli je moje.
1: Jestli je tvoje. To jsi ty sám. Nedoma. Taky případ. Bez telefonu, bez adresy, na ulici. S nadějí. To je ti málo?
0: Proč mi volala sem?
1: Protože jste si souzeni. A protože nemáš telefon. Volala tam, kde to vezme aspoň někdo jiný.
0: Odkud mě může znát?
1: Hej, Hulo, nekaž to. Co pak se ti to jméno nelíbí?
0: Jméno? Lepší bych si nevymyslel. Nedoma. Tady nedoma. Nedoma, těší mě. Teď jenom najít k němu jmenovku.
1: To už půjde samo. Domácí, domáček, domania, domanský, domány, damin, domkář, domorád, domovník, domský, domša, nedoma. Hej, Hulo, tady je to. Tvůj dům, tvůj hrad, tvůj domov, tvoje doma, tvá domovina, tvoje domácnost, tvůj domeček, tvůj domes, tvůj dominák.
0: A co tady dělá ten papírek? Přijdu hned. Kdo přijde hned?
1: Kdo? Přece ty. Nepoznáváš své písmo?
0: To není moje písmo.
1: No, ovšem, tenkrát si neměl tak vypsanou ruku. Neměl jsi ani tak vytlačená kolena a vypadané vlasy. Byl jsi mladý, hej, Hulo, a nevěděl jsi, jak to na světě chodí. Odskočil jsi skoupit sirky a představoval jsi, že přijdeš hned. To by jsi tenkrát nepomyslel, že se budeš vracet na sklonku života, nepoznávaje svůj vlastní rukopis. A zdali pak máš ty sirky?
0: Mám.
1: Tak vidíš, je to tvoje písmo, odemykej.
0: Když toho tolik víš, řekni mi, kdo je ta osoba, která mi telefonovala.
1: A nemohla by to být ta, kterou jsi hledal celý život? Ta, kvůli které se vracíš až dnes?
0: Žádnou takovou jsem nikdy nepotkal.
1: Tak to bude ona. Ona se tě taky nedovolala. Odemykej.
0: Proč já si tě vůbec vyptávám? Jako bych nevěděl, že mě vodíš za nos.
1: Důležité je, že jsem tě dovedla domů. Odemykej.
0: Tak já to zkusím. Ale bude to tvoje zkouška. Jestli tu nebydlím, jestli to zase není pravda, tak jsme spolu skončili. První.
1: Pane Nedomo, co je to pravda?
0: Druhý.
1: Pravda je shoda toho, co je, s tím, co se povídá.
0: Třetí.
1: A to by bylo, aby se na celém světě nenašlo něco shodného s tím, co já ti pořád říkám.
0: Ty říkáš pokaždé něco jiného. Čtvrtý.
1: Hej, Hulko, je ti se mnou dobře?
0: Pátý. A zmys.
1: Prosím. Tobě nestačí, že jsem abstrakce? Jak může zmizet čirá myslitelnost?
0: Jdi mi z očí, já už tě nechci vidět.
1: Rozumím ti. Ty si říkáš, sejde z očí, sejde z mysli, viď? Jenomže já jsem tě nikdy na očích nebyla. Mne z mysli nevyženeš, poněvadž jsi mě nikdy neviděl.
0: A to mi tvrdíš do očí? Já tě vidím, pořád ještě tě vidím.
1: Ano, hej, Hulko, vnitřním zrakem. Ty jsi mě jednou uvědomil a od té chvíle o mě víš. A budeš o mě vědět, dokud nezmizíš sám. Já zmizet nemohu, i kdybych chtěla. Ty zmizet musíš, i když nechceš.
0: Jeden z nás musí prostě zmizet. Tak dobrá, půjdu já.
1: To bys musel zmizet úplně, ze světa.
3: Ani krok nebo střelím. Bezpečnost.
0: Bezpečnost? Samo nebe mi vás posílá?
3: Nesnažte se mi poplést hlavu lichotkami. Po druhé už mi neutečete.
0: Mluvím upřímně. Já jsem se chtěl právě utéct k vám. Kdybyste se tu tak zázračně neobjevila.
3: Kdybychom čekali, až přijdete sami, to bychom se načekali. A udání zatím přibývá. Hledáme vás.
0: Vy mě hledáte? To je od vás, milé. Moc by mi to pomohlo. Když se člověk hledá sám, je to zdlouhavé. Nemůže se rozdělit, nemůže se obklíčit, nemůže si nadeběhnout. Snadno se nechá oklamat, kde jakou...
1: Hej, Hulo, nebav se s ní.
0: Proč bych se s ní nebavil, když má pro mě pochopení? Když je ochotna mě vyslechnout?
3: Výslech až později. Nejprve půjdete se mnou.
1: Nikam s vámi nepůjde. Chodí se mnou, abyste věděla. Dej mi ruku.
0: Pust.
3: Nepustím, jste zatčen a doporučuji vám, abyste nekladl odpor.
0: Vám to neříkám. S tebou nemluvím.
1: Hej, Hulo.
3: Zpočátku jste byl zdvořilejší.
0: To jsem nebyl já. Teď to nejsem já. Já vám to vysvětlím.
3: To si dopovíme jinde.
0: Smím se zeptat, kde?
3: U nás.
0: U nás. U nás doma. Konečně budu bydlet. Tam má správné klíče. Prosím vás, mohl bych si to zkusit.
3: Co?
0: Jaké to je, když se klíč hodí do zámku? Víte, já jsem to nikdy nezažil.
3: To by mohla být polehčující okolnost. Tak, honem dovnitř.
0: Jistě, promiňte, už jdu. Máme tu teploučko.
3: Tady na mě počkáte. Hned se vrátím. A žádné hlouposti.
0: Zlatě doma, víš, kolik let se těším na tuhle chvíli, až si vybalím kufr.
1: Hej, Hulo, ty jsi se zbláznil?
0: Máš vztek, viď?
1: Mám. Říká se, že člověka často zklame jeho naděje, ale tentokrát naději zklamal její člověk.
0: Proč jsi mě honila po domech, když nemáš smysl pro domácnost? Nejdřív pověsíme hodiny.
1: Nedělej, že to zařizuješ pro mne, já tu s ní bydlet nebudu.
0: Pak ovšem ani se mnou. Teď je prostřeme ubrus.
1: Jak tě mohla okouzlit taková...
0: Nepomlouvej, odemkla nám oblek. Na ramínko, ať se nám vyvěsí.
1: Klíče máš ode mne.
0: Ale bez bytu. Od ní mám byt.
1: Ale bez klíče.
0: A co je lepší? Já vím, co proti ní máš. Obě jste mi slibovali totéž, jenomže ona to dokázala. Kartáček na zuby.
1: Nakonec jsem já, ta špatná.
0: To si řekla ty. Já tě nevyhazuji. Pojď mi pomoci. Kam s tou peřinou?
1: Zpátky do kufru.
0: Ty nejsi naděje, ty jsi závist.
1: A ty jsi hlupák.
0: Nebo žárlivost.
1: Pitomec.
0: Nevděk.
1: Hej, Hulo, ty nevíš, co mluvíš. Myslíš si, že urážíš mě a zatím urážíš sám sebe, dokud si ve mně viděl naději. Býval jsi nadějný. Teď ve mně vidíš nevděk, protože jsi nevděčný. Já, že jsem žárlivost? Co to dokazuje? Že ty jsi žárlivec? Jestli jsem závist?
0: Já jsem závistivec. Pěkně si to překroutila. Tak, aby bylo na tobě, kdo budu já. Až se ti zamane zahrácí třeba na zradu, ze mě se vyklube zráce. Až se proměníš ve vraždu, já se stanu vrahem. Ty, že mě vedeš domů, ty bys mě nejradši přivedla do kriminálu. Naštěstí je tu ještě ona. A dokud ona bude bezpečnost, já budu bezpečný. Podle tvé logiky.
1: A proč pak jsi tu tedy zavřený?
0: Já jsem tu zavřený, já jsem tu doma. A doma se člověk zavírá, aby se cítil bezpečný. Hmm.
1: A jestli tu náhodou nejsi zavřený proto, aby se domácí domkáři a domovníci cítili bezpeční před tebou?
0: Já jim přece nejsem nebezpečný.
1: No to vysvětlovat nemusíš. Ale jsem zvědavá, jak to vysvětlíš bezpečnosti. Hej, Hulo. To, co cítíš jako bezpečí, to jsem pořád ještě já. Co myslíš, že tě nutí, abys tu prostíral, vařil a zatloukal skobu pro hodiny? Bezpečnost? Kde pak? Naděje. Pošetilá naděje, že jsi tu doma. Ještě pořád jsem s tebou, jinak bys už nedoufal, jinak bys se tu cítil jenom beznadějně zabezpečený.
0: Ty se s ní zkrátka nechceš dělit o mé srdce. A taky nebudeš. Mé srdce opanovala bezpečnost. Počkej, až se vrátí. Ona tě odtud vyžene.
1: Nevyžene. To není v její moci. Může ti vzít všechno, jenom mě ne. Mně se můžeš zbavit jedině ty sám.
0: To bych rád věděl, jak.
1: Snadno. Stačí, když budeš pokračovat tímhletím tónem. Posledně si na mě křičel, abych zmizela. Teď na mě voláš bezpečnost. A do třetice mě prostě zapřeš. Ale pak si mě nepřej. To přání by se ti nevyplnilo, i kdyby bylo tvoje poslední.
3: Tak se do toho dáme. Ale vy jste nám to tu zařídil. Tolik doličných předmětů. Mám to brát jako přiznání?
0: Dáte si čaj?
3: Týpak je ta konvice.
0: Líbí se vám? Moje.
3: Tak. A ten vařič?
0: Taky můj. Hm.
3: Ty hodiny jistě taky, že?
0: Taky.
3: Vidím, že to přece jen budeme muset vzít služebním postupem. Tak pěkně po pořádku. Jméno?
0: Moje?
3: Vaše.
0: Já, to je právě, já nevím. Ale není to tak dávno, už jsem se málem jmenoval. Pak z toho sešlo.
3: Pane, my se to dozvíme.
0: Prosím vás, dejte mi potom taky vědět. Já nemám ty možnosti.
3: Možnosti my máme. Ale přijde vás to draho.
0: Já to nechci zadarmo, já vám za to dám.
3: To nám budete muset dát stejně. Nechtěl byste si raději vzpomenout?
0: Počkejte, není zvenku jmenovka?
3: Sednout. Bydliště.
0: No, vidíte, to je druhá taková věc. Jak bych vám to... Bydliště, já nevím. Já jsem se od vás nechal vést a vůbec jsem se nedíval na cestu. Ale zajímalo by mě to. Kde to jsme?
3: Tak dost. Byl jste viděn, jak se vloupáváte do domu číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ruku líbám.
1: Vy mě vidíte?
3: Tak jako vy mě? Přejete si?
1: Já nic. Já jenom podporuji přání toho svého. Já jsem jeho naděje.
3: Spravedlnost. Těší mě.
1: Spravedlnost? To byste mě mohla vyslechnout a spravedlivě potrestat, pokud mě shledáte vinou.
3: Potrestat? Ideu? Jak?
1: A co, když má na svědomí člověka? To, co udělal, jsem způsobila já.
3: Tím se netrapte. To už je náš úděl.
1: A víte, že jsem dlouho váhala, jestli vás mohu považovat za sobě rovnou? Jestli jste taky...
3: Někdy, když se zdá.
1: Jak to myslíte?
3: Doslova. Teď zrovna se například zdáme tady tomu...
1: Hej, hulavy.
3: Řekněme, kdyby neměl smysl pro spravedlnost, kdyby se dovedl obejít bez naděje, zkrátka kdyby se mu nezdálo, že mi ideje doopravdy jsme, tak by se námi přece neřídil.
1: Jak to nezdálo? Já se mu nezdám. Já jsem doopravdy.
3: Ale to já jsem taky doopravdy. Ovšem jenom, když se zdám, když se o mě sní, to jsem sama spravedlnost. Ale stačí, aby se můj člověk probudil a stojí před ním bezpečnost ve služební uniformě.
1: A kde je v tu chvíli spravedlnost?
3: Nikde. Proměnila se v bezpečnost. Nebo jste se s ní už setkala?
1: Počkejte. Já si vzpomenu.
3: Nevzpomínejte. Bezpečnost je uskutečněný sen o spravedlnosti. Abyste potkala spravedlnost, musela byste snít. Ale abyste mohla snít, nesměla byste se sama tolik podobat snu.
1: Snad máte pravdu.
3: Ovšem, že mám pravdu. Tady v té krabičce.
1: V takové malé krabičce? Hned ji pustíte. Pustíte ji ven.
3: To už bych ji neměla. A jistě chápete, že idea v mém postavení pravdu mít musí. Jaká by to byla spravedlnost bez pravdy?
1: A to se nestydíte přiznat? A dokonce před ním? Co až se probudí?
3: Až se probudí, zapomene.
1: A co když ne?
3: Tak schválně. Když ne, je váš.
1: A dáte mu svobodu?
3: Ne, ale o to vám přece nejde. Vy ho chcete pro sebe. Člověče, vy mi tady spíte?
0: Nespím.
3: Dále do domu 237, 238, 239, 240 na Vinohradské třídě, potom hned za Olšanskými hřbitovým...
4: Hej, Hulko, vyspal ses trošku? Co pak se ti zdálo pěkného?
0: Já jsem nespal. Já vás poslouchám. To já mám ve zvyku poslouchat se skloněnou hlavou a se zavřenýma očima. Člověk je pak soustředěnější.
4: Hej, Hulo, nezamlouvej to. Vzpomeň si, co se ti zdálo.
0: Já tak poslouchám i Bramse.
3: Děkuji za poklonu. A slyšel jste něco?
0: Všechno.
3: Cože?
0: Od jedničky do 240.
4: Hej, Hulo, vzpomínej.
3: A tak bych mohla pokračovat až do Vršovic číslu 375, do Strašnic k číslu 744 a dále do Hostivaře k číslu 1008. Kam se pořád díváte? Odtud neutečete.
0: Proč bych utíkal? Mně se tu líbí. Proto se rozhlížím. Já jsem si vždycky tak přál mít židli u stolu a na stole lampu a vedle lampy okno. Kolem okna zeď a na zdi obraz a na obraze.
3: Jistě, to je přirozené. Stůl, židle, obraz, lampa. Proto jste taky chodil po těch domech, že?
4: Ne, řekni, že ne.
0: No jak to, že ne? Proč bych to zapíral? Ano, proto.
3: Správně. Zapírání by vám mohlo jenom uškodit. Byl jste sám?
4: Se mnou. Řekni, že se mnou.
0: Byl jsem strašně sám. Já byl na všechno tak sám, až jsem to někdy nemohl unést.
3: Tak sám, až jsem to někdy nemohl unést.
4: Hej, Hulo, nezapírej mě. Zapíráním si můžeš jenom uškodit.
0: To už jsem slyšel. To nemáš ze sebe. A jak bys to taky mohla mít ze sebe, když vůbec nejsi? Že jsem na to nepřišel dřív. Od této chvíle pro mě zkrátka nejsi. Rozumíš, neexistuješ.
3: Ráda věřím, že by vám bylo milejší, kdybych nebyla. Bohužel jsem.
4: Když nejsem, vrať mi moje brýle a já jdu.
0: To jaké brýle?
4: Ty, co jsem ti půjčila tenkrát u Domesových.
0: Co pak já mám nějaké brýle?
4: Dokonce růžové. Už je nemáš.
0: Tady to vypadá hrozně. Dej mi ty brýle.
4: Ne, nedám. Hezky si to tady bez nich užij. Já odcházím. S Bohem.
3: Prosím, vaše výpověď.
0: Doznávám se, že jsem se při plném vědomí a z vlastní vůle vloupal do cizích bytů s úmyslem přivlastnit si jejich zařízení, případně zmocnit se bytové jednotky samotné. Majetek jsem přitom podrobněji nerozlišoval. Kradl jsem bez výběru židle, stoly, lampy, okna, zdi a obrazy, to všechno sám, až jsem to někdy nemohl unést. Tím jsem se dopustil trestného činu podle paragrafu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Podepište.
0: Já nemám čím.
3: Tušku vám půjčím.
0: Já nemám jméno.
3: Mohl byste si aspoň vymyslet, že neumíte psát.
0: Já se nevymlouvám. Já jsem své jméno opravdu zapomněl.
3: Tady budete mít dost času, abyste si vzpomněl.
0: No jak si mohu vzpomenout? Moje poslední naděje byla, že se to dozvím od vás.
3: Vaše poslední naděje je, že se to od vás dozvíme my?
0: 31, 32, 33, 34...
6: Hej, Hulko, tady jsem za dveřmi. Ty jsi mě volal?
0: Ne.
6: Neříkej, že jste o mě nemluvili.
0: Co tu ještě chceš?
6: Chci vědět, jak skončíš beze mě.
0: Bez tebe? Sad kvůli tobě, ne?
6: Hej, Hulo, když jsi mě jednou zapřel, tak už na mě nemůžeš svalovat vinu.
0: A kdo mluví o vině? Mám, co jsem chtěl. Mám na do smrti střechu nad hlavou. Mám adresu a dali mi i jméno. Teď jen, abych je nezapomněl, mám špatnou paměť na čísla.
6: Nejenom na čísla. Ty prostě nemáš smysl pro abstraktní kategorie.
0: Žádné abstraktní kategorie nejsou.
6: A co naděje?
0: Ta už vůbec ne.
6: Hej, Hulo, za koho mě máš?
0: Měl jsem tě za naději. Šel jsem za tebou, kam si mě vedla. A teď tu ležím s nepořízenou.
6: S kým?
0: No jak to s kým? S nepořízenou.
6: Tak je to tedy. To mám za všechno, já jí vyškrábu oči. Zamkli se, sprostáci.
0: Neblbni, to je jen takové slovíčko.
6: Já ti dám slovíčko, já jsem taky jenom takové slovíčko.
0: Ty nejsi vůbec, už jsem ti to řekl.
6: A tobě to řekla ona, co?
0: Kdyby zbyla, bylo by mi jinak.
6: Jestli je ti špatně, dobře ti tak. Neměl jsi mě zapírat.
0: Dokaž mi, že jsi. A já se k tobě přiznám.
6: Je mi líto, ale to musíš dokázat ty.
0: Tak já mám dokazovat, že ty jsi? Kdyby jsi byla, tak bys to dokázala sama. Jelikož nejsi, spoleháš se, že to dokážu za tebe. Ale jak? Mám si tě vycucat z prstu?
6: Stačí, když vyhodíš tu druhou.
0: Jakou druhou?
6: Však ty víš tu... Já ji nemohu ani přijít na jméno.
0: Nepořízenou. Vždyť jsem ti řekl, že žádná taková není.
6: Nerozčiluj se. A nebo když ji tam necháš a utečeš sám se mnou.
0: To bych to chytil. Jestli je na světě nějaká nepořízená, tak si to ty.
6: A ty jsi zlý, špatný. bezecný člověk. Jinak by si nemohl dělat z naděje nepořízenou a kdo ví, snad i v nepořízené vidět naději. Hej, hulo, tohle matení pojmu nemá konce, jak se s ním jednou zapleteš. Nejdřív si namluvíš, že krása je vlastně přetvářka a láska nic než chlípnost a víra jenom nevědomost a dobrota, že je hloupost. A pak ti začne hloupost připadat jako dobrota a dobrota jako nevědomost a nevědomost jako moudrost a moudrost jako vina a vina jako zásluha a den jako noc a noc jako deštník a deštník jako potrubí a potrubí jako ty. A proto ti říkám, dokud je čas, vyhoď tu druhou.
0: Ta druhá je jenom slovo.
6: Nic není jenom slovo. Slovo je jenom hladina. A pod hladinou je hloubka. Nebo bahno, nebo chaluhy, nebo dravé ryby, nebo léčivý pramen. Jedině jméno je jenom slovo. A přece ses proto slovíčko tolik trmácel.
0: Tak podle tebe jsem se trmácel zbytečně. Podle tebe jméno nic neznamená.
6: A podle tebe znamená? Podle tebe je pan Štědrý útočištěm chudých a na pana Nového si nikdy nikdo nezvykne a panu Horkému nelze podat ruku? A co znamená pan Dus, nebo Eberle, nebo Hrycenko?
0: Já jen vím, že kdo má jméno, ten je někdo.
6: To vím taky, proto jsem ti je pomáhala hledat.
0: Tak mi pomáhaš dál. Teď tě potřebuji nejvíc.
6: Hej, hulko, ty nikdy nebudeš někdo. Ty jsi totiž kdokoliv. Každý. Proto nemáš jméno.
0: Kdybych byl každý, tak by mě bylo všude plno. Ale já jsem sám.
6: Každý je sám. Ty, že jsi sám. Otevři, já se přesvědčím.
0: Rád bych, ale jsem tu zamčený.
6: Nevymlouvej se, máš přece ty mé klíče.
0: Ty jsou mi platné. Nebýt mezi námi ty dveře, hodil bych ti je na hlavu. Můžeš si to aspoň představovat.
6: Hej, hulko, není ti nic?
0: Já nevím. Buď jsem se tu už bez tebe zbláznil, anebo jsem se trefil tím nejmenším klíčkem rovnou do zámku. Tohle by se mi dvakrát nepovedlo.
6: Tak už to neskoušej a odemykej.
0: Už zase, ty jsi nenapravitelná.
6: Bude to.
1: Tak vidíš, co jsem ti říkala? No, a teď rychle.
0: Ty jsi ohromná. Ty, kdybys nebyla tak žárlivá, já bych si tě vzal.
1: Vychladni, hej, hulo, já nejsem ženská.
0: Promiň, nechal jsem se unést. Třetí, ty jsi báječná. Počkej, ty nejsi ženská. Proč tedy žárlíš?
1: Na ženské nežárlím, mám svůj úroveň.
0: Takže kdybych potkal tu, co se mi tenkrát nedovolala, mohu se klidně oženit.
1: Klidně. Obovaž se a rozvrátím ti to manželství ještě před svatbou.
0: Ale to je úroveň. Přece bys nežálila na ženskou.
1: Nikdy. Žárila bych na lásku.
0: A jaký je v tom rozdíl?
1: Žádný, pokud se pán hodlá ženit z lásky. Ožeň se bez lásky, třeba pro peníze, a já ti slibuju, že mi ta tvoje vůbec nebude proti mysli. Naopak. Budeš mít ve mně naději, že brzo umře.
0: Ty jsi strašná mrcha.
1: Je to silnější než já.
0: Čtvrtý, ty jsi fantastická.
1: Ty jsi fantastá. Já jsem jen takové prázdné místečko v nejtajnějším koutku tvého srdce. Víš, jak snadno mě může zabrat kdejaká vášeň? Divíš se, že si to místečko žárlivě střežím? Pátý.
0: My jsme venku. Poslyš, já se ti musím přiznat, ale nezlob se. Já až teď to opravdu věřím, že jsi naděje.
1: Hej, hulo, Já se ti musím přiznat. Ale nezlob se. Já už nejsem naděje.
0: Jak to? Vždyť jsi se splnila.
1: Právě, že splnila. Hej, Hulo, my naděje máme na vybranou. Buď se nesplníme a pak jsme plané, anebo se splníme a pak už nejsme naděje. Ode dneška jsem tvoje jistota.
0: Není to něco jako bezpečnost?
1: Naopak, hej, Hulo. Kdo nemá jistotu, ten se uchyluje aspoň do bezpečí. Ale kdo má jistotu, ten už na bezpečí tolik netrvá. A ty máš jistotu. Mě už se nezbavíš. Leda by mě někdo vyvrátil.

0: Jsem vlastně tam, kde jsem byl na začátku.
1: Tak zlé to není. Tenkrát jsi byl sám, jen si vzpomeň. Hej, hula s kufrem.
0: Kde mám kufr?
1: Tak vidíš, že nejsi tam, kde jsi byl na začátku. Nemáš kufr. Za to máš jistotu.
0: Pěkná jistota bez kufru.
1: Pěkná nejsem, ale závidět ti mě budou stejně.
0: Prosím tě, co je na tobě k závidění?
1: Ty klíče, hej hulo, ty klíče.
0: No, ty klíče jsou od kriminálu. Zatímco kdejaký novák má klíče od bytu. To je závidění hodné.
1: Hej hulo, představ si, že bys našel klíče od bytu. Jak bys se dostal z vězení? Seděl bys teď tady na lavičce?
0: Neseděl. Tak dobrá. Sedím tady na lavičce, ale já jsem chtěl sedět doma.
1: Co máš pořád s tím domovem? Co to vůbec je?
0: Tomu ty nemůžeš rozumět. Domov, to je jistota.
1: To ráda slyším. Řekni to ještě jednou.
0: Domov, to je jistota. A co?
1: Lichotí mi to. Ještě jednou a znova, dokud ti to nedojde.
0: Domov, to je jistota. Domov, to je jistota. To je domov. Jistota, to je domov. Domov, to je jistota. Jistota, to je.
2: Tak tedy končí příběh Přemysla Ruta, takový beznadějný případ. Dramaturgem byl Dušan Všelicha, účinkovali Josef Kemr, Iva Janžurová, Stanislav Oubram, Vlasta Žehrová, Tomáš Tepfr, Pavel Pípal, Jiří Kvasnička a Přemysl Rut. Příběh natočil v roce 1991 Petr Adler. No a pokud, přátelé, i nadále zůstanete s dvojkou, a já předpokládám, že ano a těší nás to, tak budete svědky toho, která k vám přijela ranní dvojka. Dnes se tak stalo v Litomyšli, kam právě teď předáváme slovo.
3: Přijela k vám ranní dvojka.
4: Ano, přesně tak, jak řekl Roman Víšek, milí přátelé, milí posluchači, my jsme v Litomyšli. Na náměstí.
5: Zdravíme vás se všemi vůněmi zalitého litomyšlského náměstí. Máme odsud spoustu zážitků, už spoustu setkání taky s vámi. No a teď asi potřeba někoho z vás vybrat.
4: Ano, hned na úvod my opustíme naše vysílací autíčko, přátelé. Hezky vás zdravíme.
6: Dobrý den.
4: Tady je narváno.
6: Já jsem tu zároveň za slosovací komisi, prosím vás. Všechny vyplněné lístky mám zde. Losování proběhne dle pravidel, to se nemusíte bát. A jak probíhá, to vám za chvíli ukážeme.
4: No, jde o to, že jste tady vyplňovali takovou tajenku. Jsme vlastně na čtvrtém našem setkání v nějakém městě. Tentokrát je to Litomyšl. A někdo z vás možná teď získá DAB rádio. Jak vidíte, Jakub Kaloč má takový specifický způsob...
6: Míchání a losování a slosování obecně. Dívejte se. Tak, jeden vyberu, ano.
4: A prosím tě, zavři u toho oči. Když ty máš brýle, takže to není vidět.
6: Tak, teď je musím otevřít, abych přečetl...
5: Jaroslava
6: Beranová. Je tu někde mezi námi Jaroslava Beranová?
4: To jste vy?
5: Je takhle blízko.
4: No takhle. Pojďte se...
6: Takže jsme se domluvili.
4: No, pojďte se rovnou
5: vůbec. Neuvěřitelný.
4: Pojďte na má prsa.
5: Neuvěřitelný, Dalibore.
6: To vyšlo.
5: To snad není možný.
4: To je paráda, ne? Krásný. Vy jste ale určitě neměla problémy s vyplněním naší tajenky, nebo měla jste tam nějakou starost?
5: No trošku jsem váhala u něčeho, ale asi to vyšlo. Asi to vyšlo.
4: No vyšlo to určitě, tak gratulujeme ještě jednou, potlesk pro vás.
6: Tak no. Jaroslavo, abyste si neodnesla pouze dobrý pocit, tak bychom vám měli předat nějak slavnostní rádio. Pam padá, pam pá.
5: Šalalalali.
4: My si musíme ty džingly dělat sami, no, pan Kaloč.
6: Vaše, já vás políbím ještě.
4: Já jsem myslel, že paní Jaroslavě dáš ještě i ty všechny lístky losovací tady.
6: Jestli chcete do kamen,

0: Všem ostatním se omlouvám, tohle už je prostě na podpal.
1: Kdybyste chtěli pomoct losovat,
2: budete s námi muset jet na další štaci. Rádi vás uvidíme.
1: Děkuju, nashledanou.
3: Tak, my samozřejmě začínáme celé vysílání u vás, zejména tematicky. Hledali jsme i písničky, které by vás snad mohly bavit, tak doufám, že ta úvodní vás potěší. Připomínám, že vysíláme, milí posluchači, z gastro slavností v Litomyšli Magdaleny Dobromily Rettigové. Já to zkusím pustit, ne?
0: Tady bude pouštěj.
4: Představte si, co jsem měl dnes v obědu.
3: Předpívat dovolenou.

0: všem z vás za pomoc.
1: Fantastický výkon, úžasný.
0: Škoda, jsou naše vysílání, které mohly zpívat a nespívaly na mikrofon.
1: Ano, koupil jsem ho v Londýně, ale my jsme v Litomyšli a aby to nebylo jenom o písničkách, o zpívání, taky o nějakém povídání, tak jsme velmi rádi, že jsme se včera seznámili na vernisáži v regionálním muzeu v Litomyšli s paní Hanou Klimešovou, která přichází sem k nám. Dobrý den, Hani.
2: Dobrý den.
1: Asi musíme začít takovou otázkou, která na vás bude působit trochu paradoxně, ale paní Klimešová to vysvětlí. Jak se podíváte na člověka, který vám řekne, já vařím podle Magdaleny Dobromily Rettigové?
2: A já jim to většinou nevěřím.
1: Proč?
2: Protože těch vydání Rettigové kuchařky je strašně moc. První vydání z roku 1826 mělo jenom 300 receptů. Dneska jich je tam více než 1100. Magdalena Dobromila Rettigová, když umírala a vydala předtím své poslední vydání, tak jich tam měla 793. Takže vidíte, že těch 300 a něco určitě není jejich.
1: To znamená, někdo to potom dopsal?
2: Ano, hodně doplnila Antonie Dušánková, která vlastně redigovala všechny další vydání po smrti Rettigové a v roce 1890 provedla opravdu velké změny, protože bylo potřeba změnit míry váhy, změnila se totiž soustava rakouská na metrickou a předala vlastně taky spoustu receptů, změnila recepturu dokonce, takže pozor na to, a strukturovala taky ty recepty tak, že už nebyly ve větách, ale tak, jak jsme zvyklí na ně dneska.
1: A co ten slovník, protože Magdalena Dobromila Rettigová mi tyká, říká mi vraž tam něco, jo? I ta slovesa, respektive ta čeština je taková zvláštní a myslím si, že na tu dobu to byla vlastně převratná věc. A ještě potom další otázka, my jsme tam včera v tom muzeu viděli velmi zvláštní artefakty, asi ona neměla sporák.
2: Ona možná už potom ke konci života měla sporák, ale běžné bylo ještě vařit v černé kuchyni na otevřeném ohni, takže ona opravdu ty recepty měla vyzkoušené úplně v jiném prostředí, než my jsme zvyklí.
1: Já myslím, že jsi chceš taky na něco zeptat, Regi. Ty tady tak stojíš, ty jsi vytuhla.
3: Já jsem zajetí vzpomínek, protože včera na té vernisáži zpíval taky sbor paní a dívek v Litomyšli.
1: No, mám to pustit?
3: Prosím
1: já jsem to nahrál.
3: Protože dámy byly neodolatelné, všichni měli krásné stejné kostýmky s bílým límcem a do rytmu si vyťukávali vařečkami. Ví se, paní Klimešová, jestli Magdalena Dobromila Rettigová taky třeba ráda zpívala?
2: Tak to úplně nevíme, ale lásku k hudbě měla velkou a shodou okolností její dcera Jindříška byla operní pěvkyní a v roce 1834, když poprvé zazněla Fidlovačka, odkud pochází naše státní hymna, tak Lidunku hrála její dcera Jindříška.
1: Máme autentický záznam ze včerejší vernisáže, fakt to za to stojí, já jsem to nahrál na telefon, tak to bude takový trošku pankáčský.
3: Ale stojí to za to, opravdu ten text i to provedení.

0: Bylo to trochu slyšet?
1: Jo, jo.
0: Zadělala na buchty studenou vodou, studenou vodou, krásný.
2: Přátelé, já tu mám jeden dotaz na vás. Je tu někdo z Rychnova nad Kněžnou?
0: Tak, promiň.
1: Já vidím, tam se dobře. Paní hlásí.
2: Tak, tady mladá paní se hlásí, mladý pán se hlásí. Já mám na vás dotaz a máme to ověřené. Víte, kde Magdalena Dobromila Rettigová dopsala svou knihu v roce 1825?
0: Rychnově nad Kněžnou.
2: Jenom prosím vás o konfirmaci takzvanou, o potvrzení.
3: Roce 1825.
2: Ahoj, nic jste nevyhrála, sice dobrý pocit možná, ano. Ale děkujeme za součinnost.
0: No a teď tady máme ještě jeden počin, o kterém jsme chtěli hovořit.
4: No je to vlastně nově vydaná kuchařka, ale ona to vlastně kuchařka je až na posledním místě. Bude-li to dobrý, pochválíš si to. Knížka pro vesnický hospodyně. Můžete představit autorky.
0: Knížka bez knížky a když je tam hodně knížek, tak je to takhle.
3: Tak je to publikace nebo knížka kuchařská, kterou sepsali Elena a Hana Fikejzovi. Anna a Helena Fikejzovi z Nedošína, což je dneska součást Litomyšle. A zajímavé na tom je, že je ještě starší než Rettigové kuchařka. Napsali ji v roce 1818. A je na tom strašně půvabné to, že ona je psaná tím naším litomyšlským nářečím. Takže jak sice oni měli vzdělání, ale jak oni mluvili, tak oni psali. Takže je tam polívka. A je to moc hezké čtení. Moc hezky to přepsali. Autorkami této knížky jinak je paní Miloslava Vajdová a moje kolegyně Miluše Vopařilová. A já jim vysekávám velkou poklonu za to, co se jim v této knize opravdu podařilo, protože dohledali i životní osudy těch jejich autorek a je to moc pěkné čtení.
0: Ještě nám řekněte na závěr našeho povídání. Moc děkujeme, že jste si na nás udělala čas. Jak se tenkrát vařila svíčková?
3: Tak byla málo známá a byla úplně jiná, než ji známe. Od vydání v roce 1890, tam samozřejmě najdete Celer, Petržel a Mrkev, ale Rettigová v původním vydání dělala úplně jinak. Museli jste prošpikovat maso slaninou a naložit ho na několik dní do nálevu z octa, vody, cibule, celého pepře, tymiánu a zázvoru. A potom, když jste to pomalu na másle dělali, tak jste to přelívali kyselou smetanou.
0: Aha, takže to bylo něco úplně jiné.
4: Žádná mrkev.
0: No jasně, žádná mrkev.
3: Žádná kořenová zelenina.
0: Nic takového. Tak až budete dělat podle Magdaleny Dobromily Rettigové, tak budete vědět. Z regionálního muzea tady v Litomyšli k nám přišla Hana Klimešová. Moc děkujeme.
3: Děkuju.
0: Děkujeme, že jsme. No a my zase, co se týče hudebního výběru, teď bude zpívat Zas a já se ptám proč. Protože za to můžeš ty.
4: Za to můžu já, protože jsem se dočetla, že Zas v Litomyšli jeden ročník nečekaně vystoupila. Viděli jste někdo její koncert, její vystoupení tady, kdy pán přikivuje, takže informace jsou správné, dokonce jim fotograf místní. Vy jste ji fotil?
5: Ano, fotil.
4: Byla milá, nebo měla hvězdné manýry?
5: Byla milá.
4: No, tak si musíme zaspívat, když byla
0: takzvané,
4: milá.
0: Takzvané...
4: Kdy to myšlá?
0: Takzvané jednoslovné odpovědi. Děkujeme. Ne, jasně. Bylo to super. No tak si ji pustíme. Ranní dvojka ochutnává dobroty Magdalena.

0: Ranní dvojka dnes přijela do Litomyšle.
1: A přijela pochopitelně na gastroslavnosti Magdaleny Dobroviny Rettigové. Prosím vás, sedí tu někdo z vás, kdo Magdalenu Dobrominu Rettigovou pamatuje? Jsem rád, že to tak není, ale chci se spíš zeptat, nebo chceme se s Reginou zeptat, je tu někdo z vás, kdo už ochutnal místní speciality? My jsme se dozvěděli, že tu je 14 druhů guláše někde, že se tady bude ochutnávat, nebo ochutnávala rajská omáčka, tak třeba tady se vás zeptám.
2: Já jsem neochutnala nic. No jo, ale já nevím, jestli to byla vodní.
1: Tak Líba měla rajskou a jaká byla?
2: Byla dobrá.
3: A kdo si pamatuje ještě z vás, co měl dnes k obědu?
4: Tak já jsem měla tady místní ten makový závin k obědu.
3: A spokojenost?
4: Byl moc dobrý, děkuji.
3: Krásný.
1: Tady mladý pan na nás volá, že měl svíčkovou.
5: S brusinkama.
1: S brusinkama, jaká byla?
5: Výborná.
1: I s citronovým terčem?
5: Ano. A s knedlíkama.
1: Výborně, tak jo, tak klasická svíčková.
3: Ale já jsem se v rešerších taky dočetla, že kuchařku Magdaleny Dobromily Rettigové vlastní Richard Tesařík. A tak mě tak napadlo, že bychom jí zavolali. Ty máš, Dalibore, číslo na každýho, každýho znáš.
6: Jsi říkala, jí zavolali, já jsem myslel jemu.
1: Dobromila to nezvedá, prosím.
6: Dobromila to už 200 let nezvedá.
3: Prosím tě, někomu zavolej.
1: Tak aspoň vidíte, že je to živé vysílání.
7: Je, ahoj, Dalibore.
6: Ahoj, Richarde.
7: Nazdar.
6: Tady tě zdraví celá Litomyšl, celý náměstí. Richarde, slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové si tady připomínáme. Co ti říká tato kuchařka?
7: Já ji mám doma dokonce.
6: Fakt?
3: A vaříte podle ní něco?
7: Ne, jenom jí mám doma a zatím jsem podle ní nic neskoušel, teda musím říct.
6: Ona je vtipná, že ti rovnou tyká, viď?
7: No, tak.
3: A odrazují vás ty složité recepty, nebo?
7: Jak kdy, záleží na tom, co zrovna se mi chce vařit.
6: A co nejradši vaříš?
7: Hele, všechno možný, ale takový jako dobrý je zvěřina nebo takovýhle věci.
6: Mm-hmm. A kde získáváš maso? Nebo?
7: Normálně si ho kupuju, nebo ho dostanu od známých, který jsou v ním rodi, že jo, takže. Mm.
6: A ty vaříš, Richarde, zejména jako pro sebe, pro celou rodinu, anebo třeba někdy i pro ostatní, když máte nějaké setkání?
7: No, dělával jsem, teď už to nezvládnu, že jo, přece jenom 80 let. A dělat šestichodový menu pro kámoše, to je jako obtížný, ale jo, je, udělám něco, si musím připravit už den předem, zvládnu to během toho jednoho dne, ale pak na terase si to užíváme se šampaňským.
6: Jasně, teď si mě připomněl scénu z jednoho muzikálu, ve kterém si hrál, jmenoval se Donaha, a ty si tam měl tančit jako na takovém konkurzu a řekl si, breakdance to už jo, asi dneska nedám. Pamatuješ?
7: No jasně, breakdance.
6: No.
7: To už dneska asi nedám.
6: To už dneska asi nedám.
7: ale kuře ještě zvládnu, jsem dál
6: pokračil. Kuře, ano. To je tanec.
3: Silvestrovský.
6: No, říkal, kuře dám. Takže kuřecí vlastně i rád asi připravuješ.
7: Taky, no, jasně, tak kuřecí je výborný maso, to.
3: Máte třeba nějaký svůj osobní recept na kuřecí, nebo něco, co je vyhlášené, co se o vás ví, že to je prostě vaše typická svíčková, nebo něco?
7: Ne, nedělám svíčkovou z kuřecího, nedělám.
3: To je divný.
6: Svíčková z kuřecího. Ale na co bys nás pozval? Co je takový tvůj majsterštyk?
7: Hele, při grilování je bezvadný a je to úplně jednoduchý. Jogurt, hodně chili, trochu sůl, že jo, a teď pomarinuješ kousky toho kuřete v tom, dáš to, vnoříš to tam, necháš to tam nějakou hodiny, pár hodin a potom to dáš na grill a grilluješ. Jo, to je úžasný. Nebo pozor, je nejjednodušší, ale úžasný, dobrý kuře je upečený kuře na másle a k tomu omáčka aioli, což není nic jiného, než je ten, ta majonéza s česnekem.
6: Jo, jo.
7: A vlastně nejlepší z toho je vlastně ta omáčka, ta šťáva z toho kuře, toho omáčku od skalebem. Lepší než to kuře.
6: Skvělý, no mimochodem, Richarde, my jedeme někdy tu naší show, kterou vlastně, díky které ti teď voláme, jedeme do Přeštic, tam se uvidíme, protože my jsme tvoje předkapela, mimochodem, ale když už jsme u té hudby, tak jsme přemýšleli nad tím, co pustit, víš? A Regina říkala, tak no, Litomyšl si asi, máte Karvinou, ne? Máte Kladno, ale Litomyšl si nenapsal.
7: Litomyšl ne, tak jako, hele, na Lito, já protože můj děda byl z Moravských Chrastoví, jo, a já když jsem byl malinký, tak než jsme začali bydlet v Praze, tak jsme bydleli u dědy. A měl jsem, takže na Litomyšl mám takovou vzpomínku, že jsem měl zánět středního ucha a ležel jsem v nemocnici, protože byl asi jako hodně, hodně silný. A píchali mi penicilín, jo. A to tenkrát bolelo poměrně.
6: No, jasně, ano.
7: Takže moje, a pak jsem tam ležel ještě v roce 2002 se zlomenýma žebrama. To jsem si udělal při rybaření v Poličce.
6: Cože? A ty jsi jako spad?
7: No, jasně, no.
6: Při rybaření si zlomit žebra teda, Richard.
7: Ale ne, to už bylo po, to už jsme odrybařili a musím říct, že jsem měl na váto, jo, takže.
6: No tady tě zdraví celá Litomyšl, celé náměstí a tak si pustíme Kladno, ne? Takové.
7: No jasná, tak dej to Kladno.
6: To bude Richard Tesařík, děkujem.
7: Taky, dejte se, dík za zavolání.

0: to bylo Kladno Richarda Tesaříka. Děkujem. No a tady vznikla taková situace, milí posluchači, protože jsme v samotném srdci Litomyšle a já jsem říkal, jestli ještě někomu nezavoláme. A mě napad Matěj Rupert, protože Matěj Rupert vaří a jezdí po té Itálii. Jenže vy jste chtěli Adélu, Aduš. No a to je technicky, to je trošku horší, ale zkusíme to, jestli to půjde. Jestli se Aduš ozve, jo?
1: Haló?
0: Hele, tady Aduš, haló? Tady Litomyšl, kde seš ty?
1: Já jsem na cestě do Drážkova.
0: Kam?
1: Do Drážkova, to je takové městečko, kde je krásné divadlo, které se jmenuje Hogofogo. Takže tam jedu hrát a máme tam nějakou oprašovačku předtím, takže jsem teď vlastně na cestě.
0: Řekni to ještě jednou. Počkej, teď to přestalo hrát.
1: Jo. Jak to?
0: Už to zase hraje, no, protože já to nedokážu tady zapojit. No. Dobrý, a ty jsi, když jsi tady byla naposledy v Litomyšli, tak jsi spala v hotelu Dalibor?
1: Ano, jela jsem kolem, vyfotila jsem ti ho, teda nespala jsem tam, protože z takových vzdáleností většinou jezdíme zpátky domů a jenom na Moravě spáváváme, takhle by se to dalo říct, ale jela jsem kolem a bylo to tam krásný, byl tam za mnou takový pán, který měl velké množství fotografií, které jsem měla podepsat, byly tam opravdu retro fotografie, teda až jsem trošku uronila slzu, jak jsem byla mladá, ale říkal, že čeká i na tebe, takže i tvoje fotografie jsem viděla, tak doufám,
0: že tě navštívil. A sakra, ještě ne. Aduš, tak dobře, dojeď a děkujeme, zdraví tě celá Litomyšl.
1: Děkuju, zdravím taky. Ahoj.
0: No tak, všechno jde. A nezavoláme tomu Matějovi Rupertovi ještě.
2: Nazdar Dalibore, ahoj, co pak by si potřeboval?
0: No, my tě tady zdravíme z Litomyšle, z náměstí. My o tobě víme, nejenom proto, že se díváme na televizi, že ty jsi gurmet.
2: No, samozřejmě, předně teda musím pozdravit. Ahoj, Litomyšl, ahoj!
0: Jo! Kdy jste tady hráli naposledy s Monkey Business?
2: Ty vado, tak to se přiznám, že si teďka z hlavy takhle úplně nevybavím, ale určitě jsme tam párkrát hráli, ale to myslím, je přenádherné město. Nejen díky Smetaně.
0: Ano, ano, ano, ano, známá Emma Smetana, ano, vím, no, o kom mluvíš.
3: No, vy máte, Matěj, Smetanu v pokrmech rád?
2: Já mám rád Smetanu v pokrmech, akorát já jsem teďka v takovém fitness módu a snažím se Smetaně vyhnout, ale třeba takové kuře na paprice, bez smetany v omáčce se tak jaksi nedá, jo, to jako, to prostě bohužel nejde, takže občas si trošku smetany asi můžu dát, jako krásnou dietní chybičku, ale snažím se v současné době spíše jíst dietně.
0: No to znamená, kdyby ti Magdalena Dobromila Rettigová řekla, vraž tam půl kila másla, tak to asi nezvládneš.
2: To asi nezvládnu, můžu trošku, ale půlku balení asi těžko. Na druhou stranu, já si myslím, že i já se teda přiznám, že jsem tu kuchařku kdysi dávno pročítal. A víte, co je zajímavé, že v té době, v tom čase té paní Rettigové teda, tak ona se strašně používaly vlastně strašně zdravý pochutiny, jako třeba kroupy, luštěniny, protože ono to bylo taky daný tím, že to bylo v čase, kdy většina lidu byla poměrně chudá a tak se jedlo se spoustu věcí, které vlastně tenkrát byly dostupné normálně, byly to dary polí a té krajiny, kterou kolem sebe máme. A vtipný je, jak se za těch více jak 100 let z těch pochutin staly vlastně luxusní zboží.
0: No, to je pravda. Jo, to je pravda. Ale ty teďko kroupy třeba a bulgur, to ty dáš teďko, ne, v tom svém dietním módu?
2: Bulgur je, bulgur je výborná věc. Stejně tak kuskus je výborná věc. Stejně tak jsou fantastické čočka, vesměs všechny luštěniny, fazole samozřejmě, to jsou opravdu strašně dobrý zdraví pochutiny, které mají v sobě spoustu vitaminů a hlavně spoustu vlákniny, kterou potřebujete vůbec obecně, a když teda se snažíte trochu s tou stravou jako laborovat tak, abyste nejedli jenom teda ty tučný jídla, ta tluštěniny jsou fantastická věc a dají se připravit na mnoho způsobů a já mám opravdu rád. A speciálně, protože teď se vlastně nacházíme tak jako v tom letním, předletním letním počasí, tak třeba takovej můj oblíbený je kuskusový salát s bazalkou, hráškem, červenou cibulí, kapka limetový šťávy a to vás vystřelí úplně někam, je to nádherný. A jako příloha třeba ke grilování, k masu, je to úplně výborný, protože je to rychlý, jednoduchý, dá se toho udělat hodně. Jo a ještě nesmím zapomenout, dávají se tam sušená rajčata.
4: Ano. A teď už se postupně dostáváme k té Itálii.
2: Ano, dal jsem ti takový krásný oslý můstek.
4: Ano, ano, já jsem po něm přešel.
2: Ano, ty jsi pro něm krásně přešel. My jsme teďka na konci jara dotočili první díly nový řady našeho pořadu se Manolem Ridim. Navštívili jsme Toskánsko, což je přenádherný kraj, opravdu, opravdu krásný. Ale přiznám se, že to jídlo mě tam nezklamalo, ale překvapilo, že tím, jak je Toskánsko hodně hornatý, tak je tam hodně masa, hodně másla, hodně polenty. Vlastně je to podobná kuchyně, jako je na severu horách, nebo hodně podobná. A takovým nejsignifikantním jídlem toho kraje, kde my jsme byli, to znamená jako jižní Toskánsko, je takzvaný bifteka Fiorentina, to asi znáš, ty jsi světoběžník, že? Doslova do písmene běžník, že? A steak Fiorentina je opravdu takový, že to má jako, v podstatě je to silný jako pěst. A je to T-bone z krávy, kde máte tu menší část, to je svíčková, a ta větší část je vlastně vysoký roštěnec.
4: Ano.
2: Ale já se přiznám, že ta úprava, kterou oni dělají, to znamená, že to nejdřív v kostí dají jako v podstatě rovnou na žhavý uhlí, kde to nechají 7 minut jako vlastně se pálit a pak to z každých stran taky udělají 7 minut. A pak je výsledek ten, že vevnitř je to vlastně v podstatě studený. Tak já mám radši ten steak trochu víc propečený. Ale to maso jako takový, protože Fiorentina je vlastně druh bílý nádherný krávy, která se chová právě v Toskánsku. Je to nádherný zvíře a má teda úžasný maso. Fantastický.
4: Matěj, my v našem rozhlasovém vysílání občas pouštíme také písničky a dnes tomu nebude jinak. My jsme původně chtěli pustit váš známý hit Prima Řízek, ale ve výsledku nakonec pustíme Prima Rozvod. Co by si k té písni řekl? Jako moderátor.
2: Já jsem si trošku myslel, že když teda narážíš na tu Itálii, že pustíte čau, čau, čau.
4: Jo.
2: Ale tak to můžete taky. Prima Rozvod, no tak vzhledem k tomu, že v podstatě drtivou většinu složení Monkey Business ten rozvod už aspoň jednou potkal. A tak
4: tak jo, asi nemusíš dál pokračovat.
2: Nemusím dál pokračovat, no. Takže tak nějak jsme si řekli, že se k tomu zkusíme, myslím se, že s nonšalantností a s humorem postavit a je to hodně vážný téma, to je pravda, velice smutný téma, ať už jste ten rozváděn nebo rozvádějící, to je celkem jedno, ale myslím si, že jsme se toho zhostili dobře a ta písnička je perfektní.
4: Tak my si ji pustíme a zdraví tě celá Litomyšo!
2: Za zavolání. A víte, co je zajímavé, když jste mi zavolali, já jsem skutečně na toaletě, co se omlouvám.
4: To byl Matěj Rupert, děkujem.
2: No, když Gondík zavolá, i motika spustí. Mějte se krásně, ahoj.
0: Ano, stále jsme tady na náměstí. Jakube, ty si něco říct? Já jsem daliborně poprosil, jestli bych zametl před pódiem, čímž to pádem se s vámi chci rozloučit před pódiem, kam se za chvíli odebéřeme. Tak zdravím všechny posluchače i vás, děkujeme za přízeň a předávám mikrofon.

0: Ranní dvojka přijela a dnes vysílá z odpolední Litomyšle. Ahoj, Litomyšli. Probíhají tady gastroslavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové i v souvislosti s tou 200 od vydání její první, respektive od prvního vydání její kuchařky. A probíhá tady taková soutěž a já bych sem rád pozval patrona soutěže, také myslím hlavního porotce a také držitele kříže svatého Vavřince, což je jedno z nejvyšších ocenění Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Lukáš Ende.
1: A přichází s tím oceněním na krku. Podívejte se na to.
0: Pojďte tady za náš improvizovaný pult. Můžeme potom něco krájet třeba, i když tady se to asi nehodí. Lukáši, tak jak vypadá ta soutěž v současné době?
2: Teďka právě končí poslední tým škol.
0: V čem, nebo jak ta soutěž vypadá? Popište nám ji.
2: No je to vlastně, ta škola dostane zadání, nějaký jednotný, letošním zadáním je candát.
0: Jejda.
2: Musí si vlastně poradit s tím candátem a vytvořit z něj minimálně 2 tepelné úpravy, takže to není jenom jako, že si vemu jednoho candáta, upečou ho na pánu a tím to končí. A k tomu si musí sami vymyslet v rámci tomu, že to je Rettigová, tak vlastně jakoby vhodný český přílohy, nejlépe čerpaný nebo inspirovaný tou Magdalenou Dobromilou Rettigovou.
0: No to říkáte moc hezky, já bych vás jako porotce asi nechtěl, protože mě vždycky všichni říkali, že candát je nejlepší jenom na másle.
2: Candát je jedna z našich nejlepších ryb, možná ta nejlepší, ale samozřejmě se dá upravit i líp než jenom na másle.
0: Dobře, tak budu jim teda samozřejmě, my jim všem držíme palce. Lukáši, pojďte nám ještě říct něco o sobě. Co to je ten kříž svatého Vavřince?
2: Kříž svatého Vavřince je vlastně tady ta machršňůrka, jak říkají holky z Litomyšle. A je to nejvyšší ocenění možný, který může kuchař u nás v České republice dosáhnout.
0: Jakým způsobem, nebo kdo vás nominuje, nebo jak to vypadá?
2: Nominuje mě AKC České republiky, to znamená to je Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. A samozřejmě předtím musí teda následovat spousty dřiny, kdy vlastně jako propagujete tu českou gastronomii ve světě, účastníte se různých soutěží gastronomických a samozřejmě se na nich teda musíte nějakým způsobem dobře umístit a potom postupujete dál a dál, až se dostanete třeba na kuchařskou olympiádu, která se pořádá taky jednou za 4 roky jako ta sportovní, kde se sjede 5000 až 6000 kuchařů z celého světa a vaří se a hraje se takhle týden, loni to bylo ve Stuttgartu. A to, takže já jsem se taky zúčastnil a vybojoval jsem stříbrnou medaili ve své kategorii a tím jsem se jako nominoval na tyhle ty ocenění. Ono předtím ještě předcházejí vlastně několik medailí Magdaleny Dobromily Rettigové.
0: No vy jste teda úžasný, navíc velmi skromný člověk. Jedna ještě věc, když jste mluvil o té Magdaleně Dobromily Rettigové, dejme tomu, že to je maminka kuchařek. Obecně kuchařky. Jak bychom my, amatérští kuchaři, měli vařit doma? Podle pocitu, podle citu, anebo si máme kupovat kuchařky?
2: Tak kuchařka je určitě velice dobrá inspirace, což jako já do ní rád kouknu taky. Dneska samozřejmě nám poradí i ta AI, když jako si nevím úplně rady a chci to rychle najít, tak taky používám ChatGPT a tak. Ale, AI je dobrý pomocník, že jo, ale nedá se použít na všechno. A samozřejmě vařte s citem, to, co prostě máte rádi, vařte si to, co máte rádi, to, co vám chutná, jestli chcete smetanu, dejte si smetanu a máslo, vyhněte se různým akorát takovým těm prefabrikátům a těmhletěm umělým věcem, který nejsou prostě dobrý v tom jídle. Vařte poctivě.
0: Já bych teda v té souvislosti chtěl pozvat všechny, kteří tady stojíte za chviličku na jeviště, já to potom i vysvětlím našim posluchačům v pondělí, protože to už ve vysílání nebude, kdy tam budete všichni moc ochutnat doudlebův reginák. Tak to se těšte. Včera jsme to připravovali tamhle v hotelu, půjčili nám kuchyň a když tam přišel pan profesor Doudleba s akuvrtačkou, tak říkal ten kuchař, takhle, už jsem tady viděl všechno, ale tohle ještě ne. Tak Doudlebův reginák. Lukáš Ende, děkujeme moc krát.
2: Já taky děkuju, hezký den.
0: No když už jsme u toho příjmení, tak rozhodně ještě není Ende. Ještě dáme jednu písničku, Eda Sheerana. Vzpomeneš si, proč jsme vybrali Eda Sheerana?
1: Samozřejmě, že si vzpomenu. Ed Sheeran, jak jsme se dohledali v internetových vyhledávačích, tak taky miluje vaření a natolik, že se pustil i do svých vlastních omáček, které si můžete asi pořídit a vychutnat si stejné chutě, jako má on.
3: Ranní dvojka ochutnává dobroty Magdaleny Dobromily Retigové v Litomyšli.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka z Litomyšle. Tak je to stejný jako všude. My se tady pořád fotíme. Já jsem zvu vedoucí odboru cestovního ruchu Michaelu Severovou. Tady z Litomyšle. Michale, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme vám chtěli moc poděkovat za to, že jsme tady mohli mít takový krásný azyl od vás, že za chviličku budeme moc řvát na jevišti a za tuto celou krásnou akci.
1: My vás tady máme rádi. Děkujeme.
0: To jsme rádi, ale slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové, to určitě není jediná akce, která se tady v Litomyšli koná.
1: Ne, v Litomyšli se pořád něco děje. Začali jsme zahájením lázeňské sezóny, teď máme gastroslavnosti, chystáme Smetanovu Litomyšl, Toulovcovy prázdninové pátky, Archimyšl, Litomyšl Fest, filmový a hudební festival, Shakespeare v Litomyšli. No prostě je toho strašně moc a stíháme.
0: Všechno stíháme krásně, času ještě dost, my totiž, milí posluchači, musíme skončit v 59:55. Protože pak nastupují zprávy. Smetanova Litomyšl, to je nádherná akce a já si myslím, že to je 2 roky, uváděl jsem ten finálový koncert, všichni za mnou přišli, jak to bylo překrásné a už mi od té doby nikdo nikdy nezavolal.
1: To se určitě změní.
0: Ale třeba ta Smetanova Litomyšl, to je taková ta špičková akce Litomyšle?
1: Jasně, to je akce, která má přesah za hranice i České republiky, nejen regionu.
0: Jak se tady jste se popasovali s tou opravou zámku, protože já jsem ještě byl v té mimochodem velmi pěkně vlastně zpracované sportovní hale.
1: Už po druhé se bude odehrávat Smetanova Litomyšl zpátky na druhém nádvoří Litomyšlského zámku, takže všechny posluchače srdečně zvu, bude to stát za to.
0: Akce gastroslavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové trvá až do večerních hodin. Jaké tady zatím máte ohlasy? Ochutnala jste něco?
1: Já na gastroslavnostech nikdy nejím.
0: Aha, to je zajímavý.
1: To je prostě strašný se mnou. Ale my tady budeme i zítra a zítra to z nás už spadne. Zítra budeme soutěžit o nejkrásnější a nejchutnější bábovku a dáme si sousedskou husičku pod nejvyšším stropem na světě.
0: Mě tady navštívil chlap, který má tady na tričku napsáno jsem Maxi Jedlík. On to prý před 2 lety vyhrál a jako hlavní cenu dostal možnost, tamhle stojí. Hele, minuta, pojď sem.
1: Soutěžil dnes v rajské omáčce.
0: Dneska v rajský, hele, Jarda, přivítejte Jardu. Jardo, máme na to hrozně málo času, ale nevadí. Ty jsi jako trest tu bábovku musel celou sníst?
2: To bylo trošku jinak, to bylo vlastně, já jsem to tady sice vyhrál před 3 rokama a byl u mě, to jsem ti říkal, ty jsi asi na to zapomněl zase, byl u mě Patrik Rozehnal z Pochodkovýho roku.
0: Nezapomněl, já jsem to jenom neřekl.
2: A my jsme točili jako jediný video z těch Pochodkovýho roku, že jsem jakoby musel tu bábovku potom, já jsem ji udělal a musel jsem ji sníst potom, no.
0: To je takovýhle pravidla tady jsou, Michaelo.
1: Takovýhle pravidla my nemáme.
0: A jak dopadla?
1: Bylo velice dobrovolné.
0: A jak dopadla ta rajská Open?
1: To ještě nevíme.
2: To ještě nevíme. Dal jsem vzorek, dneska uvidíme. Necháme to osudu.
1: 7 vzorků rajských, 14 kotlíkových gulášů, 4 cupcakey, no prostě soutěžíme z vesela dneska celý den.
0: Ještě jenom prosím tě jeden dotaz, ty máš nějaký speciální recept třeba na tu rajskou, nebo tam strouháš perník nebo něco?
2: Prosím tě, já jsem to teďka ozvlášnil, já jsem do toho dal mrkev, čověče. Já jsem, ta se dává, no, ale ne moc. Většinou to lidi vždycky jako, že jo, račetový protlak, cibule, červená, to. A já jsem tam narval mrkev, teda, aby to bylo takový i sladší a doufám, že to třeba zaujíme, uvidíme.
0: To bude perfektní. Jarda, potles pro Jardu. No, ono nám to asi vyjde. My jsme si tady udělali, to není rajská Open, ale to je Dvojka Open. Taková challenge, jak se říká,
3: máme
0: na to
3: closing pomalu, ne?
0: 20 sekund. No tak moc děkujeme, že jste nás takhle přišli podpořit celou ranní Dvojku a celý Český rozhlas. Moc si toho vážíme.
3: Děkuji.
0: Hele, je to dokonalý. 59:55. Teď!
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě, hrozí mu 10 let za mřížemi. Přibývá podvodných webů spojených s fotbalovým mistrovstvím světa. Bude převážně slunečno, teploty až 28 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná žena chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně. Prach ze Sahary se k nám letos dostal už v únoru, březnu a dubnu. V minulosti už kvůli němu platila i smogová situace. Kyberzločinci už teď využívají zájmu o blížící se mistrovství světa ve fotbale. Zakládají nejrůznější webové stránky s falešnými obchody se suvenýry, podvodnými sázkovými platformami a podobně. Cílem je ukrást peníze i osobní údaje lidí. Varuje před tím společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní je každá 1/40 registrovaná doména s tematikou mistrovství světa velmi podezřelá nebo přímo škodlivá, dodává za společnost Miloslav Lujka.
6: Checkpoint odhalil například podvodnou stránku, která byla vytvořena v březnu a napodobuje oficiální obchod FIFA se suvenýry. Láká na dresy, šály, merch, figurky a další zboží, na které nabízí slevu až 80% s dopravou zdarma. Profesionální design a použití oficiálního brandingu má vyvolat dojem legitimity a přimět uživatele k nákupu a sdílení osobních a finančních údajů.
4: Fotbalové mistrovství světa začne v Americe za necelé 3 týdny. Češi se v jeho základní skupině střetnou postupně s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a s jednou z pořadatelských zemí Mexikem. Úřady v kalifornském okrese Orange County evakuovaly kvůli úniku nebezpečných chemikálií na 40 tisíc lidí. Vysoce toxický a hořlavý metylmethakrylát unikl z nádrží v letecké technologické firmě. Cisterny kolabují a kvůli stoupajícím teplotám hrozí také přehřátí a výbuch tisíců litrů látky, která v nádržích zůstává. Podle vedoucího hasičského sboru Craiga Coveje tamní úřady nikdy nečelili ničemu podobnému.
7: Máme dvě možnosti a východiska. To první je, že nádrž praskne a všechny chemikálie vytečou do okolí. Na to jsme připraveni. Vytvořili jsme bariéry, aby nevytekly do blízkých kanálů, řek a do moře. Věřte nebo nevěřte, tohle je ten nejlepší možný scénář. Druhá možnost je, že to celé vybuchne. Zdůrazňuji, že nejde o nic předčasného. Tohle se opravdu stane.
4: Hasiči nádrže chladí vodou a tím se snaží získat čas na nalezení cesty, jak únik opravit.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Dnes má být převážně slunečno, zejména ve východním

0: 3. kilometru. Příčinou je omezení před Brandýsem. A Liberecká směrem z D8 do centra, tam je 10-minutová kolona, sune se z úrovně Letňan do omezení až k nájezdu z Davídkovy ulice, je průjezdný pouze pravý pruh. Přeji vám šťastnou cestu a na dvojce teď má slovo Václav Žmolík.
1: Dobré odpoledne. V tomto týdnu jsme oslavili Mezinárodní den muzeí. A tak co byste řekli tomu, kdybych vás teď vzal do muzea? A to nejenom tak ledajakého. Uvidíte v něm expozici živé i neživé přírody, archeologie, černého řemesla i jedinečnou kolekci orientálních zbraní. Navíc sídlí ve zdech středověkého kláštera spjatého s osobností českého krále Přemysla Otakara II. Naším cílem bude Jihomoravské muzeum ve Znojmě, které sídlí v budově někdejšího kláštera minoritů. Tak pěkný poslech.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: V minorickém klášteře, který je jedním z objektů Jihomoravského muzea ve Znojmě, mě uvítala muzejnice Monika Frecerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co všechno tady návštěvník najde?
1: V minorickém klášteře máme hned několik stálých expozic. Tady zrovna stojíme v té úvodní, což je expozice černého řemesla, kde máme různé kovářské výrobky od 16. století až zhruba do toho 19. Z těch dalších expozic tady potom máme třeba i neživou přírodu, živou přírodu, ale i třeba pravěk, zbraně Orientu. Můžeme to postupně společně projít.
0: Budu určitě moc rád, co tady nejvíc podle vašich zkušeností vždycky zaujme návštěvníky.
1: Návštěvníky zaujme i ta budova samotná, protože se nacházíme v bývalém minorickém klášteře, takže už samotná ta budova je v podstatě jednou velkou expozicí a prochází potom postupně jednotlivé expozice od té živé přírody, která je velmi oblíbená dětmi, až po ten úplný pravěk.
0: A co by si měl návštěvník odnést z návštěvy minorického kláštera a vašich muzejních expozic?
1: Rozhodně by si vždycky měl odnést nejenom nějaké poučení, ale i pozitivní zážitek z toho, že ochrana všech těch kulturních statků, dědictví, památek má smysl a že jsou to předměty, které sice jsou historické, ale pořád mají co říct i nám v naší současnosti.
0: A co by si měl odnést o vašem městě? O Znojmě.
1: Přímo tady v minorickém klášteře to je sdělení toho, jak dávní předkové pracovali s různými materiály, právě tak jako třeba tady s tím kovem, ale i třeba kamenem, a jaké budovy dokázali postavit už v tom 13. století, ale i třeba to, jaká zvířata a rostliny se vyskytují v přírodě Znojemska, nejenom v Národním parku Podyjí, ale opravdu my se snažíme mapovat celou tu jihozápadní Moravu.
0: A když se teď nacházíme právě v expozici, která přibližuje díla černého řemesla, tak jsou tady opravdu nádherné artefakty tohoto uměleckého řemesla. Třeba tady se dívám na vývěsný štít zámečníka z Michalského náměstí z počátku 19. století. Ale já ještě musím zmínit, že naše hlasy se teď rozléhají v ambitech, které mají opravdu nádherné a úžasně zachovalé gotické klenby a sluníčko na nás svítí gotickými okny.
1: Nacházíme se totiž v nejstarší dochované části toho minorického kláštera, kde máme dochovaná krásná kroužená okna. Ty kružby mají třeba analogii i v blízkém Recu na druhé straně hranice. Máme tady křížovou klenbu se svorníky, kde když zvedneme ten svůj zrak výš, tak vidíme, že místy máme opravdu ten svorník i v takovém detailu. Tam je potom ještě zdobenější, tady opravdu je to ještě bez nějakých výraznějších ozdob.
0: Ano, je tam dokonce dochované malování. To pamatuje vznik kláštera?
1: To už bude důsledek té pozdější přestavby, ten znak, co tam vidíme. Ten ambit jako takový zpravidla bývá tvořený čtyřmi rameny, které vlastně umožňují ochoz kolem rajského dvora. V našem případě v tom bývalém minorickém klášteře se dochovaly ramena dvě. Z toho jedno je z té opravdu nejstarší fáze výstavby minorického kláštera, tím jsme teďka prošli. A teď jsme se ocitli právě v místě křížení těch dvou ramen a to druhé rameno už nás vede k té druhé stavební fázi toho minorického kláštera, kdy tady v 15. století byl požár, takže musel být ten kláštěr ještě jako opravován a byl samozřejmě stavěn velmi dlouhou dobu.
0: A jaká je historie minorického kláštera ve Znojmě, tak to si s Monikou Frecerovou povíme za malou chvíli. Posloucháte Sobotní po Česku.

0: Monikou Freserovou jsme teď vstoupili na Rajský dvůr a mě samozřejmě zajímá, jaká je ta historie kláštera minoritů ve Znojmě.
1: Minorité se ve Znojmě v tom areálu před Znojemským hradem usadili jen pár let po tom vlastně svém založení toho kláštera jako takového, ale zároveň i krátce poté, co byl dovršený ten několikaletý proces založení samotného města Znojma, které vzniklo spojením těch několika osad. A když si uvědomíme polohu minorického kláštera právě ve vztahu k tomu Znojemskému hradu, tak vidíme, že opravdu se jedná o jednu z takových jako prvních větších staveb.
0: Ve Znojmě, jak vím, si připomínáte právě v letošním roce 800 let města. To znamená, že začátky tohoto kláštera spadají někdy do 30. let 13. století, do roku 1226?
1: Ano, máme první doloženou zmínku z toho roku 1239, ale víme, že v té době už ten klášter nějakým způsobem tady začal vznikat.
0: Proč právě minorité a nakolik byl ten klášter významný?
1: Ta významnost toho kláštera, to vidíme už z té polohy, kde ten klášter vznikl, kde ho postavili. Dneska je ta ulice pojmenovaná ulice Přemyslovců a to pojmenování samozřejmě není vůbec náhodné, odkazuje právě ke Znojemskému hradu, kde v té době sídlila ta moravská větev přemyslovského rodu.
0: No a nakolik byl klášter významný? Já jsem se dočetl na pamětní desce, kterou máte vedle vchodu, že právě v tomto klášteře byl nějaký čas pochovaný český král Přemysl II. Otakar po bitvě na Moravském poli.
1: Ano, protože Přemysl Otakar II. Také byl výraznou panovnickou osobností ve vztahu k tady k tomu minorickému klášteru. Protože my se tady dosud bavíme pouze o klášteře minoritů. Nicméně ono se jednalo ve skutečnosti o klášterní komplex přezdívaný u Matky Boží, který měl ještě ten protišek v ženském řádu klarisek a spojovali je kostel na nebevzetí Panny Marie a právě tady ten klášter klarisek tady zakládá nebo přivádí do Znojma právě Přemysl Otakar II.
0: Jak dlouho tady spočívaly jeho ostatky?
1: Byl tady pohřbený přibližně 20 let, necelých 20 let. Bylo to tuším přesně od roku 1279 až do roku 1296. Ano, protože vlastně zemřel při bitvě na Moravském poli, která je odtud nedaleko. Ty jeho ostatky tady byly tedy necelých 20 let uloženy právě v kostele na nebevzetí Panny Marie. Víme, že byla pro jeho ostatky zhotovena nějaká kamenná tumba, zmiňují ještě prameny starší, ale bohužel dneska už vlastně nevíme, kde se nachází a jestli třeba ještě někde nějaký pozůstatek z toho kamenného hrobu tady zůstal. Ostatně nestojí nám tady už dnes ani ten samotný kostel na nebevzetí Panny Marie.
0: Ano, jak se dívám, tak z něho zbyla obvodová zeď, která uzavírá ze čtvrté strany nádvoří minorického kláštera.
1: Přesně tak. Je to v podstatě zeď, která spojovala dvě takové chrámové lodi a my, když se tady porozhlídneme po tom Rajském dvoře, tak v té dlažbě máme krásně pomocí kamenů vyznačeno, jak vedla právě jedna z těch dvou chybějících ramen té křížové chodby a tady vidíme i takový jako vyvýšený prostor, který je ohraničený právě tou zdí zůstávající a tam je právě to místo toho původního presbytáře, kde se ty ostatky nacházely.
0: Je to velice působivé a kostel to musel být veliký.
1: Ano, byl veliký, měl ještě i takové jako zvýšené patro, které právě využívali klarisky při těch bohoslužbách.
0: Říká Monika Frecerová, která nás provádí po jednom z objektů Jihomoravského muzea ve Znojmě, po někdejším klášteře minoritu a my v naší prohlídce pochopitelně budeme pokračovat, ale ještě předtím pro vás budu mít soutěžní otázku.
2: Český rozhlas 2.

0: Minule jsem se vás zeptal na jméno nejslavnějšího majitele hradu Jenštejna u Prahy. Že to byl arcibiskup Jan z Jenštejna, to mi napsala i Simona Kyselová z Čerčan. Jako odměnu jí posíláme radiokartu na audioknihu podle našeho rozhlasového pořadu Toulky první republikou, díly 1. až 25. A já moc gratuluji. Tentokrát budete soutěžit opět o knížku. A to o moravské pověsti, aneb to nejlepší z rozhlasového pořadu Zdeňka Junáka z produkce Radioservisu. A ptám se, který český král byl bezmála 20 let pochován v klášteře minoritů ve Znojmě? Odpovědi, včetně své adresy z PSČ, posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Který český král byl několik let pochován v klášteře minoritů ve Znojmě? dvojka@rozhlas.cz. Hodně štěstí!
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: ambitů minorického kláštera, teď s Monikou Frecerovou z Jihomoravského muzea, vstupujeme do expozice Zbraně Orientu. A když se rozhlednu kolem, tak musím říct, že se jedná o opravdu velice zajímavou sbírku orientálních zbraní, navíc velice nápaditě instalovanou.
1: Ano, my se nacházíme v bývalé kapitulní síni, takže on i ten prostor samotný je velmi působivý. Úplně původně se expozice samotná nacházela na Znojemském hradě, což bylo takové jako původní sídlo toho Znojemského muzea, které se podařilo získat už v tom roce 1910 pro muzeum. A tady v minorickém klášteře, přímo v té kapitulní síni, kde je i dnes, tak byla poprvé ta expozice orientálních zbraní instalovaná po polovině 80. let. Nicméně to, co vidíme tady teďka, celkové to výtvarné a architektonické pojetí, tak to je záležitost rekonstrukce už samozřejmě novodobé tady toho prostoru, která proběhla mezi lety 2009 až 2010.
0: To výtvarné řešení je v barvách modré a červené, až možná karmínové, a na stropě, jak se tak dívám, jsou krásné mozaiky. Čeho zejména by se tady návštěvník měl všimnout?
1: Tady se dá obdivovat, je to trošku paradoxní, ale vlastně to výtvarné zpracování těch zbraní, které jsou zajímavé, ani ne tak, protože se jedná o zbraně, i když věřím, že spousta návštěvníků ocení i tento fakt, ale mně tady ta expozice Zbraní Orientu vždycky přišla velmi vizuálně zajímavá, i co se týče těch předmětů jako takových.
0: Protože jsou to nádherné artefakty, že?
1: Ano, jsou velmi jemně zdobené, vidíme tam ty ornamentální motivy, různé řezby, vykládání drahými kovy. I tvarově jsou ty zbraně velmi zajímavé. Kdo se zajímá o samuraje, máme tady i ty základní samurajské meče katanu a wakizashi, ale dokonce i tu zbroj samotného samuraje, kterého tady vidíme právě na té slizované figuríně.
0: A jak to, že taková jedinečná kolekce orientálních zbraní se nachází právě ve vašem muzeu ve Znojmě?
1: Naše Znojemské muzeum má to štěstí, že v průběhu své dlouhé historie mělo spoustu mecenášů a osob, které se rozhodly věnovat své sbírky v muzeu. A tady v tomto případě se jednalo o Maxa Mayera z Arndorfu Wallersteinu, což byl olomoucký kanovník, byl to církevní hodnostář, který působil nedaleko Znojma na území dnešní obce Božice, a právě on byl velkým sběratelem. A kromě tady té sbírky zbraní Orientu, tak se nám od něho podařilo získat, nebo muzeu, nám aktuálně ne, ale muzeu v té historii se podařila získat i velmi cenná sbírka církevního umění.
0: Teď položím jednu takovou obvyklou návštěvnickou otázku. Co je tady nejcennější?
1: Upřímně, já osobně vlastně ani nedokážu vyhodnotit. To je v podstatě velmi cenná sbírka jako celek. Jsou tady třeba z Osmanské říše krásné meče, pušky, dýky, jatagán. Jsou opravdu to takové, jako až bychom řekli, zlatnické práce.
0: Ano, pušky s pažbami vykládanými perletí a nejrůznějšími kovy, také nádherné kovářské práce. Tady třeba ten kinžál je úžasný.
1: I s tou pochvou, s tím obalem, je to opravdu precizní práce, zdobená. Možná ještě vás tady zavedu k jednomu takovému předmětu, který mě osobně tak jako vždycky jako zaujme a ráda ho tady návštěvníkům připomínám. Je to totiž taková zvláštní indická vlastně dýka. Je to tady tenhle taková nenápadná věc, která se jmenuje ankus. Je to takový bodec v podstatě. No co myslíte, že to používali? To není úplně zbraň totiž jako taková.
0: No já to tady čtu.
1: Tak to vás nenachytám. Vzhledem k tomu, že posluchači si to nepřečtou, tak jim to prozraďme. Je to vlastně takový bodec na popohánění slonů.
0: Ano, velice zvláštní nástroj, který asi na Jižní Moravě by nenašel uplatnění.
1: To rozhodně.
0: Za toho ale rádi vystavili v téhle expozici Jihomoravského muzea ve Znojmě. Posloucháte Sobotní po Česku.

0: Monikou Frecerovou v Jihomoravském muzeu v někdejším minorickém klášteře. Teď vstupujeme do expozice s názvem Pravěcí zemědělci. A co mě tady čeká a proč mě vedete právě sem?
1: Pravěcí zemědělci jsou jednou z našich nejnovějších expozic. Jedná se o archeologickou expozici, kterou jsme se pokusili zase pojmout v takové tajuplné atmosféře.
0: Je pravda, že výmalba stěn je tmavá, šedočerná a uprostřed dlouhé místnosti se nenacházejí vitríny, ale jak to nazvat, to, co tady máte?
1: Odborným pojmem tomu říkáme takzvaná proudová vitrína. Je to vlastně veliká přes celou tu šíři, asi rozměrově si to ani netroufám odhadnout, ale je to velmi dlouhá, v podstatě taková vitrína, která ale není celá zakrytá, dá se krásně nahlédnout i dovnitř a pomocí toho výtvarného zpracování se tady autoři expozice pokusili simulovat to prostředí, ve kterém ty předměty se původně nacházely, včetně i třeba dobových modelů, tak aby byl doplněný kontext té expozice.
0: Je tady třeba model pravěkého sídliště a je tady celá řada předmětů. To jsou originály?
1: Veškeré originály s ohledem na zajištění té bezpečnosti a ochrany těch originálních sbírkových předmětů, tak jsou schované v takových skleněných akvárkách a naopak ty kopie jsou umístěné volně a často jsou právě ty kopie volené tak, aby člověk viděl třeba nějakou část toho originálu, protože přece jenom se jedná o nálezy ještě z dob pravěku, takže jsou to často střepy nebo keramické nádoby, kde už třeba nevidíme ani plnou barevnost. Tady zrovna jsme popošli k nádobám z období moravské malované keramiky a vidíme tam tu původní barevnost možnou, pravděpodobnou na těch kopiích a pak vidíme i ty originální předměty, které teda jsou tady umístěné tak, jak se našly po tom očištění.
0: No je úžasné, že se je povedlo po těch tisících let najít málem kompletní.
1: Tohle je velmi taková jako pečlivá práce kolegyní konzervátorek, protože když se podíváte třeba zrovna na tu jednu nádobu, vidíte tam ty praskliny, které tam zůstávají. To znamená, archeologové přivezou ze svého výzkumu spoustu střepů a pak právě přichází kolegyně konzervátorky a s takovou velmi jako pečlivou prací, kdy se snaží najít dílek k dílku a je to takové velmi, řekněme, problematické 3D pucle.
0: Všechno sestavit, možná by to bavilo i naše děti. A aby to bavilo všechny návštěvníky, včetně těch malých, tak tady máte, jak jsem se díval, různé interaktivní prvky.
1: Ano, snažili jsme se tady myslet i na toho dětského návštěvníka, ale tak, jak pozorujeme ty návštěvníky v expozici, tak zpravidla zaujmou i ten dospělý doprovod.
0: Ano, i my dospělí jsme hraví.
1: A to je dobře, tak to má být. A proto tady ty panely doplňují různá témata. Jednak to jsou dobové oděvy z toho období těch prvních zemědělců, obydlí, nástroje, které se používaly a všechno je to s ohledem na to, co tady potom ten návštěvník sám uvidí. Máme tady vertikální tkalcovské stavy, tak aby bylo vidět, jak se ta látka oblékala, protože často máme takovou jako zkreslenou představu o tom pravěku, že v podstatě to bylo takové jako, řekněme, až primitivní období a přitom právě v této době se naučil člověk všechno zásadní, co k tomu přežití potřebuje.
0: Velice zajímavé jsou expozice Jihomoravského muzea v Minorickém klášteře ve Znojmě. Provádí nás po nich Monika Frecerová. Posloucháte Český rozhlas Dvojka.
2: Po Česku s Václavem Žmolíkem
3: na Dvojce.

0: Na dvojce jste si naladili sobotní Počesku, který je tentokrát z Jihomoravského muzea ve Znojmě, konkrétně z objektu někdejšího minorického kláštera. A my jsme teď s mojí průvodkyní, muzejnicí Monikou Frecerovou, sestoupili po několika schůdkách k zadnímu traktu na zahradu, kde se nachází lapidárium.
1: Ano, jsou to různé fragmenty soch, máme tady fragmenty i různých okenních ostění, portálů, ale když bychom přešli tím úzkým průchodem dozadu, tak bychom dokonce našli k takovému v vozovkách, řekněme, pohřebišti kamennému, kde je právě jedno z takových polí věnováno pozůstatkům právě toho zničeného kostela na nebevzetí Panny Marie, o kterém jsme si povídali na Rajském dvoře.
0: A všechny ty artefakty, které tady návštěvník může vidět, jsou znojemské?
1: Přímo znojemské jako takové je jenom část. Část je samozřejmě opravdu z toho regionu, z širšího Znojemska, tak jak naše muzeum opravdu se snaží být ne tím čistě znojemským muzeem, ale tak, jak to máme v názvu, být tím jihomoravským muzeem pro tu oblast toho širšího Znojemska.
0: No, však vaše muzeum nepečuje jenom o někdejší minorický klášter, ale máte celou řadu dalších objektů, které si zaslouží návštěvu, tak kam byste naše posluchače ještě pozvala?
1: Určitě bych vás pozvala na Znojemský hrad a rotundu svaté Kateřiny, kterou má muzeum ve správě a vlastně v nájmu od města Znojma. A je to teda sezónní objekt. Potom určitě bych vás pozvala na Alšovku, což je náš nejnovější objekt. Je to sice primárně centrální depozit, ale nachází se tam také expozice umění Znojma a podií, takže tam může člověk to město si prohlédnout na obrazech, tak jak ho malíři zaznamenali v průběhu staletí, ale taky třeba na nedaleký Zornštejn, což je hradní zřícenina, která je také naším objektem. A v samotném centru Znojma, když se vrátíme do Znojma, tak máme Dům umění, kde právě připravujeme výstavu k výročí 800 let města, která se bude jmenovat Tváře města Znojma. A málem bych zapomněla na památník Prokopa Diviše, který je sice nejmenším naším muzejním objektem, ale rozhodně také stojí za návštěvu. Památník Prokopa Diviše se nachází v Příměticích, což dříve byla samostatná obec, dneska je to teda příměstská část města Znojma a tam ten režim návštěvnický je takový jako na zavolanou. Nachází se ten památník u kostela svaté Markéty a pokud má návštěvník zájem o to připomenout si tohoto velkého vynálezce, kněze, ale i třeba hudebníka, tak si stačí zavolat na telefonní číslo, které máme uvedené na webu muzeumznojmo.cz.
0: A já jako milovník vína musím ještě zmínit, že tady na té zahradě za klášterem máte několik hlav révy vinné, což se na Znojemsku sluší a patří.
1: Ano, přesně tak. Snažili jsme se o to, aby tahle část byla věnovaná i opravdu těm zahradním účelům, takže máme tady jezírko, ale nově jsme tady také zasadili i tu vinnou révu, která původně v době vzniku té expozice tak tady nebyla. Byly tady ty popínavé rostliny, které ještě někde tady z části vidíme, ale myslím si, že postupně jako dojde k nějaké jako obměně. To víno tady prostě má své místo.
0: Říká Monika Frecerová, která nás provedla po jednom z objektů Jihomoravského muzea ve Znojmě po klášteře minoritů. Já děkuji a přeji hodně návštěvníků, minimálně tolik, kolik jste jich měli před pár dny během Znojemské muzejní noci.
1: Moc děkujeme a na všechny se budeme samozřejmě těšit.
0: Od mikrofonu se s vámi, vážení a milí posluchači, loučí také Václav Žmolík. Naslyšenou se těším opět v tomto čase za týden z jiného úžasného místa naší země.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Mikuláš Klenor je skvělým důkazem, že věda je skutečně pro všechny. V 6 letech mu diagnostikovali těžké zrakové postižení. A tak poslechl rady rodičů, že by se měl živit hlavou a stal se vědcem. Zabývá se molekulovým modelováním, kdy na počítači teoreticky navrhuje nová léčiva nebo zkoumá chování molekul.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT 1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT 2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Ke splnění cílů NATO by Česko potřebovalo 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to šéf generálního štábu Řehka. V Hodkovicích nad Mohelkou je technopárty, lidé si stěžují na hluk. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně oblačno a teploty zítra až 30 stupňů. Dobré odpoledne, na Dvojce začínají zprávy s Denisou Žižkovou. Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 tisíc vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 tisíc příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 tisíc vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla také úprava současného modelu armády.
7: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
6: Premiér Andrej Babiš ano tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř 100 aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markety Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje, podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do nedělního poledne. Francie se rozhodla zakázat izraelskému ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup na francouzské území. Informoval o tom šéf francouzské diplomacie Jean-Noël Barrot na platformě X. Dodal, že se přidává ke svému italskému protějšku a vyzval Evropskou unii, aby uvalila sankce na Ben-Gvira. Barrot také reagoval na přístup izraelského ministra ke členům flotily, kterou zadržela izraelská armáda při cestě do pásma Gazy. Ben-Gvir zveřejnil video, kde prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou nebo na ně pokřikuje. Ben-Gvirovi zakázalo na 5 let vstup i Polsko, informoval o tom polský rozhlas. České hokejisty čeká 5. zápas na mistrovství světa. Ve Friburgu nastoupí proti Slovensku. Utkání začíná v 16 hodin 20 minut. Ve stejné skupině Dánsko porazilo Slovinsko 4-0 a ve skupině A Lotyšsko zvítězilo nad Spojenými státy 4-2.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne zítra a večer od severu přechodně oblačno, ojediněle se objeví přehánky, teploty 25 až 30 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 22 a na Šumavě až 25 stupňů.
1: Doprava.
6: Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy směrem na Turnov vjedete do kolony těsně za sjezdem na Horní Počernice na 3. kilometru. Bezmála hodinu se budete sunout až na konec omezení za Starou Boleslav na 15. kilometr. Zvažte náhradní trasu po staré silnici 610. Průtah Brandýsem je v celku volně průjezdný. Praha ještě jednou teď příjezd ze severu z Liberecké ulice do centra a za nájezdem od Letňan. Tam je víkendové omezení, průjezdný je pouze pravý pruh, popojíždí se asi 10 minut a na výjezdu z metropole ve směru D7 na Slaný, tam zpomaluje provoz omezení u letiště, z odbočky na Horoměřice ztratíte asi 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu a na další program nás teď pozve Roman Víšek.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemné sobotní odpoledne z Dvojky, přátelé. Dnešní hosté Jan Cina a Jiří Hána jsou herci veskrze známí nejen z divadelních prken,

0: Přeji vám příjemné dopoledne. Nikoliv ovšem ze Sokolovny v Týně nad Vltavou, nýbrž z rozhlasového studia na Pražských Vinohradech. Ani tady se však od člověka, zaplať pán Bůh, nežádají pražádné tělocvičné úkony s výjimkou jediného, totiž pohodlného sedu ve zdejší lenožce. Oba mý dnešní hosté jsou herci, a to herci veskrze známí jak z divadelních prken, tak z filmů či televizních obrazovek. Na to jsou oba ceněnými tanečníky, oba mají sklony k zahradničení a oba rádi pozvedají zraky k hlubinám, jakož i k záhadám všeho míra. U mikrofonu vítám pány Jana Cinu a Jiřího Hánu.
1: Dobré dopoledne.
0: Buďte vítáni.
1: Děkuji.
0: No, Jiří, vy se dokonce nějak netajíte tím, že byste rád do vesmíru zavítal, třeba jako turista, že jo? A vy, Honzo, jste se kdesi dal slyšet, že jako kluk jste doufal, že tedy přinejmenším se setkáte s ufony, tak jak se to vyvíjí, jako v obou případech.
2: Já ten sen pořád mám a pořád ho nějakým způsobem vnitřně žiju. Já bych se opravdu do vesmíru moc rád podíval. Já jsem vlastně teď naposledy sledoval tu posádku lodi Artemis,
1: co letěla všichni. Asi všichni, taky velmi a moc jsem to prožíval.
0: No. Takže vy se na to chystáte.
2: Já se na to chystám, já už jsem začal běhat.
0: Jo.
1: To se musí trénovat, ano.
2: Ne, to v každém případě, on ten vývoj je strašně rychlý, jde kupředu. Věci, které podle mě byly nemyslitelné, jsou dnes prakticky dosažitelné a já pořád čekám na to, že se to nějakým způsobem ten vývoj ještě urychlí, že se ta cesta do vesmíru asi trošku zlevní, že to nebude jenom pro vyvolené, bohaté lidi, ale zase jsem idealista. V některých věcech jsem dost tvrdý realista, ale v tomto jsem idealista, protože já myslím, že je důležité plnit si sny.
0: No tak doufejme, že na to dojde, že jo? Mě trošku děsí představa nízkonákladových letů do vesmíru.
1: Děsí i ty lety normální nízkonákladový. No, teď jsem někam letěl a vlastně jsem byl tak opět nemile překvapen. Jo. Do vesmíru nízkonákladový lety, to si nemůžu vůbec představit.
0: Co ti mimozemštěni jako už se objevili, nebo?
1: Mně se neobjevili. Je pravda, že jsem je podle mě trochu přestal jako hledat nějak cíleně. Když jsem byl jako malý, tak jsem to podle mě potom pátral víc. Ale taky si myslím, že jako tady nejsme sami a že ten prostor je tak veliký okolo nás, že jako z nějaký logiky věci tam prostě něco někde musí být. Jakou to má formu, to jako nikdo neví. Ten vesmír je fascinující a myslím, že je hrozně neprozkoumaný. Já teda teď jsem čet knížku od Davida Attenborougha a ještě nějakého jednoho autora o oceánu. Což je teda taky zajímavý, to je takový jako druhej pohled a je to taky nějaká hlubina, která je tak neprozkoumaná, přitom se nás to hodně týká, ale to je taky teda vesmír takovej sám pro sebe. Taky nás podle mě čeká ještě spoustu objevů v oceánu.
0: To určitě tam budou zajímavý tvorové takhle někde v Mariánském příkopu. Nevím, jestli bych to je chtěl vidět.
2: Já, mně se to strašně líbí, to jsou tak krásný oblutky, vždycky ty ryby, že to jsou takový monstra, nádherný, krásný, osvícený, tak jako...
0: Ale to ty mimozemšťani taky
1: budou. Taky asi budou monstra, krásně osvícený.
2: Ale jak jsi říkal, to, že jako malý kluk, že tě to zajímalo, tak já si pamatuju, že vždycky, když jsem usínal, tak já jsem mě přesně postel, takže jsem viděl jako na okno prostě. A my jsme neměli záclony v pokoji, my jsme měli jenom závěs a já měl vždycky dostažený a koukal jsem prostě na to nebe, plný hvězd. A teď jsem čekal na to, kdy nějaká, přesně, že se tam něco objeví a že to začne se přibližovat nebo nějak přistávat, jo, prostě fascinovalo.
1: Ale teda, co je skvělý, tak existuje aplikace, kdy vy můžete živě sledovat tu vesmírnou stanici ISS, jestli to říkám správně, a víte, kde přesně je, ona vlastně letí hrozně rychle, jako obletí tu planetu nevím kolikrát za den, a vy pak opravdu můžete vidět i jako lidským okem, vlastně, když je jasno, tak to vidíte i, kdy letí. A to mi přijde taky hustý, že víte, že tam jsou ty lidi prostě, kteří tam žijou nevím kolik měsíců.

0: nebo možná už i let.
1: Vy jste se, Jiří, zmínil, že si budujete nějakou observatoř dokonce na chalupě.
2: Já jsem začal vlastně stavět synovi domek v korunách stromů, když to řeknu. My jsme tam měli takovou nádhernou třešeň, ale bohužel už měla svá léta a hlavně ty třešně byly asi v 8 metrech, takže my jsme nikdy z toho neměli ani jednu, protože to všechno spadalo a bylo to skvělý nebo tak dále, nebo různě ozobaný od ptáku. A když jsem potom viděl, že už to není úplně
1: cajt. To je taky trošku paradox. Touží vyletět do vesmíru a třešně v 8 metrech.
0: Nedá, to je nedostupné. No, více tréninku by to chtělo.
2: Já jsem to říkal, že se to otočí. Tak jsem vlastně ten strom jakoby seříznul a začali jsme tam s tátou a se synem. Vlastně jsem si nastudoval tyhle ty domy v těch stromech, jako jak to může vypadat, a postavil jsem tam takovou věc, aby mám takový jako základ, a synovi jsem potom koupil k narozeninám hvězdářský dalekohled. Tak vlastně bych si hrozně přál, až to dokončíme, aby jsme tam potom večer seděli, koukali se na ty hvězdy.
1: Když už jsme teda tady u toho vesmíru, tak si vybavuji velice živě televizní seriál Kosmo. Kde jste účinkoval. Ano. Bylo to krásné. Jo, já nikdy nezapomenu na ty skvělé scény dokládající diplomatické školy, jak ruskou, tak americkou.
2: No, myslím, že teď se to tak docela hodně vrací, protože zjišťuju, že se to začíná na YouTube i jinde hodně objevovat, tak mě to fascinuje vlastně, co jsme před 10 lety natočili a jak je to teď aktuální. No. Já si pamatuju, že my, když jsme měli premiéru, kde se promítalo všech těch 5 dílů najednou, tak potom v jedné fázi ta raketa letí do toho vesmíru, že jo, ty Číňani, jak se to tam počítá a tak dále, asi si to pamatujete, chyby v číslech a tak, a ta raketa letěla a my jsme takhle seděli v první řadě, já už teď nevím, jaký to bylo kino, to se přiznám, že to nevím.
0: A myslím, že to bylo v oku.
2: V oku.
0: Já myslím, že jsem tam byl.
2: A v oku, děkuju ti, vidíš to, no, děkuju ti, děkuju. A já jsem normálně seděl takhle v první řadě a když ta raketa letěla do vesmíru, tak já jsem měl normálně úplně husí kůži a já vám přísahám a dodnes mě mrzí, že jsem to neudělal, že jsem se chtěl zvednout, otočit se prostě na ten plný sál, zvednout ty ruce a začít řvát a prostě Češi letí do vesmíru. A pak jak z toho prostě vypluje ta tramvaj, že jo, no tak jako prostě.
0: Ne, ale je vtipný, protože já jsem fakt na té premiéře byl, protože tehdy v tom seriálu hrál můj bývalý partner, protože jsem byl dojatej, protože jsem si představil, že opravdu tohle se děje a vlastně jsem říkal, ano, prostě pojďme tohle udělat, my Češi, pojďme, máme na to.
1: Je to hezký. Já myslím, že nejvlastenečtější na tom je právě to, že my si z toho dokážeme udělat tu legraci. No, když jsme u těch seriálů a taky u těch mimozemšťanů, takže vy jste se, Honzo, podílel na seriálu To se vysvětlí, soudruzi. To bylo něco obdobného. Jak na to vzpomínáte?
0: No, já na to vzpomínám jako opravdu velmi rád, protože pro mě to bylo jako velmi intenzivní a vlastně fakt krásný taky nějaký období. Ten seriál se jako s nějakým masovým úspěchem, jako tehdy mělo třeba Kosmo, jakoby nesetkal, ale třeba mě překvapilo, že to spoustu lidí s dětma, prostě, že se z toho stala fakt taková trochu rodinná věc a to, co bylo v podtitulu toho seriálu, nebo se o tom tak mluvilo, že by to mohli být takový noví návštěvníci novodobí a my jsme se tomu furt snažili nějak vyhnout tomu srovnávání, ale vlastně si myslím, že se to trochu tak stalo a že vlastně svýho diváka si to nějak našlo. Zároveň na té naší profesi je taky fascinující, jak něco děláte sice třeba s takhle čistým úmyslem, dáte do toho všechno a prostě pak se to nějak namixuje a třeba to není tak úspěšné, jak jste si mysleli. Někdy naopak si říkáte, no tak tohle je takový, to tak prosviští a najednou si toho někdo všimne a je z toho nějaký třeba hit. Je to taky prostě taková chemie, někdy těžko ovlivnitelná, ale vzpomínám na to velmi rád a ty záhady byly zajímavý. My jsme v prvním díle měli přesně mimozemšťany. A já jsem měl teda hrozně rád díl, kde se řešilo samovznícení.
1: No já to stačí být zapálený pro svůj obor.
0: Rozhodně.
1: Už to jde.
0: Rozhodně.
1: Ale čas nějak běží a tady je zvykem taky dát prostor muzice a to bude, Honzo, na vás.
0: Malý print, což se prostě vesmíru nějak rozhodně dotýká. To je skladba s Matějem Čípem, která vznikla v New Yorku, tam při mojí návštěvě. Matěj Číp je skvělý cymbalista, který tam žije.
1: Tam se spojuje dvojí téma, ne ten vesmír, ale i to zahradničení, na které taky dojde. Takže zkusíme, odkud jsme a kde je naše doma.
0: Ano.

0: Takže děkujeme za píseň. Cymbál byl úžasný, vy taky, a ještě to jste natáčeli v Novém Yorku.
1: V Novém Yorku, ano, to vzniklo tak, že Matěj Číp studoval na Berkeley, na slavné hudební univerzitě, kde vlastně kvůli němu, když tam přišel, tak otevřeli obor cymbál, protože tam cymbál prostě neznali úplně. On měl tu možnost, že díky tomu, že byl bývalým studentem, tak jsme se dostali do takových studií přímo na Manhattanu, které jsou hrozně slavní, jsou pro ně takový jako retro. Já jsem se tomu smál, protože to tam vypadá trošku jako v české televizi nebo v českém rozhlase, ale pro ně je to vzácnost, protože tam prostě, nevím, dřevěný obložení a takový věci. Ale je to fakt studio, kde prostě točili Rolling Stones a Lady Gaga a tak. Tak my jsme tam měli takový čas si takhle zkusit něco nahrát, tak je to takový celý raw, ale byl to jako velký zážitek a já jsem měl možnost poznat vlastně jeho spolužáky bývalý, který právě jsou třeba zvukoví inženýři nebo prostě pracují s tou hudbou, tak to bylo zajímavý nahlídnout prostě na jiném kontinentu do tohohle toho odvětví taky.
0: Hezký, no já bych ještě trošku se vrátil v čase zpátky, jo, protože já se tady setkávám pravidelně s tak talentovanými lidmi, jo, a vždycky pátrám, odkud se to bere, tak trošku potřebuji probrat genetické a rodinné záležitosti a začneme u vás, Honzo. V rodině máte nějaké takové umělecké sklony?
1: Lehounce. Máma i táta se jako v mládí amatérsky věnovali jistému druhu umění. Máma chodila na nějaký tancování, takovou rytmiku. A ona je z Blatny, tak tam chodila, tančila v Sokole. A táta dělal vlastně, to určitě někteří posluchači budou vědět, konzervatoř pro pracující, která v nějakých 80. letech plus minus vznikla, a měl to štěstí vlastně veliký, že ho učil Ivan Vyskočil, slavná prostě divadelní postava, která stála u zrodu Divadla Na zábradlí a vůbec nějaký alternativní jako odnože divadla. Tak tam chodil a nějak pracovali, ale pak se tomu dál nevěnoval. Bylo to fakt jenom tohleto období. To je vlastně všechno. A jinak v rodině nikdo nic.
2: Nikdo nic.
1: Ne, jako co se umění týče. Jako děda byl třeba dělal na dráze, babička taky. Druhý děda byl prostě uhlíř. Ale to jsem nepodědil nic, myslím, z toho. Jako rád jezdím vlakama.
0: Jo, ale ne na uhlí.
2: Ale to máme podobný.
1: Ne na uhlí, no.
2: To máme podobný. Nevím. Babička dělala na dráze, no. Taky rád jezdím vlakama. No.
1: To je tak jediný.
2: Jo.
0: To je tak, že Matička je z Blatný, z jižních Čech. Ano. Tam je to hezký, že?
1: Tam je to krásný. Tam,
0: jezdíval tam jste tam?
1: Jezdíval a snažím se tam jezdit. Rodiče tam mají chalupu. A jsem tam trávil hodně času u babičky právě a Blatnou prostě mám hrozně rád i to okolí. A teď shodou okolností prostě díky umění, nebo mojí profesi, se tam minimálně jednou ročně vždycky vracím, protože v Zámeckém parku, krásného blatenského zámku, hrajeme vždycky v červenci plus minus jedno, dvě představení Šíleně smutné princezny, kterou hrajeme s divadlem Studio 2. A tam jí hrajeme venku, v těch zahradách, obklopeně prostě daňkama a pávama, teď tam jsou, myslím, nějaký lamy a tak. A je to samozřejmě mimo jiné proto, protože ta spojitost s Blatnou je taková, že se tam vlastně nějaký scény z filmu Šíleně smutná princezna natočily, takový ty úvodní, kdy zpívají prostě na loďce Padneckář s paní Ondráčkovou, a pak i takový ten poslední zápas těch dvou rádců v bahně, který mám hrozně rád, tak ten se taky točil tam na nádvoří zámku.
0: Takže jedna část rodiny z jižních Čech a druhá
1: tátová,
0: část...
1: Ta druhá část, ta je pražská, protože táta je Rom, tak ty byly opravdu jako z Libně, což bylo takový hodně v těch plus minus 50. letech hodně jako romská čtvrť. Tam byla velká komunita ze Slovenska právě, odkud byli můj děda s babičkou. Táta už se narodil v Praze, normálně Čech.
0: Jiří, vy Ústí nad Labem.
2: Ano, Ústí nad Labem.
0: Tam je to taky zajímavý.
2: Ano, vyrůstal jsem tam asi do svých 19 let. Měl jsem to tak, že vlastně moji rodiče nejsou nebo nebyli nějak umělecky založení. Taťka pracovala v severočeské armaturce. Moje maminka vlastně vystudovala původně teda aranžérku, ale vlastně potom, když odešla na mateřskou, když se vrátila, tak začala pracovat ve zdravotnictví. Mojí mamky otec právě, děda můj, tak ten se věnoval amatérskému divadlu. No a moje maminka, ta byla z Ústí nad Labem, že jo, ale půlka našeho rodu pochází z Milovic, kousek od Lysé nad Labem. Tam jsem vlastně měl všechny ty tety a strýce, co tam vlastnili ty statky a ty různý pole. Dokonce jsem se dozvěděl, že můj praděda byl myslivec, který se staral o lesy v Milovicích, jo, že měl docela vysoké postavení tehda. A potom jako kluk, když jsem tam jezdil, tak už to samozřejmě bylo období, kdy tam spousta těch lesů byla uzavřených, protože se tam proháněly ruský tanky a tak dále. A paradox je ten, že já teďko bydlím v Čelákovicích, takže vlastně to mám asi dvě zastávky vlakem. Navazuju na tebe, já tím vlakem jezdím moc rád, protože jednak mě to do Prahy trvá asi 29 minut, jednak je tam vlastně krásně postavený, upravený nový koridor, všechna ta nádraží byla zrekonstruována, jezdí tam ty city elefanty, takže já dost často ten čas trávím tím, že si tam právě čtu v tom vlaku, nebo se dělám různě jako práci, co potřebuju. Ten život tomu Ústí nebyl úplně jednoduchý, zažíval jsem tam ty inverze, zažíval jsem tam ty inverzní prázdniny. V Labi se skoro nedalo koupat, protože když jste šel podél Labe, tak jste viděl na těch kamenech ty mastní fleky a tak dále. Tohle se samozřejmě za tu dobu strašně moc jako zlepšilo. To město bylo krásné, když se podíváte na staré fotografie Ústí nad Labem jako takového, to centrum toho města, no, pak to prostě bolševik tam všechno zničil, vyboural, jako kluk si pamatuju, že jsem chodil po městě a všechny ty staré domy byly pokryté takovýma těma hadrama a oni to schazovali dolů, že jo, a pak tam stavěli ty naprostý vobludária, který tam bohužel teďko stojí, takže mě to hrozně mrzí, protože to město je na krásném místě. Vy, když jedete třeba z Lovosic do Ústí nad Labem podél toho koryta řeky Labe, přijedete k tomu městu, je krásně položeno to město, jo. A hlavně to město bylo bohaté, tam dřív jako ten průmysl, který tam byl, tak to město žilo. Takže všem těm, kteří se tam snaží s tím něco dělat, tak opravdu držím jim palcem. Ale to musím, pardon, ještě jenom teda doplnit, že samozřejmě rodiče si tohle moc dobře uvědomovali a moje babička, zase navážu na tebe, jak jsem mluvil, pracovala u Českých drah a potom vlastně, když byla v důchodu, tak šla do Velké Úpy, ta byla chata Liška a ta patřila právě Českým drahám a samozřejmě tím, že rodiče se nám snažili, mě a mojí sestře, to dětství maximálně jakoby nějakým způsobem, pokud to šlo, tak nás posílali právě za babičkou do těch Krkonoš, posílali mě prostě jako k Baltskému moři s babičkou zase druhou Hánovou, tak aby jsme nějakým způsobem se zbavili těle těch různých, co jsem měl, těch exémů a tak dál, aby jsme byli prostě zdraví, no, takže za to jim samozřejmě děkuju.
0: Jo, takže jste se odvětrávali.
2: Takže jsem se odvětrávali.
1: No. Odmejvali a no, odvětrávali.
2: No. Prostě. Já už jezdím k moři od 5 let, heč, jo, takže...
0: No dobrý, já ještě u toho Baltu tam...
2: Jo, no to je...
0: To taky není žádný hejčkání.
2: To ne. No. To je právě to, co hrajou v představení Berlín, Berlín teďko, tak tam hrajou agenta Štázy. Tam právě je scéna, kdy jednu svoji kolegyně tam hrozně balím a ukazují fotografie z Alba a tak dále a říkám, a podívejte se, a takhle jezdíme jako na dovolenou. Říká, Ježíš, moře v zimě je krásné. A říkám, kde pak to je v létě, že jo? A pamatuju si, že právě babička Hánová vždycky, ona nakoupila látku a oni to museli našít tak, aby ty si vlastně do toho potom nastrkal takový jako dřevěný tyče. A ty, když si přišel na pláž, tak si to musel jako trošku vykopat
1: a schovat se
2: prostě a tou látkou si to jako by přesně tak ohraničil. Jako, to byla výhoda potom, že když si přišel z toho ledového moře, tak si potom lehnul a tam jak nefouká ten vítr, tak člověk měl pocit, že je teda u toho moře.
0: Vy jste vlastně oba měli takový štěstí na to, že jste nepadli do žádný škatulky herecký.
2: Já jsem za to moc rád, protože mě vždycky moc záleželo na tom, jakou třeba příležitost jsem dostal, ať už je to vážná věc, nebo je to komedie, tak vždycky to vnímám jako výzvu. Mm-hmm. Snažím se prostě tu práci maximálně odvést.
0: Ale abych se vrátil ještě k tomu Ústí, že jo, tam ano. Jako co se divadla týče, tak tam bylo vždycky dobře, že jo.
2: Ano.
0: Vás vlastně to divadlo vtáhlo už na gymnáziu a tak, protože pokud no. se dobře pamatuju, tak byste se zmiňoval, že jste napřed toužil být
2: lékařem.
0: Lékař ano. a taky v jednom rozhovoru ano. jste dokonce přiznal toho řidiče autobusu. Jako, to je pravda, nebo...
2: To bylo, takže já jsem...
0: Aby nebyl kopta v ohrožení. No,
2: fascinovaně sledoval vždycky řidiče autobusu, když jsem měl ráno do školy a já jsem potom dělával doma to, že jsem si vzal pokličku od hrnce mezi tu matraci ne. A to, tam jsem si strčil tu vařičku a já jsem měl naspaměť linku číslo 24, která byla ze severní terasy, kde vlastně jako rodiče bydlí do centra. Nejenom, že jsem měl nakoukáno, kdy ten řidič řadí, ale já jsem měl nakoukáno i to, jak on se dívá do toho zpětného zrcátka, jak otevírá, zavírá ty dveře, prostě úplně všechno. Ale tak samozřejmě to byl jenom takový, jako no, já, pravda je ta, že když jsem potom šel na to gymnázium, tehdy nastoupil do divadla Karel Tománek, který mě učil filozofii, ze kterých jsem potom maturoval a on přišel s tím, že založil dramaťák. Tehdy v činoherním studiu v Ústí nad Labem dělali představení Tři mušketýři a potřebovali mladý kluky na souboje. No a tak jsme se tam mydlili a pak přišel za mnou Jirka Pokorný, jestli bych nechtěl dělat Procitnutí jara od Verekinda. No a ono se to vlastně nabalovalo a já, když jsem potom maturoval, tak já jsem v tom černoherním studiu hostoval asi v 6 inscenacích. Hmm. Ten divadelní svět mě začal strašně fascinovat něčím, takže jsem rád, že to dopadlo takhle a doufám, že to dobře dopadlo a že když divák přijde, tak ho to baví.
0: Honzo, vy jste také jako záhy se dostal před kameru. Hmm. A to jako rodiče nějak tak přitáhli pana režiséra Tyce, aby jo, to, vás odchytil, ano, nebo to, jak to bylo? Takhle
1: zjištěný všechno hezky. Je pravda, že nějakým způsobem, že jsem začal chodit na nějaký konkurzy a myslím si, že dokonce úplně první věc byla, že hledali nějaký dítě do filmu Matěje Mináče, všichni moji blízcí, ale hledali tam prostě hlavní dětský představitele. A já jsem chodil na několik konkurzů, tehdy jsem asi už chodil na nějaký dramaťák, nějak se to takhle, to mi bylo třeba 8-9. Bylo to hrozně dlouhý ten proces, nakonec to dostal Braňo Holiček, já vím, že jsem to tehdy tak jako těžce nesl, ale vlastně bylo skvělý, že už na těch konkurzech jsem se potkal s paní Šafaránkou a s panem Abrahamem a tak a bylo to vlastně hrozně zajímavý. A tam si mě pak všimla asistentka režie paní Kropáčková, to bylo takový velký jméno. A ta o mě nějak řekla podle mě Zdeňku Tycovi, který hledal děti prostě do filmu Smradi a vybral si mě a pak vlastně jsme začali točit film Smradi a tahle ta první jako nějaká opravdu profesionální zkušenost mě vlastně trochu odradila potom, protože jsem viděl, jak to funguje v té realitě. Že to je celkem náročný, že to není rovnou cesta na červený koberec, že musíte brzo vstávat, točit, když se vám nechce, točit, když jste nemocný, hrát nějakou emoci, kterou zrovna nemáte, ale teď ji musíte teda tam předvíst. Spoustu takových jako zážitků a já jsem si říkal, no to nevím, to herectví teda, ale možná být režisér, to mi přijde dobrý, že ten Zdeněk mi přišlo, že ho všichni poslouchají. On tak jenom jako říká, co a jak a všechno se to tak děje nějak samo. Takže u toho jsem pak trochu skončil. Je pravda, že potom, po konzervatoři herecký, tak já jsem přemýšlel, co dál, protože nějak se mi nechtělo ještě do toho jako dospělýho života. Aha. Dostal jsem nějaký nabídky divadelní, ale taky nějak jsem to necítil. A řekl jsem si, že půjdu ještě na DAMU. Přihlásil se na herectví na katedru alternativního a loutkového divadla a zároveň jsem si dal přihlášku na režii, na tu alternu. A vlastně jako jeden ze svých největších úspěchů považuji za to, že mě pozvali do takového předkola na tu režii. A došel jsem k tomu pohovoru, dál už mě jako nepustili do dalšího kola, ale pro mě vlastně to je jako, že jsem na sebe trochu hrdej za tohle, že jako z nějakých nevím kolika uchazečů taky už jsem prošel nějakým sítem, že tam možná něco jako ve mně zahlídli. Ale nakonec jsem se dostal na tu alternu na herectví, kde jsem pokračoval a za to jsem hrozně rád, protože oproti konzervatoři myslím, že bylo skvělý, že jsem tam šel prostě v nějakých 19 letech, kdy už jsem trochu věděl, co chci. a kdo jsem, velmi trochu jsem to věděl, ale rozhodně víc než v těch 15 na té konzervatoři, kdy si myslím, že fakt člověk je hrozně křehkej.
0: Takže si zase zahrajem.
1: Dobře.
0: Co to bude tentokrát?
1: Tak já bych dal nějaký ty ťupíky. Jsme tři, jsme Bára Poláková, Marek Adamčík a já. A říkáme, že jsme kapela na 5 let. My jsme si řekli, že prostě si dáme nějaký omezený čas a uvidíme, jestli se nám povede prorazit a udělat nějakou kariéru za 5 let. Už rok nám tak jako utek, ale teď pracujeme na novém albu a rádi bychom vydali fakt jako desku. Andiamo.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojko. V Lenošce dnes usedli pánové Jan Cina a Jiří Hána. Já myslím, že by bylo dobré taky pohovořit trošku o tom tanci. Jo? Protože vy jste oba jako oceňovaní tanečníci, jak jsem zjistil. Jiří, vy jste šampionem roztančeného divadla.
1: Ano, to je pravda.
0: Jo, což je soutěž mezi pražskými divadly v tanci, rozumím tomu dobře?
1: Já si pamatuju tehdy, když mě oslovili, tak já jsem shodou okolností už nebyl v angažmá v městských divadlech pražských. Já myslím, že jsem právě městská divadla pražská, zase jako, že jsem potom jakoby reprezentoval, jo, když to takhle řeknu.
2: Emeritní člen prostě.
1: No, tak byl jsem tam dlouho.
0: Opouštěl tanečním krokem divadla.
1: No a vlastně ano, je to pravda, že jsou vybraní herci z různých divadel, ta divadla jakoby zastupují a myslím, že to byl rok 2019 nebo 2020, já už to nevím, ale že jsme to roztančené divadlo vyhráli s Verunkou Jirku, kterou moc zdravím takhle. Ona mi strašně moc pomohla a ten večer byl krásný, to bylo nádherný, bylo narvaný divadlo a že když to srovnám s Honzou, tak to je něco jiného. My jsme zkoušeli 2 měsíce, tančili jsme jeden večer a byl konec, ale rád ten je vzpomínám, no.
0: Já jsem nabil dojmu, že stádem tahle televizní soutěž, že to je opravdu jako pro masochisty trošku.
2: Tak vlastně, co jsme tam byli herci, tak jsme se shodli, že jsme čekali, že to bude horší. A že to je možná tím, že jsme jako herci, mám pocit, a sportovci to mají taky, že jsme zvyklí na nějaký jako drill nebo na nějakou činnost podobnou tomu, co vás čeká ve Stardance. Takže já jsem vlastně zas tak překvapený nebyl. A je pravda, že já jinak jakoby pohyb tanec miluju. Prostě mám rád, jako když nějak můžu jako makat. Přesně vždycky se mě někdo ptal, jestli bych do toho šel znova, že to musí být hrozně náročný a něco. Já bych do toho šel jako každý rok klidně. Kdyby to šlo, tak prostě to budu dělat pořád. To byl jeden z nejradostnějších časů v mém životě a bylo vlastně velký štěstí, že jsem byl teď u Stardance Tour prvního, který propojilo různý účastníky, vlastně nejenom vítěze, ale různý účastníky Stardance za celou tu historii a bylo to v těch velkých arénách a to byl teda velký zážitek pro všechny.
0: A to bylo koncipováno jako soutěž nebo jako exhibice?
2: Trochu oboje, ale diváci v těch arénách měli šanci hlasovat, nebo opravdu posílat SMSky, takže po každý tam byl nějaký vítěz, ale nikdo nevypadával.
0: Paráda. A potom jsou tam ty kategorie, tedy jako ty standardní tance a latina. A to je taky nářez, že jo. A vy jste tíhli ke které této kategorii.
1: My jsme měli právě 2 tance, my jsme měli valc. Právě, že si pamatuju, že za ten první tanec jsme dostali 40, tak jsem byl takovej to a říkal jsem si, tak a ty ta latina, ty to jako rozjedeme a to. No a ty krásu a měli jsme tam přesně vymyšlenou jednu věc, kde já jsem byl za Verunkou a teď se jim měl jako roztočit. Ona se skrčila přede mnou a měla se roztočit prostě 3 otočky a pak se jim měl jako zvednout nahoru. No a jak to bylo na tom jevišti Vinohradského divadla, tak jak jsou tam ty prkná, tak byla jedna otočka, druhá otočka, třetí otočka a teď jsem jako ten její podpatek se tam prostě zarol do nějaký tý mezery a teď tu jako chyba. Sakra. A co teď? Ale nic, jako zvedli jsme se a tancovali jsme dál a to si pamatuju, že nám právě dal Lambora 9. Tomu v životě nezapomenu.
2: Lambora.
1: Ale nakonec jsme to potom vyhráli i s touhletou jako chybou. Tak to bylo, tak to bylo krásný. No,
0: no jo, tak jeviště není parket. Že?
2: Není, no.
0: Tam se dá uvíznout, kde jaké škvíře.
2: No, ale zas parket je taky skvělý v tom, že on je, taky má nějaký specifika a to mě naučili tanečníci, což mi přijde jako hrozně takový cool, že vlastně, aby vám to tolik neklouzalo, protože on naopak hodně klouže, když je správný, tak oni si některý ostřejší tanečníci to dělají, takže si prostě plivnou na zem a do toho si šlápnou tou botou, aby se trošku navlhčila a tolik neklouzala, anebo si tam prostě nalijete vodu, ale je to vlastně hrozně dobrý trik.
0: Možná vteřinový lepidlo ještě.
2: No, jako kdybyste chtěl uškodit, tak těch variant je určitě mnoho, ale tohle to pomáhá. Spíš.
0: No a když jsme u těch naschválů u tanečníků, tak co tak na jevišti? Já nevím, když hrajete, já nevím, s tou reprízou, něčeho a je třeba
2: jako já mám
0: to oživit.
2: V tom, já vlastně mám takový 2 představení. V jednom jsem úplně sám, to je ten Malý princ, a pak mám představení těžký, měsíční kámen, kde jsem jako většinu času taky sám. Takže já jako spíš celou dobu, nebo vždycky bohu s tím, abych žádný nasval jsem si já neudělal, nebo se mi nestal. Samozřejmě to tak nejde a v tom je kouzlo toho živého divadla a živého umění, že se vždycky něco stane. Prostě cokoliv, co nevymyslíte.
0: No jo, ale to taky před kamerou se to dělá při natáčení.
1: Hele, já na rovinu říkám, že já zlobím. Já, když s někým hraju představení, strašně mám rád kontakt s tím hercem, oční kontakt. Mám rád, když se vám daří být jako nějakým způsobem propojen, co se týče, když budu mluvit o komedii, co se týče nějakého žánru, nějakého tempa, těch věcí, které tomu patří. Baví mě ale i to, že se někdy třeba něco stane. A vy přesto přeze všechno jste schopný, nejenom, že ten oční kontakt držíte, ale nejenom v těch očích. Já tomu říkám svět ve světě, se vám promítne to, že o tom víte. Takže vy prostě hrajete dál, vy se třeba jenom tím pohledem odkejvnete, ano, víme, je to tam, stalo se to, jdeme dál, nic se neděje.
0: Vím, že ten oční kontakt jako je na druhou stranu velmi nebezpečný, protože tím se přenáší různé náhlady rychlostí blesku, takže stačí pohlédnout a už to přeskočí dál.
2: Takhle třeba právě s Berenikou Kohoutovou, s kterou hrajeme tu šíleně smutnou princeznu, hrajeme to taky už dlouho, jako ona stihla porodit dvě děti zatím, nevím, co hrajeme, 8 let.
1: Je šíleně veselá.
2: No, šíleně těhotná, už byla několikrát, ale tam je takový místo v druhý půlce, kdy prostě my zjistíme, že teda ty tatínkové nedělají to, co by měli dělat. Je takový moment, kdy jako ona na něco přijde a říká, no to je teda, co budeme dělat, to je hrozně špatný. Ona to jako hraje opravdu dobře, jakože opravdu je tím jako zasažená a že neví, co bude dělat, ale vždycky se u toho na mě dívá a já jsem fakt ani jedno představení, když se na ní pokusím dívat, tak mě to hrozně rozesmívá jenom to, jak je vážná.
1: Jo. No, opravdu strašně přesně záleží, s kým hraješ, protože já mám třeba kolegy, se kterými ať hrajou cokoliv, tak je to úplně jedno, protože tam se nikdy nic nestane, jo. A pak jsou prostě kolegové nebo kolegyně a tam vím, že je zlé. To je přesně, to už potom se jako ani vlastně na toho člověka nedíváš. A v ten moment si to jako uvědomíš a je to úplně v pytli, protože ty si říkáš, teď se na ní nedívám proto, abych se nesmážil a teď se to jakoby znásobí, jako jo. Jo, je to tak? No.
0: Takže co si zahraje?
2: No tak teď mě napadlo, to je teda taková možná přesmyčka veliká, ale všechno tady dává smysl podle mě. Mluvil jsem o Berenice Kohoutové a vlastně náš nějaký profesní život relativně už nějak propojený delší dobu. Zažili jsme toho spoustu. Jsme, myslím, dobří přátelé a jedna z věcí, kde jsme se potkali mimo Studio 2, tak je projekt Marta o Martě Kubišový, který vznikl k jejím 80. narozeninám na Kampě, na letní scéně divadla Kampa. V představení zazní samozřejmě spoustu písní. Já jsem se zamiloval do spoustu písniček, který jsem vůbec neznal, ale myslím si, že vlastně vzhledem i k dnešní době, v jaký se nacházíme, tak nejslavnější prostě modlitba pro Martu. Tu myslím všichni máme rádi, každý k ní máme asi nějaký osobní vztah, provází nás všechny životem a myslím, že budeme všichni spokojeni, když opět zazní v podání Marty Kubišové.
0: A vy jste zpíval modlitbu pro Martu, že jo, na národní třídě.
2: Ano, to byla velká věc.
0: To mě zajímá, jaké pocity u toho jsou, když jste na tom balkoně, ještě se to zpívá a kapela, že jo, davy pod váma.
2: Všichni mě varovali, včetně Bereniky, která to taky zpívala. Když mě oslovili v létě, tak já jsem jednak vůbec nechápal, proč zrovna já, protože jsem necítil nějaký propojení s Martou Kubišovou, ale vážil jsem si toho. Jak jsem to přijal a řekl jsem si v hlavě dopředu, že nebudu nervózní a že si to chci užít. Vydrželo mi to opravdu až do odpoledne 17. listopadu. Dopoledne ještě generálka byla v pohodě, já jsem byl šťastný, že můžu touto písní oslavit 17. listopadu, že fakt jsem to cítil tak úplně bytostně, skvěle, hrdě. A když se blížil ten čas, protože to zpívá 17. listopadu v 17.11 symbolicky, tak já jsem třeba půl hodiny předtím přijel na tu národku a teď tam už jako stály nějaký davy a začalo to. Ta nervozita a zodpovědnost byla veliká, já jsem stoupal, ono se to zpívá z balkonu Polského institutu v paláci Metro, tak jsem tam došel do knihovny, tam už jsem se jako málem zhroutil, přestal jsem dýchat, začal jsem se hrozně klepat a říkal jsem si, no takhle já nemůžu ani mluvit, tak jako jak teď to zaspívám, to prostě nejde, takže musíš se sebou něco udělat. Tak jsem začal fakt nějak jako zhluboka dýchat, cvičit nějak něco s tělem dělat, ale vlastně moc to nepomohlo. na ten balkon jsem ale byl vystrčen a mám to tak, že první půlku té písně mám doteď fakt v mlze a vlastně moc nevím, pak jsem to udělal z nějakého záznamu. Pak až od půlky jsem začal vnímat, že jako tam jsem, že tam jsou ty lidi. Vlastně hrozně jsem vnímal to ticho, že ta národka, to bylo fascinující, že jako byla úplně v tichu ty tisíce lidí. A ke konci se nějaké mě jako přidali lidi, začali zvonit lidi klíčema, což se prý taky jako dlouho nestalo. A pak jsem zales a úplně jsem se tak sesypal, ale vlastně to bylo fakt radostný a jsem za to vděčný, protože to se podle mě děje jednou za život. Nikdo z těch interpretů se tam neopakuje.

0: No a my bychom se měli dostat taky jako k hlavnímu tématu tohoto pořadu, a to je lenošení. Jo? Já jsem zvyklý na to, že tady mám samé čiperné hosty, který vlastně lenošit neumí, ale snad se mi z vás podaří vytáhnout nějaký originální způsob lenošení. Pánové, můžete k tomuto tématu nějak přispět tvůrčím způsobem.
1: Jako já lenoším opravdu hrozně rád. A myslím si, že jsem z podstaty líný člověk, který se občas aktivizuje a dokáže být velmi aktivní, ale jsem jako velmi líný. Trochu se za to peskuju, ale někdy si to prostě užívám. Hmm. A ty způsoby toho lenošení jsou jakoby nic nedělání. Že já občas mám takový zásek, že se jako opravdu tak zaseknu a je to nějaký čumění do blba. Tak, to nevím, jestli úplně lenošení, protože lenošení je podle mě trochu, bych o ně předpokládal, že je jako promyšlen. Tohle to není promyšlený často moment, to je takový nějaký, nevím, se mi zasekne prostě software. Co mě tak jako dobíjí a zároveň, no nevím, jestli budete spokojený, jestli je to lenošení, ale já hrozně rád řídím auto. Protože je to pro mě způsob nějaký relaxace, soustředění se na to řízení a vlastně si tím odpočinu, překvapivě. Pokud to není, já jsem teď byl třeba v Maroku, kde jsem prostě řídil ve nějakých okolnostích asi 11 hodin v kuse a to opravdu lenošení nebylo, už jsem to nenáviděl a pohádal jsem se s policajtama a bylo to hrozný.
0: Jo, jo. Ale já jsem si teď vybavil, no, že jste se svěřil, že řidičák jste dělal na třikrát. Tak
1: jo, jo.
0: To začátky možná jako pro ostatní na té, že silnici to lenošení nebude.
1: Já doufám, že jsem se posunul za tu dobu. Já jsem začínal to, že jsem řidičák vůbec nechtěl, že jsem nechtěl být vlastníkem auta. A teď jsem, myslím, velmi spokojený řidič a troufám si tvrdit, asi důkazem může být to, že to tak podle mě každý jsme měli, že můj táta, to vypadalo, si se mnou do auta v životě nesedne, tak mi jednou řekl, že jako řídím celkem dobře.
0: Jo.
1: Což považuji, že
0: to
1: jako,
0: je uznání.
1: To je vlastně uznání velký. Tak to a potom pobyt v přírodě, jakkoliv aktivní, neaktivní pozorování přírody. Já teď bydlím kousek od Petřína, což je taková příroda v Praze, ale mě to fascinuje a je to podle mě fakt národní poklad, že my v centru Prahy máme tuhle tu vesnici, tenhle ten vlastně prales pořád a je to pro mě fascinující a tam já taky dokážu jenom tak jako bejt a čumět.
0: To je krásný. Já když provádím něco takového, tak tomu říkám, že se věnuji čirému bytí.
2: Já strašně rád odpočívám tím, když můžu takzvaně čistit hlavu. Ale to většinou nějakou činností. Mm-hmm. Před 5 lety jsme pořídili chalupu, takže vlastně pro mě bylo nejkrásnější vždycky z té Prahy odjet. Tam se snažím tu hlavu čistit nějakou fyzickou činností a mě tohle to hrozně pomáhalo vždycky, že spoustu věcí, které jsme mohli udělat sami, tak jsme si sami udělali. Samozřejmě spousta věcí, jako byl třeba nová střecha nebo rozvod vody, nebo prostě jako topení po baráku a tady ty věci, tak to samozřejmě se na to musel mít jako odborníky. V každém případě mě tohle to hrozně pomáhá a já třeba někdy jsem jako fyzicky i psychicky jako vyčerpaný člověk a když potom začnu tím tělem do něčeho bušit nebo sekat dříví nebo já nevím, prostě se rozhodnu, že uděláme nový plot a tak dále a všechny ty práce, co k tomu jako patří, tak se tím ještě víc fyzicky zničím, že potom večer sedím jako v křesle a když si chci dojít pro pití, tak si skoro nemůžu fakt jako zvednout a to nepřeháním, jo. Ale někdy je to potřeba. A ještě navážu taky na tebe i auto. Mm-hmm. Dost často rád řídím, protože je takový to období, kdy člověk ráno stává ve 4, jede na plác, točí od 6 do 4 hodin do odpoledne, pak sedne do auta, jede někam prostě do Český Třebový na zájezd, tam to odehraje, večer přijede o půlnoci domů a už se dívá na další texty na další den, aby mohl v 5 ráno vstávat, jo?
0: To je ten bohemský
2: život. To je ten bohemský život těch herců, co furt jenom chlastají v baru, mm-hmm, přesně tak. Takže tam taky to auto dost často jsem bral z toho důvodu, že jsem si vypínal hlavu, že jsem si pouštěl hudbu, kterou mám rád, že jsem třeba během cesty nepromluvil ani slovo, nebo naopak jsem si vedl jako nějaký vnitřní monology, jo, že si člověk vlastně povídá nahlas i v autě.
1: Já často vlastně dělám. Jako mě napadají věci, nebo vlastně nějak jako často to je taková, jak se říká, taková ta hladina alfa. Aha. že přesně člověk jako vnímá, ale nějak ten mozek jde v jiný trochu jako vlnový délce a vymyslím často nejlepší věci.
2: Třeba jo, nebo co bys si chtěl říct, že jo?
1: No.
2: Protože na to v životě nespomeneš. No, přesně. A ta druhá fáze, jak jsem říkal, ta opravdu lenošská, je ta, že já jsem schopnej ráno vstát, udělat si prostě kafe, přenést si peřiny do obýváku, tam si prostě roztáhnu tu sedačku, rozložím, tam si jenom ty peřiny a tak. A říkám si, dneska nebudu vařit, dneska nebudu uklízet, dneska se nic nebudu učit, budu jenom já a jsem schopný si pustit televizi a jenom si volat takhle telefonem pro to jídlo, aby mi přivezlo tu pizzu nebo prostě něco. Fakt, jako nedělám to často a to, ale prostě snažím se nějak jako vnímat své tělo a když mi dává najevo, hele, potřebu odpočívat, tak ho prostě poslechnu.
0: To je dobrá rada, myslím. V podstatě v nejlepším můžeme skončit, že jo? Takže to vypadá, dámy a pánové, že čas se navršil, lenoška je u konce. Dnes byli mými milými hosty pánové Jiří Hána a Jan Cina. Já vám za to velice děkuji.
2: Já moc děkuji.
1: My taky děkujeme.
0: No a s nimi i s vámi, milí posluchači, se těším zase někdy na shledanou.
2: Já
0: my si ještě zahrajeme a to bude blízko?
1: Bude to blízko? Blízko. Ať jsme si blízko?
0: Jsme blízko u konce, vlastně už za koncem, tak se to bude hodit. Tak tupíci blízko.
1: Ano.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Cena života po válce jakoby klesla. A problémy má i policie.
2: Na bezpečnostním oddělení v Praze se vrchní strážmistr Alois Končický potýká s nedostatkem kvalifikovaných kolegů.
1: Proto když dojde k vraždě taxikáře, musí se do vyšetřování zapojit i nováčci.
3: Já ještě takhle nikde nebyl. Jsem tu teprve od včerejška.
4: No, co se dá dělat? Jedeme.
0: Taxík smrti.
1: Premiérový díl Historie českého zločinu
0: v neděli po 18. hodině na dvojce.
5: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal to průzkum pro Český rozhlas. Na Litoměřicku je dnes první tropický den, v Doksanech je přes 30 stupňů Celsia. Zítra má být jasno nebo polojasno, odpoledne oblačno a teploty také až plus 30 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Denisa Žižková, na dvojce začínají zprávy. Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, ve kterém v polovině května odpovídala víc než tisícovka lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní hnutí ANO a SPD. Z voličů ANO jich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran z někdejší koalice Spolu je to téměř stejně 83%, říká za agenturu Median Vojtěch Dufek.
7: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
6: Pro podporu očkování jsou také častěji lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním než lidé se základní školou nebo středním vzděláním bez maturity. Dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Teploty ale podle meteorologů můžou dnes ještě stoupat. Na Plzeňsku stanice dnes zatím naměřili 29 stupňů Celsia. Tropické hodnoty meteorologové loni naměřili dřív, 3. května, předloni dokonce na začátku dubna. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku, informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni, dobře třeba zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného také v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro děti s dětmi. Izraelský útok na policejní stanoviště v severní části pásma Gazy nepřežilo 5 policistů a 1 chlapec, další jsou zraněni, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na tamní policii. Podle Reuters podobné útoky sílí a zaměřují se na síly spojené s teroristickým hnutím Hamas. Jeho policejní sbory jsou hlavní překážkou v prosazení mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Gazu. Hamas chce, aby jejich příslušníci byli začleněni do nové policejní síly. Proti tomu má námitky Izrael. Dnes ve francouzském Cannes končí jeden z nejprestižnějších filmových festivalů. Porota večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř dvoutýdenní přehlídku, na které letos své nové filmy představili přední světoví režiséři i hollywoodské hvězdy.
8: Festival v Cannes dnes uzavře svůj 79. ročník. O hlavní ceně Zlaté palmě rozhodne porota vedená korejským režisérem Parkem Chan-wookem. Domácí francouzská kritika výrazně favorizuje americký snímek Paper Tiger, papírový tygr režiséra Jamesa Greye. Zatímco ostatní světoví kritici dávají přednost buď ruskému filmu Andreje Zvjaginceva Minotaur, anebo snímku polského režiséra Pavla Pavlikovského, který se jmenuje Fatherland, Otčina. Z Cannes Pavel Sladký, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Zítra má být jasno nebo polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně oblačno, ojediněle se objeví přehánky, teploty 25 až 30 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 22 a na Šumavě až 25 stupňů.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 z Prahy do Brna před omezením u Osové Býtýšky na kilometru 150,5 nabírají zdržení hlavně kamiony po pojíždí od Velkého Meziříčí ze 145. kilometru. Osobní auta zpomalují až před zúžením na 150. kilometru. Na dálnici D10 na vjezdu z metropole směrem na Turnov silničáři odklízejí dopravní značení po končícím omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Přetrvává kvůli tomu ale dnes extrémně dlouhé zdržení od sjezdu na Horní Počernice ze 3. kilometru. A teď přímo do Prahy. Liberecká do centra zůstává ucpaná od nájezdu z Letňan, je to kvůli víkendovému omezení. Projíždí se tam pouze pravým pruhem. Přeji vám šťastnou cestu a na dvojce teď začínají příběhy z kalendáře.
9: Hezké odpoledne, zdravíme vás od mikrofonu dvojky. Připraveny jsou další příběhy z kalendáře.

0: Máš pravdu, zejména ti, co tíhnou spíše k humanitním vědám.
1: A přitom výsledky bádání našeho prozatím utajeného hrdiny využívají lidé na celém světě, i když pravda o tom často ani nevědí.
0: Tak pojďme k našim dnešním nápovědám. Tou první je rádio do kapsy.
1: Já dodávám s důrazem na to množné číslo Nobelovy ceny.
0: A do třetice nápověda zní supravodivost.
1: No, uznáváme s Terezou, že tentokrát to lehké opravdu není, ale i tak to přece můžete zkusit.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: John Bardeen. Tak zní jméno protagonisty dnešních příběhů z kalendáře. Americký fyzik a elektrotechnik, který se narodil 23. května roku 1908 a jehož objevy změnily civilizovaný svět.
1: Jeho vynálezy i teoretické práce se staly základem celé moderní elektroniky, ač okem běžného uživatele přehlížené,

0: vyskytují se skoro všude kolem nás.
1: Naše první nápověda dnes zněla rádio do kapsy. Jako takového John Bardeen nevymyslel. Vymyslel ale něco, co se jmenuje tranzistor.
0: A to je základní polovodičová součástka, sloužící k zesilování nebo spínání elektrických signálů. Nemusíme přesně vědět, jak to funguje, ale od tranzistoru už byl jen krůček k tranzistorovému rádiu, které se opravdu do větší kapsy vešlo.
1: Za vynález tranzistoru byl John Bardeen v roce 1956 vyznamenán svou první Nobelovou cenou za fyziku.
0: To, že byla první, zdůrazňujeme s Terezou zcela záměrně. Druhou totiž dostal v roce 1972 a bylo to velmi neobvyklé.
1: Nobelův výbor tím porušil tradici udělovat pouze jednu cenu jedné osobě v jednom oboru. Bardeen tak je dosud jediným vědcem ověnčeným dvěma Nobelovými cenami za fyziku.
0: Proto zněla naše druhá nápověda Nobelovy ceny, tedy množné číslo. Mimochodem, držitelů dvou těchto prestižních cen, byť v různých oborech, také není mnoho. Například Marie Curie Sklodowská byla laureátkou Nobelovy ceny za fyziku a za chemii.
1: Já ještě vysvětlím, proč naše třetí indicie zněla supravodivost. Za vysvětlení jevu supravodivosti totiž ocenil Nobelův výbor Johna Bardeena onou druhou Nobelovkou.
0: Není sporu, že si zasloužil obě dvě, protože jeho práce měly obrovský dopad. Tranzistor nastartoval éru moderních počítačů, zatímco teorie supravodivosti našla využití například v zobrazování magnetickou rezonancí.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře John Bardeen se narodil do rodiny, kde bylo pro všechny prioritou vzdělání. Kdyby přišel na svět jinde, možná by svou genialitu ani nemohl rozvinout.
1: Jeho otec byl profesorem anatomie na Wisconsinské univerzitě, kde pomohl založit lékařskou školu, a maminka se věnovala umění.
0: Jenže synka nezajímala ani medicína, ani umění. Objevil v sobě totiž mimořádný talent pro matematiku a otec ho podporoval a vedl k vědecké práci.
1: No a protože bylo brzy jasné, že by se nadaný kluk ve škole nudil, zařídila mu matka, že mohl několik ročníků přeskočit. Nenápadný chlapec tak už v 9 letech absolvoval základní školu.
0: Tu střední dokončil ve 13. Pro nástup na univerzitu byl ovšem moc mladý, a tak další 2 roky chodil na speciální přednášky z matematiky.
1: Na univerzitě ve Wisconsinu, kam nastoupil v 15, ho okamžitě zaujaly přednášky o kvantové mechanice. Prý se ale ještě necítil zralý na to stát se fyzikem.
0: Jel se proto studovat elektroinženýrství. Geofyzika, které se pak věnoval nějakou dobu při práci v Pittsburghu, ho nebavila.
1: Vydal se proto na univerzitu do Princetonu, kde se hodlal zúčastnit postgraduálního programu věnovaného matematice. A právě v Princetonu začala jeho fyzikální kariéra.
0: S přítelem Seitzem a skupinou studentů dokázali jako první aplikovat kvantovou mechaniku na reálné pevné látky.
1: A my víme, co to je?
0: No, přiznám se, že my dva moc ne, ale v chytrých knihách stojí psáno, že to umožňuje vysvětlit, proč mají materiály různé elektrické, tepelné, optické a magnetické vlastnosti, které klasická fyzika nedokázala objasnit.
1: No, přiznám se, že mě si tedy neobjasnil vůbec nic, ale chyba je určitě na mé straně.
0: Určitě.
1: Tak já objasním alespoň to, že těsně před odletem z Pittsburghu potkal John Bardeen Jane Maxwellovou, která se stala matkou jeho 2 synů a životní družkou na celých 53 let. No, tomu rozumím daleko lépe.
0: Já chtěl zrovna říct, že tomu rozumím i já.

0: děkuju ti.
1: Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je americký fyzik a elektrotechnik John Bardeen. Supravodivost je kvantový jev, při němž určité materiály, například kovy, slitiny nebo keramika, po ochlazení pod takzvanou kritickou teplotu vedou elektrický proud s nulovým elektrickým odporem.
2: No a právě za toto vysvětlení supravodivosti získal John Bardeen svou druhou Nobelovu cenu za fyziku.
1: Studiu supravodivosti se věnoval už před druhou světovou válkou, kdy byl profesorem na univerzitě v Minnesotě. Za války ale pracoval ve vojenské laboratoři a po válce se už na akademickou půdu nevrátil.
2: Ale nebojte se, ve svých výzkumech pokračoval v Bellových laboratořích. To je americká výzkumná a vývojová firma. Jenže postupem času v této firmě o jeho práci nebyl zájem.
1: Bardeen proto přešel na univerzitu v Illinois, kde se k němu připojili tehdy mladí doktorandi a posléze členové fyzikální elity Leon Cooper a Robert Schrieffer.
2: A právě trojice vědců, Bardeen, Cooper a Schrieffer, přišla v roce 1957 s teorií objasňující princip supravodivosti. Tato teorie je podle počátečních písmen jejich příjmení pojmenována BCS.
1: S pokorou lajka přiznávám, že my, na rozdíl od nobelistů, objasnit princip supravodivosti nedokážeme. Tedy rozhodně ne tak, aby byl srozumitelný i ostatním lajkům.
2: Můžeme ale objasnit alespoň to, k čemu je dobrá. Tak tedy supravodivé magnety používá například nukleární magnetická rezonance ve spektroskopii nebo magnetická rezonance, kterou někteří známe ze zdravotnictví.
1: A také třeba dopravní systémy maglev, kdy jsou vlaky magneticky nadnášeny a pohybují se bez kontaktu s kolejemi a tudíž bez tření a díky tomu dosahují rychlosti až 600 km za hodinu.
2: V běžném životě se setkáváme se supravodivostí například u nízkostrátových napájecích kabelů, mobilních telefonů nebo u elektromotorů a generátorů.
1: Zkrátka, ač supravodivost nevidíme, obklopuje nás skoro všude, kam oko dohlédne i nedohlédne.

0: Dnes vám v příbězích z kalendáře vyprávíme o americkém fyzikovi a elektrotechnikovi Johnu Bardeenovi. Důvod je nasnadě, narodil se 23. května roku 1908. A jakkoliv tu většinou vyprávíme chronologicky a krok za krokem, v případě pana Bardeena jsme si dovolili trošku přeskakovat. On to ostatně jako chlapec dělal stejně. Přeskočil několik tříd základní školy, maturoval ve 13 a aby nenastupoval na univerzitu příliš mladý, chodil 2 roky na speciální přednášky z matematiky. To vše se vyplatilo, a to bohatě. John Bardeen je dodnes jediným fyzikem oceněným ve svém oboru 2 Nobelovými cenami. A tak jsme mluvili jak o supravodivosti, aniž jsme si dali za cíl vám to úplně vysvětlit, snad vám naznačení stačilo, a budeme ještě mluvit i o tom druhém vynálezu, ověnčeném taktéž Nobelovou cenou. Díky němu nás možná někteří právě teď slyšíte.
1: A tím druhým vynálezem byl tranzistor. Ovšem obyčejný smrtelník tento objev mohl ocenit až o pár let později v podobě tranzistorového rádia, tedy zázraku techniky, který se skutečně vešel do kapsy. K tomu se dnes v příbězích z kalendáře ještě určitě dostaneme a také k neutuchající píli našeho dnešního protagonisty, protože pracoval až do poslední chvíle ve svém životě.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině
3: na 2.

0: A teď nás v příbězích z kalendáře čekají veselé Vánoce roku 1947. Den před štědrým dnem tohoto roku totiž tři inženýři předvedli světu první polovodičový zesilovač. A byli to pánové John Bardeen, Walter Bratton a William Shockley.
1: Zařízení, kterému tehdy říkali malý plastový trojúhelník, v zápětí rozpoutalo diskuzi o tom, jak se bude oficiálně nazývat. Padla řada návrhů a nakonec bylo v roce 1948 patentováno pod označením tranzistor.
0: Tranzistor nahradil vakuové elektronky, které dosud byly součástí na svou dobu dokonalých rozhlasových a televizních přístrojů, radarů a také prvních výpočetních strojů.
1: Považte, že první elektronkový počítač ENIAC z roku 1946 byl osazen 17 468 elektronkami, využíval 7200 krystalových diod, vážil 30 tun a jeho objem byl 63 krychlových metrů.
0: Nevýhodou elektronek byla vysoká spotřeba elektrické energie, křehkost, složitá výroba a hlavně velikost. Vynález tranzistoru umožnil zmenšit velké přístroje na kapesní zařízení.
1: Do týmu, sestaveného Shocklem a Bratnem, který v Bellových laboratořích pracoval na vynálezu polovodičového zesilovače, vstoupil John Bardeen v roce 1945. Do té doby zařízení pořád nefungovalo podle očekávání.
0: A právě Bardeen, náš dnešní hrdina, se zasloužil o posun neúspěšné první fáze výzkumu. Ušetříme vás i nás popisu jeho složitého matematicko-fyzikálního vysvětlení, proč se dílo dosud nedařilo.
1: Jisté ale je, že dne 16. prosince 1947 polovodičové zařízení konečně začalo pracovat tak, jak se od něj očekávalo.
0: A 23. prosince pak všichni tři společně předvedli vedení laboratoře funkční polovodičový zesilovač, který v červnu následujícího roku představila laboratoř i veřejnosti.
1: William Shockley, John Bardeen a Walter Bratton v roce 1956 obdrželi Nobelovu cenu za fyziku.
0: Licenci na výrobu a využití tranzistorů bylo možné koupit od Bellových laboratoří za 25 000 dolarů.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Americký fyzik a elektrotechnik John Bardeen je hrdina dnešních příběhů z kalendáře. Přestože vynález tranzistoru v roce 1947 znamenal převrat v elektronice, běžný občan vzal na vědomí jeden z nejdůležitějších vynálezů 20. století až v roce 1954.
1: Tehdy se totiž objevilo na pultech obchodů první tranzistorové rádio Regency TR-1. V říjnu ho na trh uvedla společnost Texas Instruments a do Vánoc onoho roku se jich prodalo na 100 tisíc.
0: Zázrak techniky, který se skutečně vešel do kapsy a každý ho mohl mít kdekoliv, kam dosáhly vlny vysílače, stál $50, což bylo docela hodně peněz.
1: V Československu jsme si museli na tranzistorák počkat až do roku 1958. Když tehdy národní podnik Tesla Přelouč vyrobil první přenosný přijímač pro střední vlny, byla to ohromná sláva.
0: Rádio s označením T58, které nás mimochodem úspěšně reprezentovalo na výstavě Expo 58 v Bruselu, stálo 680 korun, což byla polovina tehdejšího měsíčního platu, takže i u nás se majitel musel plácnout přes kapsu.
1: Díky malým rozměrům, napájení z baterií a odolnosti znamenal tranzistorák revoluci v poslechu hudby a zpráv. Jeho popularita vyvrcholila v 60. letech.
0: Možná ho máte úplně před očima, byl potažený koženkou, možná jste měli zelený, ale dělal se i v béžové, červené nebo modré barvě a přezdívalo se mu kabelka, protože se dal nosit za ucho.
1: A víš, že máš pravdu? Já ho vyloženě vidím. Měl takovou charakteristickou děrovanou masku z eloxovaného hliníku a dva pěkné plexisklové knoflíky. Tím velkým se ladily stanice a menším se ovládala hlasitost.
0: Přesně tak. A na zadní straně zevnitř měl návod na výměnu baterií a žárovčičku na jejich zkoušení. Troufnu si říct, že kdo tehdy neměl tohle přenosné rádio, jakoby nebyl.
1: Svého času byly tranzistoráky součástí koloritu zahrádkářských a chatových kolonií. V některých se ten zvyk zachoval až do dnes, jak vím podle svých procházek po obou březích Sázavy, a někdy prý bývala rádia i příčinou sousedských sporů.
0: To je fakt mluvené slovo, popík i dechovka se z jejich reproduktorů linuli jedno přes druhé ze všech tamních koutů.

0: Dvě Nobelovky a objevy, které zásadně ovlivnily moderní dějiny. To vše má na svém kontě náš dnešní protagonista, americký fyzik a elektrotechnik John Bardeen.
1: První Nobelova cena za objev tranzistorů má ale lehký nádech hořkosti. Vynález se všeobecně považuje za výsledek týmové práce tří vědců. Skutečnou tvůrčí dvojici ale tvořili Bardeen s Bratnem.
0: Jejich šéf Shockley s nimi zpočátku spolupracoval, pak ale výzkum opustil. Provedení Bellových laboratoří ovšem své zásluhy na objevu tranzistoru na úkor svých kolegů poněkud vylepšil. A tak i on byl oceněn Nobelovou cenou.
1: Noblesní Bardeen to přešel, ale mrzelo ho, že Bellovy laboratoře Shockleyho brzy podporovali. Svou noblesu nicméně prokázal i v souvislosti s Nobelovou cenou za vytvoření teorie supravodivosti.
0: Na ní pracoval společně s Leonem Cooperem a Robertem Schrieffem a věděl, že výsledek jejich práce si zaslouží Nobelovu cenu možná víc než celý tranzistor.
1: Věděl ale také, že podle tradice Švédské akademie věd on už druhou cenu dostat nemůže. Navrhl proto jenom své spolupracovníky. Nobelův výbor se ale rozhodl tradici porušit a udělit cenu všem třem.
0: Klobouk dolů, smekám před tímhle krásným gestem. John Bardeen pokračoval v řešení složitých kvantově mechanických problémů v pevných látkách až do chvíle, než jeho život ukončil infarkt. Jako nejstarší ze tří nobelistů zemřel v roce 1991.
1: Napravdu boží se jako poslední z trojice odebral Leon Cooper, a to v roce 2024.
0: A tady se musím k něčemu přiznat a sdílím tento pocit se scénáristkou Zuzanou Ptáčkovou. Jak vyprávíme o Johnu Bardeenovi a zmiňujeme Leona Coopera, několikrát mě napadlo, zda tihle dva nebyli před obrazem jednoho slavného televizního vědce Sheldona Coopera, nositele Nobelovy ceny za fyziku.
1: A mě napadá, že tady celou dobu mluvíme o úspěších Johna Bardeena. Musíme ale zmínit, že jeden úspěch si nechal dobrovolně ujít a na to mohl být hrdý. V roce 1943 odmítl účast na projektu Manhattan, tedy na vývoji atomové bomby. Hello.

0: dnešních příbězích z kalendáře jsme se díky scénáristce Zuzaně Ptáčkové mohli věnovat Johnu Bardeenovi, americkému fyzikovi a elektrotechnikovi, který způsobil elektronickou revoluci a odstartoval informační věk.
1: Jeho vynálezy umožnily miniaturizovat elektronické součástky, což vedlo ke vzniku integrovaných obvodů, počítačů, rádií, televizí, telefonů a prakticky veškeré moderní spotřební elektroniky.
0: Nedivíme se, že dvojnásobného držitele Nobelovy ceny za fyziku zařadil v roce 1990 časopis Life mezi stovku nejvlivnějších Američanů 20. století.
1: Přesto jméno tohoto vědce, kromě fyzikální komunity, zná jen málo kdo. Neměl totiž potřebu stotožňovat se s obrazem génia, který se už jako génius narodil.
0: John Bardeen byl naopak známý svou skromností a vždycky vystupoval jako docela obyčejný člověk. Neobyčejné byly ovšem výsledky jeho práce.
1: Vědu považovala za dynamický proces, jehož hranice se neustále rozšiřují, který vyžaduje práci mnoha lidí a staví na pevných základech z minulosti.
0: On sám k tomu řekl: věda je společné úsilí. Kombinované výsledky několika lidí pracujících společně jsou často mnohem efektivnější, než by mohl mít individuální vědec pracující sám. Mám pocit, že v tomhle jsou si radio a věda dost podobné. Jeden každý z nás by nezmohl nic, společně jsme pro vás vytvořili a natočili další příběhy z kalendáře.
1: No a připravujeme už další a těšíme se na ně i na vás.
0: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Toulky první republikou. Světla a stíny doby.
1: Jak se žilo Romům za první republiky?
2: Od jara do podzimu brázdili kraj, protože si to vyžadovala jejich profese a řemesla. Na zimu pak zajížděli na dvory či pozemky sedláků, s nimiž udržovali dobré vztahy.
3: Úřady se snažily regulovat kočování a žebrání zejména represemi.
1: Leckdy se jim přepisovaly skutky, kterých se sice dopustit nemohli, ale bylo lehké to na ně svést.
0: Toulky první republikou. Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá. Chybí například vojáci z povolání. V srbské metropoli začíná demonstrace proti vládě prezidenta Vučiče. Zítra bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Plánované rušení a slučování části okresních soudů by mělo začít v lednu 2028. Ministerstvo spravedlnosti tak ustoupilo od záměru reorganizovat justici už od začátku příštího roku. Chce také spojit první dvě plánované etapy reformy do jedné, napsal to dnes server Česká justice. Podle ministerstva má delší příprava pomoci zmírnit odpor části justice i samospráv, které varovaly před organizačními problémy, nepřipravenými IT systémy i dopady na dostupnost soudů. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou nedostatečné výdaje na obranu.
5: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
6: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
5: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to taky v televizi Nova.
7: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Španělským Madridem prošly desítky tisíc lidí požadujících odstoupení premiéra Pedra Sancheze po sérii korupčních skandálů. Protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle úřadů polovina. Uvedla to agentura AFP. Malá skupina protestujících se pokusila prorazit bariéry kolem Sanchezovy rezidence. Policie skupinu maskovaných lidí u paláce Moncloa zadržela. Při střetech bylo nejméně 7 policistů zraněných. Shromáždění ale bylo z většiny poklidné. I v Bělehradu právě začíná protest organizovaný studenty proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče. Na demonstraci dorazili 10 000 lidí z mnoha koutů Srbska. Jde už o 4. protest od tragické události v listopadu 2024. Tehdy po zřícení střechy čekárny na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. V centru Bělehradu máme zvláštního zpravodaje Pavla Nováka.
8: Studenti žádají vyšetření zodpovědnosti za pád přístřešku a také potrestání viníků. Tím hlavním je ale podle nich všeobjímající korupce. Ta se projevuje nejen v přidělování státních zakázek podle stranického klíče, ale také nedbalosti ve stavebnictví, zhoršeným stavem zdravotní péče a školství. Na demonstraci svolanou na náměstí Slavia, tedy velký kruhový objezd, který je zásadní pro bělehradskou tramvajovou i trolejbusovou dopravu, vyrazili její účastníci z několika shromaždišť, jednak od univerzitních fakult, ale také z náměstí před Národním divadlem. Starší generace vidí ve studentském hnutí studenty pobeďují, tedy studenti vítězí, naději na změnu, kterou se jim nepodařilo uskutečnit po pádu Slobodana Miloševiče v roce 2000. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra má být jasno nebo polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přehánky, teploty 25 až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 22, na Šumavě až 25 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna před omezením u Osové Býtyšky na kilometru 150,5 se rozjíždí poslední zbytky kolony. Jen velmi krátké zdržení nabírají kamiony jedoucí v pravém pruhu ze 150. kilometru. Osobní auta v levém už jedou svižně. Na D10 směrem z Prahy do Turnova přibrzdíte před Brandýsem na 6,5 kilometru. Dneškem ale končí dlouhodobé omezení mezi Svémyslicemi a Starou Boleslaví. Silničáři odklízejí poslední kužely. Teď se zdržíte asi do 10 minut. A na silnici 17 na trase s Chrudimi k hlavnímu tahu 35 trvají velké problémy. Po vážné nehodě za Stradou ní zůstává zastavený provoz v obou směrech. Osobní auta mohou volit náhradní trasu buď přes Vraclav směrem k Vysokému Mýtu nebo přes Radhošť a Jaroslav směrem na Holice. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a teď už je tu pořad Žárovky.
0: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
9: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
10: Mikuláš Klenor se věnuje molekulovému modelování. To znamená, že na počítači teoreticky navrhuje nová léčiva nebo zkoumá chování molekul. Také je velkým hudebníkem a poznáte ho podle toho, že mu chybí stojánek s notami. U Mikuláše se totiž v 6 letech projevilo těžké zrakové postižení a je tak skvělým důkazem, že věda může být skutečně pro všechny. Mikuláši, vítej v pořadu Žárovky.
11: Dobrý den.

0: filozofie nebo sociální vědy?
1: Já si myslím, že nějak už od těch relativně raných let jsem k tomu tíhnul a vlastně i v rodině můj prastrýc byl chemik, i další strýc byl chemik a nějak to asi máme trošku v rodině. A já mám trošku slabost pro humanitní vědy, přijde mi, že jsou i neskutečně důležité pro to, aby člověk pochopil, co se kolem něj děje, ale přeci jenom pro mě osobně mi přišla ta biologie nebo ta chemie, ty exaktní vědy, více praktické kvůli tomu, že v chemii a biologii člověk nemusí tolik číst, občas jsou tam i nějaké vzorce, takže si to může třeba i představit, než aby to je načítal, a to v těch humanitních vědách, tam bych musel hodně číst.
0: Tomu rozumím. Mně se líbilo, že v rozhovoru pro magazín Univerzity Karlovy Fórum si řekl, že chemie je exaktnější, že si tam lze mnoho věcí spočítat, ale že v biologii je vždy prostor i pro kouzla. Jak jsi to myslel? Jaké kouzla se ukrývají v biologii?
1: Já jsem se o tom bavil s jednou fyzioložkou, které do laboratoře přišel chemik a asi po půl roce odešel, protože říkal, no já když dám do zkumavky etanol třeba a smíchám ho s něčím jiným, tak přesně vím, že když na to přijde, tak jsem schopný z toho extrahovat zpátky ten etanol. Pak říkal, no jo, ale když dám k buňkám ten etanol, tak se tam stane tolik věcí, že už nikdy nepoznám, co jsem tam na začátku dal. A nikdy nebudu vědět, co se s tím stalo, a budu doufat, že se stalo to, co předpokládám, že se mělo stát. A to jsou ty kouzla té biologie. To je tak komplexně a tak složité, že člověk na první pohled vůbec neví, jak je možné, co se tam děje. Je to naprostý chaos, ale přitom to má nějaký řád a člověku naroste 5 prstů. Nevím proč, zrovna 5 prstů naroste člověku, to je taková hádanka. A je to zajímavé, že se tam snoubí ta fyzika, ale neuvěřitelná komplexnost nad tím a je to nepředstavitelné.
0: K tomu, co přesně zkoumáš, se ještě dostaneme, ale já bych ještě nejdřív chtěla probrat, jaké je to být vědcem se zrakovým postižením. A ještě jednou se vrátím k rozhovoru v magazínu Univerzity Karlovy Fórum, protože tam si řekl, možná to bude znít nepochopitelně, ale já jsem za svůj handicap rád, učí mě dívat se na svět úplně jiným pohledem. Můžeš nám to rozvést, co ti to dává?
1: Ono je zvláštní, že často lidi se zrakovým handicapem mají vlastně neuvěřitelnou představivost, protože tím, že toho příliš mnoho nevidí, tak si musí představovat ten svět okolo sebe. A věda je podle mě do dost velké míry o tom, že si představujete ty věci, které se mohou vlastně dít. A tohle to mi otevírá obzor, který je pro vedoucí vědce, je na ně mázdra, přes kterou samozřejmě to nevidí, ale tím, že já špatně vidím a tím, že si musím toho mnoho představovat, tak vlastně mi to otevírá tento obzor přemýšlet nad tím v hlavě a nejenom se koukat na to, co je kolem mě.
2: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
0: Ty jsi, Mikuláši, skvělým důkazem, že věda může být skutečně pro všechny, pro ty, kteří chtějí. Přesto si ale umím představit, že to je v mnoha ohledech jiné. Jak ty tohle to vnímáš?
1: Je to zvláštní. Člověk si musí dát pozor na to, aby byl vnímán jako vědec primárně a ne jako ten člověk, který špatně vidí nebo má nějaký handicap, protože výsledku tomu handicapovanému člověku je to celkem jedno, jestli je nebo není handicapovaný, protože už si na to musel zvyknout a vlastně mu to přijde naprostá norma a není to pro něj nic zajímavého a vlastně pro něj mnohem zajímavější to třeba, co dělá v té práci nebo v té vědě, než to, že je handicapovaný.
0: To vůbec nechci zjednodušovat, že by to bylo nějakou výhodou, ale věřím, že dneska už existuje spoustu moderních technologií nebo třeba pomůcek, které ti pomáhají. Můžeš nám popsat, co třeba používáš pro to, abys mohl fungovat v tom vědeckém prostředí a chodit třeba do laboratoří?
1: Je to neuvěřitelné, co před, já myslím, že 20-30 lety. To, co dělám, by pro zrakově handicapovaného bylo extrémně složité. A já vlastně můžu pracovat díky tomu, že pracuji na počítači. A v podstatě všechny operační systémy dostupné široké veřejnosti mají nějaké nástroje na zpřístupnění právě pro handicapované uživatele. A v mém případě se jedná především o softwarové lupy, kdy já jsem schopen si myší zvětšit to, co potřebuju. Bez toho bych já vlastně nemohl vůbec pracovat, protože bych se nekouknul ani na žádný text, ani na žádnou molekulu, což já přeci jenom potřebuju, protože stále mám nějaké zbytky zraku. A zároveň jsou velkou pomocí všechny možné AI agenti, protože já často musím psát nějaké krátké programy. Trik těch programů je, že dělají přesně to, co jim napíšete. Takže když tam napíšete nějakou nesrovnalost, když se někde přepíšete, tak ten program udělá to, co jste mu napsal. Takže většinou vyhodí chybu, že to je špatně, protože to nedokáže rozeznat. Potom pro mě to znamená strávit ideálně 5-10 minut tím, že hledám v

0: čem je vlastně ta chyba. Ale dnes tedy stačí díky všem možným těm chatbotům to hodit právě do nějakého chatbotu, který tu chybu najde sám a ten program najednou funguje jako nic, takže to, co dřív trvalo mě třeba naprogramovat 2 hodiny, tak dneska prostě má člověk za 10 vteřin a funguje to lépe a rychleji než to, co naprogramoval před 2 lety. Já teda nejsem dobrý programátor, taky jsem chemik, ale čas od času jsem potřeboval nějaký program napsat. V tomhle tom je umělá inteligence obrovská pomoc. A je to vlastně zajímavé, protože přesně já jsem byl v jednom klubu amerických vědců, kteří měli nějakou zrakovou vadu a bylo neuvěřitelně zajímavé vidět, kolik tam bylo vědců, kteří přesně dělali nějakou výpočetní chemii nebo nějaké molekulové modelování. Přesně z velmi podobných důvodů jako já, protože asi to na počítači mohou zvětšit a ono přece jenom, já jsem třeba za dobu svého studia já jsem takový nepravý biolog a chemik, protože jsem vystudoval obecnou biologii, ale o zvířatech ani kytkách nevím zhola nic. A zároveň jsem vystudoval fyzikální chemii, ale v životě jsem nebyl v chemické laboratoři. Já vůbec nevím, jak vypadá všechno to nádobí, které se používá. Mě tam teda ani nikdo nepustil, protože jak je tam všude sklo, tak já bych nejspíš všechno rozbil, pořezal se a bylo by neštěstí na střeše. Ale díky tomu, že jsou počítače a nástroje dnešní doby, tak s takovýmhle vážným handicapem já jsem schopen být vědec.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Naproti mně sedí Mikuláš Klenor, který se věnuje molekulovému modelování. Prosím, vysvětli nám, co si pod tím představit, co to znamená.
0: My se snažíme udělat model toho, jak se vlastně molekuly chovají v přírodě, protože nejjednodušší je, pokud člověk chce získat ten výsledek ideálně správně, tak smíchat ty různé kouzelné vodičky, dát to do nějakého velmi speciálního a velmi složitého přístroje a tak za 1, 2 až 3 mu vyjde tedy ten výsledek. V moment, kdy ten výsledek nepotvrzuje jeho hypotézu, tak toto kolečko si může dát znova a stráví další 2 až 3 roky tím, že testuje. A nebo by bylo dobré, kdyby se to dalo udělat na počítačích tyto testy, kdy vlastně ty počítače jsou schopny spočítat mnoho výpočtů během mnohem kratší doby. Problém je v tom, že aby bylo možné udělat tyto experimenty na počítači nebo modelovat to molekulové chování, tak člověk potřebuje nastavit ten model v tom počítači tak, aby korespondoval s tím, co je vidět v přírodě. A to je relativně složité, protože příroda je složitá. V počítači přeci jenom máme stále omezené výpočetní kapacity a i je tam mnoho technických problémů, které to komplikují. A já se přesně zabývám tím, že mám nějaké experimenty, které někdo v minulosti udělal a já se snažím zlepšit ten počítačový model, aby při jeho spuštění lépe reprezentoval tu přírodu a tím pádem, aby se vlastně mohly dělat simulace na počítači. Protože ono nejen, že by to zkrátilo čas k tomu dosažení toho výsledku, ale samozřejmě byla by tam nějaká prediktivní možnost, takže my bychom díky těm simulacím mohli vytipovat, co třeba vyzkoušet v laboratoři, nebo třeba jaké látky by mohly fungovat v budoucnu jako léčiva. A to má často výhodu, že my jsme schopni se koukat do atomárního rozlišení. My prostě jsme schopni modelovat pohyb atomů s určitou přesností, ale právě chceme samozřejmě přesnost pohybu těch atomů a vlastně těch vlastností molekul zlepšovat tak, aby ta schopnost predikovat, která látka třeba by mohla být léčivou nebo nemohla, tak aby to bylo lepší a lepší.
2: Ty jsi v jednom ze svých projektů testoval a teoreticky navrhoval léčiva, takže to si mám představit tak, že jsi měl teda nějaká data naměřená, nějaký biologický systém, na nich si vytvořil ten model, tedy nějaké jako rovnice, které ty biologické děje nějak popisují a pak si testoval různé látky, jak to funguje?
0: Kdybych to měl udělat takhle, tak bych nad tím musel strávit tak 50 let, protože kdybych měl jít od těch rovnic a vlastně optimalizace všech těch programů, tak zatím je neuvěřitelné množství lidí a v dnešním světě to funguje tak, že člověk se snaží stoupat na ramena obrů, kdy vlastně některé ty programy už jsou napsané, on se snaží buď je využít nebo je optimalizovat pro ten svůj systém. Vlastně o tomhle tom projektu, o kterém mluvíš, to byl hezký projekt, nebo on stále pokračuje. Já jsem na tomto projektu začínal na magistru a pro magisterského studenta to bylo naprosto neuvěřitelné, protože jsem se právě dostal od nějakého toho návrhu na počítači, až teďka začínáme tedy testovat ty látky. A představme si, že máme pucle, chybí nám nějaká jedna kostička, nebo chceme místo té jedné kostičky tam dát jinou, takže tam máme volný prostor, kam tedy by bylo třeba nacpat tu kostičku. No a teďka se vlastně snažíme najít takovou jinou kostičku, kousek toho pucle, který by byl schopen se vměstnat do té průrvy po tom prvním kousku. A ty pucle, které já jsem skládal, tak to byl komplex nějakého enzymu, nějakého proteinu. Ten kousek, který jsem se tam snažil dát, byl právě nějaký potenciální budoucí inhibitor, který by léčil třeba COVID. Jediný problém na tomto projektu byl, že jsme ho začali někdy v roce 2022 a asi tak na konci roku 2021 už jedna farmaceutická firma vymyslela právě lék na COVID, takže my jsme šli trošku s křížkem po funuse, ale jako cvičení to bylo velmi zajímavé a když už nic, tak se rozšíří aspoň třeba vědění o to, co zkoušet nebo neskoušet.
2: Věřím, že to pro tebe musela být velká zkušenost, protože my jsme ještě neřekli, že to bylo v laboratoři profesora Pavla Hobzy, což je jeden z nejlepších českých vědců, tak věřím, že i tamto samotné prostředí muselo být velmi inspirativní. Jak na to vzpomínáš?
0: Já na to vzpomínám jako na velkou jízdu, protože jako zapálený obecný biolog, který měl slabost pro molekulární biologii, jsem se dostal k kvantovému chemikovi, což znamená, že jsem se dostal asi tak o 100 řádů níže, co se řádu velikosti délek týče, protože to, co mě tak zajímalo, tak to bylo v nějakém řádu, já nevím, 100 nanometrů, nejmenší buňky mají mikrometr, atomy mají třeba žádná celá 1 nanometrů, tak to je řádově 1000x větší rozlišení u pana profesora Hobzy. A já jsem se musel doučit aspoň základy nějaké matematiky, která zrovna pro kvantovou chemii je relativně složitá. A musel jsem se naučit úplně jiný koncept přemýšlení, než je právě v té biologii. Takže první 2-3 roky si vzpomínám, jak jsem trošku trpěl, říkal jsem si, co to asi je. Ale byl jsem velmi šťastný, protože, jak jsi říkala, to prostředí je neuvěřitelně inspirativní. Tam jsou lidi neuvěřitelně kvalitní. Všichni mi tam velmi pomáhali a ty projekty byly naprosto neuvěřitelné, ke kterým jsem se dostal. Kromě tedy tohohle toho projektu návrhu léčiv proti covidu, tak jsem si vyzkoušel i návrh léčiv, které by měly potenciál léčit třeba nádorové bujení a bylo to takové hezké snoubení právě té molekulární biologie a těch mých možností na počítači.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
2: Ty máš evidentně rád výzvy, protože jsi s dalším stupněm studia se svým doktorátem přistoupil do skupiny Pavla Jungwirta a tam zkoumáš pohyby molekul. Co přesně tě zajímá?
0: Ta změna, která nastala, byla, že u pana profesora Hobzy jsme s těmi molekulami nehýbali, u Pavla Jungwirta s nimi hýbáme, což tomu přidává další vrstvu složitosti, takže vlastně hýbeme s těmi molekulami a výzva to byla, ale on, když člověk už zjistí, že to funguje a že může zkoušet různé výzvy, tak už si nedá pokoj a zkouší to dál a dál. To je asi taková prerekvizita trošku vědce, bych řekl, no, že když už to jednou vyjde, tak to zkouší dál. A právě u Pavla Jungwirta my se snažíme reprodukovat experimentální data v moment, kdy se molekuly v těch našich systémech hýbou, což je ještě o trošku složitější. Já se věnuji tomu, že vyvím parametry pro membrány, což jsou vlastně buněčné obaly, které se skládají z různých molekul. Takže tento projekt se snaží modelovat přesně membrány buněk. A složitost těchto problémů je v tom, že nemodelujete jenom jednu molekulu, ale modelujete vlastně společné chování třeba 300 molekul nebo 1000 molekul dohromady, protože takto vypadají ty experimentální data, kde vlastně vy to máte na úrovni, kdy máte miliony a miliony těch molekul vedle sebe, které vám dávají nějaká experimentální data. A my tedy používáme mnohem jednodušší systémy, kdy těch molekul nemáme miliony, ale říkáme, že 1000 molekul stačí, no, abychom modelovali.
2: Tak ty jdeš od těch jednodušších modelů k těm složitějším. O čem bude tvůj další projekt?
0: Já nad tím moc radši nepřemýšlím, protože se otevírá mnoho věcí. Pojedeme s manželkou na vědeckou stáž do Finska, kde zase se otevře nová sféra, kdy sice budeme mít furt simulace tak asi 1000 molekul najednou, ale teďka budeme mít mnoho různých kombinací těchto tisíci molekul, takže se to zase rozšíří dál ta škála. Ono je to neuvěřitelné, ono vlastně pokaždé, když někam šáhnete, tak člověk zjistí, že tam je mnoho, co může objevit.
2: Prozradíš nám, pokud máš nějaký projekt, ten vysněný, který by si opravdu chtěl zkoumat?
0: Já si musím přiznat, že mě přijde strašně zajímavý návrh těch léčiv, protože je to nějaká přímá aplikace toho, co člověk dělá, protože problém a zároveň trošku výhoda lidí, kteří pracují na počítači a modelují vlastně tyto biologické systémy je, že to máte na počítači a dokud to nevyzkoušíte, tak nevíte, jestli to funguje nebo nefunguje. Takže právě projekty typu návrhu léčiv jsou ty projekty, kdy to už musíte dát někomu na vyzkoušení a když to funguje, tak je samozřejmě člověk šťastný, ale bohužel ještě furt jsme spíš v té fázi, kdy je to komplikovanější a kdy to nefunguje tak úplně jedna ku jedné. Ale mě by právě bavilo spojit vlastně nějaké to chování, kdy ty systémy jsou dynamické a kdy se hýbou právě s nějakým návrhem těch léčiv. No, ale zatím musím přiznat, že nemám ten cíl a ten cíl, na který protein třeba cílit. Vím, že pro moje oči to nejde, to je moc složitý.
2: No na to jsem se chtěla zeptat, protože já vím, že Pavel Jungwirth, tak ten udělal vlastně počítačový model pro svého syna, který špatně slyší. Tak mě napadlo, jestli taky nemáš nějaký takovýhle vedlejšák.
0: Já jsem si právě spletl skupinu, no. Já právě, když jsem přišel k Pavlovi Jungwirthovi, tak mi kolegové říkali, ale Mikuláši, to si spletl, my tady modelujeme už jiné oči. Nemám takový vedlejšák. Ono je to neuvěřitelně složité vytvořit takový model a právě ten PhD student, který i na tom velmi pracoval a vlastně ten model dodělal do té finální podoby, tak mu to trvalo minimálně 6 let, než to byl schopen dodělat a byl to jeho primární projekt. Byl naprosto obrovský a všechna čest, že byl schopen to udělat. Je to neuvěřitelné, protože ten vytvořený model je schopný modelovat prostě různé problémy, různé nemoci sluchu. Je schopný opravdu slyšet, že mu pustíte nějakou frekvenci a najednou vidíte, jak se mění ty koncentrace jontů v tom, protože sluch souvisí s nějakým vedením proudu pomocí změn koncentrací jontů. Tohle to všechno ten model modeluje a je to neuvěřitelné. No.
2: To potvrzuju, já si pamatuju, jak jsem o tom psala a vlastně mi přišlo úžasné, že Pavel Jungwirth, ačkoliv se běžně věnuje úplně něčemu jinému, tak si udělal takovýhle vedlejší projekt, který byl v určitém smyslu revoluční, změnil celé odvětví.
0: Je to tak.
1: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
2: Co tě na vědě nejvíce baví?
0: Kreativita.
2: Co se chceš letos naučit?
0: Já bych se chtěl ještě naučit finsky a nizozemsky, protože aktuálně umím plus minus 4 jazyky a můj tchán umí 5 a já bych ho chtěl trošku překonat.
2: Jak vypadá tvá ideální sobota?
0: Já mám hrozně rád Formule 1 a v sobotu se jezdí kvalifikace a trénink třetí.
2: Tak to tu začíná být docela oblíbené hobby. Komu fandíš?
0: Já fandím nejvíc safety caru, což je to auto, které vodí ty formule v momentě, se tam někdo rozbije do zdi, protože to je naprosto neuvěřitelné. Ta formule jede 300 km za hodinu, napálí to do zdi a ten jezdec v pořádku vyleze a ještě nadává. To je neuvěřitelné, jak se to posunulo.
2: Je nějaký hudební nástroj, na který se chceš naučit hrát?
0: Klavír.
2: A baví tě spíše hudební improvizace nebo přesné hraní podle not?
0: Improvizace. Když hrajete podle not, tak člověk si tak říká, no tak ale to si můžu poslechnout někoho, kdo to buď umí naprosto dobře a geniálně, kterých je vlastně mnoho, nebo si můžu poslechnout toho, kdo to složil. Ale ta improvizace má takový prvek, že to je takové osobnější a člověk musí mít opravdu talent, aby to dávalo hlavu a patu, protože to se jen tak nenaučí.
1: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
2: Naproti mě dnes sedí vědec Mikuláš Klenor a ten se ve svých výzkumech věnuje molekulovému modelování. Ale já vím, že málem z něho byl hudebník. Jaká byla tvá cesta k hudbě?
0: Já jsem ve 4 letech začal hrát na housle, protože můj děda hrál na housle a mě to fascinovalo a přišlo mi, že to je strašně jednoduché. Pak jsem to vyzkoušel, zjistil jsem, že to zas tak jednoduché není, takže po 5 letech, co máma podle mě přišla o tak zhruba 10 let svého života kvůli nervům, jsem s tím skončil. Ale přece jenom jsem si říkal, že by to byla škoda u nějakého hudebního nástroje nezůstat, tak jsem někdy tak v 6. třídě začal hrát na kytaru a chytlo mě to víc než ty housle. A pak jsem zpětně pochopil i proč, protože já docela rád si hraju po svém a u těch houslí, když jsem hrál vždycky sám si, tak mi přišlo, že tam něco chybí vlastně, že člověk hraje na ty housle, hraje si tu melodii, ale já jsem si říkal, teď to zní jinak, když to člověk slyší na koncertě třeba nebo v rádiu. Pak jsem začal hrát na tu kytaru a zjistil jsem, že toho tam je víc, že jsem schopen vlastně hrát si na to sám, nepotřebuji žádný doprovod. Pak když jsem na to hrál víc a víc, tak jsem ale zjistil, že něco mi tam chybí. No a pak když jsem nad tím tak přemýšlel, tak už mi bylo takových 18-19 a zjistil jsem, že jsem si možná měl vybrat klavír, kde se mi snoubí jak ta harmonie, tak ta melodie. Ještě k tomu je to tam relativně zjevné, protože člověk má před sebou klapky, celkem je schopný odtušit ty akordy, jak se skládají a jak funguje celý ten systém, ale už je pozdě na to, abych měl pocit, že na to někdy budu umět.
2: Ty jsi ale dneska členem Pražského komorního kytarového orchestru a mně se moc líbil popisek, kdy tam máš uvedeno, že tvým poznávacím znamením je chybějící stojánek. Jak se ti hraje v takhle velkém orchestru?
0: Hraje se mi dobře, protože především, když něco nezahraju dobře, tak to můžu svíst na ostatní. Ne, hraje se mi dobře, je to moc fajn společenství a je to legrace. Já když jsem tam nastupoval, tak právě vedoucí toho orchestru moc nemyslel, že bych tam byl dlouho. Myslel si, že tak po půl roce odejdu, protože já nevidím na noty a byla velká otázka, jak vlastně se tedy učit ty moje party. No a nakonec jsme zjistili, že nejjednodušší věc, jak se ty party naučit pro mě je, že si nahraju to, jak to hraje celý ten orchestr. Někdo mi nahraje přes tuto nahrávku toho celého orchestru ten svůj part, který teda já mám taky hrát a já to odposlouchám a pak si to pamatuju nazpaměť. Takže ani nepotřebuju stojánek, takže když třeba zrovna někdo potřebuje si odskočit, tak se nepřerazí přes můj stojánek.
2: A máš přehled, kolik takových skladeb třeba si pamatuješ, kolik jich máš teď právě v hlavě?
0: Minimálně 15. Když se učím novou skladbu, tak potřebuju tak 3-4 dny volného času za sebou, abych vlastně si zapamatoval tu skladbu a odposlouchal. Ale musím se přiznat, že se mi tohleto dlouho nestalo, abych měl takhle nerušené 3-4 dny. Takže teďka mi zpívá mnoho skladeb, abych se je naučil.
2: Čeká tě nějaký velký koncert v blízké době?
0: Naštěstí ne, protože to bych se ty skladby opravdu musel doučit. A to nevím, jak bych udělal, no. Vedoucí toho orchestru si skoro myslí, že právě teďka na tu vědeckou stáž, na kterou jsme jeli, tak právě, že jsme jí domluvil kvůli tomu, abych se nemusel učit ty skladby, no, ale není to pravda.
2: Říká Mikuláš Klenor, vědec a také velký hudebník. Děkuju, že jsi byl dnes hostem pořadu Žárovky.
0: Děkuju moc za pozvání, bylo to moc hezká zkušenost.
2: Mé jméno je Pavla Hubálková a příště se na vás bude těšit Jan Lukačevič.
1: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
1: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dobrý večer!
5: Maroš Kramář,
6: Vladimír Kořen,
7: Miroslav Hrabě,
8: Michal Dalecký,
9: Pavel Cejnar
10: a Jitka Boho.
11: Tady vybruje lahev společně s tou vodou.
12: Ladič pijan.
11: Každý pořad má mít svýho maskota.
13: Bardál, nebo co to je?
14: Hát.
15: Hát. Já jsem hrál žábu.
16: Vše, co jste kdy chtěli slyšet.
17: Začíná další díl Zázraku přírody.
18: Premiéra dnes večer na ČT1.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
19: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Otisk z Pardubic, tak se jmenuje další premiérové vydání. Nález zavražděného muže neměl u sebe žádné doklady a i když byl objeven až v Polsku, přesto o případu místní policie informovala českou kriminálku. Polští detektivové totiž u oběti nalezli doklad o ubytování v hotelu v Pardubicích a poskytli českým policistům ještě jednu důležitou stopu. Byl to otisk prstu v krvi zavražděného. Dlouhé pátrání východočeských kriminalistů a výborná spolupráce s polskými kolegy. Jak se ukázalo, vraha se nakonec báli i jeho kumpáni.
3: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Psala se 90. léta, jejich nejdivočejší okamžiky a východočeská mordparta pátrala po unesených podnikatelích, odhalovala vraždy a vyšetřovala případy takzvaných bílých koní. K mnoha rozpracovaným případům měl ale brzy přibýt další. Na jaře roku 1994 se kriminalistům v Hradci Králové ohlásil nečekaný host. Byl to kolega z Polska, který nutně potřeboval pomoci s případem brutální vraždy světlovlasého mladíka. Podobala se kruté popravě.
1: Byla nalezena neznámá mrtvola muže mladého věku, který byl nalezen v obci Lubiaš. Byl to v polském vojvodství Wrocław.
2: Přímo osobně se dostavil jeden kolega z Wrocławy a ukázal nám věci z této vraždy. Jednalo se o platební lístek z hotelu Synthesia, na kterým byl otisk prstu.
0: Detektivové Jan Lomnický a Jaroslav Vlk z východočeské mordparty v té době rozkrývali desítky mafií a zločineckých spolčení, které v kraji operovaly. A nález polských kolegů s jejich nezákonným řáděním mohl souviset. Svědčili o tom i další okolnosti vraždy mladíka. Evidentně byl v lese nedaleko Wrocławy popraven zezadu.
2: Byl nahý, měl v sobě dva průstřely a řezné poranění krku.
1: Byla to ráže 9 mm z pistole do srdce a dále byl několikrát ještě bodnutý tupým předmětem do krku zezadu. Bez dokladu, nebylo prostě na místě u něj nic. Kolegové z Polska u něj našli lístek, nebo budeme říkat bilet, pocházející z Pardubicka, že to mělo být o zaplacení dvou nocí v hotelu Synthesia a dále, že se místním technikům na místě činu podařilo najít daktyloskopickou stopu. To byl krásný otisk palce prstu v krvi vedle oběti.
0: Poláci už věděli, že otisk prstu z nedopalku cigarety se neshoduje s otiskem oběti a v pátrání jim nepomohla ani polská policejní databáze. Využití metody DNA tehdy bylo teprve v plenkách, takže totožnost oběti ani podezřelého majitele otisku prstu se jim zjistit nepodařilo.
1: Ale předpokládali, že by to mohl zanechat otisk na místě vrah nebo nějaký spolupachatel. Někdo, kdo bezprostředně s tou vraždou asi souvisí.
2: V Polsku jim nikdo nevycházel a vlastně stejně jako my bychom to tak udělali, kdybychom našli ten polský dokument, obrátili bychom se také na polské kolegy.
0: Královéhradecká kriminálka otisk prstu, který byl nalezen u těla oběti, okamžitě prolustrovala. A z policejní evidence se na ně usmálo štěstí.
1: My jsme se přes tu daktylku dostali k osobě Zdeňka, který sice nebyl nějaký vrah, nebo že by páchal násilnou trestnou činnost, ale věděli jsme od pardubických kolegů, že tenhle člověk měl nějaký drobný krádeže majetkového charakteru, krat nějaký prašce a takovéhle věci, které potom prodával. Ale důležité bylo, že už měl vlastně databázi, jsme měli jeho otisky.
2: Dá se říct, že byl z podsvětí, ale také vlastně neměl nějakou bohatou kriminální minulost. Jo? Byl to takový prozatím, takový, jak se říká, kriminální příštipkář.
0: Mohl se ale z člověka, který občas něco ukradl, skutečně stát vrah? Zatímco se na podezřelého Zdeňka nenápadně zaměřilo několik operativců, další část kriminalistů se vydala do pardubického hotelu. Tam se podařilo zjistit, kdo v něm byl podle dokladu ubytovaný a recepční si dokonce na oba muže i vzpomněla.
2: V tom hotelu Synthesia byl ubytován Martin a Jiří. A my jsme se jich potřebovali samozřejmě zeptat na celou řadu údajů. Jirku jsme dohledali, pocházel z jedné obce z Přeloucka. Opět člověk, který nějakým způsobem fungoval s tím, že se chtěl nějak uživit, chtěl nějak zbohatnout. Pamatuji si, že byl to člověk s defektem na ruce.
1: Tenhle člověk pro nás byl velice zajímavý, protože to byla velice závadová kriminální postava, kterou kolegové v Pardubicích měli rozpracováno k několika trestným činům a vědělo se o něm, že tenhle ten člověk se s tímto člověkem stýkal.
0: Martin a Jiří byli stejná generace, ale Martin, kterého se policii nedařilo nikde najít, neměl na rozdíl od Jiřího žádnou trestní minulost. Blonďák se světlými delšími vlasy byl ženatý, střídal práci a podle fotografií se až příliš podobal oběti nalezené v polském lese 160 kilometrů od místa, kde bydlel. Manželka ho navíc už několik dnů postrádala.
2: Snažil se nějakým způsobem uživit rodinu, proto se zapojoval do různých obchodů a tak dále. Byl to člověk poměrně nenápadný, nedá se říct, že by vynikal v nějaké kriminální prosperitě, ale působil naprosto klidně, působil jako slušný člověk. Tady začala vznikat hypotéza o tom, že právě Martin může být obětí. A když jsme dělali postupně další šetření podle fotografií a tak dále, oslovili jsme lidi, kteří ho znali a ujistili jsme se v té věci, že právě Martin je poškozený.
0: Jan Lomnický a Jaroslav Vlk si byli jistí, že jde o Martina R., ale rozbíhaly se kriminalistické úkony, které měly ve spolupráci s polskou stranou dokončit identifikaci. A přibývaly i další informace o Martinovi a Jiřím.
1: Když jsme se dozvěděli, že v určitou dobu si v Pardubicích nechali udělat tyhle ty dva, kteří spolu spali na hotelu Synthesia, ve stejný den narychlo pasy, aby mohli jezdit do Polska, tak nás samozřejmě, jak se říká lidově, trklo, že už s tím asi něco souvisí. A později jsme zjistili, že opravdu, a to jsme ztotožnili, že zavražděný nebyl nikdo jiný než Martin, podnikatel z Holic, který si na sebe, předtím než na něj byla spáchána na polském území vražda, tak si na sebe vzal během dvou dnů 5 aut v autopůjčovnách v Pardubicích, Chrudimi a v Hradci Králové. Byly to převážně Forman, Favorit, nějaký Ford a jedno nákladní AVE 30. A tyto auta potom odvezl do Polska.
0: Policie si Jiřího pozvala ke druhému kolu otázek. Odkud Martina zná, proč byli spolu ubytovaní v hotelu a také pro koho pracují.
2: Zjistili jsme, že se jedná o obchod údajně s vajíčky původně, ale na ty vajíčka bylo potřeba vydělat, to znamená obchod s textilem a teprve pak se půjde do těch vajíček, alespoň tak on to ve své výpovědi vykládal. No a nechali jsme ho prostě vypovídat tak, jak on potřeboval.
0: Čeští detektivové byli v neustálém kontaktu s Poláky a každou informaci konzultovali. Brzy bylo jasné, že nepůjde o obchod s vajíčky ani textilem, ale o podvody s auty.
1: Opravdu toho šetření jsme prováděli s kolegou Lomnickým hrozně. Jezdili jsme do Polska a kolegové z místní komendy z kriminálky z Vroclavy nám vyšli ve všem stříc. V městečkách Lubiáš a v dalších jsme spolupracovali a hlavně v Lešnu s kolegama, od kterých jsme se dozvěděli, že tam v Polsku na jejich území je skupina, tomu říkali mafiánů, kteří tam obchodují s kradenýma vozidlama. Tyto vozidla měly být z České republiky.
0: Podezřelý gang s vazbami do Německa i Ruska měl mnoho členů a někteří bydleli jen pár kilometrů od místa, kde byl Martin nalezen zavražděný. Obchodovali s kradenými a pašovanými cigaretami i alkoholem, přeprodávali kradené věci a padělali bankovky. Jeden z nich se nedávno oženil v České republice a překvapivě právě na Pardubicku. Jarek H., obávaný pardubický mafián, přijal příjmení své manželky a získal i české občanství. Ani na krok se nehnul bez své pravé ruky, podsaditého Roma Juli s výrazným hustým knírem.
2: Každopádně jsme v tom začali hledat něco jiného. Určitě ne ta vajíčka nebo nějaký textil.
0: Okruh podezřelých se rozšiřoval. Recidivista Zdeněk, jehož otisk prstu se našel v blízkosti oběti, ale tvrdil o sobě, že s vraždou nemá nic společného. Podvodník Jiří, který stále mlžil, přestože s Martinem strávil poslední dny jeho života. A také všeho schopný boss polského původu Jarek H. se svým stínem Julou. Tým Mord Party se rozhodl vsadit na Jiřího. Tentokrát na něj šli z ostra a Jiří začal neochotně vypovídat.
2: Na pokyn dalších lidí, de facto organizátorů Jarka a Juli, nám vypověděl, že právě s Martinem sháněli vozy z půjčoven, měli za úkol v půjčovnách sehnat vozidla, která by byla vhodná pro transport, který se týkal toho obchodu s tím textilem.
0: Obchod s textilem byla jen zástěrka. Martin, jehož jméno figurovalo na dokumentech u vypůjčených, ale nevrácených aut, byl nejspíš bílým koněm, který musel zmizet. Východočeská kriminálka se proto zaměřila na nebezpečného bose, kterého se bálo celé podsvětí, na Jarka H. Měl totiž vazby na mafiánská uskupení zlodějů aut po celé Evropě.
1: Za 4, 5, 6 měsíců, co jsme do Polska jezdili na tomto případu pracovat s kolegou, tak jsme měli spoustu polských lidí z tohohle, budeme říkat, závadového kriminálního prostředí vyslechnutých, kteří se sami i tohohle našeho Jarka báli, ale kteří nám potvrdili, že všechno on organizuje, že ty auta z Čech tam vozí von, že na to má člověka. Dokonce nám potvrdili do protokolu, všechno vyslýchali polský kolegové, my jsme si to potom nechávali tady do češtiny přeložit, že jim říkal, že se bude muset tohohle Martina zbavit, že to je pro něj nepohodlný člověk. Dokonce několikrát nám popsali, jak jim ukázal, že má zbraně a že rozhodně ty zbraně budou zapotřebí.
0: Luger ráže 9 mm mohl být vražednou zbraní. Navíc se z výpovědí a záznamů zjistilo, že krátce předtím, než Martin zmizel, byl v Polsku také Jarek a Jula.
1: Jula byl z romského prostředí, to byla velice zajímavá osoba, protože to byla tohohle našeho Jarka, pravá ruka, hodně věcí dělali spolu, dokonce i spolu jezdili páchat tu trestnou činnost a spolu obchodovali.
0: Vyšetřování běželo už 2 měsíce a Jan Lomnický a Jaroslav Vlk zachytili další zprávu z pardubického podsvětí. Nedala se použít jako důkaz, ale byla přelomová. Zdeněk, jehož otisk prstu se našel u oběti, konečně podlehl výčitkám svědomí.
1: Tehle Zdeněk se několikrát vyjadřoval, samozřejmě v podnapelém stavu, po pardubických hospodách, kde tvrdil, budeme říkat rádoby kamarádům, taky zlodějíčkům, že něco spáchal v Polsku, že měl údajně někoho zabít a že toho jakoby hrozně lituje. Ale říkám, bylo to v opilosti a tyhle informace se k nám dostávaly od informátorů, kteří s námi jako spolupracovali a měli jsme aspoň, jak se říká, trošku na tohle člověka už nabito s tím, že by tenhle ten člověk, když nám vyšla na něj ta daktylka, s tímto případem, s tou vraždou souviset.
2: Byl to jeden z lidí, který prostě prošel kolem toho našeho poškozeného. Takže byla zde možnost ta, že to může být přímo ten vrah.
1: Byla to taková asi i v opilosti lítost. Neřek přesně kde, ale řek, že to bylo v Polsku, že tam někoho zastřelil 2 ranami z pistole a dokonce, že použil ještě potom nůž.
0: I když to odpovídalo zraněním na těle Martina, pro tým Mord Party to stále nebyl přímý důkaz a ani řetězec okolností vraždy nebyl kompletní. Jarek H. ale tušil, že smyčky kolem něj se stahují.
1: Jarek měl potom u sebe už později takové množství peněz z té jeho kriminální trestní činnosti, ať už to byly ty cigarety, líh a tak dále, jak jsme se o tom zmiňovali na začátku, že tam hrozilo to, že už všude vyprávěl ve svém závodovém prostředí, že už peněz naschromáždil dost a že chce se svojí manželkou z České republiky vycestovat, že už ho tady nikdo nikdy neuvidíme. Takže tam hrozilo i to, že bychom se třeba už potom na něj nemuseli ani dostat. Takže jak se říká, to bylo za 5 minut 12.
2: Když my jsme provedli rozsáhlé šetření v té věci, operativní šetření, a sehnali jsme celou řadu informací pro nás důležitou, pro odkrytí celého tohoto závažného incidentu, tak jsme se pustili do té realizace.
0: Na podzim 1994 dala česká a polská kriminálka dohromady několik týmů a ty se vydali sebrat všechny podezřelé v jednom okamžiku. Jarek H. byl pod stálým dozorem a došel si pro něj Jaroslav Vlk. Protože kápo pardubického podsvětí byl v baru, vzal sebou detektiv i kolegyni, aby byli méně nápadní.
1: Zjistili jsme, že v jedné kavárně, vinárně, že na baru pije. Ale opravdu měl 195 cm, 115 kg. Byl to člověk udělaný, mafián, ozbrojený. No tak jsme si tam sedli, samozřejmě on nás nepoznal, netušil, co se děje.
0: Vysoký, hřmotný muž z Melíry, Jarek H., popíjel. A tak čekali na vhodnou příležitost. Ta přišla krátce před druhou hodinou raní.
1: Byl teda, jak se říká, na šrot, byl notně opilý, vycházel z kavárny a spadnul tam, tak už pro nás to byl jasný pokyn. I když byl teda opilej, tak jsme měli připravenou jednotku zásahovou a tahle krajská zásahová jednotka nám ho sebrala, zadržela. Samozřejmě byl pod vlivem alkoholu, tak jsme ho museli nechat 24 hodin vystřízlivět.
2: Během krátké doby jsme, jak se říká, sebrali organizátora Jarka, jeho komplice Julu, který mu bezmezně důvěřoval, a dalšího Zdeňka, Jiřího a další lidi.
0: Když mafiánskému šéfovi Jarkovi H. začalo docházet, co se stalo, ocitl se u prvního výslechu. Kriminalisté na něj šli opatrně, ale rovnou se ho ptali, které z podezřelých zná, jestli jezdí do Polska a co ví o obchodech s auty.
1: Ukázali jsme mu fotografii našeho zavražděného Martina. Samozřejmě od samého začátku všechno popíral. Martina neznal, nikdy neviděl, o žádných autech neví. V Polsku už dlouho nebyl. Samozřejmě ukázali jsme zase jeho výpisy, kdy překročil hranice, s kým ty hranice překročil, s kým se do země vracel. I v Polsku některé osoby z tohohle prostředí závadového z něj měli strach a prostě byl to člověk, o kterého nevíte, co čekat. Byl to tvrdák, skoro dvoumetrovej, 120 kilo, který si byl jistý, že mu prostě nic nedokážeme.
0: Souběžně se pracovalo i na dalších členech gengu a kriminálka sázela hlavně na Zdeňka, který se v opilosti s výčitkami zpovídal kumpánům v hospodě o zločinu, který spáchal. Pro otisk svého prstu na nedopalku ale měl vysvětlení.
1: Po několika hodinách výslechu vyprávěl, ano, já jsem v tom Polsku mohl být, ale mám tam pouze odpalek, ohorek, nebo budeme říkat weigl, takzvaný cigarety. Řekněme, že jsem tam někde asi kouřil. Ale to, že on by byl pachatelem, on by byl vykonavatelem té vraždy a on, že by tu vraždu spáchal a byl tam s těma dotyčnýma, to ze začátku vůbec o tom se nechtěl zmiňovat.
0: Romský parťák šéfa zločineckého gengu Jarka samozřejmě také o ničem nevěděl.
1: Julu jsme měli v té době ve Valdicích, ve vazbě, a za ním jsem s kolegou Honzou jezdili do Valdic, ale ten teda ze začátku absolutně odmítal jakékoliv tvrzení, že by se snad dopustil nějaké vraždy nebo že by byl na polském území a byl organizátor nebo dokonce na místě činu, kde byla spáchaná vražda. Prostě Jarka držel, jak se říká, nad vodou, nechtěl ho prásnout, nechtěl ho potopit.
2: Nikdo nechtěl mluvit, protože organizátor Jarek všechny poučil tak, jak mají vypovídat. A ty slabší články dokonce poslal mimo Pardubice. Jo? Třeba Jiří odjel do Ostravy, jakoby za rodinou, a byl přímo poučen, jak má vypovídat, že Martina v Polsku zabili Rusáci. Přímo tak to měl hovořit, jako jo, že to ví od lidí, od toho Jarka, že to byli asi nějací Rusáci, kterým Martin tam prostě v nějakým tom obchodu nevyhověl. No ale postupem času, jak to bývá, tak se do toho začali tyto zainteresovaní zamotávat a dalo se to poskládat.
0: Kriminálka ale sázela na to, že nakonec některý z článků gengu povolí. A byl to právě Zdeněk, který v okamžiku, kdy získal jistotu, že bos Jarek i většina jeho kumpánů sedí ve vazbě, začal vypovídat. Jak všichni tušili, šlo o krádeže aut a nic netušící Martin se měl stát bílým koněm, který doplatí na naivitu.
2: Jednalo se celkem o 5 vozidel, které si na své jméno zapůjčil ten Martin. A protože se ho po 5 vozidlech zapůjčených tato skupina zbavila, já osobně si myslím, a vyplývá to i z toho, co jsme o osobě poškozeného zjistili, že prakticky netušil to, kam se řítí. Myslel si a byl vlastně přesvědčen organizátorem v tom, že musí sehnat co nejvíc vozidel, aby se vlastně toho textilu přivezlo co nejvíc.
0: Jarek ale vše dobře maskoval a Martina, kterého nějaký čas znal, si vytipoval jako důvěřivou oběť zvráceného plánu. 5 půjčených aut převezených do Polska mu stačilo. Pak se Martina rozhodl zbavit.
2: Ten Martin nemohl zaregistrovat to, že ta auta se nevrací. Jo, ta auta byla jakoby organizátorem rozmístěna na území Polska tak, aby se mohla dál zapojit do obchodů s textilem. Aby se mohlo prakticky vydělat na další obchod, například s těmi vejci.
0: Jarek H. slíbil zadluženému recidivistovi Zdeňkovi za vraždu Martina téměř 90 000 korun. A to pro něj byla astronomická suma. Ve 4 ještě s Julou přejeli hranice, kde se rozdělili a Martina odvezli do rodné vesnice Jarka H. Tam ho odvedli do lesa a popravili 2 střelami do zad a bodnými ranami do krku. Jak přiznal Zdeněk, jehož otisk se našel na nedopálku, kouřil na místě vraždy proto, že vše trvalo příliš dlouho.
1: U ty vraždy na místě činu, u ty obce Polský Lubiaž byli všichni 3. Jarek mu řekl prostě, že mu za tuhle tu vraždu, kterou vykoná, že mu zaplatí hodně tisíc. A on potřeboval peníze. On byl člověk, který tady, jak říkám, se dopouštěl majetkový trestný činnosti, krát prašce a dráhatý kabely a takovéhle věci. Takže jestli mu tenkrát slíbil pár desítek tisíc, tak pro něj to byl prostě poklad. Takže z něj se ze dne na noc stal, jak se říká, vykonavatel vraždy.
2: Co se týče zbraně, vražedné zbraně, tak ta byla organizátora Jarka. Prakticky po vraždě se jeho okolí dozvědělo, že on jí přišel, že mu ji někdo ukradl, že prostě zmizela. Každopádně on ji měl nelegálně. Nikdy neměl zbrojní průkaz. Ale protože v minulosti jel v těch svých nelegálních obchodech, tak ozbrojen byl.
1: Byl odsouzený za vraždu Martina a s ním ve spolupachatelství byl odsouzený i ten náš Jula, který v té době byl ve vazební věznici ve Valdicích a jako pachatelem vraždy jsme prokázali, že zabíjel Zdenek. Takže Zdenek byl v této tříčlenné skupině vrah a tam to byli hlavní organizátoři, Jula, především Jarek. A je zajímavý, že u krajského soudu v Hradci Králové a potom i při odvolání u vrchního soudu nejvyšší tresty právě dostal za organizátorství a za to všechno, že to vymyslel a byl tou hlavou v tyhle ty mafii právě Jarek. Druhý nejvyšší trest měl Jula a sám vrah Zdenek z nich dostal nejnižší trest. Ale byly to všechno vysoké tresty.
0: Jarek H. se nikdy nepřiznal a ve finále sváděl vinu na dalšího pardubického mafiána zvaného Konan, zavražděného na podzim roku 1994. Kriminálce se nepodařilo prokázat ani tvrzení jeho kumpánů, že Jarek má na svědomí ještě dalšího nepohodlného bílého koně. Odvolací rozsudek ho nakonec poslal do vězení na 18 let. Jula odešel od soudu s 16-letým trestem a vykonavatel Zdeněk dostal za vraždu důvěřivého táty od rodiny 14 let.
2: Většinou to bylo tak v devadesátkách, že bílí koně takzvaní byli využiti pro určité věci, například pro nákup zboží, pro zapůjčení a tak dále. A těchhle těch lidí pak bylo potřeba se zbavit, protože oni to měli na sebe a oni by pak hovořili o tom, že se stali obětí podvodu. Proto se tito bílí koně takto zejména v těch devadesátkách likvidovali.
1: Dneska se to už neděje v takové míře, ale tenkrát těch vražd opravdu bílejch koní tady bylo hodně. Můžu zmínit třeba, jak jsme tenkrát tady dělali ty příběhy, že o těch bílejch koní, který byly řad vlastně osob, který byly bez práce, bez zaměstnání, bez bydlení, takzvaných bezděláků, kteří nám tady jedna romská velká skupina hradeckých a broumovských Romů ubytovávala tady v Hradci Králové, kde se o ty lidi, bylo jich asi 6-8, starala vždycky taková ta jejich romská ochranka a šli vždycky vydražit nějaký jednotky, že v té době se hodně, že jo, po těch devadesátkách tady dražili různé jednotky, ať už byty, krámy, obchody, prodejničky. No a oni tam vždycky nastrčili tohohle svýho, vydražili a pak se jich zbavovali. No a to byla asi série TK 6-8 vražd tady v kraji, kde jsme nacházeli oběti a došlo nám, že za tím stojí, za těma vraždama právě tahle ta skupina Romů.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to bylo další vydání Kriminálky v premiérové řadě s podtitulem Otisk z Pardubic. Připomínám, přátelé, že další Kriminálku na Dvojce vysíláme ve středu 27. května krátce po 18.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Přátelé, vítejte v klubu Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
1: Krásný dobrý večer. U studiových mikrofonů jsou jako vždycky
0: zpěváci Jan Smigmátor
1: a Daša.
0: A dnešní večer je pro nás mimořádný hned z několika důvodů.
1: Ten první je čistě hudební, ten druhý lidský a ten třetí, dovolím si říct, i velmi osobní.
0: Zahajujeme totiž sedmidílný seriál věnovaný jednomu z největších hlasů celé historie americké populární hudby, muži, který se narodil 3. srpna roku 1926 v newyorském Queensu jako Anthony Dominic Benedetto a kterého celý svět zná pod jménem Tony Bennett. Ano, letos by oslavil rovnou 100.
1: A protože Tonyho kariéra byla dechberoucí, neuvěřitelně dlouhá a vlastně úplně ojedinělá, rozhodli jsme se ji do konce letošního roku projít v 7 samostatných kapitolách.
0: Jednou měsíčně tak na vlnách Dvojky otevřeme jednu Bennettovu dekádu, jednu kapitolu jeho života a především jeden velký balík nádherné muziky.
1: Vybrali jsme 100 zásadních nahrávek. 100 písní, které budou mapovat kariéru trvající neuvěřitelných 7 dekád. Od úplných začátků až po velké finále.
0: Dnes tedy začínáme tam, kde to všechno začalo. Na začátku 50. let, respektive na úplném konci let 40.
1: A začali jsme symbolicky písní, kterou Tony Bennett nahrál jako svou první velkou nahrávku pro společnost Columbia, The Boulevard of Broken Dreams. Bulvár zlomených snů.
0: Název skoro filmový.
1: A vlastně i životní. Kolik mladých zpěváků se tehdy procházelo po newyorských ulicích s představou, jak jednou dobudou svět.
0: Desítky, stovky, tisíce.
1: Ale jen jeden z nich se jmenoval Anthony Dominic Benedetto. A jen z jednoho z nich udělal legendární Bob Hope během jednoho jediného večera Tonyho Bennetta.
0: A protože bude tenhle seriál hlavně o hudbě, pustíme se do ní okamžitě.
1: V následujících minutách uslyšíte 3 nahrávky z roku 1951.
0: Rok, ve kterém se z nadějného zpěváka stal doslova

0: Zpívá Tony Bennett a my dva, Daša a Jan Smigmátor, vás dnes zveme na první ze sedmi cest jeho dechberoucí kariérou.
1: A hned na jejím začátku je dobré připomenout, že Tonyho start nebyl pomalý. On nevstoupil do dveří show businessu opatrně, on jimi doslova proletěl.
0: Píseň Because of You byla v roce 1951 obrovským hitem. 10 týdnů držela první místo americké hitparády a z mladého zpěváka udělala hvězdu první velikosti.
1: Přitom to nebyl žádný křikloun ani efektní exhibicionista.
0: Kdepak Tony měl od začátku něco mnohem cennějšího. Přirozenost, krásně posazený hlas, vnitřní klid a obrovskou schopnost vyprávět příběh.
1: A možná i proto dokázal vzít píseň Henka Williamse Cold Cold Heart, tedy skladbu původně z úplně jiného hudebního světa, a přiblížit jí publiku, které by se k ní možná jinak nikdy nedostalo.
0: To je pro Bennetta typické. On nikdy nerozděloval muziku na vysokou a nízkou, nobl a obyčejnou. Rozděloval ji jen na dobrou a špatnou. A když byla dobrá, zpíval ji tak, že jste mu věřili každé slovo.
1: Honzo, ty jsi o Tonym Bennettovi vždycky mluvil jako o jednom ze svých největších učitelů.
0: Na tom se taky vůbec nic nezměnilo. Tony Bennett byl pro mě odjakživa důkazem toho, že swing a velký americký zpěvník nejsou exponáty z kabinetu hudební výchovy ani muzejních vitrín, ale živá a stále aktuální muzika, promlouvající dekádami ke všem, kteří chtějí naslouchat. Měl jsem obrovské štěstí, že jsem se s ním mohl i několikrát osobně setkat.
1: A jedno z těch setkání jsme prožili společně.
0: Ano.
1: Vítali jsme ho přece na letišti, když v roce 2014 přiletěl se svým kvartetem do Prahy na koncert v Kongresovém centru. Dodnes to vidím před očima. Přiletěl člověk, kterému tleskal celý svět, a přitom z něj šla neuvěřitelná pokora, laskavost, klid.
0: A radost z muziky.
1: A ty jsi měl tehdy možnost navštívit i jeho zvukovou zkoušku, zadžemovat si s jeho kapelou a uvést jeho koncert.
0: A předtím, než jsem vstoupil na scénu, abych svůj velký vzor představil českému publiku, jsme si v zákulisí asi 15 minut povídali, jen my dva. Bylo to jako žít ve vlastním snu. Těch pár okamžiků ovlivnilo, troufám si říct, celý můj další život. Tak zásadní to tehdy bylo.
1: Teď se ale vrátíme zpět do 50. let k dalším raným nahrávkám.
0: Čeká nás Blue Velvet z roku 51, nádherná balada, kterou později naspíval i Bobby Vinton.
1: A k ní přidáme písně Solitaire, Have a Good Time a Here in My Heart.
0: 4 písně z doby, kdy se Tony Bennett stal jedním z nejvýraznějších hlasů amerických jukeboxů, rádií i koncertních sálů.

0: Tak takhle zpíval Tony Bennett na začátku 50. let.
1: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, klub Evergreen a náš první díl ze sedmidílné série Tony Bennett 100.
0: Když si člověk tyhle rané nahrávky poslechne opravdu pozorně, slyší v nich ty staré časy, velké orchestry, smyčce, romantické balady, uhlazenou studiovou eleganci.
1: Ale zároveň uslyší něco, co z Anthonyho Dominika Benedetta dělalo Tonyho Bennetta. Nikdy se v té často dosti přeslazené orchestrální nádheře nestratil. I když kolem něj hrály smyčce, dechová sekce a celý ten aparát společnosti Columbia, pořád byl uprostřed písně člověk. Žádná póza, žádné jméno z plakátů a markýz. Člověk.
0: A možná právě proto se dokázal v hudbě udržet tak dlouho.
1: Tony Bennett se nikdy neschovával za dobové trendy. 50. léta byla 50. léta. 60. 60. 70. přinesla úplně jiné tlaky, ale Tony se vždycky vracel k tomu podstatnému. K písni, k melodii, k textu. Upřímnosti.
0: A tahle mantra byla slyšet už v jeho prvních hitech.
1: Já si na tom všem navíc uvědomuju jednu věc. Když jsme ho v roce 2014 potkali v Praze, měl za sebou víc než 60 let kariéry. Za pár dní mu vycházelo album s Lady Gaga a pořád byl naprosto soustředěný na další píseň, na další koncert, další setkání s publikem.
0: Žádné ždímání minulosti, žádná atrakce z dob, které zavál hvězdný prach.
1: A přitom ta minulost byla tak ohromující. Třeba hned další píseň, kterou uslyšíte, by mnohým zpěvákům vystačila na celý život. Rags to Riches.
0: Z hadrů k bohatství.
1: Americký sen ve 2 minutách a 40 vteřinách a po něm Stranger in Paradise z muzikálu Kismet.
0: Tony Bennett v roce

0: Tony Bennett a další dvě zastavení na jeho rané cestě ke slávě.
1: Přesně v těchto písních je krásně slyšet, jak se tehdejší americká populární hudba pohybovala mezi světem velkých muzikálových melodií, country písní, filmových nálad a klasického orchestrálního popu.
0: A Tony Bennett tím vším procházel s jistotou, která byla na tak mladého zpěváka až zarážející.
1: Rags to Riches je mimochodem titul jako stvořený pro Bennettův životopis. Narodil se do chudých poměrů. O otce přišel už jako malý kluk, za války sloužil v armádě v Německu, po návratu studoval zpěv, dělal číšníka, zpíval v klubech, používal jméno Joe Barry a pak přišel Bob Hope.
0: Když se ho zeptal na jeho skutečné jméno, bylo jasné, že Anthony Dominic Benedetto je pro americký showbiznis přece jen trochu dlouhé.
1: A tak se zrodil Tony Bennett, jméno, které se stalo značkou kvality.
0: A taky symbolem toho, že i v showbiznisu se dá stárnout důstojně, pracovat poctivě a zůstat gentlemanem.
1: Sám velký Frank Sinatra o něm později řekl, že je Tony dle jeho názoru nejlepším zpěvákem v branži.
0: A když něco takového řekl Sinatra, bylo jasné, že s takovou referencí má Tony vyhráno.
1: Té věty a především pak jejich přátelství si nesmírně vážil. Rivalita mezi nimi určitě byla, ale vzájemný obdiv a úcta byly silnější. Sinatra, Bennett, Nat King Cole, Mel Tormé, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, to nebyly jen hlasy, to byla pěvecká civilizace.
0: A klub Evergreen je tu mimo jiné od toho, aby tahle civilizace z éteru nikdy nezmizela.
1: Čeká nás poslední velký blok prvního Bennettovského dílu. V němž se posuneme do druhé poloviny let 50.
0: Nejprve to bude slavná muzikálová píseň Just in Time a pak přijde na řadu hit In the Middle of an Island.
1: K němu šmíval Tony vztah značně ambivalentní.
0: A nakonec Firefly, písnička autorské dvojice Cy Coleman a Carolyn Lee, po které Bennett znovu sáhl po mnoha letech při spolupráci

0: Tony Bennett a druhá polovina 50. let.
1: U písně In the Middle of an Island se Tony Bennett později netajil tím, že ji neměl právě v největší lásce.
0: Což je docela úsměvné, protože pro řadu posluchačů to byl naopak hit velmi oblíbený.
1: Jenže právě to je na jeho příběhu krásné. I největší zpěváci mají písně, které jim nejsou úplně po chuti, ale profesionál je zaspívá tak, že z nich udělá kus popové historie.
0: Oproti tomu Just in Time už je úplně jiný případ.
1: Ano, tam už jsme jednou nohou ve světě, který bude Bennettovi sedět čím dál víc. Broadway, chytrá melodie, výborný text, lehkost, swing, elegance.
0: Vlastně předzvěst 60. let.
1: Předzvěst dalšího setkání s Tonym Bennettem. Těšit se můžete na San Francisco, The Best Is Yet To Come, I Wanna Be Around, The Good Life a další písně, které Tonyho definitivně zařadili mezi nesmrtelné.
0: Dnešní první kapitola ovšem patřila létům 50. Období, kdy se ze syna newyorského hokynáře a švadleny stal zpěvák, který měl za pár let zpívat prezidentům, králům, filmovým hvězdám a posluchačům všech generací v doprovodu těch největších jazzmenů historie.
1: Zpěvák, kterého vám v klubu Evergreen pouštíme od samého začátku a budeme pouštět tak dlouho, dokud nás budou pouštět do studia. Tony Bennett do klubu Evergreen prostě patří.
0: Stejně jako Sinatra, Ella, Nat King Cole nebo Louis Armstrong.
1: A pro mě osobně patří i ke zpěvákům, kteří mi pomohli pochopit, jak se má správně zpívat. Nejen hezky, libozvučně, ale pravdivě.
0: Milí přátelé, první z našich 7 Bennettovských večerů pomalu končí a my se rozloučíme písní, která vznikla z melodie Charlieho Chaplina a kterou Tony Bennett nahrál v roce 1959.
1: Smile. Úsměv.
0: Možná nejkrásnější tečka za příběhem mladého muže, který se z newyorského Queensu vydal na cestu do hudební nesmrtelnosti.
1: Od mikrofonu se loučí Jens Migmátor
0: a Daša.
1: Ať vám doma stále hraje dobrá muzika.
0: A váš úsměv ať nikdy nezmizí.
1: Stejně jako písně Tonyho Bennetta.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný sobotní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude šestá část pohádkového seriálu Lesohádky. No a ve 20 hodin úžasné životy. Tentokrát Jiří Markovič podle Josefa Mareše. Zůstaňte s námi.
1: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Jeleni bývají pyšní na své parohy, ale ještě víc na svoje hbité nohy. Tak jako Maxim, který právě přišel do lesa Staroboru a chce všem ukázat, že v běhu a ve skoku je nejlepší. Ale pýcha předchází pád. A proto se dnešní lesohádka jmenuje Jak jelen Maxim nevyhrál lesní olympiádu. Inu, ne každé měření sil musí skončit vítězstvím, aby mělo smysl.

0: Dobrý večer, děti. Jelen Miroslav měl majestátní parohy a dlouhé nohy. Rád se proháněl po lese a všechny udivoval jeleními skoky. Neznal nic hezčího, než se rozeběhnout, pořádně se odrazit a skočit. V takových chvílích měl pocit, jako kdyby uměl létat. Jelen Miroslav zkrátka skákal jako... No, jako jelen. Bylo zrovna nádherné podzimní ráno. Miroslav jen tak z radosti přeskočil potok a napil se chladné vody. Najednou se vedle něj rozhrnuly větvičky, z mlází vyšel cizí jelen a hned se hrnul k Miroslavovi. Nazdár, já jsem Maxim, právě jsme se přistěhovali, tak tu ještě nikoho neznám. Miroslav se na cizince usmál. Vítej ve Staroboru, Maxime, já jsem Miroslav a jestli chceš, všechno ti tady ukážu. Maxim se zatvářil znuděně. Proč ne? Víš, přišel jsem sem z mnohem většího lesa, takže mi to tady u vás připadá takové venkovské. Miroslava trochu mrzelo, jak přezíravě se Maxim vyjadřuje o Staroboru, ale rozhodl se, že si toho nebude všímat. Místo toho navrhl, běháš a skáčeš rád? Můžeme se spolu proběhnout po lese a já tě představím všem zvířatům. To Maxima zaujalo. Jasně, že běhám a skáču rád. Jsem šampionem ve skoku a vyhrál jsem všechny závody v našem okrese. O představování nějakých zvířat moc nestojím, ale v klidu si s tebou změřím síly a uvidíme, kdo z nás dvou je lepší. Miroslava nikdy nenapadlo, že by měl s někým závodit a srovnávat síly. Skákal jen pro radost a protože ho to bavilo. Maxim ale vyrazil tak rychle, až mu spod kopítek odlétly kousky mechu. Nechtěl si vůbec nic prohlížet, nezajímalo ho, kdo kde bydlí, anebo kde je nejšťavnatější tráva. Skákal jako o závod a přitom se pořád chlubil. Viděl jsi, jak jsem přeskočil ten keř? To byla výška, co? A co ten skok přes nejširší místo potoka? Ukázkový, viď? Miroslav byl s každým dalším skokem smutnější a zklamanější. Všechna jeho radost byla pryč. Tak dělej, musíš rychleji a víš, co pak tady v tom mrňavém lese neumíte pořádně běhat a skákat? To jsem z toho teda jelen, posmíval se mu Maxim. Miroslav by se nejradši neviděl. Nakonec se s Maximem rozloučil a ploužil se domů. Už ani nepopoběhl. Ani si nepovyskočil. Šel se skloněnou hlavou a bylo mu smutno. Není divu, že málem zakopl orejska Matýska, který seděl u cesty. Co se ti stalo, Miroslave? Zeptal se a jelen mu vypravoval o svém nevydařeném seznámení s Maximem. Nebuď smutný, vždyť není důležité být ve všem první, utěšoval Matýsek Miroslava. Jelen jen pokýval hlavou, ale smutek v očích měl pořád. Pak zmizel mezi stromy. Matýsek přemýšlel, jak by mohl Miroslavovi pomoci. A nebyl by to on, aby hned nedostal nápad. Druhý den rozhlásil po celém Staroboru, že se bude konat lesní olympiáda, ve které si zvířata mohou poměřit s ostatními své síly. Předpokládal, že soutěživý jelen Maxim neodolá a přihlásí se do každé disciplíny, aby všem ukázal, jaký je sportovec. A přesně tak to také bylo. Maxim se přihlásil do závodů v běhu, skoku i síle. Byl přesvědčený, že je nejlepší ve všem a chtěl to celému lesu dokázat. Když nadešel den lesní olympiády, zvířata se shromáždila na největší pasece. Jako první se uskutečnil závod v běhu. Závodníci měli proběhnout co nejrychleji slalom mezi borůvčím. Na startovní čáru se kromě jelena Maxima postavil i tatínek zajíce Ambrože. Nějaký starý ušák, nad tím mi nedá vítězství žádnou práci. Nemáte tu někoho rychlejšího? Kasal se Maxim. Jenže jakmile závod odstartoval, zajíc vyrazil jako namydlený blesk. Měl sice kratší nohy než jelen, ale právě tomu umožňovalo rychleji měnit směr a kličkovat mezi borůvkovými keříky. Maxim se snažil, ale zajíc byl mnohem rychlejší a cílem proběhl jako první. Maxim se tvářil kysele, a pro sebe si bručel. Jen počkejte, v dalším závodě vám ukážu. Nenajde se v lese silnější zvíře než já. Mám silné parohy, kterými přetlačím, koho budu chtít. Vítězem závodu o největšího siláka se měl stát ten, kdo dokáže povalit největší strom. Maxim si znechuceně odfrkl na znamení, že to pro něj není žádná výzva, a rozběhl se proti nejbližšímu smrku. Ze všech sil do kmenu narazil parohy, až mu v hlavě zadunělo. A nejenže se strom ani nehnul, Maxim se navíc zaklínil svým parožím tak, že nemohl tam ani zpátky. Musel přijít medvěd Bohouš, který popadl smrk svými obrovskými tlapami, zlomil ho vejpůl a tím Maxima osvobodil. Všem bylo jasné, kdo se stal vítězem silácké soutěže. Jenže místo toho, aby byl jelen Maxim vděčný za záchranu, mumlal něco o nefér závodu a venkovanech, kteří nedokáží ocenit pravé sportovce. Teď bude závod ve skoku a to teprve něco uvidíte vy, nevzdělanci. Těšil se Maxim a věřil si tím víc, když viděl, že na startce s ním postavil jelen Miroslav. Za to Miroslava nervozitou až rozbolel žaludek. Původně vůbec závodit nechtěl, ale rejsek Matýsek ho přemluvil. Měl by si trochu víc věřit, Miroslave. Nenech Maxima, aby ti vzal radost ze skákání. Bylo vyhlášeno, že vítězem závodu se stane ten, kdo dokáže přeskočit velikánský balvan. První se o to pokusila žába z rybníka, ale rozplácla se v půlce a sjela dolů jako po klouzačce. Po ní přišel na řadu jelen Maxim. Tak teď se všichni dívejte, vykřikl, rozběhl se a skočil. Ale jak se při skoku rozhlížel, kdo ho sleduje a obdivuje, nedával pozor a uklouzl na mokré skvrně, která zůstala na balvanu po nevydařeném žabím skoku. Místo, aby balvan přeskočil, udělal Maxim kotrmelec dozadu a zůstal ležet na zemi. Zahambeně se odplížil na stranu a pozoroval Miroslava, který se právě chystal ke skoku. Ničeho se neboj a skoč si pro radost, pošeptal mu těsně předtím Matýsek do ucha. Jelen Miroslav zavřel oči, rozběhl se a před balvanem se pořádně odrazil. Nemyslel na to, že by mohl vyhrát závod, ale soustředil se jen na to, aby zase chvilku cítil, že letí. Byl z toho největší a nejdelší skok, jaký kdy Starobor viděl. Miroslav doskočil daleko za balvan a nikdo neměl nejmenší pochyby o tom, že se stal vítězem závodu. Všichni jásali a slavili, ale jelen Miroslav přišel k Maximovi, který stál se skloněnou hlavou na kraji paseky. Přišel se mi vysmát? Jen do toho. Hlesl sklesle Maxim, ale Miroslav zavrtěl hlavou. Kdybys neuklouzl, určitě bys vyhrál. Maxim se na něj vděčně usmál. Tak obrovský skok, jaký si předvedl, jsem ještě nikdy neviděl. Nechtěl by ses třeba se mnou ještě někdy proběhnout? Víš, jen tak po lese, ukázat mi, kde kdo bydlí a tak. Odpověď si Miroslav vůbec nemusel rozmýšlet. Bylo mu totiž jasné, že Maxim konečně pochopil, že kamarádství je mnohem víc než ty největší závody světa. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný sobotní večer z Dvojky. Jiří Markovič podle Josefa Mareše už za pár okamžiků v úžasných životech. Ve 20.30 stopy fakta tajemství s podtitulem Chlapec z cely smrti aneb příběh Evropana z Domažlic. Další pátrání Stanislava Motla ve 20 hodin a 30 minut. Václav Kopta a jeho zlaté časy v 21 hodin. Ve 22 hodin pátá část seriálu Prameny živé vody. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. No a začínáme, přátelé, jak už jsem říkal, úžasnými životy. Byl šéfem pražské mordparty a proslul vyřešením případů sériových vrahů Hojera nebo Straky. Jaký byl Jiří Markovič jako kolega a vzor? V čem bylo tajemství jeho úspěchu a jaký byl po práci, když si zašel s kolegy jen tak na pivo? V úžasných životech prozradí jeden z jeho následovníků, elitní kriminalista.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
3: Jiří Markovič podle Josefa Mareše.
5: Dobrý den, jmenuji se Josef Mareš a dostalo se mi té cti vzpomenout na Jirku Markoviče, který byl můj šéf a později i můj velký kamarád. Já jsem na oddělení vyšetřování vražd nastoupil v okamžiku, kdy on tam byl vedoucí odboru a zaštiťoval to. Tím, jak byl Jirka jako menší, tak on si to i sám uvědomoval, protože mi říkal, že když teda řekl svému tatínkovi, že jde k policii, tak ten se mu vysmál, protože říkal, s touhletou postavou jít k policii vůbec, co tam budeš dělat. No, ale Jirka se uplatnil, no, i takhle. On byl, duchem byl takovej velký, jo. To, že teďka je modla, já si myslím, že on by ani nechtěl být takovouhle hvězdou, jako teďka, že výjimečný vyšetřovatel, říká, nejlepší policista v Evropě, protože on sám věděl, že vždycky je to práce týmu, nikdy to není práce toho jednoho člověka, jo. Ale zase by si to asi trošku užíval. A to asi každý. První osobní setkání, kdy jsme spolu mluvili, tak bylo patrně na začátku roku 93, protože já jsem nastupoval na úřad vyšetřování, tenkrát jakoby na kraj, do kongresové už v roce 92, ale nastoupil jsem na druhé oddělení, což tenkrát nebyla obecná kriminalita, byla to hospodářská kriminalita, ale vždycky mlsně jsem chodil kolem těch kanceláří těch vyšetřovatelů, kteří vyšetřovali vraždy, a díval jsem se, nakukoval jsem tam, říkal jsem si, ty se má, jako oni dělají to. A viděl jsem, že Jirka Markovič je vedoucím jako toho odboru, takže jsem si jednou dodal odvahu a zaťukal jsem tam. On seděl v kanceláři, kouřil to své cigarety, tenkrát ještě se mohlo na pracovištích kouřit, takže pokuřoval, říkal, co potřebuješ? Říkám, dobrý den, veliteli, já jsem Pepik Mareš a já tady dělám na patře jako na hospodařině. A jestli byste jako neměli tady místo aspoň na chvilku, jako já bych to chtěl jako zkusit na nějakou stáž nebo to. A on se tak jako zamyslel a říká, no, kde bydlíš? A říkám, na Praze 5. To je výborný, na Praze 5 nikoho nemám. Hele, a řidičák máš? Protože u mě každý vyšetřovatel musí jako mít řidičák. A říkám, jasně, já řídím jako, jo, jo, dobrý, dobrý. Takže jsem přišel domů rozradostněný s tím, že další den nasypu na vraždy a ono se furt nic nedělo, takže jsem už provokativně chodil kolem jeho odeřený kanceláři, říkám, dobrý den, nazdar, nazdar a nic. Tak jsem si pak zase asi po měsíci dodal odvahu a zaťukal jsem, vešel jsem dovnitř a Jirka se mi pojď, říká, co potřebuješ? Říkám, no já jsem Pepik Mareš, já jsem tady z vedlejší hospodařiny a chtěl jsem se zeptat, kde bydlíš? No a v tu chvilku jsem poznal, že on si to jako ani nepamatoval, protože těch lidí za ním chodilo tolik a já jsem ho asi úplně nezaujal. Takže jsem se pak dostal na vraždy přes Ivana Smékala, ale musím říct, že Jirka jako potom pořád byl tím policistou, i když už u nás nepracoval. Jirka Markovič, když jsem nastoupil já, tak pojem v kriminalistice určitě byl, protože vlastně ty případy, který on zpracovával, tak ty všichni znali. Spartak Jádní, vrah Straka, Hojera a tak dále. Takže pojmem byl, ale já, když jsem nastoupil, tak už vlastně on nevyšetřoval, už byl vedoucím odboru, nebyl ani vedoucí prvního oddělení. Takže s vraždama už jako neměl nic společného jakoby takový, ale měl svého zástupce, kterýho on si vychoval, což byl Ivan Smékal. Takže já už jsem ho znal v uzovkách jako takového úřadu. Ale zpočátku jsem na něj koukal, i protože jsem byl mladý a trošku i hloupej, tak jsem na něj koukal takovýma kritickýma očima, že už se do této doby jako nehodí a že my si to budeme dělat po svém. Právě díky tomu Ivanovi Smékalovi, protože před ním jsem něco řekl, ne úplně špatného, ale trošičku takovýho, že bych jako Jirku schazoval. A Ivan se na mě jak podíval a říká, čet si jeho spisy? Říkám, no nečet, vím o tom, jako co dělal. Říká, tak si je přečti. Takže jsem šel za Jirkou, půjčil jsem si Hojera, půjčil jsem si Straku a vlastně, když jsem četl jeho výslechy, tak jsem z toho byl naprosto unešený, protože já i v tom klidu a v tom odstupu, vždycky, když jsem si dočítal tu výpověď toho poškozeného nebo na tu otázku, tu odpověď,

0: ten mi říkal v rámci vztahu rodiče, děti a tak dále, že pokud chceš, aby se k tobě lidé chovali, tak se tak chovej k ním. Takže já jsem dával vlastně příklad mým nástupcům a musím říct, že oni mi taky zvou na všechny večírky. Jirka byl typickým vyšetřovatelem té starší doby. Já si myslím, že v těch 90. letech už by se tolik jakoby nechytal v úzovkách, ale v těch 70. 80. letech, kdy on vlastně aktivně vyšetřoval, tak bych řekl, že byl ideálním prototypem vyšetřovatele, protože měl takový v sobě takový vnitřní klid a dá se říct, dobře navazoval styk s tím, co seděl proti němu. To znamená, jak za svědky, tak i s pachateli. Jirka určitě nebyl typem takovým, který by třeba rozrážel dveře a zatýkal pachatele a ty se před ním třásly. On to měl daný trošku jinak, i měl subtilní postavu, že jo, žádný velký sportovec zase úplně nebyl, i když se o sport určitě zajímal. Ale já bych řekl, že on měl štěstí na ty případy. Protože vlastně největší ty sexuální vraždy, které se v Praze staly, tak vždycky vyšetřoval on. Určitě v něm něco bylo, nebylo to všechno jenom štěstí, protože třeba vražda v Prokopském údolí, kterou on jako objasnil řádově asi, já nevím, teďka po 8 letech, tak tu neměl z začátku přidělenou, ale protože to byl pomníček, tak to pak vzal, znova to všechno pročet a zjistil, že tam teda patrně pachatel z toho vykukuje a nakonec se to povedlo. Takže Jirka byl asi postrachem všech těch sexuálních vrahů v úzovkách, ale on s ním právě navázal takový vztah, že já nevím, když jel, ta známá historka, když třeba jel s Hojerem z rekonstrukce, tak mu Hojer usnul na rameni, jo, protože seděl vedle něj v autě, což já jsem taky vyšetřoval pár pachatelů, taky jsem dělal rekonstrukce, taky jsem zpátky eskortoval, takže jsem s nima byl v autě, ale nedokážu si představit, že by mi někdo takhle usnul na rameni, no. To prostě měl akorát Jirka, no. Na druhou stranu, teď jak je, dá se říct, on se té velké slávy vlastně nedočkal, teď možná by mu to až vadilo trošku, protože i on sám jako ví, že nikdy to prostě tu vraždu, a to musím říct i z vlastní zkušenosti, nevyšetřuje jeden člověk. Jo, na Strakoji pracoval tým, když se zeptáte policisty, jestli někdy dělal na Strakově a on v tu dobu pracoval v Praze, tak vám řekne, že ano, protože na něm dělala celá Praha. Jo? A ty kolegové z té kriminální policie vlastně toho Straku dopadli a když ho eskortovali do Prahy k Jirkovi k výslechu, tak on se jim přiznal v autě. Jo? Takže ono to jako nebylo úplně daný a myslím, že ani Jirka by neřekl, že on byl ten nejlepší ze všech a bez něj by to nešlo. Ale říkám, měl velký štěstí na případy. A zase ten jeho postup, který byl, on to nebyla žádná metoda Markovič, jak teďka novináři a v televizích to je, on žádnou metodu neměl. On měl prostě takový klasický přístup k těm pachatelům, který by třeba na někoho neplatil, ale u toho Hojera, který kdyby třeba potkal jiného vyšetřovatele, tak by byl odsouzený za tu jednu brutální vraždu a ty ostatní vraždy by byly neobjasněný. To všechno záleželo na tom, jak potom Jirka s ním pracoval. No. A to, že vám jako, mně se to teda nestalo a znám těch vyšetřovatelů asi plno, kteří pracovali na vraždách, že by jim někdo dal jako dárek, že se přizná k další vraždě, protože to bylo před Vánoci, tak to se tak jak stalo asi jenom Jirkovi.
1: Vážený majore Markoviči, obracím se na vás ohledně mojí trestné činnosti. Rád bych vám dobrovolně objasnil případy, které jsem dosud neuvedl.
2: Uví se všechno, Láďa, v té vazbě zaslechne. Co tam napadne? Co když se najednou začne přiznávat k věcem, který neudělal?
3: Nic takového se ještě nestalo.
2: Dobře, tak si třeba začne vymýšlet.
3: Ještě nikdy si nepřiznal k něčemu, co neudělal. Proč bys tím měl začínat zrovna teď?
2: Protože teď si tím vymýšlením může prodloužit život.
3: A to přece vůbec není jistý, že dost...
2: Jirko. Přiznal 5 vražd. Co jiného by měl dostat?
0: Já, co s čím jsem se s Jirkou nepohod už na začátku, když jsme spolu začínali jakoby komunikovat o práci a tak dále, tak mě šíleně překvapilo jeho tvrzení, že on je proti trestu smrti. Jo, že ho nepřijímá a že jenom pro doživotí. Já jsem měl takový radikálnější názor v tu chvilku a vůbec jsem nechápal, proč on tohle to říká. Když viděl, co ty pachatelé všechno udělali a měl by být rád, že to takhle vyřešený, protože si myslím, že někdy to i pomůže. Jirka tohle

0: to jako nebral a v tomhle tom jsme se nikdy neshodli. Myslím, že důvod toho byl případ Hoyer, kde on opravdu s tím Hoyerem navázal takový vztah, neříkám, že to byl jako otec a syn, ale možná, že to tak bral ten Hoyer. A poté, co vlastně došlo k jeho odsouzení a k exekuci, tak Jirka asi 3 dny na to dostal infarkt. Jako, možná, že to nebylo spojený s tím, ale možná, že jo. A on se na to trošku díval jinak, protože viděl toho Hoyera z jiného pohledu. Já si zase myslím, že právě ten seriál Metoda Markovič tak trošku jako ubírá tomu, co ten vyšetřovatel celkově dělá, protože co tam chybí, tak je, že mluví s těma poškozenýma, s těma příbuznýma a tak dále. Těma se těžko může vysvětlovat, že ten pachatel to udělal to, ale že ho musí omlouvat a tak dále. To tam jako není v té uvozovkách metodě a to Jirka musel mít taky, takže on to věděl, protože vyšetřovatel nemluví jenom s pachatelem, on mluví, vyslýchá i poškozený a tak dále a všechny svědky. Takže přes tohleto Jirka tvrdil, že prostě je proti trestu smrti. Já jsem z začátku radikálně tvrdil, že jsem pro trest smrti. Musím říct, že se nám taky jednou stalo, že seděl vlastně nevinný člověk, o kterém já byl přesvědčený, že je pachatel. Po 2 měsících se ukázalo, že je nevinný. Chytili jsme jiného pachatele, který potom dostal do životí. Byla tam spousta takových okolností, které se asi stanou jednou za 100 let. Nicméně se staly. A i já teda musím říct, že jsem pak už jako pochopil toho Jirku a když jsem třeba odcházel od policie, tak kdyby se někdo zeptal, tak už proti trestu smrti jsem taky. S jedinou výjimkou, kterou ten Jirka by možná pochopil taky, nebo by za ní taky bojoval, a to je, pokud už je někdo odsouzený k doživotnímu trestu a spáchá něco, ať už v base nebo třeba na útěku, za co by mohl dostat 2. doživotí. Tam už si myslím, že ta pravděpodobnost, že by se spravedlnost pletla, už je vlastně nulová a pak už bych pro ten trest smrti byl.
1: Já pořád nenacházím motivaci k tomu, proč teda někoho zabijíme. Spousta lidí tvrdí, že je to ochrana před tím, aby nezabíjeli dál. Zatím žádný ze znalců mě nepřesvědčil o nemožnosti resocializace.
0: No tak já jsem se stal šéfem prvního oddělení v nějakém roce 2001 nebo 2002, to už Jirka byl pryč, takže mě sledoval tak jako zpozdálí, ale jednou se teda stalo, že to jsme dělali ten smutný případ zmizení Aničky Janatkové, protože když máte takhle zmizelé dítě, tak nemůžete dělat 100%, ale musíte dělat 1000%. Takže jsem zkoušel úplně všechno a protože to mohlo mít i sexuální podtext, tak jsem si pochopitelně vzpomněl na Jirku, vzal jsem ho na místo činu, pustil jsem mu i záznam výpovědi toho podezřelého, prověrku výpovědi, ukazoval jsem mu všechno. A Jirka, zaprvé jsem mu trošku udělal radost, že jsem se na něj vzpomněl, za druhý on udělal radost, mi řekl, jste dobře, to je 100% on, dělejte to tak, jak to děláte, nic novýho vám neporadím. Nicméně já jsem měl ten pocit, že jsem pro to udělal maximum, protože jsem vzal odborníka, který asi větší odborník tady v České republice není na tyhle ty případy a Jirka vlastně mi posvětil to, co jsme dělali. No. S rodinou Jirky jsem se znal. Oni věděli, co dělá. Jirka si určitě tu práci trošičku bral domů, ale byli na něj, myslím, že trošku hrdí. Teď jsou na něj hrdí ještě víc, protože teď je známější, než byl předtím. Třeba má syna Jirku, který je teda vynikající a je to člověk, který mě inspiroval, protože on zná Šumavu úplně perfektně, takže já, když jsem tam byl poprvé, tak mi popsal, kudy má mít a všude, protože to tam zná a on strašně rád chodí na dálkový pochody, ale má trošičku vadu zraku a chtěl udělat rekord 60 kilometrů. Takže prostě řekl rodičům, kam teda jde, ale vyšel a teď se začal smívat. A paní Markovičová teda dostala trošku strach a začala tlačit na Jirku, ať teda něco dělá, ať něco vyhlásí, protože když byl ten policista, tak prostě ještě má nějaký ty... Tak Jirka už nevydržel a spunktoval teda pátrání po synovi a synovi chudákovi chyběly poslední 2 kilometry, aby udělal ten rekord a byl násilím nacpán do služebního vozidla a přitáhnout Markovičům, protože policisté si ještě mysleli, jak udělali radost jako rodině, že to, a on byl na tatínka teda pěkně naštvaný, takže říkal, jako kdyby tatínek nebyl policista, tak on si udělal ten rekord už předtím a nemusel to zase ještě potom někdy opakovat. Pro mě, protože jsem byl velký sportovec, tak pro mě největší zlozvyk bylo to kouření. Jo, a já když jsem přišel na vraždy a přijel jsem domů, tak mě vlastně nařkli, že jsem byl v hospodě. A já říkám, ne, já jsem se na poradě, ale já když přišel vlastně na vraždy, tak dá se říct, tam byly asi dva nekuřáci a jinak jako 20 lidí kouřilo. Jirka to byl velký jako kuřák, tomu to vydržel až do konce. On pak vlastně odešel v době, ještě když to nebylo úplně zakázaný, nevím, jak by to dělal potom. A vlastně když jsem odcházel z vražd, tak jsme tam měli dva kuřáky. A ono se to úplně otočilo. Takže ten zlozvyk on měl velký, to kouření, no a potom taková ta dochvilnost, když on byl velitel, tak mě trošku iritovala jako nováčka, když teda přišel a podepisal mi auto, protože jsem měl službu a vzal jsem si služební auto domů a on říká, hele, počkej, ještě 4 hodinky a hodíš mi domů, což je jako normální, tak jsem čekal a Jirka 4 hodiny, půl hodiny, 3/4 hodiny a furt tak najednou měl práci, když jako z mýho pohledu tam nedělal nic, ale strašně si dával na čas, no. Tak ty mě někdy jako, ty mě někdy iritoval, ale jinak. A potom ke konci jako musím říct, že když odešel, tak když se objevil někde na tom večírku, tak byl právě hvězdou všech a všichni se ho ptali a všichni se s ním fotili. A pro mě to bylo takový zadostičení, že já jsem ho tam přivez a pak ho zase odvezu, takže to si užíval. Jirka Markovič mě inspiroval tím, že se opravdu na toho člověka, který je obviněn a sedí proti vám a je obviněn z trestného činu a vy třeba víte, že ty důkazy jsou takový, že není podezřelý, ale že to je pachatel, takže se na něj pořád ještě musíte dívat trošku jako lidskýma očima. A třeba ho teoreticky i navštívit potom, když je v tom vězení. Já jsem byl opravdu jeden z mála vyšetřovatelů, který tohle to dělali. Možná bych to dělal i sám od sebe, protože jsem taky s pár pachateli navázal nějaký vztah, jako říkám, jako, že se to rovnalo Markovič Hojer, to určitě ne, ale byl jsem a dá se říct, jsem se o něj v ozovkách tak trošku staral. Pár kolegů mi to právě jako by to, prosím tě, proč tam jezdíš, to by pro tebe už to skončilo, to si nemáš nic společného, ty musíš vyšetřovat ty případy, který máš teďka. A právě byl Jirka jedním z těch, kterých se mi zastával a říkal, že je to v pořádku, že takhle se to má dělat. Jo. A já jsem to pak i tak říkal i kolegům, kteří teda nastupovali potom po mně, že se může stát, že tohle to je. Takže tohle to jsem si od něj vzal, dá se říct, že se mi to vyplatilo, protože když potom vyšetřovatel jede za tím už odsouzeným, tak dostává možná někdy zpětnou vazbu, jo? Kdy vám řekne, jo, kdybyste se mi tenkrát zeptali už na tohleto, tak já bych se vám přiznal, lebo já jsem viděl, že jsem tam udělal chybu a vy jste se toho nevšimli. Pochopitelně to musí je člověk, který se přiznává pak a tu vinu uznává. Takže tohleto jsem si od Jirky vzal. Vždycky jsme se špičkovali, já jsem říkal, prosím tě, ty tvoje nápady a to, ale prosím tě, a tak jsme se jakoby v ozovkách hádali, ale oba dva bylo vidět, že se oba dva máme rádi. No. A ten vztah vlastně přetrvával do tého smrti, bohužel, která byla možná i pro nás i trošku moc brzo, takže jsem za ním jezdil na jeho milovanou Šumavu a tam byl teda taky vynikající, protože jak byl vynikající vyšetřovatel, tak byl vynikající houbař. A on mě tam pozval, takže já jsem tam za ním přijel a vždycky jsem tam jezdil v září, takže jako pojedeme na houby. A den předtím jsem byl v restauraci, kde Jirka už teda nebyl a já jsem tam popíl ještě, protože jsem tam měl ještě další kamarády, tak jsem s ním nějak popíl, posíbil jsem se na hodinky, říkám, kluci, já musím jít, protože já ráno stávám, já jdu zítra ráno na houby. A celá ta restaurace se začala smát, protože houby vůbec nerostly. Jo. A říkám, si klidně jde ještě jedno, to je jako, říkám, ne, já jdu s Markovičem. Jo, tak který s Markovičem? Jo, tak to jo. A opravdu ty houby nerostly a my jsme je našli. Jo. Ty houby s ním měly takovou specifiku nebo to hledání těch hub, že já jsem šel, byl jsem někde v křoví, on se procházel, kouřil si zase tu svoji cigaretu a podíval se na mě, říká, co tam děláš? Říkám, hledám houby, ne? Říká, no ale tam je nenajdeš, běž na druhou stranu a tam je křoví a v tom křoví byl jako jich 5-6 hřibů. tak jsem tam šel a našel jsem tam 6 hřibů a pochopitelně jsem pokračoval dál. On říká, co tam děláš? Říkám, no hledám bratříčky. Tam ne, ale bejte bo, jak jdu naproti a tamhle bylo jako jich 5-6. No a tak už jsem to říkal, Mirko, mě to s tebou nebaví, já nechci sbírat huby, já chci hledat, jo. Takže i v tom byl výborný. Vždycky jsem pesimista životní maličko, takže jsem měl jenom jeden košík, tak on pak sáhnul do kapsy, vyndal igilitku a říká, nádej si to ještě do toho. No a takhle jsme s Jirkou sbírali houby, no. Pak musím říct, že byl i vynikající kuchař, to pak jsem ho překvapil i já, že já taky rád teda občas vařím, protože se u toho psychicky uvolním, to on asi měl to samý. No a co teda o něm bylo ještě jako opravdu výborný a dokazoval tím, jak je skvělý člověk, tak on měl tchýni, která byla už asi 90 letá a byla na vozíku, nemohla chodit a on se tam o ní staral. Ale staral se opravdu krásně a ona zase, jak měla trošku ten handicap fyzický, tak psychicky na tom byla i v těch 90 letech opravdu výborně a měla šílený přehled, to se furt dívala na zprávy, všechno komentovala. A Jirku jako zase schazovala, takže my, když jsme tam tenkrát přišli a pozval nás přítelkyni na kávu, tak jsme tam seděli a to bylo lepší jak rozhlasová hra, protože tak jsme se nasmáli. A prosím tě, kdyby se tady něco stalo, tak ty už vůbec nic ne to. A on se tak vždycky jako podíval. Ale krásně se o ní staral a prostě měli nádherný vztah s tchýní, jako který člověk takhle má. A bylo to vynikající. A bylo vidět, jako, že se tam oba dva jako úplně krásně doplňují. No, Jirka, když už byl třeba trošičku v náladě, tak opakoval furt nesporně, jo. To je nesporný a tohle. A vždycky mě ubezpečoval, že se musí to udělat jako tak, jak se to naplánuje dopředu. Takže když jsme řekli, že někam pojedeme, tak říkám, hele, tak se ještě, ne, musíme už jet tam, už jsme se takhle dohodli. No, tak v tomhle tom byl takový striktní v ozovkách, ale já už jsem ho pak bral a teď ho nechci nějak urážit, nebo to... Ale když jsem tam za ním potom byl na té Šumavě, jak to už byl takový jako dědeček, ale takový v tom dobrým slova smyslu, jo. Který vám poradil, který se nikdy nenaštval, u kterého jste vždycky našel nějaký zázemí, mohl jste si z něj trošku udělat srandu, on vám to trošku zase vrátil a vždycky měl takovou dobrou náladu. Když to budu brát ze svého hlediska, tak Jirka prožil naprosto úžasný život, který mu každý policista závidí, si myslím já. Já, když jsem byl malej, tak už jsem od začátku chtěl vyšetřovat vraždy, takže mě se splnil můj sen a jsem to chtěl dělat od začátku. A vlastně ono to jde po těch dekádách, takže já, když jsem přišel v těch 90. letech a právě jsem si třeba pročítal toho Straku Hojera, Prokopský dolí a tak dále, tak jsem si říkal, tyjo, ten měl strašný štěstí na případy, jako jo, já bych tohleto chtěl zažít. Když potom byly ty 90. léta, tak mně to přišlo, že je to hrozný, to, co se děje kolem nás, protože jsme měli, já nevím, třeba 67 vraždy za rok, což je více jak jedna za týden. Takže to bylo náročný, ale ty 90, tam se střílelo všechno ostatní. A říkám, když jsme v tom žili, a určitě to měl to samý Jirka, který vlastně to nebral, ty 80, že to je něco jako výjimečného, že on vyčetře takovýhle věci. Já jsem to prožíval pak v těch 90 a teďka ty kluci, který dělají na vraždách a já se s nimi občas potkávám, tak mě strašně závidí, co jsem toho prožil v těch 90. letech, jako já jsem Jirkovi záviděl, co on prožil v těch 80. letech. Takže určitě z pohledu toho, kdo chce akorát spravedlnost a kdo chce sloužit u policie, tak Jirkovi musel každý závidět, protože těch případů měl opravdu přehršlé. Skoro všechny, dá se říct, vyřešil a došel k tomu cíli a všechno se mu povedlo. To určitě jo, ale kdybyste se třeba zeptali jeho přímo, tak by vám neřekl, že byl úplně spokojený. Ale já to mám úplně to samý a říkám, když jste v té kouli, tak nevidíte ten vnitřek a ty ostatní vám to závidí, ale vy si to ani neuvědomujete. Pokud by Jirka ještě žil, tak vlastně teďka už jsem 7 let pryč, ale pořád se s tím ještě trošku žívám, tak bych se ho právě chtěl zeptat na to, jako jak prožít to stáří. Protože já už jsem tatínka ztratil o dost dřív a neříkám, že Jirku jsem považoval úplně za svého tatínka, ale byl to takový typický příklad toho dědečka, který si to užívá, ten život, a kdyby mi třeba poradil trošku, no. Jak si to mám užívat taky, když už to zdraví a všechno ostatní vás trošku opouští a musíte si užívat jiné radosti, než jaký jste byl zvyklý.
2: Na legendárního kriminalistu Jiřího Markoviče vzpomínal jeho někdejší kolega a následovník Josef Mareš. Úžasné životy připravil Jan Herget. V pořadu zazněly ukázky z pořadů televize Nova, Metoda Markovič a případy Jiřího Markoviče.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Socher slaví 100 let.
4: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Přeju pěkný pondělní podvečer, přátelé, a nabízím premiérové vydání pořadu Stopy fakta tajemství. Chlapec z cely smrti. Takový je podtitul tohoto vydání. Začíná pátrání Stanislava Motla po pozoruhodném osudu někdejšího vězně z cely smrti. Později lékaře u carského dvora a poslance Říšské rady.
1: Český rozhlas dvojka uvádí Stopy fakta tajemství.
0: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
6: Chlapec z cely smrti, aneb příběh Evropana z Domažlic.
7: Cesta autem z Domažlic na vrch Baldov trvá pár minut. Míjíme žulový památník ve tvaru kalichu. Jeho autorem je klatovský sochař Václav Fiala a zřejmě jde o největší žulový kalich na světě. Připomíná vítěznou bitvu, kterou dole pod Baldovem svedli v roce 1431 husité pod velením Prokopa Holého z křižáky. Podle legend prchající křižáky provázel mohutný husický chorál Ktož jsou boží bojovníci. A mezi nejcennější trofeje husitů patřil odhozený oděv kardinála Čestarinyho, který se při úprku ze strachu přestrojil za prostého vojáka. Jedeme ještě chvíli a pak zastavíme na kraji lesíku. Můj průvodce Josef Neidl, ředitel muzea Cholska v Domažlicích, mě vede sněhem cestou dolů, až se před námi otevře velká pláň.
8: Kde teďka teda jsme?
9: My se nacházíme na návrší Baldo, které se tyčí kousek od Domažlic. Je to místo, kde se odehrála část slavné bitvy u Domažlic, ale hlavně my jsme tady kvůli tomu, že v těchto místech stával statek, kde se usadil po návratu do vlasti, vlastně do svého rodiště, sám doktor Štajdl a zde hospodařil.
8: Jak ten dům vypadal? Je nějaký popis nebo?
9: Říkalo se zámeček, ovšem po jeho smrti začal upadat a v podstatě ještě nedávno tady stála poměrně dost taková neutěšená ruina, která byla přednedávnem úplně zbořena.
8: Je tu pusto. Pouze vidím nějaké zbytky kamene. Staré cihly. Skoro se nechci věřit, že tu kdysi stálo nádherné sídlo, které obdivovali návštěvníci nejenom od nás, ale i z daleké ciziny.
6: Zámeček je v ruském rustikálním stylu. Dvě zrcadlová křídla spojená vjezdovou bránou s uměleckým železným kováním. Na hlavách veřejí kamenné mísy s květinami. Po 8 oknech na přízemí, 10 na poschodí. Uprostřed mezi 4 kamennými sloupy s plastikami vchod. Nad ním nařím se ruský barokový štít s oválným okénkem. Dvůr lemují hospodářské stavby, byty pro zaměstnance, konírna, stáje, chlévy a velké kůlny na zemědělské stroje a nářadí, na vozy, kočár, saně a lehkou bričku. Na levé křídlo navazuje libosad, cestičky sypané pískem, voné stromy a keře, jak je znám z cest Evropou. Záhony květin pro potěšení oka a mysli. Lavičky, altánek, umělé jezírko. Dál směrem na Luženice můj honební revír.
7: Četli jsme z knihy Marie Korandové Majtánové Evropan z Domažlic s podtitulem Doktor Antonín Štejdl 1832 až 1913. Onen velkolepý zámeček, po kterém tu na Baldově zbylo už jen pár kamenů, nechal totiž postavit právě zmíněný doktor Antonín Štejdl. Pozoruhodná osobnost nejenom domažlická, ale i českých, i rakouských dějin. Jak mi při procházce za sníženým Baldovem připomíná Josef Neidl, ředitel muzea Chodzka v Domažlicích.
9: A on se narodil v Domažlicích celkem obyčejným měšťanům, velmi zbožným lidem, ale nesmírně pracovitý. A zřejmě ta píle, kterou zdědil po svých rodičích, tak se stala základem toho jeho úspěšného života.
7: Antonín Štejdl se narodil 31. března 1832. Po skončení školy se stal studentem Klatovského gymnázia. Marie Korandová Majtánová ve svém románu založeném na historických a biografických reáliích popisuje jeden z rozhodujících okamžiků v životě Antonína Štejdla. To, když se po 6 letech na Klatovském gymnáziu rozhoduje na doporučení svého prastrýce kněze Jana Fastra odejít do Prahy na akademické gymnázium. Proč? Začalo se tam totiž vyučovat česky.
6: Není možná, vyhrkne mládenec. Tobě, Toníku, upřekně s jasně modré oči na prasinovce, je Petr tou radou, abys využil příležitosti. Klatovům dej vale a školu dokonči v Praze. Byt a stravu máš u něj, gratis. Kde se vaří pro 8 dětí, najde se i pro 9.
7: Petr Faster, další příbuzný Antonína Štejdla, patřil už tehdy v roce 1851 mezi nejpopulárnější české osobnosti. V revolučním roce 1848 byl místopředsedou Svatováclavského výboru. Pocházel stejně jako Antonín z Domažlic. Rovněž i on původně studoval na Klatovském gymnáziu. Byl ale vyloučen. Důvod? Veřejně roztrhal takzvanou knížku hanby, kterou musel nosit každý, kdo se odvážil ve škole promluvit česky. Vyučil se pak mlynářem. V Praze vlastnil kavárnu ve Svatováclavských lázních a později byl hoteliérem u Zlaté husy na dnešním Václavském náměstí. Po pražském červnovém povstání v roce 1848, které bylo utopeno v krvi, byl Petr Faster při útěku z Prahy zatčen. Ocitl se pak na nějakou dobu ve vězení na Hradčanech. Antonín Štejdl přichází do Prahy v roce 1852. Netušil, že ho tu čekají velmi dramatické chvíle. Vypráví mi o nich na zasněženém vrchu Baldov u Domažlic, na místě, kde stával někdejší Štejdlův zámeček, Josef Neidl.
9: Mimochodem jeho spolužák byl Jan Neruda, kde se nějakým způsobem angažoval v nějaké spolkové činnosti. Za mě to byla prostě marginální záležitost s vlasteneckým podtextem, ovšem paranoia tehdejšího režimu, zřejmě jako reakce na uherské povstání, způsobila, že tyto spolky byly i hned rozprášeny. Oni snad neměli ani stanovy napsané.
7: Symbolem tehdejší doby se stal rakouský ministr spravedlnosti, právník Alexander Bach. Během revolučního roku 1848 představitel březnové revoluce ve Vídni a nyní vykonavatel a strůjce politiky potlačení revoluce. Velký protivník liberálních žurnalistů v čele s Karlem Havlíčkem Borovským. Hned na počátku Bachova působení bylo v Praze rozkryto majové spiknutím. Následovala hromadná zatýkání a represe. Lidé se učinili více okromení strachem. Bach dokonale propracoval síť tajné policie. Nastala nová germanizace školství a všeho českého. Bachův neoabsolutismus. Historie označuje dobu od 31. prosince 1851. Měl na vlastní kůži pocitit také tehdy
8: 21letý Antonín Štejdl. V roce 1908, tedy téměř o 50 roků později, zveřejnili Národní listy obsáhlý článek, jen se zabýval právě případem Antonína Štejdla a jeho druhů. Čteme zde mimo jiné.
6: V květnu 1853 oznámil jeden z policejních pražských komisařů policejnímu ředitelství, že bylo prozrazeno založení tajného spolku, který má mít 30. května 1853 schůzku u Antonína Štejdla z Domažlic, oktavána staroměstského gymnázia. Informátor mu také předal seznam členů a pravá i nepravá jejich jména. Policie sledovala jednotlivé členy až do dne určené schůzky, do 30. května. Teprve prohlídkou bytu Antonína Štejdla 30. května byla policie přesvědčena, že objevila široce rozvětvený revoluční spolek a zahájila přísné vyšetřování.
8: Dodám, že onen komisař, který o tajném spolku, jeho název Bratrstvo rudého praporu, informoval, policejní ředitelství se jmenoval Franz Sehrn. Do hledáčku policie v té době dostává třeba také spisovatelka Božena Němcová a její manžel Josef Němec. Marie Korandová-Majtánová v knize Evropan z Domažlic uvádí.
6: Vojenské soudy se dusí prací. Šetření protistátní činnosti studentských spolků Makomania a Českomoravské bratrstvo i májové spiknutí českých a německých studentů v Praze se vleče čtvrtý rok. Do toho další bomba.
8: Členové spolku Oktaván, filozof, tři posluchači výtvarné akademie, Krejčovský tovaryš, Ševcovský tovaryš, syn zvěrolékaře a malý spokojů. Celkem 9 lidí, které rakouská moc považuje za revolucionáře, kteří chtějí zorganizovat převrat, ocitají se ve vězení. Vojenský soud je nemilosrdný. Antonín Štejdl je odsouzen k trestu smrti provazem. Nekonečné čekání na popravu. A pak zázrak. Antonín Štejdl je omilostněn. Čeká ho nyní dlouholetý žalář. První 3 roky prožije Antonín ve věznici v Mukačevu. Nezahálí. Intenzivně tu studuje cizí jazyky. V této době mluví nejenom německy, ale také anglicky, francouzsky, dokonce maďarsky. Putleze je převezen do obávaného vojenského vězení v Olomouci.
6: Byli jsme umístěni ve velké kasematní síni. Ráno rozhlíželi jsme se po naší noclehárně a hrůzou trnuli jsme, dozvěděvše se, že v takových místnostech jsou ubytováni naši praští spolustraníci. Byli jsme v té haluzině velké. Do ní se vkrádalo malým okénkem světlo, ale tak spoře, že ještě o 10. hodině dopolední pravý večerní soumrak tu rozhosten byl. Ale nedosti v tomto homeopatickém osvětlení, i pro smysl čichu postaráno. Pod oknem teče, či lépe řečeno stojí rameno Moravy, jež vtáhnoucím se tu příkopu v smrdutou kalužinu proměněno, škodlivými výpary svými vzduch otravuje.
8: Těmito slovy vzpomínal novinář Vincenc Vavra Haštalský, jeden z účastníků revolučních bojů, na lednou noc roku 1854, kdy i on přicestoval do olomoucké vojenské věznice. Antonín Štejdl tu prožije hodně trpké chvíle. Chvíle, které ovlivní jeho další život. V roce 1857 se mu konečně začíná blízkat na lepší časy. Díky všeobecné amnestii je propuštěn. Někdejší vězeň, jemuž je není 25 let, píše žádost k císařskému dvoru. Chce dostudovat. Rád by se věnoval medicíně. Je mu to povoleno. S podmínkou, že medicínu bude studovat ve Vídni. Protože má Prahu zakázanou, střední školu dokončuje v Chebu. Pak odjíždí na Vídeňskou univerzitu. Tady také úspěšně absolvuje. A čeká ho další životní výzva. Jak mi při procházce zimním Bladovem, místě, kde kdysi stával vyhlášený Štejdlův zámeček, říká ředitel muzea Chodzka Josef Nejdl.
9: To je docela zajímavý příběh, protože on měl obrovské štěstí na studiích ve Vídni, poněž se dostal do rukou velice uznávaného diagnostika profesora Oppenzellera, mimochodem pocházel z Nových Hradů. A díky jemu On se dostal do francouzské Nice, kam byl povolán, aby léčil následníka carského trůnu.
7: Šlo, jak jste dnes ví, o nejstaršího syna ruského cara Alexandra II., velkoknížete Nikolaje Alexandroviče Romanova. Bohužel, doktor Antonín Štejdl přijal pozdě.
9: Následník byl již po smrti, ale celé to lékařské konzilium doktor Štejdl deklasoval v tom smyslu, že velice rychle dokázal identifikovat a diagnostikovat, na co zemřel. On to byl zánět mozkových blan. Takže kdyby bývala tato nemoc rozpoznána dřív, mohla být už na tehdejší poměry poměrně účinně léčena a k tomu úniku by nedošlo. A tehdy právě francouzští pařížští lékaři s velkým uznáním okomentovali činnost, no, vaše rakouské lékařství kráčí mílovými kroky kupředu. Všimli si toho samozřejmě na carském dvoře a nabídli mu tedy angažmá, kde on tuším po 12 let.
6: Pátrání po pozoruhodných osudech někdejšího vězně z cely smrti, později lékaře u carského dvora a poslance Říšské rady Antonína Štejdla, pokračuje.

0: Doktor Antonín Štejdl, který podepsal smlouvu na 12 let, se stává osobním lékařem mimořádně vlivné rodiny vévody Petra Oldenburského. Vzdělance, filantropa, skvělého klavíristy, hudebního skladatele v Petrohradě. A také bratrance ruského cara Alexandra II. Pro rodinu a další rodině blízké lidi se doktor Štejdl stal nepostradatelným. Jeho pacienti oceňovali nejenom jeho moderní a hlavně účinné léčebné metody, ale především jeho obětavost. Byl připraven léčit a pomáhat v jakoukoliv denní i noční dobu. Třeba i na úkor svého soukromí. V roce 1912, tož doktor Antonín Štejdl bude slavit své 80. vyjde na jeho počest útlý spis, jehož autor doktor Michal Navrátil tu mimo jiné napíše.
1: Již roku 1866 v den svých narozenin 31. března překvapen byl doktor Štejdl udělením rytířského kříže první třídy řádu Oldenburského a pak rytířským křížem řádu Adolfa Nasavského, který mu doručil vévoda osobně. V měsíci červenci téhož roku po příjezdu do Petrohradu obdržel komanderský kříž carského ruského řádu svatého Stanislava. Poté dlel doktor Štejdl s rodinou Oldenburskou obyčejně v zimě v Itálii, Anglii, Francii i Španělsku. V letech 1867 a 1868 byl lékařským rádcem nynější královny rumunské, která při letošním jubileu 80. narozenin zaslala doktoru Štejdlovi srdečnou gratulaci s vlastní skvostnou podobiznou. V roce 1868 byl doktor Štejdl poctěn komanderským křížem druhé třídy ruského řádu svaté Anny.
0: Píše se rok 1872 a doktor Antonín Štejdl se vrací do vlasti. Ještě předtím se stihl oženit. Jeho ženou se stala Konstancie Meissnerová, dcera továrníka a majitele velkostatku v Karlíně. Manžele se usazují na Chodsku, v Domažlicích. Doktor Štejdl však stále pracuje pro rodinu vévody Petra Oldenburského. Tak totiž zní dohoda. Bude-li ho v Rusku potřeba na konkrétní léčbu nebo pro konzultaci, přijede. Léčí ale hlavně doma, nikoliv ale za peníze, zdarma. Znamená to, že léčí hlavně chudé. Případně se ještě účastní, pokud o to nějaký kolega lékař požádá, léčebných konzultací. V knize Evropan z Domažlic Marie Korandová-Majtánová ústy hlavního protagonisty doktora Štejdla říká.
1: Lékařská praxe nepřipadá v úvahu, poškodil bych své kolegy. Zřídit cukrovar a na Baldově vzorný statek, prorazit konečně tu věčně zamrzlou suť lenivé provinční netečnosti a vstoupit do politiky, kde bych hájil zaostávající kraj a pomohl mu nabrat rychlejší krok, to by bylo moje.
0: Z Baldova se společně s ředitelem muzea Chodska Josefem Nejdlem přestunujeme do samého centra Domažlic, do nevelkého parku.
2: Tady za bývalou knihovnou, dneska sídlem policie, městské policie, je takový nenápadný parčík, který sousedí dokonce tady s klášterní zdí, který nese jméno pana doktora Štejdla. Dominuje mu tady socha, jejíž autorem je samotný Čeněk Vosmík.
0: Na tvorbě pomníku doktora Antonína Štejdla se Čeněk Vosmík podílel společně s architektem Josefem Fantou. Bysta byla odhalena 13. června 1920. Už tehdy domažličtí občané vnímali doktora Štejdla nejenom jako skvělého lékaře, ale také jako významného podnikatele a politika. Vybudoval prosperující statek a zámeček na Baldově. Založil cukrovár, chtěl totiž, aby na Domažlicku bylo více průmyslu. Zasazuje se o výstavbu českomoravské transverzální dráhy a později i železniční trati Domažlice-Tachov. To vše souviselo i s jeho veřejnou a politickou činností. Jak můžeme číst v domažlických listech z roku 1913.
1: Plných 30 let byl starostou domažlického okresu, členem obecního zastupitelstva. Po 20 let byl dvakrát zemským poslancem za venkovské obce domažlické, 12 let říšským poslancem za venkovské obce plzeňské a třikrát zasedal v delegacích.
0: V té době, koncem 19. století, rezonovala politická bitva mezi Staročechy a Mladočechy. Šlo o dvě hlavní politické strany. Staročeši, jak nás učí historie, byli konzervativnější a prosazovali opatrnější politiku uvnitř Rakousko-Uherska. Mladočeši byli naproti tomu radikálnější a prosazovali národní a liberální program, což v budoucnu mělo vést k jejich dominantnímu postavení. Mezi hlavní představitele Staročechů patřili František Palacký a František Ladislav Rieger. A mladočeši to byli mimo jiné Karel Kramář, Alois Rašín, bratři Julius a Eduard Grégerové. S mladočeky byl zpočátku spjat také profesor Tomáš Garrigue Masaryk. A byl to právě profesor Masaryk, který se ve volbách do Říšské rady v roce 1891 střetl s doktorem Antonínem Štejdlem. V novinách Postel od Čerchova z března 1891 můžeme o tomto volebním souboji číst.
1: Boj veden byl zde tak stuha, jak nikde jinde, protože neboť celé Čechy pohlíželi k němu s největší zvědavostí, jež to výsledek měl ukázati, co zmůže organizace Staročeské strany. Nadto profesor dr. Masaryk, kandidát svobodomyslných, jest mužem mladým bez politické minulosti. Kandidát staročeský dr. Štejdl jest domažlickým rodákem a mužem pro výborné vlastnosti osobní oblíbeným, takže většina voličstva šla za jeho osobou.
0: Knihovně archivu Muzea Cholska v Domažlicích mi paní Monika Filipová vyhledala řadu materiálů, které připomenují onen slavný volební souboj. Voliči prožívali velké dilema. Příčinou bylo to, co do historie vešlo pod pojmem punktace. Šlo o plán takzvaného česko-rakouského, ale také česko-německého vyrovnání. Pokus o řešení národnostních sporů. Mladočeši rozdělení Čech na dvojazyčnou oblast odmítali. Staročeši to označovali za rozumný kompromis. Široká česká veřejnost však v tomto směru stála za Mladočechy. List Posel od Čerchova připomíná, že voliči doktora Štajdla přemlouvali, aby přešel k Mladočechům. Tento odmítl s tím, že je vázán slibem, který dal, a z tohoto slibu nikdy nesleví. Výsledek voleb: profesor Masaryk 1465 hlasů, doktor Štejdl 1169 hlasů.
1: Hlasováním tímto, myslíme, nebyla projevena nedůvěra doktoru Štejdlovi jako jednotlivci, nýbrž straně punktační. Tak aspoň, pokud nám je známo, věc tuto bralo naše voličstvo, když šlo k volebnímu osudí. Podobně, doufáme, bude soudit i pan doktor Štejdl, který až na ty nešťastné punktace zůstává u nás vždy oblíbeným a o město naše zasloužilým mužem.
0: Jak z dobových článků vyplývá, politický souboj Masaryka a Štejdla byl veden korektně. Z pohledu úrovně naší současné politiky je až neuvěřitelné, že soupeři využívali pouze věcné argumenty. Vzájemně se neuráželi, neponižovali, nezesměšňovali, nenálepkovali. Po neúspěšných volbách doktor Antonín Štejdl nezahořkne. Stále je veřejně činný. Píše se rok 1897. Císař František Josef I., panovník, který mu kdysi, co by odsouzenci na smrt, dal milost, uděluje mu nyní řád pojmenovaný svým jménem. Zlatý, červeně smaltovaný kříž. O 5 let později doktor Antonín Štejdl bilancuje. Jak v knize Evropan z Domažlic píše, Marie Korandová Majtánová.
1: Mám štěstí, že mi bylo popřáno poznat svět, nabrat zkušenosti. Teď zbývá to nejcennější, odevzdávat.
0: Doktor Antonín Štejdl umírá 26. srpna 1913. Je mu úctyhodných 81 let. Jeden lidský osud. Osud někdejšího odsouzence na šibenici, který se na poslední chvíli dostal ze spáru smrti. Dostal novou šanci. tu šanci neprohospodařil. Žij tak, aby na tebe vzpomínali i po tvém odchodu. Zní dávný citát. Tohle všechno a mnoho jiného mi věří hlavou při procházce po vrchu Baldov. Někdejší statek a zámeček vzal čas, avšak doktor Antonín Štejdl tu zůstává, protože kdo žil pro druhé, ten nikdy nezemře.

0: Tak tedy končí další premiérové vydání pořadu Stopy, fakta, tajemství. Tentokrát s podtitulem Chlapec z cely smrti aneb příběh Evropana z Domažlic. Kromě Stanislava Motla pořad připravila také Magdalena Šorelová.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Zlaté časy s Václavem Koptou.
4: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu dvojka začínají Zlaté časy. Od mikrofonu vás zdraví váš pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta, který má pro vás ještě jedno nezbytné upozornění. A sice Zlaté časy. Víte, to je takové slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie a nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev. Holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně. V kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli a jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví, pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, a nebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. A samozřejmě, že nemůže chybět ani úvodní citát. Jeho autorem je dnes Romain Rolland. Čím více poznávám lidi, tím více miluju psy. Příjemný poslech.

Sony a Cher a také Jiří Popper, to je trojice interpretů, kteří se postarali o hudební rozjezd dnešního dílu Zlatých časů. Velice často se tu zamýšlím nad pojmem životní optimismus. U nás v rodině, jak mnozí víte, jsme si ho lehce adaptovali, ten výraz na životní optimismus, ale princip zůstává pořád stejný. A ten tkví v pozitivním vnímání světa a života běhu, protože víme všichni, že často se naše životní cesty všelijak zašpinily.

se mi nedaří, nebo když začnu ztrácet chuť dívat se na věci pozitivně, tak si vzpomenu na finále jejího dosti náročného a složitého života. Ona se bezmála dožila 100 let a přesto za ty roky, co jsem měl možnost se s ní potkávat, jsem ji neslyšel byť jedinkrát si na cokoliv stěžovat nebo, nedej bože, nějak zafňukat. Nikdy, nikdy, nikdy. Ať už byla situace jakákoliv a v závěru jejího života jí už nic moc veselého nečekalo, protože přestala chodit a bylo jasné, že v tom pokročilém věku už se žádné výrazné zdravotní proměny k lepšímu konat nemohou. Přesto, kdykoliv jsem za ní zavítal, ať už domů do ulice Mokrého či do nedalekého domova seniorů v Jihočeských Vodňanech, vždycky mě zásobovala spoustou pozitivních zpráv. Veškerý její pohled na svět a na život byl vždycky prozářen optimismem a takovým vnitřním sluncem. Ona nikdy neřekla, že tam špatně vaří nebo že jí komplikuje život nějaká spolubydlící. Ba právě naopak. Vždycky mě zahrnula informacemi o tom, jak skvěle se kuchařkám daří, jak skvělé a báječné jsou ošetřovatelky, jak moc si rozumí s některými dámami v jejím okolí. Zkrátka byly to samé pozitivní zprávy svědčící o tom, že vycházejí z jejího životního optimismu. No a když se podařilo jí třeba na pár hodin o víkendu odvést do jejího milovaného domu, tak už z toho byla jenom zásoba informací o tom, že rozkvetly tulipány a že hrušky nasadili do květu. Zkrátka jenom hezké zprávy. A víte, v takové situaci já vždycky na babičku vzpomínám a řeknu si, no jasně, vůbec není tak zle. Ono se stačí jenom podívat trošku jiným krasohledem na to naše slzavé údolí. A v tom mi pomáhá poslední měsíce také jedna dáma. Já jsem ji neznal, nevím, jak se ani ta paní jmenuje, ale ona už od jara sedává v takovém chodítku, je to trochu protimluv, ale moderní chodítka jsou vybavena i sedátkem. No a vždycky v ulici s Hanspalkou přímo naproti naší sokolovně tato dáma sedí, když se ukáže první jarní sluníčko a venku je hezky, tak se tam posadí i se svým pejskem, což je takový typický český voříšek, spokojený pes s bílým čumákem, svědčícím o tom, že už tu taky nějaký pátek pobývá. A ona se vám tak hezky usmívá na celý svět a i na nás, kteří jí míjíme, ať už ve voze, na kole, či jako v mém případě třeba na skútru. A já si vždycky kousek toho jejího úsměvu vezmu sebou do duše a i když jedu třeba unavený na nějaké náročné představení, vždycky si na tu paní a na toho pejska vzpomenu a hned je mi na světě o trochu líp. Podobnou službu nám ale v životě může vykonat i dobrá muzika, co říkáte? A od toho jsou tu zlaté časy. Pojďme si tedy pustit kapelu The Spokesman.

0: Pozor, pozor, nikdy před Václavem Koptou neříkejte své historky, protože jinak okamžitě skončí ve vysílání Zlatých časů. Pronesl nedávno na mou adresu můj kamarád Aleš Háma. No ano, Aleši, zdravím tě jako pravidelného posluchače našeho pořadu a dávám ti za pravdu, ale uznej, já myslím, že naši posluchači si zaslouží být informováni o tom, co se vám v životě přihodilo a abych v tom také nebyl pořád jenom sám, v tom, co se mi zrovna třeba nedaří. Mezi takové situace patří i různá přeřeknutí. Jsme herci, jsme moderátoři, tak je logické, že tyto situace, tak říkajíc, přitahujeme. Mimochodem, nedávné fopa kolegyně Terezy Kostkové v pořadu Blízká setkání, který je vysílaný na téže stanici, jako teď posloucháte Zlaté časy, tedy Blízká setkání, no to je něco tak famozního, že vás přeci o to nemůžu ochudit. Totiž Tereza vyprávěla, že nedávno byla jejím hostem půvabná herečka Eva Podzimková, dříve Josefíková. Určitě si vybavíte tu nádhernou tvář, ty velké krásné hnědé oči. No a Eva už byla s kolegyní Kostkovou ve studiu a Tereza se pustila s typickou vervou do toho uvítání a povídá: dámy a pánové, jsou tady další Blízká setkání. Já jsem nesmírně šťastná, že dnes tady se mnou ve studiu je kolegyně, kamarádka, kterou vám za chviličku hned po písničce představím. Jenom vám mohu říct, že už teď jako jediná hledím do těch nádherných hnědých uší. A začala hrát hudba a neštěstí bylo na světě. Vidíte, stačí zaměnit uši a oči a už je malér. No a když už jsme u toho Aleše Hámy, taky si mi neměl říkat o své vlastně první moderaci, kde se tak fatálně přeřekl, že skoro ani není možné ten příběh doslovně převyprávět v tomto typu pořadu, protože my vysíláme v čase, kdy to slovo, které ti jistě nedopatřením ujelo, tak já ho zkrátka použít nemohu, ale využiju představivosti, fantazie svých posluchačů, když jenom připomenu, že během jedné z prvních moderací Aleše Hámy se stal následující malér. Aleš byl pozván svým kamarádem lékařem, aby odmoderoval slavnostní otevření jakéhosi nového oddělení v takovém tom legendárním ústavu pro péči o matku a dítě. Neskušený moderátor se toho ujal, byl hodně nervózní, jak mi Aleš vyprávěl. No a došlo k tomu, že v tom spojení ústav pro péči o matku a dítě došlo k tomu fatálnímu, no vlastně znemožnění, protože slovo pro péči, tak ta péče byla zaměněna o jedno velice blízké slovíčko, které ovšem má úplně jiný význam, je velmi hrubé, abych tak řekl, v tomto pořadu nepoužitelné a v určitých souvislostech i maximálně nevhodné. Ale zatímco zmražení návštěvníci té akce byli úplně paralyzováni tím, co zaslechli z úst moderátora, dotyčný přítel lékař se k Alešovi naklonil a říká: Aldo, klid, ona je to v podstatě pravda. No, vidíte, takové situace, o ty byste byli ochuzeni, kdybych, jak říká kolega Háma, nekradl, ale já to dělám velice rád. Mimochodem, legendární jsou i herecká přeřeknutí. Dokonce taková slavná herečka, jako byla Leopolda Dostálová, ta dle slov pamětníků a inspicientů Národního divadla měla vlastní knihu, do které se zapisovaly její slavné přeřeky. Snad mi pamětníci prominou, když nebudu úplně přesný, ale domnívám se, že to byla právě paní Dostálová, která vstoupila do dějin svým slavným přeřekem, kdy měla v situaci přinést na jeviště podnos s čajovým servisem, odložit ho na stolek a zeptat se dotyčných, bude si někdo přát šálek čaje? A ona byla tak strémovaná, že z ní vypadlo pouze ša, ča, vidíte. No a legendární historka je na světě a my se z ní můžeme radovat i po tolika desítkách let. Pořád to platí a pořád nás to baví. A stejně tak je tomu i v našem pořadu. Protože bez přeřeku by přece Zlaté časy ani nebyly. Promiňte. Věra Racková a Milan Směták.
1: Zrodil se za horou pramenek malý, pospíchal dolů a spěchal vždy dál. Když

Je to vlastně pár hodin, co jsme se s mou ženou a s dětmi vrátili jsme, a já si troufnu říci, životní cesty. Ten prožitek a ta spousta příběhů, které se během toho jednoho týdne odehrály, mě nutí k zamyšlení nad tím, že vlastně udělám celý jeden speciální díl. Byla to totiž cesta do Skotska. Já jsem o ní celý život snil a teprve, když dorazila k mým dveřím ta obludná šedesátka, tak se mezi dárky objevil dojemný dopis, který jsem tady, myslím, už skoro před rokem přečetl, který končil slovy: milý tati, víme, že nemáš moc času na odpočinek a proto tě společně s mámou vezmeme na výlet poznávat krásy Skotska. Děkujeme ti za vše, tvé dcery Jana a Fanny. A protože jsme děvčata dobře vychovali, tak jsme se dočkali splnění toho slibu a opravdu jsme se před pár okamžiky vrátili z fantastické cesty, které budu věnovat celý jeden z příštích dílů Zlatých časů. Naštěstí jsem si sebou vzal, kromě nezbytné publikace o Tomáši Baťovi, také knížku nejrůznějších úvah, esejů, rozhovorů a povídek dalšího mého životního šampiona. Mám na mysli Miroslava Horníčka. A když už jsme se tady několikrát dnes zmiňovali o štěstí, o pocitu štěstí, který se tak neidentifikovatelně na okamžik rozlije v naší duši, jsem si zatrhl v té knížce Miroslava Horníčka následující slova. Je to úvaha právě o tom, co je pro něj štěstí. Pěstovat lze lecos, říká Horníček, kuřata, růže, pleť a tak dále. Štěstí není nic mimo nás. Štěstí je přece vnitřní dispozice či nadání. Štěstí je schopnost být šťastný. Ale i talent se musí pěstovat, a tak tedy do jisté míry je možno říci, že štěstí pěstovat lze. Jak poradit někomu, kdo šťastný být neumí, nebo někomu, kdo neví, že šťastný by mohl být, či vlastně je? Jsou lidé, kteří nebudou šťastní ve vlastní vile, na vlastní jachtě s vlastními miliony, a jsou lidé, které obšťastní pohled na kvetoucí třešně či vyhlídka na zítřejší výlet. Mé osobní štěstí je mít dobrý domov, končinu klidu, pevného zázemí, jistot, prostředí, kam se těším. Mít rád svou práci, či naopak, dělat jen to, pokud mohu volit, co mám rád. A za třetí, cestovat. Poznávat svět, získávat odstup, který je zdravý a nutný, a u mne už především možnost vracet se do jistých míst. V poměrech tuzemských jsou to Mariánské Lázně, ale jinak jich. Jugoslávie, Jadran, Jižní Francie, Provence. No a kdyby ta slova měla být ode mne, tak ještě dodám za tedy Václava Koptu, že bych tam přiřadil i to Skotsko. Ale o mé životní cestě do Skotska si promluvíme, jak jsem slíbil, v některém z příštích dílů. Teď si pojďme společně poslechnout Patty Duke. Wow.

Když už jsem se zastavil u Miroslava Horníčka, je těžké nepřipomenout nejenom jeho herecké kvality, ale i jeho, já si troufnu říct, geniální schopnost pohotově a vždy vtipně odpovídat na leckdy i přitroublé otázky novinářů, nejen novinářů. On se zapsal do paměti svých diváků už dávno v hloubce 50. let minulého století, kdy v pořadech, které uváděli v kavárně Vltava, uváděl úplně do šílených extází své publikum, protože reagoval okamžitě a tak vtipně, že se některé jeho odpovědi uchovaly dodnes. Já ve svém srdci nejraději nosím jeho geniální odpověď na otázku, co se stane s tmou, když se rozsvítí. Horníček okamžitě odpověděl, no tma je tam pořád, akorát není vidět. To je vlastně v kostce celá ta jeho genialita a schopnost nesmírně rychle a pohotově reagovat. Dostával ale i méně sofistikované a nápadité otázky. Například v jednom z rozhovorů, tuším, že to bylo pro časopis Stadion, který se věnoval sportovní tematice, dostal tuhle dosti prazvláštní otázku. Novinář se Miroslava Horníčka zeptal, pro masové rozšíření skoku o tyči radil byste našim závodníkům tyče laminátové nebo cenově dostupnější pařený buk? Zkusil bych pařený laminát, odpovídá Horníček. Snad by mohli závodníci tento pařit po domácku, čímž by se ušetřilo. Ostatně pochybuji, že by cokoliv z toho vedlo k masovému rozšíření skoku o tyči. Snad jedině lze věřit v masové paření. Odpověděl Horníček, to bylo pro změnu pro Lidovou demokracii. Ten rozhovor byl z roku 1966. A právě zmiňovaný Stadion se například Mirka Horníčka zeptal, zdali umí lyžovat. Horníček odpověděl, zkoušel jsem to kdysi za mého mlada a zjistil jsem, že ta dlouhá dřeva jaksi komplikují chůzi. Hrajete v týmu pražských herců a na kterém postu? Horníček odpovídá, ne, já nemám rád tyhle zápasy, kde prvních 5 minut, včetně nástupu, je bráno jako zábava a pak nastanou vždycky velké rozpaky, co jako dál, hrát jako vážně nebo pokračovat v humoru. Například se ho ptali i na velmi tehdy populární heslo buď fit, nyní to slyšíme na každém kroku a na všech stranách. Prosím o vámi užívaný recept na svěžest. Horníček pohotově odpověděl, já nemám rád, když mi někdo říká buď fit. Já nemám vůbec rád, když mi někdo říká buď takový nebo makový. Dávám přednost autosugestci a říkám si jsem fit. Další otázka. Patřil tělocvik k vašim oblíbeným předmětům ve škole? Miroslav Horníček odpovídá ne, ale marně přemýšlím, jestli vůbec některý z předmětů k mým oblíbeným patřil. Snad jedině kreslení. Umíte si představit, jak by vám bylo, kdybyste se ocitl se skočkami na lyžařském můstku? Odpovídá, na lyžařském můstku jsem stál, bez lyží a v létě. A postačí mi to na celý život. A ještě jedna otázka. Který svůj sportovní výkon považujete za největší? Cestu na kole z Plzně do Beskyd. Bylo mi tehdy něco přes 20, ale přesto nevím, proč jsem to jel. Jak říkám, Horníček byl nejenom skvělý herec, ale také vynikající glosátor a velmi pohotový muž, pokud šlo o zvídavé otázky, ať už novinářů, či publika. Připomeňme si někdy, bude-li to možné a čas nám to dovolí, například jeho hovory H. Ty jsou tak legendární, až se na ně skorem zapomnělo. Já ovšem na Horníčka nezapomínám nikdy. Posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka pořad Zlaté časy. No a teď je před námi další dvojice zpěváků Věra Benešová a Josef Zíma.

Přišlo jaro a s ním i spojené povinnosti nás, mužů, kteří okamžitě, jak to jenom trochu jde, mimo jiné vytáhneme své zahradní grily. A protože už i já se řadím mezi ty poněkud, no jak to říct slušně, mezi takové ty masňáky, kteří zavrhli dřevěné uhlí a grilují na plynových spotřebičích, tak jsem dostal za úkol zajet do jednoho z chrámů nás, tedy kutilů, abych tam koupil novou propanbutanovou lahev. A s touto povinností dorazil také pocit, že za kliku bere už i skleróza, tedy v mém případě. Pojmenoval jsem si to jako tři v jednom. Totiž během jediného odpoledne jsem třikrát na tuto nepříjemnou dámu zvanou skleróza narazil. No posuďte sami. Úkol číslo jedna zněl vzít starou prázdnou propanovou lahev naložit jí do vozu a odjet do té prodejny, vyměnit, přivést, zapojit. Nic složitého. Úkol číslo dvě, při zpáteční cestě zastavit se u spřáteleného veterináře a koupit jakýsi prostředek, který slouží k ochraně psů proti klíšťatům. Úkol číslo jedna, nalož bombu, odjeď. Splnil jsem pouze odjeď. Po 5 kilometrech jsem si uvědomil, že prázdná bomba zůstala doma. Ve složitém a velmi hustém pražském provozu jsem se tedy vracel znovu pro bombu. To byl první dotek se sklerózou. Ten druhý následoval už hodinu po nákupu, kdy jsem si tedy velice složitě tuto bombu vyměnil a po dohodě s personálem jsem si ji tam nechal, že si ještě nakoupím pár drobností, které každý zahrádkář a kutil na jaře musí přivést domů. Takže jsem naložil všechny věci, které jsem nechtěl a nepotřeboval a odjel jsem zpět domů, samozřejmě zanechav propanbutanovou lahev u zmateného personálu, který stále vyhlížel mou maličkost, kdy si pro bombu přijede. Takže znovu návrat už během 3 hodin velice složitě s houstlou dopravou zpátky do obchodu, znovu na parkoviště najít místo, jít pro bombu, naložit bombu a nyní došlo tedy k úkolu číslo 3, vyzdvihnout jakýsi lék, který zabrání usídlit se klíšťatům v kožíšku naší barunky. Jak prosté. Nesměl by ovšem být veterinář vaším kamarádem, se kterým proberete úplně všechno možné, až tedy na tu jedinou okolnost, a to jsou ty léky, které máte přivést domů. Vracel jsem se do vozu, uvědomil jsem si, že mám všechno, co potřebuji, tedy propanbutanovou lahev, asi 100 kilo zeminy, mulčovací kůru. Jediné, co nemám, jsou ty zatracené léky proti klíšťatům. Takže už po třetí, možná po čtvrté návrat, tentokrát do veterinární ordinace, veselý rozhovor s kamarádem, který na to zapomněl taky, a já vracel se domů, velmi intenzivně přemýšlel o tom, že ty ataky dámy zvané skleróza jsou čím dál tím častější, ale vzhledem k té číslovce, která mne zdobí, už se není čemu divit a tak zůstávám nadále k optimistou a beru to jenom jako taková drobná selhání, které snad odvanou s prvním úderem letních veder, že se vrátí můj mozek zase do původní kondice. Já jsem rád, že jsem si zapamatoval alespoň jména následů dvou skladeb, které uslyšíte ještě dnes ve zlatých časech. Ty půjdou hned za sebou. Brenda Holloway a také zpěvák, na kterého už se skoro zapomnělo. Jmenoval se Pavel Bench. A vy stále posloucháte Zlaté časy.

Odkud, odkud je to štěstí? Jasných azurových rán v dáli tam, odkud přišel jsem, zem.

âme s'est osmi, že se smí zem starých alejí. Tam za stříbrnou duhou neznám, neznám zemi druhou tak plnou nadějí. Pojď se mnou, odcházím za svojím.

Před několika dny jsem prožil velmi traumatizující zážitek, který jsem si vlastně na sebe přichystal sám. Já mám velice rád jedno jméno, které kdysi použil, tuším, že Felix Holzmann v jedné ze svých legendárních povídek či scének, chcete-li. To jméno znělo Voptáhlo. Já jsem si k tomu přidal své populární křestní jméno Dušan a tak vzniklo mé alter ego Dušan Voptáhlo. Nevím už, kdy to vzniklo, toto trochu naivní, lehonce dvojsmyslné a víceméně velmi pitomé jméno se mnou vleče vlastně nějakých možná 30 let a kdykoliv jsem na úřadě či v situaci, kdy se mě někdo zeptá, jak se jmenuji, jako první smečuji, já jsem přece Dušan Voptáhlo. Spousta přátel už mě tak i tituluje, píšou mi nejrůznější vzpomínkové SMSky v případě, že svátek slaví zrovna Dušan. No a pochopitelně, že Voptáhlo mě provází v tom vtipném slova smyslu skoro celým mým životem. Problém ovšem nastal před několika dny, kdy jsem z velice závažných, řekl bych téměř existenčních důvodů, byl nucen aktivovat jednu ze služeb na sociálních sítích, které provozuji možná nějakých 10 let. A k tomu, abych se mohl dostat dál, po mně celý systém začal vyžadovat takzvaný záložní e-mail, na který mi odešle přihlašovací hesla. Ten e-mail zněl, a já si nevymýšlím, dušan.voptáhlo, tedy dusan.voptáhlo@gmail.com. A teď baboraď. Já jsem se dušoval dotyčnému ajťákovi, který tu byl se mnou u počítače, že neznám takovou e-mailovou adresu. A on neznaje, mé alter ego se mě neustále vyptával, dobře, ale kdo je tedy ten Dušan Voptáhlo? A jak to máte vysvětlit člověku, který neoplývá zrovna smyslem pro humor a nějakou fantazií, že je to vaše alter ego, ale já jsem proboval především nevěděl, proč a kdy jsem tuto adresu vytvořil. A systém, a kdo jste se do podobné situace někdy dostali, mi potvrdíte, že ten systém s vámi nediskutuje, on vám nepoloží alternativní nabídky k tomu, jak situaci řešit. On prostě trval na tom, abych se spojil s Dušanem Voptáhlem a na jeho e-mailové adrese si vyzdvihl ona hesla. Nešlo to prolomit, protože ten e-mail v podstatě neexistoval. Neměl se totiž k němu další přístupová hesla. Vznikla naprosto bizarní situace, kdy jsem si vytvořil sám svého vlastního Voldemorta a vlastně jsem si tak strašně zkomplikoval život a celé skupině ajťáků, protože pak už to řešilo hned několik lidí, aby se pokusili z mého života odstranit někoho, kdo za prvé neexistuje a za druhé, koho jsem si vlastně sám na sebe ušil. Ten bič třímal v ruce neexistující Dušan Voptáhlo a ještě teď se prohýbá smíchy nad tím, jak strašně mi zkomplikoval život. A tak, abych si do budoucna podobné situace mohl odpustit, slibuji před vámi, mými věrnými posluchači Zlatých časů, že to, co teď uslyšíte, platí a bude platit až do skonání světa. Dušan Voptáhlo nikdy neexistoval a už toto jméno z mých úst nikdy nikdo neuslyší. Dušan Voptáhlo je mrtev, ať žije Dušan Voptáhlo.

Právě dospíval Tony Bennett a je na čase se rozloučit, přátelé. Já vám děkuju za to, že jste i dnes našli čas pro tento pořad. Doufám, že i příště se u něj sejdeme. Do té doby vám přeju, abyste byli šťastní, abyste se opatrovali, byli zdraví, měli se rádi. No a vůbec to všechno, co vám přeju týden co týden. Hudební tečku za dnešními zlatými časy učiní Edita Štaubertová a já se zase na vás budu těšit za týden. Do té doby naslyšenou, přátelé.

Tak to byly zlaté časy Václava Kopty, poslouchali jste reprízu pořadu, premiérové vydání vám nabídneme už zítra dopoledne, krátce po 10. hodině. Ovšem dnes už za pár okamžiků po 10. večer nabídneme 5. část seriálu podle knížky Miloše Kočky Prameny živé vody. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný jarní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby příběhu Miloše Kočky Prameny živé vody. Četbu podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Účinkují František Němec, Nina Divíšková, Jan Kačer, Jiřina Švorcová, Lubor Tokoš, Boris Rezner, Jan Skopeček, Věra Tichánková, Alena Krojcmanová, Jaroslav Moučka a další. Seriál natočil režisér Pavel Linhart v roce 1989 a já vám přeju klidný poslech.

0: nad vodu nic, z vody znik, z vody zrůst, voda léčivo živné.
1: Slavnému magistrátu města Frývaldova. Podepsaný knížecí biskupský zemský fyzik doktor medicíny a farmácie Antonín Šnorfajl z Javorníku podává tímto stížnost na Vincence Priznice, hospodáře bytem ve Frývaldově Gräfenbergu, který doma přijímá i jinde ošetřuje nemocné každého pohlaví a věku takzvanou studenou vodní kůrou. Jmenovaný Priznic k výsměchu zemských zákonů si nebezpečně zahrává se zdravím svých spoluobčanů. Proto jako zemský fyzik navrhuji a žádám, aby magistrát proti jmenovanému se vším důrazem zakročil a jeho činnost zakázal.
2: Jako začátek je to správné. Ale myslím, že bychom nevystačili jen s lékařskými nebo zdravotnickými důvody. Nemůžeme dokázat, že by někdo následkem Priznicovy léčby zemřel. Je třeba ukázat na to, jak a čím Priznic balamutí lidi, na jeho čarodějnictví, řekl bych, zaútočit na jeho kacířství. To zabere u úřadu víc než zdraví lidí.
1: A co tedy takhle? Poněvadž Priznic při ošetřování mumlá nesrozumitelná slova, jako by zaklínal, dostává tím celá věc podezřelý nádech.
2: Výborně.
1: To je právě příčinou, proč našel takové množství důvěřivých lidí, kteří se ke škodě svému zdraví svěřili jeho léčbě.
2: Správně.
1: Je známo, že houba, kterou Priznic omýval své pacienty, byla v soudním řízení před frývaldovským magistrátem zabavena a Priznicovi bylo zakázáno, aby ji užíval. On si však ve své prohnanosti našel jinou cestičku. Omývá lidi holou dlaní a tvrdí přitom, že tak přichází život na život. To zavání starým čarodějnictvím, na které zdejší lid stále věří.
2: Výborně, jen tak dál.
1: To všechno způsobilo, že za ním v houfech přicházejí mladí i staří, muži i ženy, se všemi druhy nemocí, bydlí u něho nebo v sousedních chalupách, či si divotvorce zvou k sobě domů a po měsíce dělají, co jim nařídí. Prohnaná ziskuchtivost tohoto šarlatána prohlásila totiž pevnou víru a vytrvalost za nezbytnou podmínku léčebné kůry.
3: Tak, tak.
1: Zemský fyzik, který podle svého pověření vykonává zdravotní policii a pečuje o zdraví obyvatelstva, se proto obrací na úřad s naléhavou žádostí, aby svými opatřeními učinil co nejdříve přítrž tomuto zlu, které ohrožuje zdraví a životy obyvatel.
2: Ne, tak tohle se neodváží nikdo odložit. Tu odpovědnost si na sebe nikdo nevezme.
1: Ale vy, milí Ginter, jste místní a nejlépe znáte zdejší poměry. Měl byste k mému podání připojit také své dobrozdání, ať je ještě víc posílí. Priznic, ať jeho ochránci potřebují zasadit tvrdou ránu. A najednou.
2: Samozřejmě, spolehněte se. Pes od něho kurku nevezme.
1: A já s oběma listy zajedu sám do Opavy ke krajskému fyziku doktoru Arnsteinovi, aby i on podpořil mou stížnost. Oba přece neseme odpovědnost za zdraví obyvatelstva, které zde ohrožuje podvodník.
4: Joffie se brzy vžila do role hospodyně a ruch života na Gräfenbergu ji už tolik neděsil. Zvykla si i na nemocné. Bylo jí vždycky líto těch, které Vincenc odmítl vzít do léčení a kteří odcházeli zklamaní a zoufalí. Ale chápala manželovu opatrnost. Muselo to tak být. Obdivovala také jeho obětavost a starostlivost. Kolikrát jen v noci vstal a šel za pacientem, který prodělával krizi, nebo jemuž se přitížilo. Těšila ji bezmezná důvěra nemocných k jejímu muži. Věděla však, že Vincenc, léčitel, je jen polovina priznice.
1: Ta druhá polovina byla Vincenc, hospodář. Každý den s otcem mluvil o postupu polních prací. Pro slepého výminkáře to byla nejkrásnější chvíle dne. Byl vděčen synovi, že se s ním radí, těšilo ho, že je dosud užitečný a že jeho slovo ještě platí. Teprve po poradě s otcem udílel Vincenc příkazy Štrajtovi a novému čeledínu. Jak ale mohl, zapřáhl spřežení a sám výjížděl na pole nebo s kosou kráčel v řadě s ostatními sekáči.
4: Pacienti znali Priznicovu vášeň a neviděli to rádi. Jednou se vracelo několik nemocných na boso od lesní sprchy a potkali svého léčitele, jak jede s naloženým povozem z pole domů.
3: Pane Priznici, proč to děláte? Musíte se šetřit, jste tady pro nás, potřebujeme vás.
4: Vincenc se jen usmál, lehce pošvihl bičem a jel dál. Doma ho tehdy očekával podsaditý muž, zdravé barvy v obličeji, v šatech zaprášených po dlouhé cestě.
5: Pamatujete se na mě, pane Priznic?
6: Ale ano, vy jste Jan Lhoták, sedlák někde od Pardubic. Předloni jste se tu léčil na revma. Copak, schází vám něco?
5: Ne, tentokrát jsem nepřivedla nemoc. Něco jsem vám přivezl. Pojďte se podívat.
1: Před Priznicovým domem stál lehký selský vůz stažený koníkem a na něm bylo složeno zvláštní nářadí, podobné sice háku, jímž se po staletí oralo pole, avšak na jeho konci byla prohnutá železná deska válcového tvaru, posazená šikmo na svislý rámec.
6: Co je to?
5: Nový vynález, ruchadlo pluh. Získal jsem ho od svých přátel bratranců Veverku z

0: Zůstala rovná brázda. Potom vybídl Vincence, aby sám zkusil. Ten zvyklý na hák vtlačil rádlo plnou silou do země.
1: Ne tak, jen lehce.
0: Vincenc povolil, kůň zabral a ruchadlo dělalo práci samo, až oráči připadalo, jako by si hrál. Brázda nebyla tak rovná jako Lhotákova, ale když přejel 3x, 4x pole, vyrovnala se.
2: Teď pryznic hospodář poznal, co má v ruce. Jeden z vynálezů, které převracejí svět. Slyšel o parním stroji, to bylo jen vyprávění, vzdálené, pro něj neskutečné. Ale tohle ušetří čas, námahu. A když prohlížel půdu, vynesenou z hloubky a rozdrobenou, uvěřil, že dá i větší úrodu.
3: To je skvělý dar. Moc vám děkuji.
1: Vy jste mě dal víc. Zdraví.
3: Ale já jsem vám vděčen i za to, že jste si na mě vzpomněl po 2 letech.
1: Na vás se nedá zapomenout, pane pryznici. Když jsem poprvé viděl a vyzkoušel ruchadlo, jak lehce přirozeně bez násilí obrací půdu a uvědomil si, co znamená pro budoucnost, srovnával jsem ten vynález s vašimi objevy v léčení lidí. Stejně přirozenými, nenásilnými a stejně velikými a důležitými.
3: Ne,
1: nebraňte se, je tomu tak.
3: Přeháníte.
1: Ale kdepak. Je tu ještě jedna podobnost. Znám dobře Františka Veverku, přemýšlivého hospodáře, který přišel na myšlenku ruchadla, i jeho bratrance Václava, který ji provedl. Oba jsou to pracanti, houževnatí a přitom skromní a nenároční. Právě tak, jako vy. Snad je to společný znak skutečně velkých lidí.
0: Zpráva o ruchadle se roznesla po Gräfenberku. Hospodáři se zašli podívat na zorané pole, potom i na pluh. Neugebauer i Miller byli nadšení. Někteří hospodáři pochybovali. Pochyboval i starý pryznic. Vincenc zavedl otce na pole, slepec ohmatal zoranou půdu, čichal k ní, dlouho mnul hlínu v prstech.
4: No nevím, Vinsku. Žádný z našich předků neoral jinak než hákem a dalo nám to živobytí. Tohle, jak říkáš, se mi zdá moc snadné. Země chce dřinu a pot sama od sebe nic nevydá. Zorej tím jen polovinu polí, ostatní hákem a napřes rok uvidíš.
0: Syn poslechl. Podle něj zoral ruchadlem polovinu polí i švagr v České Vsi. Ale Neugebauer a Miller si ruchadlo vypůjčili a obdělali jim všechno.
2: Výsledek překvapil. Pole, která na podzim zorali do hloubky ruchadlem, měla všude bohatší zrno i vyšší a lepší slámu. Bylo to očividné. Jen starý pryznic nevěřil. Dal si přinést z různých polí po snopu obilí, vybíral jednotlivé klasy, měřil délku a sílu slámy, mnul v prstech zrno, ochutnával je. Nakonec musel uznat rozdíl.
4: Já jsem tomu nevěřil. Říkal jsem si, zas nějaký čertovský vynález. Ale vidím, že je to svět, kterému já už nerozumím. Kdo ví, Vinsku, čeho se ještě dožiješ? Jsi hospodář a rozhoduješ. Orej s tím tedy, když soudíš, že je to lepší.
0: Krajský úřad v Opavě nevzal Šnorfajlovo podání nijak na lehkou váhu. 7. září poslal stížnost spolu s Ginterovým dobrozdáním frývaldovskému magistrátu s příkazem, aby zahájil řízení a celou podstatu věci náležitě vyšetřil.
2: Starostovi nezbylo, než přidělit vyšetřování soudnímu aktuárovi Johanu Krýgišovi. Ten si mnul ruce. Ještě ho pálil neúspěch při zabavení houby. Teď je situace jiná. Sám krajský úřad nařídil a zdejší aktuár

0: provede. Mohou se spolehnout, že důkladně a do všech důsledků.
1: Priznice stíhají za neoprávněné léčení.
2: No, nebudou nakonec stíhat taky nás.
3: A za co?
2: No, já dělal lázeňského.
3: Já uklízela a vařila.
4: Na to se můžete těšit. Metrnich vám to spočítá.
2: Neblázněte lidi. Priznicovi se nic nestane. Má známosti a ničeho se nelekne.
5: Ale co když přece jen?
2: No, tak se budeme zase starat o svá pole, no. To nás uživlo vždycky.
4: Ale jak bídně. Když se dá hostům prodávat mléko, vejce, kuřata nebo s nimi jezdit na výlety v našich bričkách, je to daleko lepší.
5: Ale co bude s našimi chalupami? Sami tak velké nepotřebujeme.
6: Co si počneme? Co si jenom počneme?
7: 1. října přišel do Priznicovy chalupy úřední posel od magistrátu. Vincenc se musel podepsat na důkaz, že obdržel obsílku.
8: Magistrát města Frývaldova vyzývá Vincence Priznice, aby se dne 8. října o 8. hodině ráno dostavil k výslechu ve věci neoprávněného léčení. Právě za týden ve čtvrtek. A teď v neděli máš 30. narozeniny. Představovala jsem si je jinak.
9: Oslavíme je o týden později. To už bude po všem.
10: Kateřina Zinková, svědkyně v trestní věci Vincence Priznice. Jako svědek musíte mluvit pravdu, nic než pravdu a nic nesmíte zamlčet. Jinak se dopustíte zločinu křivého svědectví, které se trestá těžkým žalářem. Přísahajte.
11: Přísahám.
10: A teď mi podrobně povězte, jakými kouzly a čarami vás Priznic léčil a co přitom umlal?
11: O žádných kouzlech a čárách nevím. Nic přitom neříkal, mlčel, jen mi omýval nemocnou nohu studenou vodou a mlčel.
10: Tu nohu vám omýval očarovanou houbou?
11: Nevím, jestli byla očarovaná. Byla to docela obyčejná houba.
10: Proč jste šla k Priznicovi a ne k řádnému lékaři?
11: Na doktora nemáme peníze. A slyšela jsem, že pan Priznic léčí zadarmo, taky sousedka ze vsi...
10: Vaše sousedka mě nezajímá. Co jste mu dala za jeho léčení?
11: Nic. Nic jsem mu nedala, nic nechtěl.
10: Mluvte u soudu pravdu, jinak vás dám zavřít.
11: Teď vám říkám jen pravdu. Co po mně chcete?
10: Nekřičte tady. Pomohl vám?
11: Bylo to lepší. Mohla jsem chodit, ale teď se mi to nikdy vrací.
10: Takže vám nepomohl.
11: Ale pomohl.
10: Ženská od vás se člověk nic nedoví. Tady mi to podepište. 3 křížky tady. A koukejte jít, než vás dám zavřít. Další svědek. František Níče, mlynář z Bukovic.
12: Znova se vás ptám a chci, abyste mi jasně odpověděl. Prášky, které vám dal doktor Ginter, zabrali a vaše bolesti přestaly?
13: Ano, ale potom znova začaly.
12: Tak proč jste nešel ke Gintrovi pro nové?
13: Prášky můj gicht jenom uspaly. Ty se nedají polikat do nekonečna.
12: Proto jste šel k Priznicovi, aby na vás dělal své hokus pokusy.
13: Žádné hokus pokusy. Omýval mě vodou.
12: Nevykládejte soudu, že omýváním vodou vás zbavil gichtu a zadarmo.
13: Když nevěříte...
12: Nevěřím. Tak tedy, pane Níče, kdo vám vlastně pomohl? Chirurg Ginter nebo Priznic? Ale popravdě, oba. Jak to oba? Jak tomu mám rozumět?
13: Pan Ginter od peněz a pan Priznic od gichtu.
12: Pane svědku, uvědomte si, že vás mohu dát zavřít pro znevažování úřadu. Tu moc já mám.
13: Pane aktuár, já si úřadu velmi vážím. A odpovídám na vaše otázky jen pravdu, jak jste si výslovně ráčil přát a jak jste mě na začátku výslechu poučil.
12: Já nemám další otázky. Tady to podepište a můžete jít.
14: Pozdrav pán Bůh.
12: Co? Zůstaňte venku. až vás zavolám, priznici.
0: Za tohle si počkáš. Je netrpělivý. To je známka nečistého svědomí. Pro takové je čekání na výslech prvním stupněm mučení.
7: Hodiny odbyly 10., 11., 11:30 poledne. Vincenc pochopil aktuárovu taktiku. Nerozčilila ho, jen nesnášel, když ho někdo zbytečně okrádal o čas. Co doma zamešká práce a jak Žofie netrpělivě čeká. Konečně se aktuár vrátil z vedlejší kanceláře a pozval Vincence dovnitř. Pomalu zapsal do listu osobní údaje a pak přečetl Šnorfajlovu stížnost i Ginterovo dobrozdání.
12: Krajský úřad v Opavě proto nařídil, abychom vás stíhali pro těžký policejní přestupek neoprávněného léčení. Přiznáváte se?
9: Nemám se k čemu přiznat. Co jste mi přečetl, není pravda.
12: Přiznejte se, priznici. Pamatujte, že doznání je důležitá polehčující okolnost. Léčil jste přece. Proto jsme vám loni zabavili houby.
9: Nikomu jsem nedával žádné prášky, nikoho jsem neoperoval. Že ke mně lidé přišli a koupali se ve studené nebo oteplené vodě, to není přece zakázáno.
12: Chodil jste do chalup a tam jste léčil.
9: Jen doporučoval koupání nebo omývání, kde to bylo zapotřebí. Víte, jak se někde dbá na čistotu.
12: Co vaše mumlání a zaklínání, které jste přitom prováděl?
9: To je lež a výmysl. Tak jako s očarovanou houbou.
12: Ale lidé to o vás povídají.
9: Tak mě je přiveďte, ať mi to řeknou do očí.
12: Tedy se nepřiznáte.
9: Nemám k čemu.
12: Promeškal jste příležitost. Kdybyste se byl doznal, zmírnilo by to váš osud. Nechcete, vaše věc. Tady mi podepište protokol a tady, že jste převzal obsílku k přelíčení. Bude v úterý 13. října v 9 hodin dopoledne v síni u pana starosty, který bude předsedat. Dostavte se včas.
14: Povstaňte a poslyšte rozsudek. Magistrát města Frýbaldova v kraji Opavském uznal takto právem. Vincenc Prýznic, hospodář z Frýbaldova Greffenberku, číslo popisné 175, narozený 4. října 1799, ženatý, je vinen těžkým policejním přestupkem neoprávněného léčení podle paragrafu 98 trestního zákona z roku 18.3. a odsuzuje se za to k žaláři v trvání 4 dnů zostřenému půstem. Posaďte se.
0: Starostovi se to neříkalo lehce. Priznic měl vztah k císařskému dvoru. Léčili ho vlastní příbuzné z Vídně, má popularitu v širokém okolí. Odsouzení vzbudí rozruch a kdo ví, jakou intervenci. Ale nedalo se nic dělat. Za obžalobou stojí zemský fyzik a doktor Ginter, ten neodbitný Ginter a konečně zákon je zákon.
14: Rozuměl jste rozsudku? Přijímáte jej?
9: Rozsudku jsem rozuměl, ale nepřijímám jej. V žádném případě nepřijímám.
14: Podívejte se, pane Priznici. Že na Greffenberku léčíte a dlouho je všeobecně známo. Víme také, že jste měl úspěchy. Ale nemáte na to vzdělání ani žádné oprávnění. Zákon je zákon. Mohl jste dostat 3-4 měsíce žaláře i víc. Ale magistrát k vám byl blahovolný. Zvažte to všechno. Vyšší úřad takový být nemusí. Odvolání je pro vás riziko. Veliké riziko.
9: Pane starosto, mně nejde o trest. 4 dny, 4 týdny nebo 4 měsíce. Mně jde o zásadu. Nikdo nedokázal, že bych prostým koupáním ve vodě ohrozil něčí bezpečnost života nebo zdraví. Naopak. A proto ohlašuji odvolání, které do 3 dnů písemně provedu.
14: V pořádku. Odvolání má odkladný účinek. Dokud o něm nerozhodne vyšší úřad, rozsudek neplatí.
7: Blížily se Vánoce. Od úřadů žádné rozhodnutí. Vincent se vypravil na radnici za písařem Wagnerem. Dověděl se, že krajský hejtman Řehola poslal jeho odvolání se všemi spisy zemskému guberniu do Brna. Tedy další čekání. Wagner jej ujistil, že nadějné.
0: Vincenc i Žofie právě teď potřebovali být zbaveni tíživé starosti. Každým dnem čekali dítě. Bude to syn nebo dcera? Pro syna měli už jméno jisté. Prvorozený syn se u Pryznicu jmenoval František. Ale dcera? Žofie navrhovala Terezu, tak se jmenovala matka Vincence i jeho sestra, ale on si přál Žofii.
9: Tak budu mít dvě lásky pod jedním jménem.
7: Právě týden po novém roce přinesla Vrána do kamenného domu na Gräfenberku malou Žofinku. Maminka po celé dny bedlivě sledovala manžela. Tentokrát měl ve tváři i v očích jen úsměv. Byla šťastná a její štěstí by bylo úplné, kdyby už měli jistotu z Brna. Ta přišla, když na Gräfenberku tál sníh.
0: Zemské gubernium vyhovělo odvolání a zprostilo Vincence Pryznice viny pro nedostatek usvědčujících důkazů.
15: No ano, byl zproštěn viny, ale jen pro nedostatek důkazů.
4: Jak by asi bylo, kdyby aktuár přivedl více svědků?
16: Těch závistivců by se našla spousta.
1: Ale co bude dál? Nemá školy, nemá povolení.
5: A co je s tou žádostí, co poslal před rokem do Opavy? Proč ji ještě nevyřídili? A co když ji zamítnou, co bude s námi?
15: No, písař Wagner prý byl už dvakrát v Opavě a ptal se na tu žádost. Ale nikdo nic neví. I krajský fyzik se prý bojí úřadu.
0: Kde najít někoho, kdo by se za Pryznice bezvýhradně postavil a měl přitom sílu, kterou by převážil bázlivost a opatrnost krajského úřadu? Jistě by to byl císařský dvorní rada Hofbauer, ale ten už byl přes rok mrtev. Kdo jiný?
9: Náš František ve Vídni, můj bratr, přece nám nedávno psal a podepsal se jako knížecí arcibiskupský kuriální kněz u svatého Štěpána ve Vídni. To je přece titul. Ještě dnes mu Žofie napíše.
7: Neuplynuly ani 3 měsíce a městský posel s velkou brašnou se bořil v závějích čerstvě napadlého sněhu vozovou cestou nahoru na Gräfenberg. Lál, ale jít musel, poněvadž starosta to nařídil. Nakonec nelitoval, dostal 0,5 zlatky a to se mu nestane ani jednou za rok. To asi ta obálka z Opavy měla pro Pryznice cenu.
0: Opravdu měla. Krajský úřad v Opavě rozhodnutím ze dne 21. ledna 1831 povolil Vincenci Pryznicovi, hospodáři ve Frývaldově Gräfenberku, provoz lázeňského ústavu k účelům očisty těla pod podmínkou, že bude přijímat jen domácí hosty, nebude podávat žádné léky ani provádět chirurgické zákroky. Dozor nad provozem lázní mají chirurgové Ginter a Dietrich z Frývaldova.
9: Přijímat jen domácí hosty? Dozor Gintera a Dietricha. Pěkně mě omezili. Přímo svázali. Ginter a Dietrich. A přece mi to stojí za to. 1000krát stojí. Teď mám aspoň kousek pevné půdy pod nohama.
0: A ještě něco vedlo Vincence Pryznice k pocitu dokonalého štěstí.
7: První noc měsíce července, kdy hvězdy svítily na jasném nebi, hvězdy, které na Jesenických horách jsou tak velké a zdají se tak blízko, přiletěl do Pryznicovy chalupy Čáp.
0: Prvorozený syn dostal jméno František.
9: Teď mám všechno, po čem jsem toužil. František se stane mým nástupcem. Bude pokračovat v mém díle. Především ho naučím poznávat přírodu, tak, jako mě to učil můj bratr Josef.
0: zasvětím svého syna do tajemství vody, do léčení, do toho, jak pomáhat lidem. Potom, teprve potom, až získá lásku k tomu všemu, ho pošlu do škol. To už se nebudeme muset bát, že by zabloudil, že by se sem nevrátil. Příroda a voda ho vždycky přitáhnou zpět. Těm neodolá. A půjde na univerzitu, aby už žádný dozor nesvazoval jeho rozlet. Žádný Ginter, Dietrich nebo Schnorfeil. A moje dílo zůstane a bude růst.

0: Miloš Kočka, Prameny živé vody. Pro dnešek končí četba, kterou podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Seriál vznikl v roce 1989 a jeho další část Na dvojce uvedeme zítra večer ve 22 hodin.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Krásný, příjemný večer, začíná noční mikroforum, zdraví vás Marie Redková a na dvojce vítám muže vzdělaného, moudrého, nestora české psychiatrie, muže s humorem, pana doktora Radkina Honzáka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a děkuji mnohokrát. Moudrý nejsem.
0: Pane doktore, jste moudrý, vzdělaný a hlavně s humorem. A to na vás velmi, velmi cením. Jak je důležitý v životě humor?
1: No, nesmírně, protože to je jedno z řešení všech zlejch situací. Humor není, jak říká Čapek, jako legrácká, humor je způsob vidění světa. A vidění světa, říká Čapek, jako obráceným dalekohledem. Takže není divu, že žertují jaksi chudí o své chudobě a nemocní o svých nemocech a neradi žertují bohatí o svém bohatství, páč se nejeví tak velký. A tam jsou některé momenty jako zásadní. Jo. Je to ten nadhled a umíte tu situaci obrátit ve svůj prospěch a vlastně nad ní vyhrajete, i když jste dostala nakládačku. A to je ten židovský humor, který tu komunitu drží pohromadě. Stejně jako teda starý zákon a Talmud, ta Mišna, co já vím, dekon takhle s roubičkem a kos udělá, že jo, a říká, vidí to, a jiným zpívají, no. A to je ten kumš, prostě obrátit tu situaci. A je to nejlepší řešení na agresory, je to nejlepší řešení na jako napjatý situace, není to dobrý řešení na smutek. Smutek se má odžít a ne teda to přetloukat, ale na strach je nejlepší humor.
0: Tak já děkuju, že jsme takhle začali s humorem a věřím, že tak budeme i pokračovat. Pan doktor Radkin Honzák v nočním mikroforu na dvojce.

0: Noční mikroforum dnes hostí pana doktora Radkina Honzáka. Pane doktore, vy jste se vyjevil, že jste začátkem 60. let vždycky čekal na znělku mikrofora.
1: No, tenkrát byl rozhlas po drátě. Já nevím, jestli to někdo ještě pamatuje. A to bylo v tom špitále všude a já, když jsem přišel na inspekci potom tady v Praze, tak první, co bylo, že jsem ho vytáhl, aby se dalo komunikovat. A v tom rozhlase po drátě, tedy někdy kolem 16:00, tato znělka zněla a měl v 17:20 do Prahy autobus. Takže
0: tak máte vzpomínky na mikroforum. Ano. My jsme začali s tím, jak je důležitý humor. Je humor člověku dán, anebo se musí pěstovat a nějak se snažit ho v sobě najít?
1: Já se budu krejt klasikama. Mark Twain řekl, že humor nevzniká ze srandy, ale z tísně. A jako zoufalý řešení. A když člověk dostává dost přes hubu a jako hledá řešení, tak k tomu humoru dojde a potom se to musí, to se musí točit, jo. To máte jako, jak mě, dejme tomu, odcházejí první jména, protože je netočím, jo? Takže si nemůžu vzpomenout na tohle jméno, na tohle jméno. Ale když se to točí a jezdí to, tak já mám do dneška takovou dobrou komunikaci a nejlepší fóry mi posílá pan docent Bartůněk a pan profesor Pirk, jo. A ještě teda další kamarádi, nicméně tyhle ty dva jsou takový dodavatele.
0: Držáci.
1: Stabilní, ano. A dobrých věcí, oba sedějí a neposílají pitomosti, takže to můžu zase poslat dál. No, takže pak začnete, já tomu říkám, dojít krávu radosti, jo. Kráva radosti se musí nažrat, takže žrádlo pro krávu radosti po abecedě začíná bude Elenem a končí Jaroslavem Žákem a máte tam seznam, tedy všecko. Já mám strašně rád třeba Jamesa Tarbra, jo, nebo tyhle ty lidi, který už dneska nikdo tak příliš nemá rád. A Hašek byl dokonalý v těch povídkách a dokonalý ve Švejkovi. A já jsem jezdil do Štrasburku na takovou komisi, kde jsme vstupovali pravidla pro transplantace skrz Evropu a šéfem byl takový islandský obr a ten ze všech knih měl nejradši Švejka. Takže člověk se dostal až na Island. Tak jako, když to takhle přikrmujete, tak se naučíte, no.
0: Jde si tedy pěstovat veselou mysl a tím se dostat k tomu, že máme nadhled nad tím životem a dobereme se takhle ke smyslu života?
1: No ne, tak lidi mají, jednak my jsme gestaltisti. Jo, gestalt, to je z několika detailů udělat celek, smysluplný celek. Já jsem na to chytal mediky, tak jsem nakreslil 3 body, říkal jsem, co jsem nakreslil. Oni říkali trojuhelník, já jsem obsal kružnici. Protože my jako těch radostných chvil v životě není tolik a ty je potřeba naučit se vyzobávat jako hrozinky z Vánočky a já dávám lidem takový notýsky, kde si mají napsat 3 hezké věci, které jim Pán Bůh nadělil a 3 hezké věci, které pro sebe udělali a to je zajímavé, jak spousta inteligentních lidí vám uhne od toho druhého úkolu a začne vyprávět, že tedy ty tři věci, které pánbu nadělil, to jako nějak šlo. A ty tři věci, které jsem měl udělat pro druhýho, já jsem říkal, o čem to mluvíte? Vy máte vysokou školu a tedy ještě paměť, jo. A to je takový ten odklon, já musím být skromný a trochu té české nátury prostě netrčet a být zapšklý a naštvaný a nadávat na vládu, ať je jakákoliv, no tak na některou se dá nadávat lépe, na některou, jak říká Čapek, zase zatracená vláda, zase mi nehoří doutník.
0: Myslíte si, že jste narazil zapšklá česká natura, že je skutečně česká natura?
1: Česká natura, já myslím, že je, protože na český populaci se bohužel podepsal 38. rok okupace, to zvěrstvo, které bylo potom, ten provizorní jako hra na demokracii 3 roky, vítězný únor, který to završil, další teror a další dekapitace, tedy odstranění elit. Jo? My už dneska vlastně nemáme elity. Což jsme měli, a to programově, jak ty nacisti, tak ty bolševici to jako likvidovali a tím pádem je tady taková ta tendence radši moc nevystrkovat hlavu a souhlasit se vším a nebejt nic proti ničemu. Tak zaplať Bůh, roste ta generace těch mladých.
0: Zaplať pán Bůh. Vy jste v té době vyrůstal, vy jste...
1: Bylo to zajímavé.
0: Vyrůstal za války a potom
1: ano,
0: jste dospíval.
1: Já jsem viděl bombardování Prahy na vlastní oči. Páč do krytu už se nechodilo.
0: Kdo vás nejvíc formoval, kdo na vás měl nejvíc vliv, kdo způsobil, že se Radkin Honzák stal Radkinem Honzákem?
1: Já myslím, že to byla taková souhra šťastných okolností. Můj dědeček byl sedlák a pak byl kulak tedy a můj dědeček, já jsem byl první vnuk jako v rodě a můj dědeček byl jako tenkrát, jak posílali ten výkvět, ty sedláci šetřili, že jo, aby mohli poslat synka studovat, tak ho poslali do Prahy a on v kvartě tedy se musel vrátit na rodný statek, páč tu rodinu zlikvidovala, spála, jo. A další tam byli zdecimovaný. A on měl úžasnou knihovnu, on takovou, když se to otevřelo, tak tam byl zase vzadu další díl. A bylo tam všechno od 3 mušketýrů až po Gorkýho, jo. On se nevyhýbal ničemu, bral takovou tu Ottovu levnou knihovnu. A dědeček mě na ještě před školou naučil Havlíčka. Začal tyrolskými elegiema, potom jsem měl Krále Hávru a pak...
0: A to jste uměl z paměti, než jste šel do školy?
1: No, tak z paměti ne, ale jako měl jsem to a ke křtu svatýho Vladimíra jsem se dopracoval už potom sám. Takže dědeček byl jeden. Druhý byl náš táta, který byl naprostej frajer. Když válka končila, tak my jsme byli vystěhovaný, páč ten barák patřil nějaký Němce. A táta šel na Dobříž do lékárny. A když začali hrát ty veselý písně v 45. v květnu, tak vystrčil z oken spojenecké prápory a SS divize, která ustupovala ze Štěchovic na západ, běžela sice rychle, ale zastavila se na pár vteřin. Prdla nám do oken 2 Panzerfausty. A to táta takhle udělal. A my jsme byli u dědečka, my jsme to nezažili. No a potom, protože se v téhle době dal ke komunistům, tak od nich v 52. roce vystoupil, respektive v v 53. po procesu se Slánským v 52. Takže to byl jako pro mě vzor toho, že člověk nemá jak si ztratit své ideály. No.
0: Pan doktor Radkin Honzák v nočním mikroforu. Za chviličku budeme povídat dál.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: A hostem je pan doktor Radkin Honzák. My jsme povídali o tom, kdo způsobil, že jste takový, jaký jste, že to byl dědeček a tatínek.
3: No, nesmíme opomenout moji maminku, která určitě patřila, já mám tak seřazený velkolepý pedagogy, jo. Tak 17. století to byl Jan Amos Komenský, to není bez diskusí, že 18. to je Jean-Jacques Rousseau, který měl 5 dětí, všechny dal do siročince, že, aby mohl psát knihu o výchově. 19. století to je kancléř Bismarck, který řekl, že výchova je metoda cukru a biče. A 20. století to je moje maminka, která jako převzala toho Bismarcka, akorát za války bylo nedostatek cukru. A takže tam se traduje takový ten mem, s kterým mám nesmírný úspěchy. Rezonuje to do dneška. Já jsem zakopnul ve druhé třídě o násobilku 7. Maminka to vzala do ruky a končilo to, tedy celý ten trénink končil takovým tím naučením. A pamatuj si, kdyby tě o půlnoci zbudili.
2: Taky mi to říkali. Taky mi to říkali.
3: A já jsem tenkrát v těch 8 letech byl zvrhlý dítě, páč jsem zapochyboval o svým mamince a říkal jsem si, co by to bylo za idiota, který by mě o půlnoci budil, aby se dověděl, kolik je 7x7, když každý ví, že je to 56. Že jo? Takže to jsou jako moje univerzitěty, no.
2: A ten byč maminka měla na vás?
3: Maminka do nás bušila jak hluchý do vrat, jo. Tenkrát se věřilo, že metla vyhání děti z pekla a nikdo si...
2: A nezanechalo to na vás následky.
3: Nikdo si nestěžoval. Tenkrát nebyli...
2: Nebylo komu, linka důvěry nebyla.
3: Ani ombudsman.
2: A kdo vám dal jméno Radkin?
3: No to byli, oni byli šílení. Oni se zbláznili do toho Šrámka, Fráni.
2: A
3: Jan Radkin
2: je
3: Jeník Radkin. Ano. Včerejší a pošetilý.
2: Ano.
3: Tak jenže ten se psal st. Jo, a já jsem jako s tím jménem pochopitelně trčel, jo. Do takových 14-15 je to strašná přítěž, když někdo dá takhle divný jméno. Jo,
2: a trpěl jste tím ve škole?
3: No to víte, že jo.
2: Vozili se po vás spolužáci,
3: no,
2: šikanovali
3: vás. Radkin, Ťapkin.
2: Jo.
3: Jo, a teď ještě já jsem nebyl, jsem byl jediný, kdo nebyl v Pioníru. A takže to nebyly, já na tu měšťanku nerad vzpomínám, to nebyly hezký roky a po těch 15 už je to trumfová karta, jo.
2: A vy jste vlastně sepsal svůj životní příběh 60 let v psychiatrii jako majitel klíčů.
3: Ano.
2: Jak jste se od těch 15 dostal k psychiatrii? To jste věděl už, že se vydáte směrem lékařským?
3: No tak, my jsme šli na tu 11letku takovým skokem. 11letka trvala 3 roky, že jo, bylo to takový parodie na gymnázium. Ale my jsme měli ještě ty starý profesory, který měli jako osobnost, jo. Jsme měli úžasnou češtinářku, jo. A každá hodina češtiny začínala tím, že někdo recitoval nějakou báseň. Jo? To bylo tak jako automaticky jste do toho vjela, takže my jsme potom před maturitou, když jsme se hádali a měli takovou tu rivalitu, tak jsme nakonec se dali dohromady, že jsme udělali básnický sborník. Bylo to úžasný. Já si pamatuju na tu krásnou báseň Viktora Oniska, který napsal: až za oknem zahučí traktor, nad lůžkem skloní se doktor. Není to traktor, je to koza, uspí tě doktorova narkoza. Jo, tak to si pamatuju do dneška. Jo.
2: A vlastně ta češtinářka způsobila, že jste přilnul k poezii a že sám tvoříte verše?
3: Ne, my jsme měli strejčka Hrubína. A to byl tátův kamarád.
2: Fakt?
3: A mámin kamarád. Oni se znali už jako před válkou a takže jako my jsme měli takovou celkem poetickou rodinu. Mě jako strčili Edisona, když mi odnezvala, když mi bylo asi 13-14 a to bylo velice chytlavý, když byl ten nezval ještě básníkem a nebyl prasetem, tak to byly úžasné verše, jo.
2: A ty verše jste potom sám produkoval, no, psal celý život?
3: Jsme začali v té pubertě.
2: A tak to k ní patří, to je jasný,
3: ano.
2: Ale
3: a potom tedy jsem měl takovou pauzu a pak jsem zjistil, že se na některých přednáškách nudím. Tak jsem začal psát takovou tu zdravovědnou poezii. Jo. Třeba ta báseň Osteoporóza říká: od té doby, co jim ajdám, zjišťuju, že méně pajdám. Jo. A, nebo Jarmilo, ach, kde je Hynek, je v kuchyni Žerezinek.
2: A já tady mám jednu vaši polní báseň. Seděl vodník na topole, pak odešel na to pole. Více už nám nepoví, pole bylo minový.
3: To už je zralá báseň, ano. To je ze zralých dob.
2: A pak teda, jestli můžu v tuhle pozdní večerní hodinu zarecitovat vaši báseň To, co ví. To, co ví, že se ti uleví, když dřepneš do křoví. To, co ví. Jenže jak mravy jdou nad naší krajinou, o tomhle básně se nepíšou.
3: Ano.
2: Vždycky to má nápad a vždycky to má humor.
3: No tak vždycky ne. Někdy to je strašlivý, ale já občas nejvíc tedy vzali takový ty. Mně se hrozně líbily Nezvalovy verše na pohlednici. Jo. Já nevím, jestli jste měla v ruce, to jsou jenom 4 verší. A třeba Bubliny, jo. Bubliny, bubliny, bílý jetelce, pryč, to je pryč, nevolejte. To jsou krásný postřehy a až 32 balad Věčného studenta Roberta Davida a ten Edison, my jsme byli okouzlení, že jo. A když vás to lapne v té pubertě a drží vás to, tak vás to nepustí. A vlastně si vzpomenete, že jste uměla holíčka už před školou.
2: No to zůstane, to, co se člověk naučí v tom útlém mládí, tak to skutečně, jako
3: ano.
2: Ten mozek, nevím proč, to vy byste mohl možná povědět, proč to nezapomene.
3: No tak on toho spoustu zapomene, že, ale je to tam uložený a jako občas se to vybaví, takže to vlastně otočíte. Je. Ale jako je to krásný, protože mě říkal, to mi říkal nějaký redaktor, že šel dělat reportáž do takového toho skutečně špatného, smutného domku seniorů, kde už všichni byli dementní a jako řekl, začal znám hory plné ledu, ale zpívat o nich nedovedu, a ten sbor se pustil s ním, protože tohle to uměl. Jo.
2: A to si pamatovali.
3: To si pamatovali.
2: A já si nepamatuji, nebo pamatuju, teď jsem si vzpomněla, že jsme začali mluvit o tom, jak jste přišel k té medicíně, ale už jsme odbočili.
3: Ano. Takhle, já jsem, protože táta byl lékárník a oni měli za války odboj. My jsme netušili, že je to odboj, my jsme věděli, že přišla Kateřina s tahací harmonikou a zpívala, přišel k nám kočí, měl modrý oči, hned se mě vyptával, kde já spím v noci, pak jsme museli jít spát, chodil tam nějaký člověk s páskou před oko, který mu říkali Španělák. A pak jsme zjistili, že dělali odboj. A to bylo všechno doktoři, zdravotníci, a tenkrát se začal na černo už dělat penicilin a oni to pašovali na patřičná, potřebná místa. No a takže já jsem vyrůstal vlastně mezi, jako to dětství mám poznamenaný touhle zdravotnickou tou, pak jsem se s Oskarem Bolečkem potkal, když ředitoval Toma Jirce, já jsem byl v IKEMu. A v té 60. třídě jsme psali ty slohové práce, kam, čím chci
2: půjdu,
3: být.
2: Půjdu, čím chci být.
3: Čím chci být. A mě si zavolala ta Anička, jsme jí říkali všichni. Jsme jí milovali, češtinářka, říkala, ty chceš na medicínu, veď? Oni nám tykali. A já jsem říkal, no...
2: Rád bych.
3: A ona říkala, kam si myslíš, že se dostaneš, když nejsi v ČSM? ČSM se to tenkrát jmenoval. Jsi jediný, kdo není v ČSM. Já jsem říkal, ještě Jana Jungová. A ona říkala, ne, tu jsem zapsala včera a tebe taky, ty vosle. Kam by ses dostal? Takže já jsem šel na medicínu s představou, že chci být, tenkrát se říkal, obvodním doktorem na Šumavě. Já nevím proč.
2: Jste jezdili na Šumavu?
3: Ne. My jsme tam byli, pravda, když otevřeli to pásmo poprvé. To bylo někdy v 55. No, to bylo rok před maturitou. Povolili hraniční pásmo a takže jsme byli na Šumavě, mně se moc líbila, ale to jako nemělo nic, to byla taková fantazie, jak někdo chce být ředitelem ponorky nebo tak, jo.
2: Tak
3: a tam jsem zjistil, že teda to není pro mě, protože jako ten doktor musí něco občas dělat rukama a to není můj případ. No a ve čtvrtém ročníku jsme zakopli o pana profesora Vondráčka a ten můj kolega říká, pojďme to zkusit fiškusovat na psychiatrii, tak jsme to zkusili, protože ten Vondráček byl úžasný rétor, jo. On to byl teda jinak steklej dědek, jo, ale je úžasně, ty přednášky byly perfektní a tam jako špendlík nepropad a odpoledne měl nabito, večer měl nabito. No, takže byl chytlavý a když jsme tam byli fiškusovat, tak asi 2 měsíce, tak pan docent Dobijáš, který měl na starosti tenhle potěr, říká mu, budete se muset jít představit panu profesorovi, tak jsme si umyli krky a šli jsme. A já jsem teda tam bles a teď jsem se slušně představil, a jakože bych tam... A on říká, a chcete se stát psychiatrem? Jsem říkal, pane profesore, já ještě nevím, já... On říká, a chcete se stát psychiatrem? A já si říkal, já si myslím, že ta psychiatrie jako mi otevře i ty ostatní klinické obory takový... A chcete se? Tak jsem řekl, ano, no.
2: A stal jste
3: stal
2: se. Pan doktor Radkin Honzák na Dvojce v Nočním mikroforu.

Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: Trávíme čas s panem doktorem Radkinem Honzákem. Pane doktore, držím v ruce

0: že budou zvědaví.
1: Jaký hříchy jste napáchal?
0: Všechno spáchal já. A já jsem se opatrně vyhnul všemu, co by mě nějak mělo kompromitovat. Takže knížka je o 7 hlavních hříších, což je pýcha, lakomství, lenost, obžerství, hněv, co je tam smilstvo. Mě nejvíc vadí, že úplně poslední je lenost. Jo. To je jako,
1: a ono je jako první.
0: No, tak dneska už je to prokrastinace. Jo. Ale
1: je pravda.
0: Mně se hrozně líbí ten výrok toho člověka, který říkal, kdyby byla olympiáda v lenosti, tak budu 4., abych nemusel lézt na bednu. Tak to jsem tam taky uvedl. No, tak mimo jiné. Ale ta pýcha je, pýcha a závist, to je jako takový motor špatného pocitu a špatného chování a špatných výsledků a neuspokojení.
1: Má navrch rozum nebo pradávné zvířecí instinkty?
0: No, v podstatě my jsme zvířata. My jsme sice jako se vydělili, ale to včely taky, jo, nebo šneci jsou taky vydělený. A jako je tady stále taková, Koukolík to krásně definoval, člověk si myslí, že je racionální bytost, která má emoce, ale hluboce se mýlí, je ryze emocionální bytost, která občas myslí, jo.
1: A málo kdy.
0: No, občas. Takže v podstatě ty emoce jsou rychlejší. Se širším záběrem vyšlápnete na brzdu a teprve za 0,2 sekundy si uvědomíte, proč. Jo. Ten rozum je mírně
1: pozadu
0: za tou rychlou reakcí těch emocí a ta emoční reakce je reakce těla především. Jo. Emoce jsou tělový děje. Vy, když jako se správně naštelujete, tak dostanete bojový náběh, jo. Když si sednete takhle schlíple, tak máte
1: skrouceně
0: prostě blízko k úzkosti a herci to umějí daleko líp, že jo, a v podstatě vy jako máte, to řekl už Freud, jo, vy to máte taky, já taky, nevědomí. A to vědomí činí tak 2% z celé mozkové aktivity.
1: A to ostatní?
0: Ten mozek ten je geniální. Tohle všecko má, takhle si šmátnu a on to registruje, on má o každém milimetru krychlovým zprávy, jaký tam je kyselo, kolik tam je kyslíku, kolik tam je zásob a tak dále. Takže chudák toho má na triku hodně, jo. Ale v podstatě my jsme po těch dinosaurech zdědili amygdalu, což je takové malé jádro, které umí generovat strach a vztek. A to byly první emoce, které se tu objevily před 450 miliony let a jsou tady zakotvený, zatraceně hluboko. Jo, takže ten, kdo to umí, ty psychopati prostě jsou lidi, kteří nemají strach. Jo. Oni nemají ten špagát, který funguje mezi tou amygdalou a tím uvědoměním. A nebo jsou tak otlučený, že už teda ten strach
1: jim
0: nemají.
1: Jim to je jedno, ano.
0: To jsou ty sociopati podle Koukolíka. No tak ty umějí s těchto dvou emocí krásně využít a manipulovat s tím, jo. Nikdo ti nedá tolik, co já ti slíbím, to je jedna věc. A za druhý, tady je strašák, že s tím pracuje část těch českých fašistů a my vás zachráníme a pojďte a buďte nám vděční a kupředu vpřed za další. Ano, a musíme najít nepřítele, to je jako takový zásadní, že

0: Jo? A toho nepřítele musíme dehonestovat a zbavit kompletně lidských vlastností. Takže když si vezmete ten zvláštní oddíl, který fungoval v Polsku, když Stalin se rozdělil s Hitlerem o Polsko, tak neměli dost vojáků na to, aby tam stříleli ty Židy. Tak udělali takový oddíl ze slušných německých lidí, ty vycvičili a vysvětlili jim, že tyhle bestie oni musí postřílet, a ty slušní občané, který byli ty 6 neděl v uniformách, začali teda masově popravovat a pobyli tam teda strašně spousty lidí. Čili ta manipulace s tím, jo, a máme tu Milgramův pokus s tou poslušností, protože my jsme, být poslušný se vyplácí, když jste v té smečce, která má jasnou hierarchii, jo. Šimpanzi to mají rozdaný, tam je ten král, pak je ta šlechta, pak jsou ty ostatní. A teď je ten sociální žebříček, kde se každý snaží dostat o patro výš. A tak my to máme velmi podobně, pak s nima sdílíme 98% DNA, že? A v podstatě, kdyby jsme byli makakové, tak jsme schopni udělat tlupu o 35 jedincích. Kdybychom byli šimpanzi, tak 65 a lidi 96. 90, a to je taková ta tlupa, to je rodová, a protože jako jsme přišli o takovou tu automatickou agresi, že když vám někdo šlápne na nohu, tak ho zabijete, tak to nějak se zmutovalo. A byli jsme schopni ritualizovat ty, jako ty naši prapředci se začali dávat dohromady. Jo. A když si představíte, že tu byly už 200 tisíc let ty první a před těma 70, 80 tisíci ten první, neříkej Černoch, musí to být Afroameričan, afroamerický běžec, měl ty rychlý vlákna, takže uštvali antilopu, a uštvaná antilopa znamenala, že zvítězil bipedalismus. Jo? Naši příbuzní ještě chodí, takhle se opírají, to já taky někdy. Jo. A my jsme začali být bipedální. Teda
1: to znamená po dvou chodit.
0: Když se to narovnalo a museli běhat, tak tady to všecko, jako ty dýchací cesty, se vylepšily, a přísun bílkovin znamenal růst mozku, že? Hmm. A začali 60 tisíc let naspátek se začali, už byli tak přemnožený, že se začali putovat po světě. Hmm. Nejméně 60, možná 70. Takže v podstatě my máme tu prababičku někde, tu pramáti Evu dole v Africe, a osídlili jsme celý svět a Beringovou úžinou, která tenkrát nebyla jaksi bodnatá, ale pevná, přešli do Ameriky. Bylo to úžasný, jak... Mě by zajímalo, co má pánbu za záměr s tímhletím experimentem. Jo, protože...
1: A myslíte, že je to experiment?
0: Já si, když si vemete, kde všude, jako jinde, my si představujeme, že život musí vypadat tak, jak si ho představujeme my. Život může vypadat úplně jinak, jo. Ale my jsme s tímhletím životem dost ojedinělí. To je takový ten příběh, jak letí kometa kolem země a říká, co jsi taková smutná. On říká, ale chytla jsem lidi. On říká, klid, to přejde. A skutečně všechny ty civilizace jdou nahoru a padají. Jo. Hmm. Takže někde to má... Já jako od té doby, co jsem začal přemýšlet, to je asi půl hodiny, tak... Přemýšlím o tom, jaký smysl tenhle experiment má. K čemu my tady vlastně jsme?
1: K čemu směřujeme? Čeho se nadít?
0: Čeho se nadít? Tak jako říká se, že jsme se vzali, odkud jsme se vzali z té polívky, kde to plavalo, jak říkal Boskovec s Werichem, představte si, že jste byl protoplazma, vy jste tek, kamrač jste tétři do biografu, tam musel být hnus, když to ty biletáři nalejvali do těch loží. No, takže z té polívky my jsme povstali dobře, ale ta polívka tady taky, ta zemekoule, jak říkal Antonín Novotný, zemědělci, jo, tak ta zemekoule tady taky není pro nic za nic, tak je to takový divný, no.
1: No, jestli se dočkáme toho, k čemu to vlastně všechno je. Pan doktor Radkin Honzák, ještě chvilku na dvojce v nočním mikroforu.

0: už povídáme ještě chvilku s panem doktorem Radkinem Honzákem. My jsme začali povídat v tom minulém vstupu o tom, k čemu vlastně směřujeme, jak ten, a víte, co je zajímavé, ať je tady člověk, jak chce dlouho na tom světě, ať tady chodí, jak chce dlouho, tak se nedobere toho. Toho závěru
1: ano.
0: Nezjistí to.
1: No ten Komenský v tom labirintu světa říkal, když jediný člověk, který se doma sedě s pánem Bohem uzavírá, šťastného konce dochází, nebo jak je to tam dál. No.
0: Jak bychom měli, v čem bychom měli spatřovat smysl života?
1: Já myslím, že především proto, že jsme tady pro sebe navzájem. A že by, já si myslím, že svět by měl být lepší, když odcházím, než když jsem na něj přišel. A je otázka, co teda je lepší a co není lepší. A já nedokážu posoudit, jaký změny byly k dobrýmu a jaký nebyly k dobrýmu, protože, jak říká Tarbr, vášky žijí příliš krátce a andělé příliš dlouho a my jsme někde mezi tím. Takže ty andělé to dokážou snad posoudit z hlediska svého pohledu, jak to běží na tom světě, ale my asi dost těžko. No.
0: Já ještě k té knížce Sedm hříchů Radkina Honzáka. Myslíte,
1: je to ještě reklama od vás?
0: No, je to krásná knížka. Už se těším, až budu listovat a budu si číst, ale co se týče hříchů, myslíte, že hřešíme dneska víc, než jsme hřešili kdy dřív?
1: Já si myslím, že v podstatě řešíme s tím, že jsme přestali rozlišovat mezi dobrem a zlem. Já si myslím, že pravdu má Zygmunt Bauman, který tuhle dobu nazval dobou tekutou. Tak jako tekutina se dá nalejt do čehokoliv a dostane ten tvar, tak ty mocní si přizpůsobují pravidla podle svýho. A
0: ale bylo to tak vždycky,
1: bylo,
0: ne?
1: To tak vždycky, ale dneska je to nesmírný a od dob osvícenstvu, kdy zabili pána Boha, do té doby ten člověk měl jakousi vazbu, jo. A já teda si myslím, že to byla nešťastný tah od církve, když teda jako reakci na to osvícenství vyhlásil ty dogmata o neomilnosti papeže, já nevím, jaký kraviny dál. A v podstatě tím pádem ta duchovní složka začala upadat a teď, jako říkal Kristus, nelze sloužit dvěma bohům, Bohu a mamoně, tak my sloužíme mamoně. Ale já mám takový životní krédo, jak přišli za tím dětkem ještě starším než já. Přišel takový ten reportér a říká, prosím vás, můžete mi říct, jak jste se dožil, jak, co to bylo, že jste se dožil takhle vysokého věku. Říká, já si nevím, ale já si myslím, že to bylo tím, že jsem se nikdy nehádal s blbcema. A on říká, to není možný. Máte pravdu.
0: Pan doktor Radkin Honzák, já vám moc děkuju za to, že jste přišel sem do nočního mikrofora. Přeju vám hodně zdraví a hodně veselé mysli.
1: Děkuju.
0: Všechno dobré.
1: Vám vše dobré a ať se doby lepší obrátí.
0: Doufejme.
1: Děkuju.
0: Všechno dobré přeje taky Marie Redková. Mějte se hezky. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

Dobrý večer vám přeje Zdeněk Vrba. Před chvílí skončila repríza nočního mikrofóra, kde Marie Redková zpovídala doktora Radkina Honzáka. Nyní už znělka zní a napovídá, že vaším dalším příběhem při poslechu Českého rozhlasu Dvojka může být noční proud. Noční proud začal před chviličkou a skončí až ve 2 hodiny ráno. Ať se vám krásně, ale krásně naslouchá.

písničkou skupiny Olympic Želva jsem Noční prout na dvojce Živě to vysílaný nezačal náhodou, ale protože dnes stále ještě v sobotu 23. května 2026 slavíme Světový den želv a tenhle svátek se slaví už 25 let. Je známo 356 druhů želv, které mají velikost od 3 cm až po 2 metry. Ty největší jsou galapágské obří želvy a ty se dožívají i přes 100 let. Mimochodem jedna sledovaná želva, Harriet, která je nebo byla sloní želvou, co se ví, tak se dožila 176 let. Je to tedy zvíře dlouhověké a už dlouho také se nekrčí, ale naopak vyzdvihuje z repertoáru skupiny Olympic a kapela musí každý koncert ke konci tuhle tu písničku zahrát. Takže první písnička Nočního proudu ze soboty do neděle byla nazvaná Želva. Po ní přichází skupina Želvy, Turtles a jejich velký hit Happy Together.

olympijské želvě, skupina Želvy, Turtles a jejich největší hit Happy Together. Prožíváme poslední půl hodinu soboty 23. května, tedy dne, kdy mají svátek všichni Vladimírové. Vybral jsem alespoň jednoho reprezentanta Vladimíru, který by zároveň mohl spolu se mnou všem mužům k tomuto svátku pogratulovat. A tím reprezentantem je Vladimír Mišík a protože se jedná o svátek, tak se to i nějaké malé příjemné občerstvení nabízím jednohubky.

Vladimír Mišík zpíval přednostně všem Vladimírům, kteří mají ještě svátek. Před 10 lety jich u nás napočítali 83 762. Panečku, to je pěkná komunita a určitě řada Vladimírů poslouchá tento noční proud. A věřím, že poslouchají i Jany, protože od půlnoci začne mít svátek Jana a já jsem nachystal a vlastně tady stále ještě chystám Janafest. To znamená, že drtivou většinu času mezi půlnocí a druhou hodinou budeme poslouchat písničky, které zpívají zpěvačky jménem Jana, Jane, Joan, Juanita a podobně, tedy všechna jména, které jsou odvozeny od Jany a včetně samozřejmě Jan samotných. Tak na to se těším, protože to je velmi pestrá plejáda, dávám si to tady dohromady a zvu vás tedy na popůlnoční poslouchání nočního proudu a na Janafest. Teď krátké kalendárium, které se váže ještě k dnešnímu datu, sobotě 23. května. Jiří Štědroň v poslední době vydává u vydavatelství Socha desky, které si sám píše, tedy písničky, které si sám píše kompletně. Poprvé to udělal v roce 2013 a to album nazval podle jedné z nich Jsem jen herec. Posléze to udělal po 10 letech v roce 2023 a to album nazval Čekám, až zavolají z Hollywoodu. No a do třetice všeho dobrého to udělal v roce 2024 a to album se jmenuje Ctrl Alt Del. Ti, co jsou u počítače, samozřejmě rozumějí a jako takový dá se říci bonus na tom zatím posledním vydaném albu je písnička Princové v důchodu, kterou spolu s ním natočil Josef Zíma ještě předtím, než nás opustil. Já vybírám titulní písničku z prvního alba, tedy Copyright 2013 a to je píseň Jsem jen herec.

Jsem jen herec a Jiří Štědroň, který vůbec nelhal, protože už přes 20 let nejenom zpívá, ale také hraje, co by herec na prknech divadla Semafor. Jiří Štědroň má dnes 84. narozeniny, fyzicky vypadá výborně, předloni byl mým hostem v Nočním proudu a chystám se ho zase znovu pozvat, protože ty písničky, které vydává v poslední době, jsou úplně jiné, než od něj známe a jsou velmi zajímavé. Rok mladší než Jiří Štědroň, to znamená 83 letý, je ode dneška Felix Slováček. Přemýšlel jsem, jakou písničku nebo jakou skladbu k tomu zahrát. Mohl bych třeba zahrát Kdejsi s Daliborem Jandou, tam je krásné solo na saxofon. Mohl bych zahrát nějakou instrumentálku, kde je také krásné solo, ať už na saxofon nebo klarinet, ale říkal jsem, že i Felixovi by udělalo radost, kdybych zahrál Aničku a vzpomněli jsme na ní. Takže Felixovi k dnešním narozeninám přeje nejenom Noční proud, ale také dcerenka Anna Julie Slováčková, titulní píseň z jejího druhého alba, které přišla představit do Nočního proudu svého času. To album se jmenuje stejně jako píseň Osudová.

To byla Osudová a Anna Julie Slováčková. Osudová stojí v čele jejího druhého alba, to první se jmenovala Aura. A jak Auru, tak i Osudovou přišla přednostně a premiérově představit právě do nedělně pondělního nočního proudu na Dvojku a moc si toho vážím a ty rozhovory byly velmi příjemné. Musím někdy si je zase poslechnout a vydat se do archivu, který přináší právě i starší noční proudy na webu Českého rozhlasu Dvojka. Dvojku také právě posloucháte a Dvojka výhradně vysílá noční proud. Jeho rozvrh je zhruba takový: z pondělí na úterý Martin Hrdinka, z úterý na středu Jitka Benešová, ze středy do čtvrtka Miloš Skalka, ze čtvrtka do pátku Ilja Kučera mladší, pátečně sobotní noční proudy uvádí Robin Šalamon, někdy z Prahy a někdy z Českého rozhlasu, který je v Jihlavě. Potom je tady sobotně nedělní, jako v tuto chvíli vy posloucháte, a tam se střídáme Miloš Skalka, Martin Hrdinka a moje maličkost, tedy Zdeněk Vrba, který má na starosti potom drtivou většinu nočních proudů, které míří z jednoho kalendářního týdne do druhého. A to je právě náš příběh. Shodou okolností náš příběh se jmenuje také poslední písnička, která zazní a bude mít ještě datum 23. května. Proto ještě jednou zvu na to, co bude v nočním proudu po půlnoci, a to je Jana Fest. Začne to Jana Kratochvílová, štafetu přebere Jana Kirchner, nebude chybět Jana z Arku a spousta dalších, ale také třeba Juanita, to je vlastně španělsky řečená Jana, o té bude zpívat Iveta Bartošová, jsou tady další zajímavé písničky, třeba i možná vám neznámý duet Jany Chládkové s Petrem Mukem, bude tady také třeba něco od Roda Stewarta, až po Calamity Jane a nebo po vysvětlení, jak je to s Janou Petrů a Petrou Janů. A na závěr bych si nechal kapelu Jananas. Takže festival Jan v nočním proudu je nachystaný a teď už to, co bude předcházet, to znamená ta poslední písnička, po ní ta nejkrásnější melodie Česká státní hymna, půlnoční časové znamení, hlavní zpravodajská relace, bratru nějakých 9-10 minut a potom se spolu se mnou budete moci znovu ponořit do pořadu zvaného Noční proud. A teď už ten poslední fík hudební, který je tady nachystaný, a je to písnička Náš příběh. V té písni účinkují Tereza Mašková a herec Marek Lambora. Tahle ta písnička pochází z jedné pohádky, kterou jsme svého času také s jejím tvůrcem, panem Paříkem, představovali v nočním proudu. A zdá se, že to nebude jediná spolupráce Terezy Maškové a Marka Lambory. Tak v každém případě náš příběh je nachystaný, aby ta písnička zazněla jako úplně poslední, ještě směrem k datu 23. května 2026. A teď už tedy ten poslední hudební bod tohoto sobotně nedělního nočního proudu na Dvojce. Právě

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Němci prošli kolem odpůrců sudeto německého sjezdu. Ministerstvo vnitra připravilo zpřísnění podmínek pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 a má jisté čtvrtfinále. Dnes bude zpočátku slunečno, postupně s přibýváním oblačnosti ojediněle přehánky a teploty až 30 stupňů. Je neděle 24. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Lenka Pištěková.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Neznámý vandal poničil památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Červeným sprejem na něj nastříkal hákové kříže. Policisté to oznámili na sociálních sítích. Věc šetří jako poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Právě od památníku v Pohořelicích vyšla v neděli pouť smíření, které se zúčastnili tisíce lidí. Na 30-kilometrovém pochodu z Pohořelic do Brna si v opačném směru připomněli vyhnání Němců po konci druhé světové války. Akci v ulicích podle policie protestovalo pár stovek odpůrců.
2: Čím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
3: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
2: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě, no.
4: Doučte si dějiny.
5: Tak běžte na tu svou stranu.
6: Já se nechám klidně zavřít.
7: Pro mě je ta minulost příliš blízká.
3: Pouť svou účastí podpořil třeba bývalý hokejista Dominik Hašek.
8: To je cesta k tomu, aby se tyto hrozné zločiny na obou stranách neopakovaly.
3: Účastníci večer zamířili na kulturní program sudetoněmeckých dnů na výstavišti, který pokračuje i v neděli. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
1: Tématu jsme se věnovali v sobotní publicistice. Reprízu nabídneme na Radiožurnálu hned po hlavních zprávách. Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků v Česku. Jde například o systém dočasné ochrany, humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských vozidel. V pondělí má návrh projednat vláda.
9: Zpřísnění pravidel pobytu v Česku by se mělo dotknout zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Změny přibližuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
10: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky.
9: Opoziční poslanci chtějí o změnách jednat, striktně je nevylučují. Třeba bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN ale kritizuje způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
11: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou přátelé, oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
9: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Tři čtvrtiny Čechů si myslí, že by měl stát aktivně podporovat dobrovolná očkování. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál s víc než tisícovkou respondentů. Právě o podpoře očkování se přou koaliční partneři z hnutí ANO a SPD.
12: S podporou očkování souhlasí 82% voličů ANO. Skoro stejně jako u stran z někdejší koalice Spolu. Tam je to 83%, říká výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.
13: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32% a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
12: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost u chřipky nebo HPV viru. Zavázalo se k tomu už za předchozí vlády v národní očkovací strategii. Současný šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO v ní hodlá pokračovat.
14: Ten zásadní směr, to znamená skutečně, že tady chceme mít proočkovanost a bránit šíření infekčních chorob, za mě je správný.
12: Hnutí SPD ale považuje výzvy k očkování za nátlak a chce strategii předělat. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Obraz České a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou podle něj nedostatečné výdaje na obranu.
15: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
16: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
15: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
4: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
15: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Desítky tisíc lidí se v sobotu sešly v srbském Bělehradu na jedné z největších protivládních demonstrací. Je pokračováním série protestů po zřícení střechy čekárny na nádraží v Novém Sadu před 2 lety, při kterém zahynulo 16 lidí. Demonstranti protestovali proti 14-leté vládě prezidenta Alexandra Vučiče a rozbujelé korupci. Budovu parlamentu i sídlo hlavy státu chránili policejní těžkooděnci.
17: Jedna ze studentek vystupujících na demonstraci připomněla, že studenti žádají jen úplně základní věc, aby úřady dělali svou práci, tedy vyšetřili tragický pád přístřešku v Novém Sadu i napadení studentů při jejich protestu v listopadu 2024. Demonstranti volali postíhání korupčního chování spojenců vlády prokuraturou a zajištění svobody slova v médiích i na veřejnosti. Rektorka Bělehradské akademie muzických umění Mirjana Nikoličová upozornila na to, že se v Srbsku dává na kulturu jen 45% ze státního rozpočtu. Vláda totiž podle ní kulturní a přemýšlivé lidi nepotřebuje. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Francie zakázala vstup na své území izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Itamaru Ben-Gvirovi. Na sociální síti X to potvrdil francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Paříž tak reaguje na chování izraelského ministra vůči aktivistům mířícím do pásma Gazy.
18: Izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir v týdnu zveřejnil na sociální síti X video, na kterém je vidět, jak v izraelském přístavu Ašdod prochází kolem spoutaných aktivistů, usmívá se a mává izraelskou vlajkou. K příspěvku napsal, že takto vítá podporovatele terorismu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na sociální síti X uvedl, že Francie neschvaluje postup flotily, která mířila s humanitární pomocí k pásmu Gazy. Podle něj ale Paříž nemůže tolerovat vyhrožování, zastrašování a hrubé zacházení s francouzskými občany. Barrot zároveň zdůraznil, že tohle chování odsoudili i další členové izraelské vlády. Itálie si kvůli tomuto incidentu předvolala izraelského velvyslance. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Tradiční jízda králů dnes projede Kunovicemi na Uhersko-Hradišťsku. Od roku 2011 je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s králem Cyrilem Hlaváčkem vyjede na objížďku města v 11 hodin dopoledne. Průvod bude letos opět početnější než loni, říká místostarostka Kunovic Martina Kozelková z hnutí ANO.
19: Počet těch jezdců nebo těch zájemců a těch koní se nám každoročně navyšuje. V letošním roce máme až 28 jezdců v průvodě, včetně krále a jeho pážat.
1: Součástí dnešního programu budou i folklorní vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského Vermuňku. Sport. Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Voženilka, Kauta a Červenky. Český tým nehrál ani jednou v oslabení a ustál některé provokace od soupeře. I o tom mluvil trenér Radim Rulík.
20: My jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozorovali na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, o kterých jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo. Jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim.
1: Česko má jisté čtvrtfinále, Norsko totiž porazilo Švédsko 3-2. V dalších sobotních duelech Dánsko přehrálo Slovensko 4-0, Německo zdolalo Rakousko 6-2, Švýcarsko deklasovalo Maďarsko 9-0 a Lotyšsko vyhrálo nad Slovenskem 4-2. Pražská Dukla sestoupila z fotbalové šance ligy. Na závěr nadstavby prohrála po 3 vlastních gólech s Baníkem Ostrava 0-3. Slezany čeká dvouzápasová baráž s Táborskem. O udržení prvoligové příslušnosti bude hrát taky Slovácko, a to proti Artisu Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na D48 za Frýdkem Místkem a překážka na D1 za odbočkou na Vlašim. Nejdřív ale aktualizace auta v protisměru na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy a policie prověřila situaci a nebezpečí už podle ní nehrozí. Na dálnici D48 pozor na nehodu za Frýdkem Místkem ve směru na Český Těšín. Ve sjezdu na Nošovice, tedy na exitu 54, osobní auto narazilo do předmětu na vozovce. Na místě se vyšetřuje, průjezd je omezený. Na D1 z Brna do Prahy stále opatrně za odbočku.

0: údolích ale můžou padat ojediněle až k 7 a v mrazových kotlinách může být ještě chladněji. Neděle bude po ránu většinou slunečná, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, a to hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 29 stupňů Celsia, v západní polovině Čech až 31 stupňů, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tak to byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

Milé dámy, vážení pánové, i vy ponocující děti, posloucháte Noční proud. Noční proud vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. Narodil se nový den, jmenuje se neděle 24. května léta páně 2026. Neznám lepší způsob, jak zahájit nový den, než poslechem právě pořadu Noční proud, kterým vás až do 2. hodiny provede Zdeněk Vrba. A protože dnes je Evropský den národních parků, tak vás hned úvodem pozvu na procházku parkem se skupinou Nick Straker Band.

A Walk in the Park a Nick Straker Band, to byla první písnička už s datem 24. května. Svátek už mají všechny slečny i paní, které se jmenují Jana, a my se za malou chvíli v Jana Festu budeme věnovat. Mám tady spoustu písniček, které Jany zpívají, a pár písní, ve kterých se Jany vyskytují. Ale ještě předtím se jukneme dvakrát do kalendáře, a teď si předtím zahrajeme novovlnou skupinu Visage a velký hit 80. let Fade to Grey.

Fade to Grey a skupina Visage. První pohled do kalendáře patří Leoně Machálkové, rodačce ze Zlína, dětství prožila v Přerově, vysokou školu vystudovala v Olomouci, už drahně let žije v Praze i se svým synem Arturem, který ale momentálně studuje v Itálii, a její zatím poslední hit se jmenuje Sama ve tvém svetru.

Sama ve tvém svetru, písnička úspěšně několik týdnů bodující v hitparádě CZ12, kterou jsme zahráli k dnešním narozeninám Leony Machálkové. Noční proud přeje jenom všechno dobré. A Leona Machálková i se svojí kapelou je právě na cestách. Včera koncertovala na Moravě v obci Paška. Dnes se svou kapelou bude hrát v Bratislavě. Tak to byly jedny transparentní domácí narozeniny. Teď se podíváme na někoho hodně slavného, kdo má narozeniny ve světě, a myslím, že těžko někdo předhoní chlapíka jménem Bob Dylan. Bob Dylan ode dneška za svým jménem v závorce číslovka 85.

Blowin' in the Wind a Bob Dylan, ode dneška 85-letá legenda světové pop music, světového rocku, světového folku a možná ještě i některých dalších žánrů. Bezmála 28 minut po půlnoci začínáme v nočním proudu na dvojce festival, který se bude týkat jména Jana, protože Jany právě dnes mají svátek a jako první zpívající Jana se hlásí o slovo Jana Kratochvílová.

Stíno Kapradiny, jeden obrovský hit, který patří do repertoáru naší první Jany z pohledu nočního proudu a Jana Festu, který tady začne a začal vlastně už probíhat. Jana Kratochvílová zpívala písničku s nádherným textem Pavla Vrby a patří k těm největším hitům našeho dávného kalendáře. Další Jana je ze Slovenska, protože je to Jana Kiršner. Jana Kiršner bude v nejbližší době vystupovat ode dneška přesně za měsíc 24. června v Jablonci nad Nisou. Jinak další koncerty, které jsou naplánované na léto, jsou povětšinou na Slovensku. Takže třeba ti, kteří měli štěstí Janu Kiršner vidět zpívat před hotelem v Karlových Varech v loňském létě, tak možná, že něco takového podobného se chystat bude. V každém případě ta druhá Jana Kiršner zaspívá svůj slavný hit V cudzom městě.

cudzie.

Byli jsme v cizím městě a provázela nás Jana Kiršner. Do třetice Jana, tentokrát Jana z Arku, přezdívaná Pana Orleánské, mimochodem stála v čele francouzských vojsk za stoleté války v boji proti Angličanům a posléze byla upálena za kacířství. Později byla po ospravedlnění prohlášena mučednicí a roku 1909 blahořečená. Roku 1920 prohlášena za svatou. Je spolupatronkou Francie. Pana Orleánská, Jana z Arku, v podání skupiny Orchestral Manoeuvres in the Dark, orchestrální manévry v temnotách, nebo chcete-li zkráceně OMD.

OMD a Made of Orleans. Pana Orleánská alias Jana z Arku, která krásně vklouzla do té sestavy, ale v tom reálném životě jí bylo dopřáno žít pouhých 19 let a něco málo k tomu. Tak teď se podíváme do domácí historie, abychom zjistili, že zpěvačka Jana Malknechtová, ročník 1940, v letech 1962 až 1965 byla členkou divadla Semafor a v té době také natočila velký hit s trumpetistou Jiřím Jelínkem a hned jak tu písničku pustím, tak si na ní určitě vzpomenete. Jmenovala se a jmenuje Motýl.

S úsměvem na konci, tak je to správně, to byla písnička Runaway a zpívala ji Janet Jackson. Ano, budou zpívat Jany, to už jste zažili před chvílí, budou zpívat i zpěvačky, které se jmenují Jane, Joanne, všechno, co se od Jany odvíjí. A samozřejmě i Janet Jackson, sestra Michaela Jacksona, patří do téhleté kategorie. Jinak víme, že Jana třeba italsky se řekne Giovanna, španělsky Juana, anebo Juanita. A právě o takové zpívá Iveta Bartošová v písni Juanita.

Tak to byla španělská señorita Jana, neboli señorita Juanita. Zpívala o ní Iveta Bartošová a je zajímavé, že tuhletu písničku jako možná jedinou spolu stvořili, co se týče hudby, Petr Náď a co se týče textu, Pavel Vrba. V každém případě písnička, která se hraje už dlouho a ještě dlouho asi hrát bude a do naší sestavy nejrůznějších Jan se nám hodila krásně. Platí to i pro píseň následující, kterou zaspívá Joan Jett. Je to písnička I Love Rock'n'Roll, která zcela určitě dneska v noci nebude chybět ve finále východní konference Národní hokejové ligy kanadsko-americké, to úžasné soutěže a vůbec považované za nejlepší týmovou hokejovou ligu na světě. V tom finále východní konference a v semifinále celé NHL nastoupí v Carolině proti Hurikánům kanadští Montreal Canadiens v brance s českým Jakubem Dobešem. Tak je jasné, komu budeme držet palce a jak bude libě znít píseň I Love Rock'n'Roll, Joan Jett.

Já také, I love rock and roll. Blíží se jedna hodina a vydáváme se za další Janou v našem Janafestu. Ano, probíhá tady v nočním proudu na dvojce dneska v noci Janafest. Spousta písniček, které Jany zpívají a pár písní, ve kterých se Jany vyskytují. A vypadá to, že s tím vydržíme až do druhé hodiny raní. Ta další Jana, o které už začínám hovořit, je slovenská zpěvačka Jana Kociánová. Mimochodem, když se psal rok 1975 a probíhal 10. ročník festivalu Bratislavská líra, tak ona obsadila v té soutěži druhé místo za písničku Májový Vánok. O rok později, v roce 1976, na už 11. ročníku, dokonce Bratislavskou líru vyhrála. Vyhrála s písničkou Pár not a nám obohatí tento noční proud s písničkou Ty si ten. Jana Kociánová.

Jednu hodinu v noci jsme překonali s Janou Kociánovou díky písni Ty jsi ten. Ano, Jana Kociánová patřila do té sestavy a patří stále, které říkáme Jana Fest v nočním proudu na dvojce. Budeme pokračovat s písničkářkou, která pochází z Aljašky, jinak ji registrujeme jako americkou písničkářku. Joan Osborne se jmenuje a jeden z jejich největších hitů One of Us.

Dnes v neděli 24. května mají svátek všechny paní a dívky, které se jmenují Jana. V roce 2017 jich u nás napočítali 264 944. A je to vlastně vůbec čtvrté nejpoužívanější jméno v České republice. Mezi těmi Janami je také naše kolegyně z Českého rozhlasu Střední Čechy, Jana Chládková, která je regulérní zpěvačka a vydává regulérní alba. Jedno z nich právě třímám v rukou, jmenuje se Život je jízda. A na něm mezi 12 písničkami také společný duet s Petrem Mukem. Jen tak světem jít se tenhle ten duet Jany Chládkové a Petra Muka jmenuje.

Jen tak světem šli Jana Chládková a Petr Muk a prošli se také kolem řečiště nočního proudu a my za to děkujeme a vydáváme se zase dál. Víte, jak se řekne irsky Jana Shinnitt? Ano, a tak určitě čekáte, že zmíním celé jméno zpěvačky, která se jmenuje Shinnitt O'Connor. Nothing compares to you.

Nothing Compares to You. A irská velmi kontroverzní zpěvačka Sinéad O'Connor, která opustila svět ve zdejší ve věku pouhých 56 let 26. července 2023 a v našem výčtu nemohla chybět. Stejně tak jako třeba Jana Koubková, první dáma jazzu, jak někdy bývá označována, a tradičně otevřená spolupráci s nejrůznějšími kapelami i jednotlivci. Také mně se moc líbila ta spolupráce s kapelou Jandim Band, kterou vede Slávek Janda, a odsud pochází i písnička Je mi líp.

Já doufám, že také vám je líp. To byla písnička Je mi líp a Jandim band Slávka Jandy. Zcela určitě, pokud si třeba tipujete, co by dalšího mohlo v Jana Festu na Nočním proudu na dvojce přijít, tak je dost možná, že je řada z těch, kteří vědí, že nemůžu minout americkou písničkářku, která měla i skvělý vztah k naší republice. Joan Baez se jmenuje a poslechneme si v jejím podání překvapivě píseň Guantanamera.

V repertoáru Rolling Stones si Václav Neckář vypustil Baby Jane a díky tomu se samozřejmě kvalifikoval do nočního proudu, kde jeho hlavní náplní dneska je Janafest, protože Jany mají svátek a Jana to je jedno z nejrozšířenějších jmen v celé České republice. Naštěstí právě hodně dam, které se jmenují Jana, zpívá a o nich je také řada písniček, takže nám to krásně vyjde až někam ke druhé hodině raní. A teď nás čeká Mr. Rod Stewart a jeho píseň Baby Jane.

Baby Jane, velký hit, který vlastní Rod Stewart a který se nám krásně do Jana Festu v nočním proudu na dvojice hodil. A teď něco, co jste možná ještě neslyšeli a možná už ani neuslyšíte, z alba Ivana Mládka, ruské hity v country and western hávu. Tak co třeba říkáte na píseň Moje Jane?

0: moje Jane, moje Jane, moje Jane je ráda má. Moje Jane, moje Jane, moje Jane je ráda má. Moje Jane, moje Jane.
1: Moje Jane, moje Jane a Ivan Mládek. Možná do jeho banjo bandu se ještě dnes vrátíme, zbydeli čas, ale teď už spěcháme do Jihoafrické republiky. Jedno z největších měst se jmenuje Johannesburg a má přezdívku Joanna. Takže to pochází také od Jany a to se nám krásně hodí, protože Eddie Grant má nádherný reggae hit Gimme Hop Joanna.

Jimmy Hop, Joanna a Eddie Grant, který takhle oslovoval a vlastně i oslavoval město Johannesburg v Jihoafrické republice. Podíváme se na rekordní teploty v pražském Klementinu pro 24. květen. Nejchladněji pouhé plus 3,4 stupně Celsia bylo kdysi dávno v roce 1867, nejtepleji 31,2 stupně Celsia v roce 1953. Dnešní teploty na většině území České republiky budou spíše atakovat ten horní teplotní rekord než ten spodní. A celkově se dá říci, že ten dnešní den by se mohl vyjádřit i písničkou Den je krásný, kterou zpívají Karel Gott a Jana Petrů.

Tak nech to platí a den je skutečně krásný, tak jak zpívali Karel Gott a Jana Petrů. Jana Petrů byla zavedenou českou zpěvačkou, když už se narodila jiná Jana Petrů a posléze se stávala zpěvačkou, která má před sebou zářnou kariéru. A tak došlo k tomu, aby se to nepletlo, že z Jany Petrů se stala Petra Janů. A to už jí zůstalo, tohle se nepletlo. Jana Petrů, její předchůdkyně, dá-li se to tak říci, nás opustila už v roce 1990, v pouhých 51 letech. A Petra Janů už se k tomu svému původnímu jménu logicky nevrátila. Mimochodem před pár dny spatřilo světlo světa nové album zmíněné Petry Janů, a to Světla reflektorů. Tak si zahrajeme titulní, co říkáte?

Světlánu, světa reflektorů a Petra, Janu a Láska. Teď si zahrajeme největší pařížanku ze všech Britek, kterou byla a takhle označena Jane Birkin, protože dlouhá léta také ve Francii a konkrétně v Paříži žila. To je právě ona, která natočila se Serge Gainsbourgem to slavné Je t'aime. Je t'aime si dneska nedáme, tak jako si ho někdy v nočních proudech dáváme, ale dáme si Jane Birkin solo.

0: Aqua Ebonist a Jane Birkin v nočním proudu. Dostáváme se k předposlední písni a ta bude patřit skupině, která tu Janu má přímo ve svém názvu. Jana Nas.
1: Celý týden přežívám, čekám, až to přijde, snad to vyjde, bude víkend. No a já nedohlídnu cíle, přijde chvíle,

0: Ono to uteče, člověče, a najednou je konec. A čas tě pod línu zavleče a mává, mává. Po úco teče to pápá, život proteče mezi prsty. Každej má, co si upeče a mává, mává. Po úco teče to pápá.
1: Přestože je jaro, tak vám přeju krásný zbytek této letní noci a připomínám, že už dneska večer ve 23 hodiny a 30 minut startuje další, tentokrát nedělně pondělní noční proud. Tento noční proud končí a s ním i Jana Fest, tak jak začal s Janou Kratochvílovou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám pře...
3: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Jmenuji se Ondřej Soukup a vysílám a vysílám a vysílám a hlavně vás zdravím. Over My Shoulder. O té skladbě se říká, že to je jedna z nejkrásnějších a nejlépe stárnoucích písní skupiny Mike and the Mechanics. Jemná, nostalgická, výborně zaspívaná Paulem Kerrickem, což teda musím říct, že je pravda. No, skupina Mike and the Mechanics je britská partička.